až. Myslím, že jsem jí zaslechl, jak mě volá, tiše, tiše. Zlomila mi srdce, ale stejně ji teď pořád miluju. Tiše, tiše. Myslím, že jsem jí zaslechl, jak mě volá, tiše, tiše. Potřebuju její lásku a nemůžu za to. No, to je celá píseň Haš neboli tiše. A prosím vás, parpláci, žádný Deep Purple. Ať se bigotní angličtináři, co mi často píšou, co říkám špatně, třeba zblázní.

Tak to byly Deep Purple a teď Blood, Sweat and Tears. To byla americká jazzroková hudební skupina založená v roce 1967 v New Yorku. Byla známá kombinací jazzových nástrojů s tvrdým rockovým spodkem. Píseň Spinning Wheel, což znamená kolovrat nebo kolovrátek nebo točící se kolo, tak tu napsal zpěvák David Clayton Thomas a sám vypráví o vzniku téhle písničky takhle. Tu píseň jsem vymyslel tak, že jsem si prostě brnkal na kytaru, až jsem narazil na pár akordových přechodů, které se mi líbily. Textu v té době brali

kolotoče. A já tam odkazuji na kolotočové koně ve verši Ride the Painted Pony. A inspirací mě byla píseň Johnny Mitchell s názvem The Circle Game, kde ona zpívá o ročních cyklech a zmiňuje kolotoč ve verši The Painted Ponies Go Up and Down. A já vám přečtu kus textu. Co stoupá, musí klesnout, kolovrátek se musí točit. Mluvit o svých problémech je hřích, jeď na pomalovaném poníkovi, nech kolovrat se točit. Nemáš peníze a nemáš domov, kolovrátek je úplně sám. Mluvíš o svých problémech a ty se nikdy nepoučíš. Jeď na malovaném poníkovi, nech kolovrat točit. Našel si směrovou značku na rovné a úzké dálnici. Vadila by ti odrazová značka? Nech ji zářit ve své mysli a ukázat ti barvy, které jsou skutečné. Někdo čeká právě na tebe, kolovrátek se točí pravdivě. Odhoď všechny své starosti u břehu řeky. Chyť si malovaného poníka a vydej se na cestu na točícím se kole. Někdo čeká právě na tebe. Kolovrat točící se pravdivě. Odhoď všechny své starosti u řeky. Jeď na malovaném poníkovi a nech kolovrátek létat. Víte, co je zvláštní? Když ten text je takhle doslova přeložen, tak aspoň mě to připadá, že to je napůl blábol. Já neumím anglicky natolik, abych něm odhalil všechny básnické metafory, ale já myslím, že tam musí být. A to se děje u spousty textů, ale někde možná ne, nebo spíš určitě ne. Někde to jsou úplný bláboli. Tahle píseň měla v létě 69 obrovský úspěch, což z Blood, Sweat and Tears udělalo velkou atrakci pro Woodstock. Měli být druhým nejlépe placeným účinkujícím na festivalu hned po Jimi Hendrixovi, ale ouvej, nedostali oni ani Jimi Hendrix, nedostali prostě nic. Nikdo nezaplatil za lístky, řekl k tomu David Clayton Thomas. Nebyly žádné peníze. Jimmy měl dostat 17,5 tisíce dolarů, my jsme měli dostat 15 tisíc dolarů. Měli jsme být dvě nejlépe placené kapely, ale nedostali jsme nic. Vlastně nikdo nedostal zaplaceno. Tak, tady jsou oškubaní, Blood, Sweat and Tears, krev, pot a slzy.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Besame mucho, to je písnička, jejíž jednu verzi už jsem tady hrál, dokonce jsem o ní něco říkal, ale část toho zopakuji. Byla napsána v roce 1932 mexickou skladatelkou Consuelo Velázquez Torres a stala se z ní jedna z nejslavnějších písní v historii latinské hudby. Text této skladby je velmi monotematický, prostě líbej mě hodně, jako kdyby ta noc byla ta poslední, líbej mě hodně, mám strach, že tě pak ztratím a tak dál. Více tam toho neřeší. A přitom Consuelo tuhle píseň napsala v době, kdy ještě nikdy nebyla políbena mužem, neboť se to v Mexiku tehdy považovalo za strašlivý hřích. Ovšem jí bylo tehdy pouhých 16 let a je to opravdu jedna z jejich nejslavnějších písní. Naspívali ji všichni, nebo skoro všichni. A nahrávka, kterou uslyšíte, tak tu naspíval Gregory Porter a sicilská zpěvačka Delia. Tato verze se objevila po jejich vystoupení na večeru coverových písní na festivalu di San Remo a následně vyšla i studiově. Mimochodem, s Gregory Porterem hraje už mnoho let můj kamarád a fenomenální varhaník Ondřej Pivec. A já jsem na tuhletu verzi narazil úplně náhodou a musím říct, že se mi líbila. Přitom jsem na ní četl dosti brutální kritiku nějakého španělského zarputilého kritika, kde psal o tom, jak Gregory Porter zničil latinskoamerický skvost nechutnou a podbízející se popovou aranží. Ale já si to opravdu nemyslím. To byl určitě nějaký bigotní tradicionalista, který chce nábožně poslouchat v uplakané verzi Pedro Vargase, kterou jsem kdysi už tady pouštěl. A tady ta verze, můžete si ji poslechnout, je na playlistu Halo Soukup na Spotify. A já tam tuhle tu verzi taky brzo přidám, takže je můžete obě porovnat. Pro mě má každá úplně jiné kouzlo. Takže líbej mě náruživě besame mucho.

To byl Gregory Porter Adelia. Abyste věděli, tohle je úplná novinka, je to jedna z novinek roku 2026. Teďka to bude Richard Miller. Víte, Richard Miller je velmi zajímavý a charismatický zpěvák. Vůbec, on je celkově zajímavý člověk. S takovou dosti divokou historií i zvláštní současností. Talentovaný ve více směrech, napsal si spoustu textů, vydal je v knize se strohým názvem Texty. Vyšla mu krásná kniha s jeho fotografiemi, která se jmenuje Enter, tu mám taky, dokonce s věnováním. Michal Kocáb a já jsme s ním odehráli 35 koncertů na podzim roku 2018 u nás a hlavně na Slovensku. Bylo to takový velmi zvláštní. Já jsem se s ním kolikrát chtěl povídat, protože jsme spolu opravdu strávili hodně času po hotelech, na cestách a tak. Teda nejezdili jsme spolu autem, ale vlastně ono to nešlo. On je zvláštně zakuklen, obklopen lidmi, kteří se o něj starají a my jsme tam s Michalem byli takovými prapodivnými a občas nám připadalo, že ne zrovna vítanými hosty. Ale to jen tak mimochodem. Spoustu jeho písní mám opravdu rád. Každému jinému bych zavolal a zeptal se ho, hele, jak vznikla písnička Po schodoch, kterou chci pustit, jak to vlastně bylo. Což občas teda opravdu dělám, ale Richardovi jsem napřed chtěl taky volat, ale pak jsem našel rozhovor s novinářem, kde o písni Po schodoch mluví, a tak jsem mu nevolal. Takže otázka novináře. O jaké vaší písni si vy sám myslíte, že je největší hit a jaká k ní byla cesta? A teď já to tady mám slovensky, tak to musím číst slovensky, protože ho cituju. Tak, se omlouvám. Jednoznačným hitom je skladba Po schodoch. Cesta k němu byla velmi pozoruhodná. Keď jsme se skupinou Banket robili první album, tak nám povedali, že by to bylo dobré, keby s námi spolupracoval někdo renomovaný, kdeže jsme začínajúca kapela. Oni mi navrhli Vaša Patejdla, kterého si ľudsky a i muzikantsky velmi vážím. Dostali jsme na výběr dva texty Cintorín nenarozených dětí a Po schodoch. A on si vybral samozřejmě Cintorín, ale v tehdajší cenzura rozhodla, že nie. A tak si Vašo zobral Po schodoch a zavolal ma do svojho studia. Zahral mi to a povedal, že ak máš pocit, že to nie je dobré, tak to nechajme tak. Obě dva jsme se k tomu postavili rozpačito. Keby mi v tom čase někdo povedal, že to bude největší hit mojho života, tak by som neveril. Tak tady je největší hit mojho života Po schodoch.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup znova a pokračuju. Ederlezi je tradiční romská balkánská píseň, která je spojená s jarní slavností a se svátkem svatého Jiří, který se slaví 6. května. A nejznámější verze téhle písně je Bregovičova verze, kterou upravil pro film Time of the Gypsies, srbsky asi, Dom za Vešaně z roku 1988 režiséra Emira Kusturici. Díky tomuto filmu se z ní stal mezinárodní kult. Nahrál ji Bregovičův orchestr a naspívala Vaska Jankovská. A hudebně je ta písnička silná tak proto, že totiž ona spojuje rituální, archaický, vlastně skoro hypnotický charakter a Bregovičův cit, jak optimálně skladbu uchopit, aby ve filmu byla co nejpůsobivější. Ono totiž působí dohromady jak slavnostně, tak i smutně. A text i nálada odkazují na jedné straně k romské komunitní oslavě, ale zároveň v sobě nesou melancholii, osudovost a pocit vykořenění. Prostě přesně to odpovídá poetice filmu Time of the Gypsies. A samotný Rom Archiv popisuje Ederlezi jako populární tradiční píseň Romů na Balkáně. Kolem skladby jsou samozřejmě spory, protože Bregovič si ji trochu přisvojil, což akademickou obec štve a přou se s ním, jak velký je podíl jeho zásluh. Ale myslím, že je to úplně jedno, protože Ederlezi, tahle stará balkánská píseň, se díky Goranu Bregovičovi a jeho úpravě pro film proměnila v jednu z nejikoničtějších skladbě balkánské hudby vůbec. Ederlezi, jak už jsem říkal, znamená svátek jara a já přečtu kus textu. Všichni moji přátelé tančí oro, tančí tanec oro, slaví den, všichni Romové, maminko a obětní beránci a já ubohá, já sedím vedle, romský den, náš den, Ederlezi, dávají nám mami beránka, všichni Romové mami a obětní beránci, všichni Romové mami, všichni Romové tati, všichni Romové ach mami, Ederlezi, Ederlezi, všichni Romové tati.

Ederlezy ve verzi Gorana Bregoviče. A teď to budou další kočky a skupina Neres. A propos, Neres teďka Ederlezy taky hrajou. Oni to mají spojenou ještě s jednou písničkou Lajlatov od Zuzany Navarové. Hrajou to takhle dohromady. Je to strašně pěkný. No, ale teď tu budou jiný kočky. Kočky od skupiny Neres a od Zuzany Navarové, ale kočky ve verzi, která byla nahraná v roce 1985 a samozřejmě hudbu i text napsala Zuzana Navarová a vyšla na jejich druhém studiovém albu s názvem Masopust. Já jsem kvůli tomu volal Vítkovi Sázavskému, pokud to snad někdo neví, to je zakládající a stále hrající člen Nerezu. A on mi řekl k písni pár faktů, které nikde nejsou. Zuzana totiž studovala na filozofii češtinu a španělštinu. A jediná země tehdy, kde se mluvilo španělsky a kam se dalo jet, byla Kuba. A tak Zuzana tam jela v roce 82 na stáž a tam tuhle písničku napsala hudbu i text. A poslala ji nahranou na kazetě po někom a text na kusu papíru do Prahy Vítkovi. A ten jí psal, že mu to připadá úplně senzační a obzvlášť refrén, kde se zpívá pili jsme na zimu, líbali se na jaro, léto jsme milovali, mu připadá fantastický. A písničku pak Neres nahráli v roce 85 ve studiu rozhlasu v Hradci Králové. Teda já musím říct, že ta písnička je výborná i po hudební stránce. Má strašně citlivou a velmi průzračnou a chytrou aranž, za kterou samozřejmě stojí Vítek Sázavský. Já jsem s Nerezem točil jednu desku, nahrávali ji tehdy u mě ve studiu a protože můj tehdejší spolupracovník a zvukař Láďa Fila nějak nemohl, tak jsem musel zvukařit já. A chvilkama jsem myslel, že zešílim, protože Sázavský je příšerný, úplně patologický perfekcionalista a to, co já bych už dávno pustil, protože bych to nikdy nepovažoval za tak podstatný, tak on to vypilovával do naprosté krajnosti. A vzpomněl jsem si tehdy, nevím proč, chudák Sázavský, ale já jsem si vzpomněl na nácka Herberta von Karajana, který taky berlínský filharmonii vycvičil k dokonalosti jak cirkusový pudli. No, prosím, berte to v uvozovkách, co říkám. Já teda mám Vítka velmi rád a velmi si ho jak lidsky, tak profesně vážím. A samozřejmě i Zdeňka Vřešťála, dalšího člena Nerezu, taky, aby nežárl, že mluvím jen o Sázavským. A ještě k Zuzaně Navarové a jejím textům. Její texty to jsou obrazy, ze kterých bývá často jen pocit nebo nálada a nejde jim úplně rozumět. A takový jsou trochu i kočky. Kritici její text popisují jako text vytvářející pocity ženskosti, neklidu, svobody, ostražitosti, samoty, smyslnosti i zranitelnosti. Nádherný, ne? A obecně o Navarové říkají, že měla dar psát texty, které byly současně ženské, chytré, smyslové, lehce divoké a především nikdy ne úplně vysvětlitelné. A kočky jsou krásný příklad toho, jak uměla z obyčejného symbolu udělat výpověď o duši. Víte, když bylo v Rudolfínu poslední rozloučení s Jirkou Bartoškou, tak Neres mu tam tuhle písničku hráli. A Lucka Šorolová, která s nima teď zpívá, tak tehdy řekla, kočky měly Jirku hodně rády a Jirka měl hodně rád je. Tak Jirko, poslouchej, tahle písnička je pro tebe.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Sound of Music a skupina Laibach. Takže, abyste nebyli zmateni. The Sound of Music v podání Laibachu není jejich původní autorská píseň, ale jejich výrazně opravdu hodně přepracovaná verze slavné titulní skladby z muzikálu The Sound of Music. Původní píseň napsali Richard Rodgers, ten napsal hudbu, a Oscar Hammerstein, nebo Hammerstein druhý, ten napsal text pro broadwayský muzikál z roku 1959 a později celosvětově proslavil i film z roku 65. A u Laibachu má tahle skladba úplně jiný význam a úplně jinou atmosféru než originál. Jejich verze vznikla v souvislosti s tím, že byli v roce 2015 pozváni do Severní Koreje, což jsem teda nikdy nepochopil. Trošku mi tato akce severokorejské strany připadala, jako kdyby k nám v roce 80 pozvali na koncert soudruhy ze Sex Pistols, protože statečně bojují proti kapitalismu. Takže Laibach jeli do Severní Koreje a hráli tam několik písní právě ze soundtracku k filmu The Sound of Music, protože ten je v Korejské lidově demokratické republice dobře známý a používá se tam při výuce angličtiny. A právě z téhle zkušenosti pak vzešlo celé album The Sound of Music, vydané u Mute v roce 2018. Samozřejmě, že Laibach pojali tu skladbu po svým. Slavnostní, temnej, monumentální zvuk, důraz na syntetizátory, pochodová rytmika, ironie prostě a taková ta jejich chladná teatralita. Kritici o skladbě píší takhle. Právě kontrast mezi nevinnou původní písní a Laibachovým tvrdým, ideologicky nabitým stylem je to nejzajímavější. Originál je oslavou přírody, svobody a zpěvu. A Laibach z něj udělal něco mezi hymnou, manifestem a kulturní provokací. V jejich podání už to není jen roztomilá filmová melodie, ale skladba, která může znít skoro jako státní rituál, propaganda nebo záměrně dvojznačný komentář ke kolektivní identitě a moci. A dál píší. Důležitý je i politicko-kulturní kontext. Laibach byli podle dobových zpráv označováni za první zahraniční nebo západní rockovou kapelu, která oficiálně vystoupila v Severní Koreji. A to samo udělalo z jejich verze písní The Sound of Music mnohem víc než jen cover verze. Oni se stali součástí uměleckého gusta, kulturního experimentu a lehce absurdního střetu západního muzikálu s totalitním prostředím. Tak tady je ten experiment a střet kultur.

that's rise from the lake to the trees.

the breeze. I go to the hill to love. Like a brook when it drips.

0: panečku. Myslím, že Korejci dost čuměli ten absurdní konec. A kdybyste viděli ještě ten obal k té desce, no, myslím si, že tam už nikdy nesmějí. Paroles, paroles, paroles. Alain Delon a Dalida. To je světově známý duet, který naspívala francouzská zpěvačka Dalida a do ní celou dobu mluví Alain Delon. Ta píseň ale vznikla nejprve v Itálii jako Parole, parole v roce 1972. Hudbu složil Gianni Ferio a text napsali Leo Ciuoso a Giancarlo Del Re. A poprvé ji naspívala jakási slečna Mina a mluvenou mužskou část přednesl herec Alberto Lupo. Píseň byla populární v italském televizním pořadu Teatro 10, kde fungovala jako elegantní dialog mezi mužem, který ženu zahrnuje lichotkami a ženou, která mu stále vrací jediné poselství. Slova, prázdná slova, prostě keci, keci. A francouzská verze Paroles, Paroles vznikla krátce poté a vyšla v lednu v roce 73. Jak jsem říkal, naspívala ji Dalida a namluvil Alain Delon. A jak k tomu došlo? Dalidin bratr a současně její producent narazil na italský originál a řekl si, hele, tohle by mohla udělat ségra, prostě rozpoznal potenciál té písničky a prosadil francouzskou adaptaci. Dalida sama chtěla do mužské role právě Delona a ona se s ním totiž dlouho znala. A na téhle písni je zajímavý, že nejde o klasický duet dvou zpěváků. Dalida celou dobu zpívá, v podstatě až na pár míst by to mohla být plnohodnotná píseň jen s ní. A Delon jí do toho pořád mele svůj zamilovaný text. A právě tenhle kontrast udělal z písně něco mezi šansonem, divadelní scénou a milostným dialogem. Text je postavený na jednoduché myšlence. Chlap nabízí komplimenty, krásná slova, obrazy lásky a romantiky, ale žena ho posílá pořád k čertu a odpovídá mu, že to jsou jen paroles, paroles, tedy řeči, řeči, samý řeči. A právě verze s Dalidou a Delonem se stala světově nejslavnější. Ačkoliv jde o převzatou píseň, ve Francii prakticky přerostla svůj italský originál a dnes je považována za jeden z velkých symbolů francouzského pop šansonu 70. let. A text vám nepřečtu, račte si ho najít a přeložit eventuálně. Možná umíte skoro všichni francouzsky a tím se s váma loučím. Váš Ondřej Soukup.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy, kteří nás teď posloucháte, tak asi budete patřit mezi příznivce pořadu, který na vlnách Českého rozhlasu právě rozbíháme, a to je pořad Na cestách. Tentokrát slyšíte záznam, který pořizujeme opět v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Před námi nejblíž je dnešní host, a to je hvězdný host. Mistryně světa v bezmotorovém létání Jana Vepřeková. Dobrý den.
5: Dobrý den všem posluchačům.
4: My se budeme dívat na svět z ptačí perspektivy. Plachtění je úžasné, jste kdysi kdesi řekla, ale to bezmotorové plachtění, to je takové specifické. Vám říkají tak trošku posměšně ti, co mají nějaké ty motorky a vrtule. Jak vám říkají?
5: No, je to taková trošičku rivalita na letišti mezi jednotlivými odbornostmi. Někdo říká, že piloti větrovní, že to jsou ta hluchoněmá letadla. My zase motorářům říkáme, že mají mozek v levé ruce, kde je ten plyn, a vždycky si můžou přidat, aby doletěli, kam potřebují. No.
4: Takže se špičkujete?
5: Je to tak z legrace, samozřejmě.
4: No, já vás obdivuju, protože oni si můžou, řečeno laicky, třeba popotáhnout, kdyby jim to nevycházelo na to letiště. Vy musíte někam doklouzat. Povedlo se vám to někdy posadit na pole nebo na louku?
5: To je na závodech úplně běžné, že se přistává na nouzovou plochu. Když jsem začínala, ještě nebyly tak výkonné větrně, tak na přeletech to bylo asi 2:1, nedoletěný přelet k doletěnému. Dneska už ta letadla jsou dražší, rozpětí delší, už to přistání do terénu. Vždycky tam je riziko. Přehlédnuté dráty, vysoký porost, sklon té plochy, vítr z boku a tak dále, takže to poškození větroně tam je mnohem pravděpodobnější než na letišti. Takže se snažíme do těch polí nesedat a organizátor vypisuje tratě takové na závodech, aby doletěli pokud možno všichni. Ale běžné to je.
4: Tak jestli u dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu se vždycky rovnal ten vzlet i tomu bezpečnému přistání, o tom si také dnes budeme povídat. Vy jste mi trošku přivedla na jeden takový trošku vtip mezi piloty prý. To mi vyprávěl Vladimír Remek, který měl odlétáno dost, včetně vesmíru. On říkal, to takhle přistává slovenský pilot na letiště a hlásí se té věži a říká, přistávám na letisko 3 duby, aj 2 duby. Tak doufám, že nebudeme v tomhletom stylu pokračovat. Po první písničce Na cestách s Janou Vepřekovou, první dámou světového bezmotorového létání na světě.

0: Jsme na cestách, mám u sebe první dámu světového bezmotorového létání Janu Vepřekovou. Odkud je, to vám hned povím. Já tady vyndám první rekvizitu svého kufříku, ten už znáte. Nevím, na tom by se dalo letět?
1: Tahle letadla lítají hrozně krásně, vnoučata mají asi 4.
0: Je to samozřejmě plastikový model. No, když jsem říkal, že mám tady první dámu světa v bezmotorovém létání, tak stačí pár čísel, abyste možná obdivem vzdechli, nebo vám spadla i u přijímačů Českého rozhlasu brada. Létala 48 let, 5500 hodin, 2350 startů, a nevím, jestli se to dá počítat, ale 255 tisíc kilometrů.
1: Ano, je to tak, přibližně to souhlasí.
0: No já to nepočítal, takže doufám, že to bude souhlasit. Ale vy jste mě zaskočila, když jsme se domlouvali. Já jsem říkal, kdy jste letěla naposled a vy už nemáte ani pilotní průkaz.
1: Nemám, protože došlo k takové souhře okolností, kdy jsem se rozhodla po těch 48 letech, jak jste říkal, že ukončím nejen svoji závodní kariéru, ale vlastně jsem ukončila celou tu svoji leteckou kariéru zároveň.
0: Nestýská se vám? Nebo se proletíte a někdo jiný pilotuje?
1: No, přiznám se, že v letadle jsem od té doby seděla asi dvakrát za účelem dopravy od někud někam, i když teda mám na mysli malé sportovní letadlo s manželem, ale sama jsem neletěla.
0: No vidíte, mistryně světa. Když říkám mistryně světa, já jsem Janě Vepřekové dnešnímu hostu pořadu Na cestách říkal, když jsme se telefonicky domlouvali na té besedě dnes tady při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech, jestli by sebou vzala medaili. A ona mi říká, medaili, jestli já ji najdu. Tak jsem se zasmál a ona říkala, no, naposledy si s nima hráli vnoučata a spadlo to za gauč. Tak já jsem vám jednu medaili přivez, kdybyste ji nenašla, ale to nebude medaile, kterou, no tu vám ty vnoučata seberou, protože ta je z čokolády. Oh, tak ta za gauč asi nespadne.
1: Mnohokrát děkuji.
0: No ale my tu medaili máme, vy jste jednu našla. Odkud je?
1: Našla jsem tu poslední, kterou jsem dostala vlastně teďka v roce 25 jako kapitán týmu žen na mistrovství světa, kde jsme vyhráli zlatou medaili.
0: A kde jste plachtili, když jsme na cestách?
1: Bylo to shodou okolností v Čechách ve Zbraslavicích.
0: Ve Zbraslavicích. No ale vaše domovské letiště, já si vzpomínám, jako začátečník rozhlasový jsem před, nebudu říkat před kolika lety, vás potkal tehdy jako plachtařko

0: Musela nalítat 48 hodin a on ji má za 11 minut. To mně přišlo takové nespravedlivé teda.
1: To je až nečestné a nesportovní.
0: Přesně tak.
1: Ne, samozřejmě, to je pokus o vtip. Ale vy máte ještě jedno ocenění a to nemá jen tak někdo. Vy jste v roce 2023 jako jediný pilot na světě dostala od Mezinárodní letecké federace ocenění a od té doby máte přezdívku Plachtařská královna z Čech. To musí potěšit.
0: To víte, že to potěší, to asi máte na mysli Lilienthalovu medaili.
1: Přesně.
0: Kterou dostává jeden pilot na světě ročně. Tato tradice je asi od roku 1938. No a za rok 22 teda tahle medaile putovala do Čech ke mně.
1: No já myslím, že to si zaslouží potlesk, protože... Děkuji. O to jsem raději, že z města, já musím říct, z města Královen, z věného města Dvora Králové, přijela Plachtařská královna. No, kdy jste poprvé seděla v letadle?
0: Já jsem na letiště přišla za svojí sestrou Ivou, která už začínala s tím elementárním výcvikem. Přišla jsem se za ní podívat. V té době jsem závodně plavala, takže létání pro mě nebyl žádný sport, u toho se jenom sedí, že jo, ale plavání to je něco. Tam jsem dosáhla asi třetího místa v okrese, tak to bylo.
1: Bomba. Ale tam koukáte dolů pod vodu a z té výšky taky koukáte dolů.
0: No, ale přitáhlo mě to a chytla jsem se také, začala jsem létat v 15 letech. Předpisy dovolí od 16 let solo, takže v 16 jsem konečně letěla sama.
1: A jaký to byl pocit? Pamatujete si to ještě?
0: Moc hezky, ale já do té doby jsem měla nalétáno tolik, protože jenom jsem čekala už na to, až budu mít ty 16. narozeniny a do té doby jsem měla nalítáno tolik, že mě to ani nepřišlo, jestli za mnou někdo sedí nebo ne.
1: Vy máte asi ráda Hořice?
0: Tam byly moje první závody, jestli na to narážíte.
1: Přesně tak?
0: Ano, první krajské plachtařské závody v Hořicích. Tam jsem přišla v době, kdy jsem měla uletěné 200-kilometrové přelety. Organizátoři se úplně zhrozili, koho to tam poslali.
1: Vysadili vás nahoru, jo?
0: Byly to úžasné závody, protože vyšlo krásně počasí, letělo se 10 dlouhých disciplín. A já na to v té době teda nebyla zvyklá takhle intenzivně každý den lítat. Já už jsem pletla nohama, už prostě každý den ta šichta je někdy 5, 6, 7 hodin se v tom sedí a byl to pro mě nezvyk a hodně moc mě ty závody dali.
1: Takže vás ani ta únava neodradila?
0: No to ne, to se musela vydržet, ale takové kiksy tam byly. Tenkrát se lítalo podle mapy, tak já si spletla Moravskou Třebovou se Šumperkem, no.
1: To je zajímavé, k té navigaci se ještě dostaneme. A začínala jste teda hodně brzy. Já vám ukážu fotografii, kdy já jsem poprvé stál u Větroně. Vy ten typ možná i budete znát. Letiště u Josefova.
0: Ano.
1: Tam stojí klučina v takovém mongomeráčku, ale v letadle jsem neseděl a za mnou je jeden ten Větroň.
0: Větroň Pionýr, tak s tím už jsem nelítala. To už je zase moc historie, ale s orlíkama už ano. Právě v Hořicích ty první závody byly na orlíku. Dřevěný Větroň.
1: Dřevěný Větroň, to už dneska se nenosí, ne?
0: No, svezla jsem se s tím jednou před pár lety a byl to pro mě neskutečný zážitek, protože v těch moderních Větroních, aby byly štíhlí, tak člověk spíš leží, než sedí a prostě všechno je absolutně dokonalé. Ty Větroně jsou nalité vodou, v křídlech je voda, aby byly těžší, aby měly větší výkon, průnik vzduchem.
1: To většina posluchačů ani tady, myslím, účastníků veřejné nahrávky netuší, že vy sebou vozíte v křídlech nádrže na vodu. Někde jsem si přečetl, že to je snad 180 litrů vody.
0: Dohromady s obou křídel,
1: dohromady s obou křídel.
0: No.
1: Takže 90 a 90 litrů vody sebou.
0: Vejde se, ano.
1: To je zajímavé. Tady jedna z účastnic veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech kroutí hlavou. Nějaký to neštimuje k tomu létání, no ale vy byste zase byli moc lehký asi.
0: No, když je dobré počasí, je lepší, když ten větroň je těžký. Když je slabší počasí, tak ta voda se dá nahoře vypustit. Před přistáním se vždycky vypouští, tak je lepší ten větroň lehčí. Ale já jsem chtěla říct, že jak jsem si sedla po těch letech ze závodního větroně do Orlíka a to motorové letadlo mě začalo roztahovat, tak já jsem se strašně rozesmála. Tak jednak ta stará kabina z plexiskla, všechno se mi takhle vlnilo, jak byla zboulovaná. Teď v tom začalo strašně vrzat, v tom historickém
1: Orlíku. Neměla jste strach?
0: To ne, ale křídla takhle začaly dělat. A hlavně já jsem se rozjela a letěla jsem po pár metrech, protože ten Orlík je neskutečně lehký. Zatímco teda větroně s tou vodou, já lítám na 425 kilech, větroně teda plus já, takže skoro 500 kilo a to za tím motorovým letadlem přejedu půl dráhy, než se vůbec vznesu.
1: Ještě se dneska tahají bezmotorová letadla na těch navijácích, já si to pamatuju, to se mi hrozně líbilo, protože oni byli jakoby na laně a teď tam běžel nějaký ten stroj a najednou letadlo šlo do vzduchu.
0: Ano, jo, navijáky se lítají hlavně pro výcvik začátečníku, kde je potřeba natrénovat hlavně ten start a přistání.
1: Říká dnešní host pořadu Na cestách Jana Vepřeková, první dáma bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě. Tak zůstaňte s námi.

0: Jsme na cestách, posloucháte veřejnou nahrávku pořadu Českého rozhlasu v kavárně Muzea východních Čech a my létáme, díváme se na svět z ptačí perspektivy s Janou Vepřekovou. To musí být nádherný pohled, vidět svět z výšky. Máte čas se kochat, anebo musíte pořád dávat na něco pozor? Narazit nemáte do čeho, vlastně můžete. Setkání s ptákem je fatální pro větroň?
1: Srazit se můžu se soupeřem nebo spoluletícím větroněm. Ptáci si nás hlídají, většinou krouží s námi v těch stoupavých proudech.
0: Oni vás mají za kamarády?
1: Já si myslím, že nás mají za kamarády, přestože ochránci přírody často tvrdí něco jiného. Jsou zóny, kde prostě nesmíme lítat, abychom nerušili ptactvo, ale já myslím, že jsou s námi úplně v pohodě, protože vždycky se na mě takhle koukne a zase koukne dopředu, zase takhle na mě koukne. Nejlepší jsou káňata, ty nám i ty stoupavé proudy ukazují. Kde krouží káně, tam to je tutovka, tam k němu jdu.
0: Je to je výborné, takže orientace podle káňat.
1: Ano, čápy ty někdy švindlují, ty točí i nulu, kde to nestoupe, tak čáp klidně krouží. Hejno vlaštové krásně dokáže označit stoupavý proud.
0: Jenže vy už to víte a vás ten čáp neoblbne.
1: Já vím, že na čápa nesmím dát, ano.
0: Na čápa nesmíte dát. No a já teď vyndám ale rekvizitu, která se váže k něčemu a taky k orientaci a vy se budete smát možná tady, protože to také posloužilo ve spolupráci s tím, co tím připínáme, s prádlem jako orientace. Prý. A daleko. Až v Austrálii.
1: Aha, vím, na co narážíte. Když jsem se poprvé chystala do Austrálie, tak mi říkali, když tam budeš nouzově přistávat, tak tam farmy od sebe vzdálené 30 kilometrů. Nemyslí si, že kde stojí auto, že ta každá farma je obydlená. Spousta farem je opuštěných, musíš koukat, kde vlaje prádlo. Kde se suší prádlo, tam jsou lidi, tam můžeš přistát.
0: To by mě nenapadlo, že se pilot řídí podle toho, jestli někde visí prádlo. Proto jsem měl prádelní količky v kufříku.
1: Ještě mě k tomu řekli, že vždycky mám přistávat čumákem k té farmě, když budu jako blízko, protože oni si tam elektrické dráty tahají různě po stromech a nejsou vidět. Takže ty dráty směřují z té farmy někam, tak proto musím k farmě, abych šla souběžně s těmi dráty, protože u nás vidím sloupy, že jo, a ty dráty musím odhadnout, kudy vedou, abych se netrefila při přistání v poli.
0: Takže to není až tak úplně jednoduché plachtit, jak slyšíte. K té Austrálii to mě docela zajímá. Já tady mám rekvizitu, která se k ní váže. Austrálie, země kontrastů. A vy jste tam narážela na problémy i s některými anomáliemi ohledně počasí, které tady v Čechách nejsou. Jak je to tam s větrem, jak je to tam se sluníčkem?
1: Co se plachtění týče, tak Austrálie je o level úplně jinde než my. Tady vlastně větroň se pohybuje do výšky základny mraku. Když to je v Čechách 2000 metrů, tak to je hodně. To je krásné počasí. V Austrálii není problém do 6000 pod mrakama.
0: Jste na to připraveni?
1: Bylo to hodně příjemné, protože míň hrozí to přistání do terénu. Trošku problém, že tam už se teda musí používat dýchač nad 3500. V Čechách tam dokonce na 2000 jsme už museli mít dýchač. Takové štěstí jsme na počasí zase neměli, že bychom se dostali až do těch 6000, ale to přistání do terénu tam vůbec obvyklé není. Tak jako se přistává tady, tak v Austrálii na to nejsou zvyklí.
0: Je pravda, že vítr fouká obráceně?
1: Překvapilo nás, že teplý vítr fouká od severu, studený od jihu. Sluníčko vlastně v poledne jde přes sever, takže tam taková ta nějaká navigace, jak jsme tady zvyklí přibližně podle slunce, tam vůbec nepřichází v úvahu.
0: Takže náročnější, pokud jde o orientaci pilota bezmotorového letadla.
1: To určitě a hlavně to přistání do terénu, tam vlastně jsme lítali na hranici pouště, kde byly jen prašné cesty, jak říkám, farmy kolikrát ani nebyly, takže představa, že bych tam někde přistála a 3 dny mě hledali, byla hrozná. Ale jednou se stalo, že meteorolog špatně odhalil počasí a všechny nás poslal na trať, která v podstatě nebyla doletitelná. A my jsme večer se dostali jenom tak daleko, že jsme nakonec byli na tom nejvzdálenějším bodu od letiště, některé tak 230 kilometrů od letiště přistávali a ani jsme se všechny nedostali ten den domů. Druhý den se nemohlo letět, protože se všichni nestihli vrátit.
0: A to jste tam byli samé mistryně?
1: No, bylo to mistrovství světa. My jsme se s kolegyněmi domluvili, protože už sluníčko zapadalo, že teda bylo je jasné, že půjdeme někde do terénu, tak oni nám dali body, kde jsou stripy, kde se dá přistávat. My jsme se na jednom z nich dohodli. Já jsem tam přistávala jako první a když už jsem byla prostě ve finále podrovnání, kde se s tím nedá nic dělat, tak najednou se pode mnou objevil plot s ostnatým drátem. Vyšlo mě to, že jsem ho přeskočila, ale hned jsem začala řvát do rádia na holky, aby tam nešli sedat za mnou, že tam je plot. Tak nakonec skončili úplně někde jinde, já jsem tam byla sama. Pak ještě tam vlastně přistála Němka a Holanďanka, protože taky šli na ten stejný bod. Mezitím ze stripu udělali pastvinu a natáhli tam ploty, aniž by se to organizátor dozvěděl. No.
0: Povězte mi, jak se skáče přes potok, anebo přes kaluž, to vím, ale jak se skáče s plachťákem přes dráty?
1: Pokud máte rychlost, tak to není problém, tak prostě přitáhnete, letadlo udělá tenhle ten pohyb. No ale musí tam být rychlost, pokud tam není rychlost a letadlo udělá tohle, tak spadne.
0: My to všechno tady v kavárně Muzea východních Čech máme i s názornou ukázkou, jak se pohybuje ruka. Vám to nebudu radši vysvětlovat, já bych to prostě neskoušel.
1: Ještě k tomu můžu říct, že na tom poli teda jsem se rozhodla, že neopustím větroň, dokud pro mě nepřijedou. Ale když se pak začalo stmívat a kolem mě se začaly hemžit zděrty, pavoučci a ta pastvina byla rozbitá od kopyt zvířat a já když jsem do nějaké díry posvítila, tak jsem tam viděla ty oči těch pavouků v každé druhé díře, tak nejdřív jsem seděla chvíli na větroni a pak mě to hrdinství úplně přešlo a běžela jsem k silnici a stála jsem uprostřed té prašné cesty, abych viděla ze všech stran, co ke mně leze nebo běží.
0: Tak to jsem netušil, že je to až tak dobrodružné plachtit v tak exotických zemích. To znamená, vám jsou asi bližší taková ta normální letiště někde v Evropě.
1: No jsme tady na to víc zvyklí, na to počasí a...
0: Alena Zarybnická vyprávěla o tom, jak se létá třeba nad takovými plochami, jako je ve východních Čechách, východočeské moře, rozkoš u České Skalice. Je to rozdíl? Máte to rádi? Taková velká plocha vodní, když je před vámi, pomůže nebo uškodí?
1: Větroň stoupá v ohřátém vzduchu, který se podle roční denní doby ohřívá jinak na různých místech a právě na vodní plochu vůbec. Takže vodní plochu vždycky musíme překlouzat, tam žádný stoupavý proud ani neočekáváme.
0: Takže vyhnout se rozkoši?
1: Ano.
0: Nebo Máchovu jezeru?
1: Ano, vodám se spíš vyhýbáme nebo ve velké výšce je přeletíme.
0: Máte letiště nebo oblast, kde plachtaři neradi létají? Normální piloti třeba musí mít na některá letiště speciální zkoušky, třeba v Courchevelu, který je ve Francii, tam je tak krátká dráha a ještě k tomu sklopená, že ne každý pilot to tam umí. To u vás asi tak není, nebo je?
1: U nás spíš jde o terén kolem letiště, v kterém se ty závody lítají, kde jsou velké závody, tam vždycky je velké letiště, protože počet těch účastníků na závodech je třeba až 120 a ty větroně se musí na to letiště vejít jak pro start, tak pro přistání. A může se stát, že přilétávají ve skupinách pohromadě, takže to letiště musí být dostatečně velké, aby se tam všichni vešli.
0: Kolik žen letá na takové mistrovství?
1: To je různé, tak kolem 50.
0: Zajímalo by mě, vy jste soutěživý typ, ale jste kamarádky? Asi jo, když vy hlásíte soupeřkám, kde nemají přistávat, nebo jak vy říkáte, sednout, tak asi tam až to nejde na dřeň, ta řevnivost.
1: Pokud jde o mezinárodní závody, tak se vždycky lítá pro tým. Takže spolupracujeme lítá se ve skupinách 2 až 3 závodnice současně. 4 už je moc, to se jako pletem. Ale ty 3 je takové optimální a měli jsme složení, taková stálá trojka, jsme byli v jedné třídě a můžu říct, že za roky společného lítání jsme byli neskutečně slítaní, že ostatní jenom valili oči, jak už prostě víme, co, kdy, která udělá.
0: No, nedá se asi říct, že na sebe mrknete, nebo se vidíte až tak blízko, že se to dá?
1: Jsme ve spojení na rádiu, na frekvenci a každá z nás umí něco. Jo, třeba já jsem byla slabší v dokluzech odhadnout, z jaké výšky se pustit na letiště. To uměla kolegyně Dana, takže ten dokluz jsme vždycky nechávali na ní.
0: A co dělali podle vás?
1: Já třeba jsem byla dobrá pod řadou, když jsou mraky seřazeny v řadě a dá se letět rovně, jenom jakoby pod tou řadou delfínovat, tak zase holky říkali, my se musíme za tebe seřadit úplně jak na tyč, protože víme, že když uděláme krok vedle, tak už tě nedohoníme.
0: To je hezké, s letadlem se dá delfinovat, říká Jana Vepřeková, dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Říká vám to žena, která plachtila na britských ostrovech, ve Švédsku, na Balkáně, 2x v Austrálii, tak budeme cestovat i po další písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a my se dnes díváme na svět z výšky, z ptačí perspektivy, s první ženou bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě, Janou Vepřekovou, rodečkou ze Dvora Králové, která už toho slétala po světě spoustu. Už jsme byli v Austrálii, která země vám imponovala? Možná to bylo Bulharsko, kde jste byla poprvé na zahraničním závodě.
1: Ano, to bylo v roce 1982, to je strašný. Byl to můj první mezinárodní závod v bulharském Šumenu a ten jsem vyhrála. To bylo teda celkem překvapení pro všechny i pro mě, že se to povedlo, ale dost na ten závod vzpomínám, protože tam došlo k takové situaci. V té době se ještě nedali předvídat nějaké bouřky nebo něco takového, tak jako dneska. A tam přišla v noci prostě hulava s takovým větrem, že některé větroně utrhla z kotev a právě zrovna můj větroň to urvalo a takhle spadnul na záda na transportní vozy, takže druhý den už byl nepoužitelný, ale ani vlečná letadla nebyla použitelná, měly rozbité kabiny od krup a spousta škody. Tenkrát jsem poprvé viděla, jak vítr vzal člověka. My jsme běželi na letiště teda do toho volného prostoru, abychom zabránili škodám, abychom ta letadla nějak podrželi, lehli na křídlo. A tam opravdu člověk se zvedl do výšky, pak to s ním padlo a takhle se motal na zemi v takovém, on to byl naštěstí paragán, takže v tom parakotolu se koulel až k plotu, kde se zastavil a Němci si ho tam sebrali a on se pořád mrskal, protože byl úplně v šoku z toho, že ho sebral vítr.
0: Pro vás je to počasí docela, si myslím, zásadní záležitost pro plachtění. Jak vidím, tak vítr si veme i člověka, to znamená meteorologie pro plachtění. Vy musíte dost věřit těm meteorologům.
1: Věřit meteorologům, ale my už sami si taky dokážeme z těch dostupných zdrojů na internetu vyhledat, jaké bude kdy počasí, kudy bude lepší letět. To už všechno nám dneska některé stránky řeknou.
0: Tak mě napadá, vy říkáte na internetu. Babička vždycky říkávala, mraky jdou tamhle z té strany, z toho pršet nebude. Umíte to taky takhle odhadovat? Bude velký vítr, přijde něco, nepřijde? Neláká vás to tak trošku hádat? Nebo neptají se vás lidé?
1: No tak já počasí sleduju jenom, když jsem na závodech, buď jako závodník, anebo teď v poslední době, kdy jezdím s týmem jako tým kapitán, tak mě to počasí zajímá a spíš si ty zdroje vyhledám předem. A nebo pak během toho dne sleduju to počasí a radím, pokud to jde.
0: Je rozdíl mezi kluzákem, větroň v té terminologii nějaký?
1: Ne, to je stejné.
0: Všechno je to stejné?
1: Plachťák, větroň, kluzák, to všechno jsou ta bezmotorová letadla.
0: Tam je akorát problém v tom, která je to kategorie. My jsme, myslím, byli i docela úspěšná země ve výrobě těch letadel.
1: Ano, v Kutné Hoře je firma HPH na výrobu větroňů. Ty větroně dneska už mají ohromné výkony, tam se hlavně hodnotí klouzavost toho větroně, to znamená z výšky 1 kilometr v klidném ovzduší, jakou doletí vzdálenost. A dneska už ty větroně doletí i přes 60 kilometrů.
0: Jaký dlouhý let absolvoval dnešní host pořadu Na cestách, světová mistryně Jana Vepřeková, mistryně v bezmotorovém létání? To si povíme zase za chviličku a budou to čísla opět ohromující, protože přece jenom máme tady královnu.

0: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my dnes létáme, ani tolik nechodíme. Máte ráda vůbec chůzi pěšky?
1: Ano, mám.
0: Protože kdo přičichne k tomu, že se dívá na svět z výšky, tak si myslím, já aspoň osobně, mě by se nechtělo chodit kilometry pěšky, já bych radši do toho letadla.
1: No tak rozhodně, to je lepší, všem doporučuji. Ten pohled z výšky je úžasný, ale je pravda, že na závodech teda opravdu není čas. Já říkám, kolikrát jsem neměla čas ani se napít, natož abych se kochala nějakými pohledy z výšky. Spíš člověk kouká po terénu právě, kde je to třeba stoupe v Německu pole větrných elektráren, tam ty krásně někdy ten stoupavý proud urvou od země, který využíváme, ano, nebo i ostatní elektrárny jsou rozehřáté, tam se nad to tím může lítat v Německu, takže nad tím kroužíme a tak, kde je nahřátá skála. V horách vůbec je to létání dost specifické, protože slunce dopadá na tu horu pod jiným úhlem než na rovinu.
0: Takže to jsou taje bezmotorového létání, ale já si nedovedu představit, že bych seděl v tom vašem letadle, vystartoval v 9 hodin a vrátil se ve 6:45 večer a měl za sebou let kolem republiky.
1: No, to jsem taky udělala jenom jednou.
0: Já se nedivím.
1: Pak už jsem říkala, proč se v tom tak dlouho trápit. Já jsem věděla hned, že ten let nepřekonám. Ten trval těch 9 1/4 hodiny. A uletěla jsem asi 780 kilometrů. Ale mě prostě bavilo vždycky to závodění. Někdo má rád rekordy, pokoření nějakého rekordu. Já jsem vždycky říkala, já jsem závodní kobyla, já mám ráda ten adrenalin, ty soupeře a to mě bavilo, prostě to byla hra.
0: Závodní kobyla, to jsme zase ve východních Čechách. Já teď přeběhnu závěr našeho povídání, tak podkova pro štěstí, ale tím se vás nechci dotknout. Sama jste použila ten termín. Vy jste ale plavala, to jste taky asi nerada prohrávala. Soutěživý typ, vedete k tomu i 4 vnoučata, to je teď váš svět, ne ty plachťáky tolik.
1: Ano, ale ty 2 nejstarší jsou teď v první třídě, takže tam to nechávám jednak na rodičích a jednak si myslím, že každý si tu svoji cestičku životem musí najít sám a jestli to bude letání nebo něco jiného. Třeba zrovna nebudou soutěžní typy, tak to bude na nich.
0: Třeba se pobaví. A už seděli v letadle?
1: Přiznám, že ano.
0: Proč říkáte přiznám? To bylo tajné.
1: Já nevím, jestli tam není nějaký věkový nebo váhový limit, to si nejsem úplně jistá.
0: Tak se v tom pitovat nebudeme. U dětí ale jste pořád, vy už sice nemáte ten pilotní průkaz, ale já teď vyndám další rekvizitu, která nám trošku něco napoví. Tohle to je šálek, já jsem sběratel šálku, to se o mě ví jako o kavárenském povaleči na espresso a tenhle mi vyrobila kdysi v keramickém kroužku moje dcera. Keramika, to je taky váš svět teď.
1: Ano, už dlouho. Asi se o mě ví, že jsem byla učitelkou a vedla jsem keramické kroužky dětí, zůstalo mi to dodnes, to jsem moc ráda. Já jsem vždycky říkala, že můj život se dělí na letní a zimní, že letní je létání, zimní je keramika.
0: A vzala byste, když se díváte na ten šálek, dceru do kroužku?
1: Určitě.
0: Teda v jejich letech, dneska už samozřejmě je to dospělá ženská.
1: No, ale malý hrneček a moc pěkný, musím pochválit. Malé, jemné ouško. Nevím, v kolika to dělala letech, ale
0: no, byla to nějaká konec základní školy, mám takový pocit. Už nebyla úplný prtě.
1: Skoro profi práce.
0: Tak to rád vyřídím. No, my jsme létali po celém světě, já jsem tady jmenoval některé ty země. Ještě se vrátím k tomu počasí a k létání, protože jsem prožil dost let na britských ostrovech a to nebyla zrovna, jak jsem si přečetl některé rozhovory, destinace, kterou byste až tak měla úplně ráda, i když jste tam na mistrovství světa byla třetí, ale jsme zase zpátky u toho počasí.
1: Tam zrovna nebylo moc počasí a to byl vlastně můj poslední závod v životě. Já jsem původně už ani na něj nechtěla jít. To mě ještě umluvil trenér, že tenhle závod musím absolvovat. A
0: dobře udělal, když z toho bylo třetí místo na mistrovství světa.
1: A tam jsem po poslední disciplíně přistávala a říkala jsem si tak, a moje kariéra je u konce, je to moje poslední přistání v životě a taky to tak bylo.
0: No ale bylo to úspěšné. To říká žena, dnešní host pořadu Na cestách, který se chýlí k závěru, Jana Vepřeková, která je nejčastější účastnicí mistrovství světa a mistrovství Evropy ze všech žen na světě. Má 10 medailí a byla v reprezentaci 41 let, 11krát na mistrovství světa, 8krát na mistrovství Evropy. No to je porce tedy. Klobouk dolů. Na mě nezbývá, než vám poděkovat za ty pohledy z ptačí perspektivy, za ty nesmírně zajímavé detaily, protože já ode dneška vím, že se s větroněm dá i skákat, že je důležité prádlo pro letce, že se nedá věřit čápům, to mě teda překvapilo. Dnešním hostem pořadu Na cestách byla Jana Vepřeková, moc krát děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
0: Ještě jedno speciální letadlo, které přiletělo, budete se divit, ze Dvora Králové.
1: No, to je krásné.
0: Je to vánoční ozdoba a na něm se pokusili namalovat plachťák. Povedl se?
1: Moc se jim to povedlo. To teda koukám.
0: No a s vámi, vážení posluchači, i s vámi tady přítomní v kavárně Muzea východních Čech se loučí Petr Voldán a příští pondělí mezi 18. a 19. opět Na cestách se těším na slyšenou.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na koziťkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám neskazí náladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášíte do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Neseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no, to se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš vůni, typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recept.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to koziťkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě ho slouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
1: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
0: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
0: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
0: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
0: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
0: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
1: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Pochoutkový rok.
0: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
0: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
0: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
0: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
0: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
0: Chceš, máme ještě jeden?
1: Tak dáme ještě vanilkový.
0: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
0: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
0: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
0: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou.

0: sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko? Kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
0: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama. Všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
0: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
0: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
0: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
0: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

že nepřekládal ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší ty najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší ty najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmout dát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno chlup, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma chlup, ať se na hocou spíší ty najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj! Ahoj!

0: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale taky třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí. Protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, k té mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejovlivněnější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl jablečné koláče, jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, aha, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
2: Nezačím.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze má

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
4: Milí posluchači Dvojky, tak jsme si řekli se synovcem mého přítele, že bychom se mohli naše rodina a jeho rodina na konci června vydat do Sopot. Pak mi volala má kamarádka, jejíž dcera si vzala Itala, že bychom se mohli sejít na Ligurské riviéře a společně tam strávit nejméně týden. Tak jsem hned rezervovala hotel blízko moře s terasou a když vyrazíme na obě místa, tak se zcela jistě zruinuji. Ale za zážitky a hezké chvíle se prostě platit musí. Notabene jsem zralá dáma, která sice potřebuje bezpečí a pohodlí, ale zase už se děsí, že toho tak moc v budoucnosti už prožít nemusí. No a proto jsem se rozhodla, že dnešní omeletky věnuji dovolenkovým plánům. Jo. A ještě vám jako vždy prozradím, že dnes jsem upekla sekanou a podusila jsem kapustu a k ní mačkané brambory s máslem. Omeletky právě začínají. A nepochybuji, že víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, o plánech na dovolenou si dnes budeme povídat v omeletkách. Mít v životě plány je důležité. Nutí nás to k lepším výkonům a navíc se máme na co těšit. Těšení totiž dokáže náš následný prožitek z něj zesílit až o 30%. Třeba v případě dovolené nejsme nejvíc šťastní během ní, ani po ní, a naopak jsme nejšťastnější, když ji plánujeme. Já jsem vždycky chtěla cestovat s mužem, který všechno ví, je největší ze všech, má největší sílu, umí všechny řeči, má tolik peněz, že není nutné je počítat, rád kupuje dárky, jí, pije a miluje mě, i když má pupínky, mastné vlasy, nadváhu a šaty se na mě lepí prachem. Kromě zamilování a peněz, skoro všechny ostatní podmínky splňoval Zdeněk Wagner, syn Josefa Wagnera, který ve dvoře založil safari. Žil přes 20 let v Africe a my tam jeli za ním natáčet. A on byl silný, opálený, vyšisovaný, suverénní. A mý společníci byli menší, měli brýle a protože se na Afriku připravovali podle filmu a seriálu z televize, tak vypadali v buši jako z dob cestovatelských výprav Emila Holuba. Byli v safari. A když si někdo myslí, že na safari se chodí v safari, tak se krutě mýlí. Místní bílí lovci totiž zásadně oslňují ve vyšisovaných tričkách, vyšisovaných ustřižených džínách a když jdou do buše, tak si vemou tepláky. Mí muži v safari měli dokonce pokrývky hlavy v safari stylu a jeden měl takový ten klasický klobouk a druhý takovou tu klasickou safari čepici. A jednomu jsem říkala ňoka neboli had, to pro tu čepici. A druhý muž v kloboučku byl myšáček. A když jsem je poprvé uviděla v Africe vedle sebe, tak jsem rázně řekla, tak to ne, oba nesnesu, to nedokážu. Musíte se rozhodnout, buď jeden v čepici, anebo druhý v klobouku. No a pak ňoka s myšáčkem losovali, kdo který den bude mít úžeh. No a my si teď odpočineme u písničky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

A hledala jsem vhodné místo a našla jsem ho na střeše hotelu, ve kterém jsem byla ubytovaná. A vylezla jsem nahoru a protože nikdo nebyl v dohledu, tak jsem se svlékla jen do kalhotek a opalovala se. A za chvíli jsem uslyšela kroky. Pani, oslovil mě majitel hotelu, tady se nemůžete opalovat nahá. No ale proč, já tady přece nikoho neobtěžuju? Já vím, ale ležíte na stropním okně jídelny. Nejhorší pro mě byl jednou zájezd do Španělska. Turisté, to už jsem vystupovala v televizi, si mě pořád prohlíželi. Je to ona, není to ona. Tak jukali jako. No znervozňující to bylo. A ještě víc mě znervozňovala představa, že se před všemi těmi turisty budu koupat svlečená do plavek na hotelové pláži. Proto jsem donutila celou svou rodinu, aby se mnou v největším vedru šla po rozžhaveném písku asi 3 kilometry. Až tam jsem se v klidu svlékla, tam jsem se vrhla do vln a plavala jsem v průzračné vodě. A pak jsem s hrůzou zjistila, že na břehu stojí muž a točí si mě na video. A když jsem se vyděšeně zatvářela, tak ten muž takovou jadrnou moravštinou řekl: nevšímejte si mě, jako bych tu nebyl, já chci jen u nás doma všem ukázat, jak vypadáte doopravdy. Jeli jsme s manželem na svatební cestu a po 12 hodinách strávených v autě jsme byli už dost utahaní. A tak jsme si řekli, že se osvěžíme v bazénu u motelu, kam jsme právě dorazili. Asi jsem při všech těch svatebních přípravách schodila několik kil, protože mi při každém skoku sklouzla pod prsenka nebo kalhoty nových plavek. A kromě nás nikdo v bazénu nebyl, takže jsme se smíchem ztracené díly vždycky zase vylovili. No a pak jsme šli do motelové restaurace a sedli jsme si k baru, že počkáme na volný stůl a dali jsme si něco k pití. A naproti nám byl průhled do velkého akvária, které bylo úplně prázdné. No a manžel se ze zvědavosti zeptal, proč nemáte v tom krásném akváriu žádné ryby? A barman se zakřenil od ucha k uchu a řekl, to není akvárium, to je náš bazén. Cestou na dovolenou se nám v Itálii porouchalo auto. Zůstali jsme trčet v malé vesnici a když jsme se scháněli po noclehu, ukázali nám jediný nevábný penzionek. A všechno tam působilo opršele a špinavě a nelibě to tam zavánělo. Dokonce se mi zdálo, že když jsem rozsvítila v koupelně, prchal přede mnou nějaký hmyz. A v noci se mi v tom prostředí nedařilo usnout. A najednou se mi zdálo, že něco cítím. Zdeňku, vzbuď se, zdá se, že tu uniká plyn, zalancovala se manželem. A manžel z polospánku jen lakonicky zamručel. A ty se mu divíš?

0: Milí posluchači dvojky, o plánování dovolené jsou dnešní omeletky. Má kamarádka jednou byla pozvána do Kanady na kongres a když přijela do Ottawy, vzala si do hotelu taxík a cestou ji řidič neustále nabízel, že až skončí službu, ukáže jí památky. Několikrát ho zdvořile odmítla, ale byl neodbytný. A v hotelu ke své hrůze zjistila, že za ní jde k jejímu pokoji. Rozčilená a zároveň vytěšená praštila z kufry a otočila se k němu. Řekla jsem vám jasně, že nemám zájem. No ale paní, namítl rozpačitě, vy jste mi nezaplatila. Jednomu turistovi se nedařilo v restauraci ve Stockholmu upoutat pozornost číšníka. Vyšel proto ven, svlékl si veškerý oděv a znovu vstoupil do restaurace s voláním. Vy Švédové věnujete pozornost pouze nahotě, tak obsloužíte mě konečně. No a byl uvězněn za nepřístojné chování. Jednou v Itálii v Sieně mi při nějaké místní oslavě ukradli mobil a já jsem nutně potřebovala nový. A v obchodě jsem si ho vybírala a prodavačka, která nám ho předvedla, se po zaplacení zeptala, na koho z nás má napsat záruční list. A kamarádka, která mluví italsky, se ke mně obrátila a řekla, asi na tebe, Halino. A než jsme stačili říct jméno, dívka poděkovala a zmizela za dveřmi kanceláře. Za chvíli se vrátila a položila před nás úhledný balíček. Trochu nás udivilo, že už o údaje do záručního listu nemá zájem, no ale nic jsme neříkali. A v hotelu jsme mobil rozbalili, abychom ho v klidu vyzkoušeli a z krabice vypadl záruční list se jménem na novopečeného majitele. Signora, asi na tebe, Halino.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce. Proto

Milí posluchači Dvojky, dnešní omeletky mají téma plány na dovolenou. Jeden můj kamarád pochází ze Srbska, je celkově výbušnější a občas reaguje až nepřirozeně. A jednou mi povídal, jak se přistěhoval do Čech a prožil tu první lásku. On zarostlý otrhaný kluk ze Srbska, věčně bez peněz a bez jakéhokoliv zázemí, se zamiloval do dcery univerzitního profesora matematiky. A rodiče jejich vztah těžce trpěli. A až na obrovský nátlak jejich dcery svolili, aby u nich strávil víkend. Miroslav přišel s velikým batohem na zádech, na sobě měl otrhané kalhoty a byl celkově takový neupravený. A jako první požádal rodiče, jestli by se nemohlo osprchovat. A pak vybalil batoh plný špinavého prádla a zeptal se, jestli by si to mohl vyprat. No a rodiče se tvářili víc a víc nepřístupně a všechno by vrcholilo u oběda. Servírovala se nějaká ryba a Mirek ryby nejí. Oznámil tehdy, že ryby nenávidí. A matka velmi ironicky poznamenala, že by mu možná někde jinde uvařili i vyprali lépe. No a Mirek v tu chvíli spustil. Podívejte se, fajn. Chtěl jsem to s vámi zkusit a dovolit vám se mnou strávit tenhle víkend. Spoustu věcí jsem přešel a dělal jsem, že je nevidím. Ale to, že mi servírujete rybu, to už je opravdu moc. Já beru svoje prádlo a jdu si vyprat jinam. Průměrný člověk stráví plánováním dovolené víc času než samotnou dovolenou. A samotné plánování dovolené zvyšuje hladinu dopamínu v mozku, a lidé se tedy těší už při vybírání. A lidé si z dovolené nejvíc pamatují začátek, nejsilnější moment a konec, takzvaný peak and roll. A nejčastější hádky na dovolené vznikají kvůli jídlu, programu a únavě. Básník Jiří Žáček jednou napsal: U moře se letos nosí zralá ňadra, pasy vosí, dlouhé nohy, oblé zadky, prostě žádné nedostatky. Za to mužům, pokud mají peněz jako šlupek, promíjí se pleš i hrb

0: Milí posluchači dvojky, o dovolené a plánech na ní jsou dnešní omeletky. Teď je ovšem na řadě příspěvek posluchačky Karly. Zlatá horečka na Aljašce začala před 130 lety. Už v dětství jsem četla Jacka Londona a fascinovala mě jeho dobrodružná povaha. Příběhy kolem zlatokopů jsem hltala a myslím, že kdyby byla kluk a žila koncem 19. století, tak odpluje nejbližší lodí směr Aljaška. Nevšak proto zlato, ale pro zážitky, život v partě, objevování všeho nového a pro neskrotnou svobodu. A na tu vysněnou Aljašku jsme s rodinou skutečně před lety odjeli. V nádherné britské Kolumbii jsme si půjčili auto a vydali se přes nekonečný Yukon plný lesů po legendární silnici se štěrkovým povrchem. Tehdy jsme potkávali jen málo aut, ale za to hned za Vancouverem stál v příkopu u silnice medvěd a v Yukonu přeskočil kapotu našeho auta veliký los. Aljaška má tvar pánve a její držadlo, čili panhandle, se zařezává těsně u Pacifiku do území Kanady. Bez pánve se žádný zlatokop neobešel. A my teď odbočujeme na území Ameriky, na držadlo pánve, blíž k břehu oceánu. Když v srpnu 1896 u potoka Bonanza našli tři zlatokopové zlaté nugety, Zlatá horečka posedla tisíce mužů. Je to už 130 let, kdy připlouvali z Evropy přes Pacifik do zátoky u městečka Skagway. My tam po souši sjíždíme hustou mlhou z prudkého kopce také. A tady si před strastiplnou cestou do vnitrozemí k místu nálezu zlata museli zlatokopové nakoupit povinnou výzbroj a často nepřipraveni zdolat těch 800 kilometrů na sever k místu nálezu. Totální boj s přírodou někdy končil smrtí. Dodnes tam lze najít lidské a koňské kosti. Na místním hřbitově jsou vedle sebe hroby šerifa a padoucha, který okrádal zlatokopy. V muzeu promítají film o cestě za zlatým snem. Nad trasou památného průsmyku teď jezdí vyhlídkový vláček. Koleje vysoko nad srázem nepůsobí moc bezpečně. Vracíme se na území Kanady a vyjíždíme do Yukonu. Směřujeme na sever k hlavnímu území Aljašky. Šťastnou náhodou jsme cestou zastavili u penzionu, kde žije v yukonských nekonečných lesích Hajný se svou ženou a dcerou. A jsou to Češi. Před 20 lety se usadili v penzionu u silnice uprostřed lesů. Strávili jsme s nimi večer a přespali v hezkém pokojíku vyzdobeném kůžemi medvěda a bloka. Aranka vede restauraci a penzion. Dcera Jessica studuje na vzdáleném sportovním gymnáziu a je přebornicí v lyžování. Domů létá jen dvakrát do roka. Vladimír pracuje jako lesní inženýr. Ráno nás vzal do auta, vozil po lesích, ukazoval a vyprávěl. Zapadlé osady indiánů, kteří tady kdysi žili svobodně v přírodě, bychom sami nenašli. Auto jsme po celou cestu měli špinavé od nespevněného povrchu. Nekonečný Yukon jsme přejeli v pomalém tempu 90 km za hodinu. Větší rychlost tady není povolena a kdo ji nedodrží, je policií zadržen a přísně potrestán. Jeden takový řidič nás předjel a po několika kilometrech už stál vedle policejního auta s rukama na kapotě. Po silnici Klondike Highway se blížíme k samotnému centru zlatého šílenství, městu Dawson City. Po obou stranách silnice nás překvapily kopce přeházené hlíny a kamení, jako by tam řádil nějaký přerostlý krtek. Byly to pozůstatky po důkladné těžbě. Zlato mohlo být kdekoliv, no a tak se hrabalo a hledalo všude. Město leží na úpatí hory a hranice s Aljaškou je na druhém břehu řeky Yukon. Je už sice večer, ale ani v noci tma nebude. Je období bílých nocí. Majitelka hotýlku Golden Nugget, vyhlížející jak bývalá bordel mama, Má ku podivu volný pokoj. Máme štěstí, protože se právě koná jakýsi velký hudební festival country kapel a městečko je plné rozdováděných lidí. Jsou většinou oděni do barevných kostýmů a směřují k velkému stanu, kde se střídají kapely. Někteří mají na vodítku psy, kteří zůstanou uvázaní před stanem až do rána. Policie může vše dobře sledovat a kontrolovat. Celou noc je totiž světlo. Kupujeme si místní pivo s javorovým sirupem. Nechutná nám, ale vůbec. Až dlouho do noci jsme mohli v hotelové posteli poslouchat hlasitou country hudbu. A celou noc pršelo. A tak se nám konečně trochu umylo auto, zaprášené po dlouhé cestě. Ráno se procházíme tichými ulicemi, většina lidí ještě spí. V muzeu si opět připomeneme slavné období zlatých snů a přání. Na terase domova důchodců sedí bělovlasý děda a nepřítomně hledí do dály. Možná je to bývalý zlatokop. Dodnes jsou v okolí hledači zlatých kamínků. Na břehu řeky Yukon sedí mladá žena. Na stolku před sebou má zlatý nugget velikosti palce. Prý ho sama nedávno našla. V kostele právě končí mše, lidé si podávají ruku, dokonce se líbají a vesele povídají. Řeka Yukon se valí širokým korytem. Tato jedna z největších řek Severní Ameriky ve mně vzbuzuje úctu a tajuplný pocit. Ze srubu, kde prý necelý rok pobývá Jack London, jsem trochu zklamaná. No je malý, skromný. Uprostřed stojí malá kaminka, u zdi tvrdá postel, police, stolek. To je všechno. Nějak to nezapadá do mých představ a snů o tomto zajímavém muži. Na hřbitůvku je opuštěný hrob moravského snílka zlatokopa Jana Eskimo Velcla. Prošel pěšky Sibiř a řídil se svým moravským heslem. Prondeš, prondeš, neprondeš, neprondeš. V okolí Dawson City žil dlouhá léta. Zemřel tady jako 80letý. Den plný dojmů končíme u potoka Bonanza, kde to všechno začalo. Teď tady stojí jen zbytky důlních strojů, které rezaví a rozpadají se. Zítra se přeplavíme přes řeku Yukon a vstoupíme na území Aljašky. Tak jsem si pomalu plnila sny a touhy po dobrodružném životě Jacka Londona.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, dnes jsme skoro hodinu plánovali dovolenou. Já ráda poznávám neznámé kraje, kde si ještě raději pochutnávám na cizokrajných lahůdkách. A proto si dnes společně připravíme recept na džulbasty. Džulbastie jsou vlastně telecí nebo vepřové řízky. K jejich přípravě potřebujeme právě asi 8 telecích nebo vepřových řízků, mletý černý pepř, 2 cibule, olej a kůži ze špeku a pochopitelně sůl. Řízky naklepeme asi na 6 mm, osolíme, opepříme, pokapeme olejem a položíme na sebe a necháme proležet aspoň 4 hodiny. A potom nakrájíme na kolečka cibuli a mřížku rozehřátého grilu potřeme vepřovou kůží ze špeku. A z řízečků setřeme olej, no a grilujeme je krátce, mimo hlavní žár topeniště. A potom hned podáváme šťastnou cibulí a bílým chlebem. V našich podmínkách někdy stačí světlá bageta. Je to jednoduché a moc dobré. Mňam. A víte, že jídlo v letadle chutná jinak? No a to proto, že ve vzduchu máme otupené chuťové buňky. A lidé jsou nejšťastnější před dovolenou, to už jsme si řekli, a během prvních dnů dovolené. Potom přichází adaptace a nadšení klesá. A existuje i takzvaný post-vacation blues, což znamená, že po návratu z dovolené se vám může výrazně zhoršit nálada. Největší zklamání na dovolené vznikají z přehnaných očekávání. Neznámý autor pravil, dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ale ne zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. A Murphy tvrdí, nikdo není tak ošklivý, jako na své fotografii v pasu. No a já musím zopakovat už po několikáté svou oblíbenou radu. Dokud jste živí, cestujte jak diví. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínáme, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Prý nikdy nežil.
1: A vidíte, to mě nenapadlo.
0: Přesto jeho dílo a duch zasáhlo mnoho koutů naší země.
2: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
0: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
1: Krása, co?
0: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, vyplývá to z vyjádření předsedů klubu i šéfa horní komory. Na letiště v Hradci Králové míří tisíce lidí, druhým dnem tam bude pokračovat aviatická pouť. A počasí nejprve bude většinou polojasno, postupně zataženo s přehaňkami a bouřkami. Teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
5: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
6: V podstatě jsem u nás na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
5: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové-Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
7: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
5: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Dnešním dnem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tamáši Šujokovi. Nový premiér Péter Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolán proti své vůli. Podle něj prezident morálně selhal a byl jenom loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody. Historika, politika a spisovatele Františka Palackého si dnes připomenou lidé v Neratovicích ve středních Čechách. 26. května uplynulo 150 let od jeho úmrtí. V 9 hodin začne mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v místní části Lobkovice. O 10:30 dopoledne pak bude následovat pietní setkání u Palackého hrobky za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště bude otevřený od 9 hodin. Letový program začne v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů Pavel Eichler.
8: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martin Šonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny a letos lítají jenom jednou.
3: V dnešním finále hokejového mistrovství světa v Curychu vyzve domácí Švýcarsko tým Finska. Utkání začne večer v 8:20.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Neděle bude většinou polojasná, na severovýchodě zpočátku až zatažená. Během dne bude přibývat oblačnosti a postupně se přidají přehaňky a bouřky. Ty může doprovázet silnější vítr a taky menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
4: Doprava.
3: Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova srazilo osobní auto Zvěř, stojí za Mladou Boleslaví za sjezdem na Kosmonosy na kilometru 47,5. V Olomouci na výjezdu z města ve směru na Šternberk se srazila 2 osobní auta. Nehoda je v Pavlovické ulici u Lidlu. Nehoda je taky v Praze v Korunní ulici, tam narazilo auto do zaparkovaného auta a v Hradci Králové a okolí i dnes čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 tam začne už zmíněný druhý den letecké show. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná nedělní dobré ráno na dvojce. U mikrofonu Václav Žmolík.
9: A přeji vám dobré nedělní ráno, přátelé. Také už se chystáte na své letní cesty do světa? Prázdniny jsou doslova na spadnutí a tak je nejvyšší čas rozmyslet si, kam se vydáte. Pokud už tedy nemáte dávno zamluvený nějaký hotel anebo zájezd. Já jsem vyrazil teď na konci května s kamarády na takovou pánskou jízdu po Francii a Belgii a zažil jsem tam ledacos, co by vás mohlo taky zajímat. Tak vám o tom povím. Třeba co hezkého a inspirativního jsme tam viděli a zažili. Ovšem, nejprve pro vás budu mít pravidelné nedělní kalendárium, tak ať je nám společně hezky.

Dobré ráno ještě jednou a pojďme se hned teď podívat, co zajímavého se v historii událo právě v tento den, tedy 31. května. A začnu otázkou. Víte, jak se jmenuje nejstarší dochovaný most v Paříži? Pont Neuf. Když to přeložím do češtiny, nový most. No, vidíte, a to slouží od roku 1607, tedy 419 let, pokud správně počítám. Stavěl se dlouhých 29 let, jedná se o kamenný most o 12 obloucích, který spojuje oba břehy Seiny a vede přes západní cíp ostrova Cité, což je doslova historické srdce Paříže, s katedrálou Notre-Dame a svatou kaplí Saint-Chapelle. Most je dlouhý 238 metrů a široký 20,5. Po jeho obvodu se nachází opravdu krásná a jedinečná výzdoba. 385 konzol doplněných kamennými divadelními maskami. Každá je jiná. No, podívejte se, na fotografie jsou pochopitelně na internetu. A ještě zajímavost. Na Pont Neuf byly vybudovány první chodníky v Paříži. Střed mostu zdobí jezdecká socha krále Jindřicha IV. Panovníka, za jehož vlády byl most dostavěn. A pokud si myslíte, že odstraňování a rozstavování pomníků je ryze česká, či spíš československá specialita, tak vězte, že Francouzi ti to umějí také. Zmíněná socha Jindřicha IV. Byla totiž za

0: roku 1884 byl v Brně zahájen provoz parní tramvaje, která tenkrát nahradila tramvaj koně s přežnou, co tam jezdila předtím. Tahle parní tramvaj zajišťovala nejen dopravu osob, jak jsme zvyklí dnes, ale převážela i náklad. První tramvajové tratě vedly v Brně z Pisárek do Králova pole k současnému Semilasu a z dnešní Václavské k hlavnímu hřbitovu. Jízdné činilo 6 až 20 krejcarů, to podle délky úseku, který cestující projel, a zatímco v létě jezdili tramvaje v půlhodinovém intervalu, v zimě každou hodinu. Většina brněnské tramvajové sítě byla potom roku 1900 elektrifikována, ale i potom ještě nějaký čas parní lokomotiva Karolíne zajišťovala nákladní dopravu ve městě. Mimochodem, brněnské tramvajové lokomotivy dostávaly ženská jména podle manželek pana starosty a pánů radních. Karolíne, Clarisse, Hedvig, Mariette, Henriette, Gréte anebo Giselle. Zmíněná parní lokomotiva Karolíne se ostatně nachází ve sbírkách Technického muzea v Brně dodnes a občas bývá k vidění na brněnských kolejích. 31. května 1891 zahájila pro změnu zase v Praze provoz pozemní lanová dráha, kterou už tady bohužel nemáme, vedla na Letnou. A byla to první lanovka v Praze. Od tehdejšího řetězového mostu císaře Františka Josefa, tedy od dnešního vyústění letenského tunelu, k letenskému zámečku se jezdilo, tedy k restauraci v letenských sadech. Tam na tuto lanovku navazovala křižíková elektrická dráha do Královské obory, čili do Stromovky. Tato pozemní lanová dráha fungovala do roku 1916 a o 10 let později v její trase začalo fungovat, pohyblivé schodiště. Ano, až na Letnou už tenkrát vedl eskalátor. Slyšíte dobře. V roce 2019 nechalo město Praha zbytky horní stanice upravit na vyhlídkové místo s připomínkou téhle lanové dráhy. A u dopravy ještě zůstaneme. Přesně před 80 lety, 31. května roku 1946, bylo otevřeno v současnosti největší londýnské letiště Heathrow. Možná na něj také rádi létáte. Název nese podle osady Heathrow, kterou ovšem už nehledejte. Byla kvůli výstavbě letiště na západě britské metropole na konci války srovnána se zemí. Tolik pár zajímavostí spjatých s dnešním dnem. A po písničce se podíváme, kdo se 31. května narodil.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jistý, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Dovolte, abych dnes připomněl dva významné české básníky. Ono se to díky datu jejich narození nabízí. 31. května roku 1892 se v Petrkově na Vysočině narodil Bohuslav Reynek. Básník, malíř, grafik a překladatel francouzské poezie a literatury. Však se jeho ženou stala francouzská básnířka Suzanne Renaud. Česky Renaudová. Osudným místem Bohuslava Reynka byl Petrkov, malá vesnice na Vysočině, kde jeho rodiče měli statek se zámečkem a kde prožil největší část svého života. Jeho poezie vycházela skoro po celý jeho život jenom časopisecky, anebo v bibliofilských vydáních. Souborného vydání svého díla se dočkal až v roce 1969, tedy po své sedmdesátce, a plného uznání až po listopadu 1989. Reynkovy verše byly nejednou i zhudebněny, třeba Ivou Bitovou. Dnes o usedlost v Petrkově pečuje památník národního písemnictví a zvolna se mění v česko-francouzské kulturní centrum. A tak co byste řekli takhle po ránu nějakým veršům od pána Petrkova?
2: Bohuslav Reynek, nedělní dopoledne. Nad rybníkem, na pahorku, odpočívám v stínu zeleného borku, plncem pohody. A naskokany zlatohlavé, kteří skřehotají, jest neděle a 9 hodin ráno v máji, patřím do vody. A na oranžové se dívám motýle, vítrocel, kohoutky rozmilé, poddán a chud pak nakláním šíji pod modrým baldachínem blaha. Světlo z lamp radosti piji, vůni z lamp radosti dýchám. Usmívám se oroseným líchám, podivné milosti vlitím, uvnitř i zevně se měně. Hutnými hrozny se sytím, tajemné, ohnivé, nejplnější vinice. V duši mé rozlévá se utěšeň rybník, veliké zrcadlo pokoje, lehounce a bez konce, až do ráje.
1: Krása, co, přátelé, jako doušek průzračné vody ze studánky někde hluboko v lese. Druhým básníkem, kterého bych rád připomněl, je, no, když povím Jiří Paukrt, tak vám to asi mnoho nepoví. Umělecké jméno měl Jiří Kuběna. Narodil se 31. května 1936, tedy právě před 90 lety v Prostějově. Vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii a pracoval potom desítky let v památkové péči. Sám vzpomínám, jak mě prováděl po hradě Bítov, kde byl 12 let kastelánem. Byla tam tenkrát se mnou i moje paní, jak mi včera připomněla. A uspořádal tam hned několik setkání básníků a kritiků během těch let. Napsal také několik knih o památkách Jižní Moravy. Jiří Kuběna patřil ke generaci 36tníků, narodil se roku 1936. A to společně třeba s Václavem Havlem, s nímž se účastnil na konci 50. let a v letech 60. různých neoficiálních literárních večerů. S Václavem Havlem Jiřího Kuběnu spojovala rovněž skutečnost, že před listopadem 1989 publikoval také pouze v samizdatu a nebo v exilu. Ale nakonec se dočkal celé řady pořadů vesměs v Českém rozhlase Brno. A právě z jednoho z nich s názvem Hodina zpěvu je i následující zamyšlení. A tak si připomeňme v tomto krásném nedělním ránu i Jiřího Kuběnu.
3: Práce je mým nejmilejším potěšením. Odbývá Mozart na pohled úhybně a zdánlivě překvapivě některého ze současných a bez pochyby i dnešních senzací lačných novinářů a současně mu z hlubin věku odpovídá tuším jeho vlastně současník Goethe, když udává svůj slavný recept. Genius je z jedné desetiny talent a z devíti desetin práce píle. Neboť tak veliký význam má před Hospodinem pokorné lidské přijetí údělu géniova spolutvořitelství na díle božím. Pomoz si sám a Bůh ti pomůže taky.
1: Tak to byla vzpomínka na Jiřího Kuběnu. A kdo všechno dnes slaví narozeniny? 31. května se narodili známá sinoložka a překladatelka z čínštiny Olga Lomová, herečka, dabérka, svého času moje partnerka u mikrofonu v rozhlasovém mikrofóru Dana Černá, fotbalový brankář Antonín Kinský a nebo herec Jan Holík. Tak všechno nejlepší, vážení oslavenci.

Tak to byl Lionel Richie. A na dnešek, na 31. května, připadají i svátky, které si zaslouží zmínku. Ten první je církevní, křesťanský. Jde o událost z Nového zákona, kdy se těhotná Panna Maria setkala s rovněž těhotnou příbuznou Alžbětou, která se poté stala matkou Jana Křtitele. Svátek navštívení Panny Marie, tak se jmenuje, se podle tradičního kalendáře slavil 2. července, ale podle nového mešního řádu se připomíná právě dnes, tedy 31. května. A ještě musím dodat, že navštívení Panny Marie inspirovalo celou řadu uměleckých děl. Tuhle biblickou událost stvárnili Rafael Santi, El Greco i Rembrandt a tomuto svátku je zasvěceno mnoho kostelů. Na dnešek připadá, to od roku 1988, taky Světový den bez tabáku. A jako nekuřák musím prohlásit, že je mi velmi sympatické, že se takto bojuje proti tabákovému kouři, který je nejen nepříjemný, ale také zabíjí. Vzpomínám v tomto případě nerad na svoje dětství, kdy nikoho nic takového nenapadalo a kouřilo se všude. I v autech, anebo v nemocnicích. Všechno bylo nasáklé tabákovým kouřem. No, řeknu to nediplomaticky, zkrátka všelicos smrdělo. A nebo si vybavuji, jak jsem před lety natáčel s řeckým televizním štábem v Aténách. Kromě mě tam kouřili všichni jeho členové. Kameraman, zvukař i produkční. A tak služební auto bylo doslova plné kouře a stále se větralo. Od té doby vím, že leden v Aténách dokáže být hodně, ale hodně studený. A tak k něčemu hezčímu, voňavému, to doslova, libému a až pohádkově kouzelnému. Na dnešek, na 31. května, připadá též den otevírání studánek. Navazuje na starý český lidový zvyk otvírání, vylévání či cídění studánek. Proč vylévání? Podle dobových svědectví nahá dívka, ještě dítě, neposkvrněná panna, sestoupila do studánky a vylévala z ní vodu. Měl se tím přivolat déšť. No, docela bychom to někdy potřebovali. Naši předkové v tomto zvyku spojovali vodu a čistotu a proto byl zvyk spjat s panami. Naši pradědové na vesnici měli také zvyk podarovat studánku různými pokrmy. Vánočkou, ořechem, jablkem. To se ovšem dělo až o Štědrém dnu. Proto, aby studánka dávala vodu po celý další rok. Což bych měl udělat v případě studánky ve sklípku u nás na statku, protože nikdy, opravdu nikdy vodu neztratila a toho je třeba si vážit i v době vodovodních řadů. Mimochodem, tímto krásným lidovým zvykem se nechal inspirovat skladatel Bohuslav Martinů, když zkomponoval kantátu Otvírání studánek. A tu byste si dnes, přátelé, mohli dát do sluchátek a vyrazit pěkně ke studánce. Možná v okolí taky nějakou máte.

Tak jako každý rok, i letos jsme s kamarády od nás z ráje, rozumějte z českého ráje, vyrazili na cesty. A protože nás všechny tři zajímá historie a Jirku s Mirkem, zejména ta válečná, vydali jsme se tentokrát po stopách bojů na západní frontě, jako byly bitva na Somě nebo o Arras a boje v Belgii během první světové války, které v těchto zemích říkají Velká válka. Musím ovšem podotknout, že naše pánské výlety, už jsme byli u Verdénu, ve Waterloo, na Piavě nebo v Normandii, jsou i za sportem, přírodou anebo kulinářskými zážitky. A tak jsme tento týden nevynechali ani květnovou koupel ve vodách kanálu La Manche a ochutnali místní vína, piva, krevety i proslulé belgické mušle. I slavné rovněž belgické wafle jsme okusili. Proč by taky jinak kluci jezdili na výlety, že? Hlavně jsme ale navštívili celou řadu památníků, vojenských hřbitovů a muzeí. A ta francouzská, ale i belgická muzea, ta jsou špičková. Hned první den byl naším cílem Loch Nagar Main, obří kráter ve vcelku nezajímavé rovinaté krajině, který vytvořili Britové, když se podkopali pod německé pozice a nechali tam vybuchnout obří nálož. Jejich cílem bylo prorazit obranu nepřítele v té nekonečné zákopové válce, ve kterou se válečný konflikt proměnil, kdy se fronta posunovala třeba jenom o stovky metrů tam a zpátky. Tam a zpátky. Nepovedlo se. O život tam během jednoho jediného dne přišlo 6,5 tisíce Britů. Když po desítkách let chtěli Francouzi kráter zahrnout a udělat tam pole, koupil pozemky jistý bohatý Angličan a proměnil Loch Nagar Main na pietní místo. Při naší návštěvě jsme tam potkali desítky dobrovolníků z Anglie, kteří tam bývají každý rok právě v tuto dobu, aby místo uklidili, posekali trávu, ořezali stromy a keře, opravili dřevěné chodníčky, natřeli lavičky a vylepšili informační tabule přibližující události, které se tam odehrály. No a třeba i provedli turisty. Jako nás tři zasvěceně prováděl 82-letý John z Devonshire. Budiš díky dobrovolníkům a jejich práci pro druhé. Ještě, že je máme. Celá krajina v okolí, na pomezí Francie a Belgie, je doslova posetá desítkami a desítkami vojenských hřbitovů. Všechny do jednoho jsou vzorně uklizené, tráva je posekaná a je tam teď i záplava květin, které kvetou doslova všude, kam se podíváte. Zvláště působivý a krásný je památník na počest padlých Kanaďanů, anebo monumentální památník věnovaný hrdinům z celého Commonwealthu, tedy britského společenství, u Thiepvalu. A vedle něj muzeum. Krásné, nápadité, názorné a interaktivní, jak je ve Francii obvyklé. Francouzi se nestydí dávat peníze na kulturu. Úžasné je to i v podzemí pod Arasem. Novozélandští horníci tam byli za velké války půl roku zavření dole a kopali, aby se opět podkopali pod Němce. Něco podobného uskutečnili i Australáci na kopečku zvaném Hill 60. Možná jste o tom před časem viděli stejnojmenný hraný film. No a potom musím zmínit Ypres, francouzský Ypres, místo, kde Němci za první světové války poprvé použili chemické zbraně. I my jsme se o tom ve škole učili. Učili jsme se o Yperitu. Dnes je to malebné město okresní velikosti, kde by vás ani nenapadlo, že všechny ty krásné historické domy, paláce, kostely anebo i opevnění byly vlastně postaveny znovu. A to včetně famózní tržnice na náměstí, kde je dnes taky báječné muzeum. Protože na konci té první světové války všechny ty stavby byly ruinami. A zdali pak víte, že v Belgii se v 19. století říkalo bojiště Evropy a že za první světové války musela celá čtvrtina jejího obyvatelstva uprchnout do Francie, Nizozemska, Británie. Francouzi i Belgičané, co mohu po našem výletu soudit, jsou si těchto skutečností vědomí. Nejenže o všechny hřbitovy a památníky vzorně pečují a mají jedinečná muzea, ale všechna ta místa, která jsme navštívili, byla plná turistů,
Rodinky s dětmi, starší lidé i školní výpravy jsme tam potkávali. Všichni měli program na volné dny, stejný jako my. Mimochodem 25. května měli ve Francii svátek a volný den, který u nás nemáme. Svatodušní pondělí, které připomíná seslání Ducha Svatého mezi apoštoly. A je to vždycky pondělí po letnicích. No a ty připadají na neděli 50 dní po Velikonocích. A ještě musím povědět, jaký jsme měli s Jiřím a Mirkem úplně nejsilnější zážitek. Navštívili jsme československý vojenský hřbitov v Latarjet, kde jsou pochovaní naši kluci, dobrovolníci z roty Nazdar, která po boku Francouzů bojovala a vykrvácela v roce 1915. Ale jsou tam i padlí z druhé světové války. Když jsem tam pod rozložitými lípami četl jména jako Kučera, Polák anebo Vaněk, byl jsem opravdu na měko.

Když nám teď ke krásnému nedělnímu ránu na dvojce zpíval Petr Muk, zdali pak tušíte, že tady u nás v Praze na Vinohradech v Havlíčkových sadech má svoji lavičku. Ano, je tam lavička Petra Muka. Ale vrátím se ke svému vyprávění. Ještě totiž musím zmínit, že na našich cestách po Francii a Belgii jsme teď na konci května s kamarády potkali řadu škol na školních výletech, a to zejména studenty ze Spojeného království. No, vždyť na této části fronty, kde jsme byli, bojovali právě Britové a vůbec vojáci ze zemí britského impéria. V autobusech, podobně jako my v našem obytném autě, teď objížděli místa bojů první světové války, jejich pravnuci a pravnučky. Když jsme je sledovali, velmi a mile nás překvapilo několik skutečností. První bylo vůbec to, že si takto připomínali historii své země. Za další, jak jsme viděli, vesměs s velkým zájmem naslouchali svým kantorům, kteří, jak se nám zdálo, měli skutečnou autoritu. Jejich výklad, ale i příkazy poslouchali na slovo. A ještě něco. Nikdo z těch mladých lidí nežmoulal v ruce mobil. Neuvěřitelné. Nikdo neodmlouval, nikdo neobracel oči v sloup. Zajímavé. Zejména britské školní autobusy jsme potkávali u každé zajímavější památky na velkou válku, ať to bylo muzeum, památník anebo hřbitov. A já jsem si vzpomněl na školní výlety svého dětství. Jako školáci jsme je milovali, blížil se přece konec školního roku a tyhle výlety slibovaly možné dobrodružství, tedy vedle toho, že jsme se ulili z vyučování. Právě konec května a celý červen, konec školního roku, byl a je tradičně časem školních výletů a třešní, že? Dodnes si pamatuju, jak jsme byli na prvním stupni na výletech na hradě Bouzov anebo na zámku v Kroměříži a v tamnějších zahradách či v javořičských jeskyních. Já jsem měl na těch výletech výhodu, a nebo vlastně spíš nevýhodu, že s námi vždycky jako rodičovská výpomoc paní učitelce jezdívala moje maminka. No, to se pak Alotria dělala těžko. Neplatilo to ovšem, když jsme se pak z Přerova přestěhovali do Prahy. A jeden školní výlet potom předčil všechny ostatní. Ten poslední v devítce byl, jak to tak bývá, výletem rozlůčkovým a vlastně taky iniciačním. Jeli jsme tenkrát na 3 dny do chatiček ve skalách, jenom už dnes nevím, jestli to bylo v Českém ráji anebo v Adršpachu. S námi byla naše třídní, velkorysá paní učitelka Nová a taky pan učitel Amler, kterého jsme milovali. Učil nás zeměpis a tělocvik a byl to zkrátka chlap, jak má být. Byl přísný, ale spravedlivý, což žáci a studenti nakonec vždycky ocení. Viděl jsem to potom i u svých dětí. A z tohoto výletu v devítce si pamatuju večery u táboráku a taky noční koupel, na kterou jsme vyrazili sami kluci. Voda byla ledová až hrůza, ale my jsme do ní všichni zkrátka museli. Byli jsme přece už dospělí, bylo nám 15 a dospělý chlap ten něco zvládne, ne? Když naši předkové byli kdysi přijímáni mezi dospělé muže, museli splnit nějaký ten náročný úkol, udělat nějaký hrdinský čin, známe to i z indiánek anebo z různých dobrodružných knih, i my jsme tehdy podvědomně tušili, že musíme absolvovat tuhle, no vlastně iniciační koupel. A cítili jsme, že po tomto výletě s panem učitelem Amlerem, který byl ten správný dospělý chlap, co umí výmyk a ví, kde leží New York, i nás čeká dospělost. Byť zatím jenom na střední. Vzpomněl jsem si na to, když jsem sledoval ty britské študáky, jak naslouchají svému kantorovi na místech, kde umírali jejich pradědové, anebo spíš už možná prapradědové. Tohle byl jejich iniciační okamžik. Při naslouchání všem těm příběhům o hrdinství, ale taky o smrti, procházeli branou z dětství do dospělosti. Jak je to všechno stále stejné?

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. Na Masarykovo nádraží v Praze nebudou od zítřka jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí nejprve bude většinou polojasno, postupně zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů. Vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí lidem nějaké údaje a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Česká správa sociální zabezpečení proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů. Z toho víc než 280 v Paříži, potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
2: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam totiž začnou opravovat nástupiště a koleje. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
3: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
0: S dopravním omezením dnes musí počítat řidiči ve Šternberku u Olomouce. Kvůli závěrečné etapě cyklistického závodu se nedostanou například na hlavní náměstí a do ulic Čechova, Partizánská nebo Radniční. Dnešní etapa začne v poledne v Krnově, říká mluvčí závodu Alexandr Kliment.
4: V obcích, kterými budeme projíždět, bude vždy o krátkodobé omezení, přibližně na 15 až 20 minut kvůli bezpečnému průjezdu závodu. A následně se doprava otevírá bez dalších omezení.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Neděle bude většinou zpočátku polojasná, na severovýchodě i až zatažená. Během dne ale bude přibývat oblačnosti a postupně se přidají přehánky a bouřky. Ty může doprovázet silnější vítr a taky menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u sjezdu na Slaný nová uzavírka. Mezi kilometry 17 a 18 je zavřený pravý pruh. Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na obec Lužice čekejte omezený průjezd. Odklízí tam následky nehody auto v betonovém žlabu. Nehoda s únikem oleje blokuje pruh poblíž opravovaného úseku a čerpací stanice. A v Praze na náměstí Míru v Korunní ulici je nehoda. Osobní auto tam narazilo do zaparkovaného auta a blokují jeden pruh. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte nedělní Dobré ráno na Dvojce s Václavem Žmolíkem.
6: A já přeji pěkné pohodové ráno, vážení. A aby takové bylo, ledacos jsem pro vás nachystal i do další hodinky našeho ranního rozhlasového setkání. Tak třeba vám prozradím, co hezkého jsem ještě zažil a co pěkného mě potkalo. A už za chvíli vás pozvu na výstavu, která má ambice stát se výstavou letošního roku. Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba. Rozhodně za návštěvu stojí, a tak tam hned po písničce zajdeme.

0: Teď už se ponoříme do naší historie, vážení, když tedy přijmete moje pozvání. Zvu vás na výstavu Přemyslovci do té krásné historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí v Praze, tady kousek od Českého rozhlasu, kde už nás čeká archeolog a numizmatik docent Jiří Militký, který je garantem této výstavy a byl v čele týmu, který ji připravil. A tak koho jiného se ptát na to, co by návštěvník na téhle výstavě neměl opomenout a kterým exponátům by měl věnovat pozornost.
1: Výstava Přemyslovci je skutečně výjimečná počtem exponátů, protože když počítáme i ty drobné předměty, jako jsou mince, kterých je tu skutečně hodně, tak se dostáváme na počet přes 900 předmětů. Vesměs jsou to originály jen v malém, opravdu nepatrném množství, jsou to kopie. My jsme se samozřejmě snažili získat co nejvíce kvalitních reprezentativních předmětů na naší výstavu, také ne náhodou, kromě sbírek Národního muzea, jsou zde zastoupeny exponáty z mnoha, skutečně desítek zapůjčitelských institucí v České republice a také ze zahraničí. Ono je trochu složité říci, na co upozornit, co jsou ty hlavní klíčové exponáty, ale přesto se pokusím na některé z nich upozornit. Hned, když návštěvníci vstoupí do výstavy u Přemyslovského rodokmenu, je určitě zaujme masivní sarkofág z Vyšehradu, který má za sebou takový tajemný příběh. Ono se mu říká také někdy sarkofág svatého Longína, pač je opředen legendami, že v něm měly být uloženy ostatky svatého Longína, které byly na Vyšehradě skutečně na počátku 15. století uctívány. Ovšem ani to není jisté. Jisté je to, že je to jedinečná památka, která velmi pravděpodobně pochází z přemyslovské hrobky, možná krypty, ona se nám nezachovala, ve které byl s jistotou pohřben Vratislav II., ale také jeho poslední nejmladší syn Soběslav I. A možná, že právě někdo z nich byl ten, který v tomto sarkofágu, který zde máme vystaven, byl skutečně ten, který měl spočinul. Snad bych jenom řekl, že ten sarkofág velmi pravděpodobně vůbec poprvé od toho pozdního 11. či první poloviny 12. století opustil brány Vyšehradu a je možné si ho prohlídnout tentokrát ze všech stran u nás v Národním muzeu.
2: Což je opravdu výjimečná.

0: roce 1230. Je to zlatý prsten s turmalínem a zde tedy můžeme prakticky s jistotou říci ano, toto je předmět, který patřil českému přemyslovskému králi. Takže předmět mimořádně významný.
1: A nádherná zlatnická práce.
0: Ano, ano, je to tak.
1: No a když se otočíme, tak tady vidíme další královské koruny.
0: Jsme vlastně v srdci 13. století, kde máme možnost se seznámit se dvěma soubory. První z nich jsou vlastně pohřební korunovační klenoty Rudolfa Habsburského, takzvaného Rudolfa Kaše, který zemřel v roce 1307 u Hraždovic. Byl to král, který vládl krátkou dobu, nebyl ani korunován, v tom zmatku po smrti Václava III. A protože zemřel v Čechách, byl také tehdy ještě bazilice svatého Víta pohřben a pro jeho pohřeb byly vyrobeny tyto pozlacené stříbrné korunovační pohřební klenoty. Ale asi největším lákadlem naší výstavy je malá část pokladů ze Slezské Středy. Slezská Středa je městečko ve Slezsku, asi 30 kilometrů na východ od Vroclavy, Bratislavy, kde byl v 80. letech na dvě části odkryt obrovský poklad mincí a v jednom z nich byly také zlaté šperky. Největším lákadlem a nejzajímavějším předmětem z toho druhého pokladu je královská zlatá koruna. My zde máme vystavenou v originále, je to zápůjčka z Národního muzea ve Bratislavě a je to předmět, který skutečně láká všechny návštěvníky svojí uchvatností, dokonalým zlatnickým provedením a jedinečnou krásou. Ta koruna byla vyrobena buď v Paříži, anebo někde na Sicílii. Je to určitě koruna ženská, ceremoniální, možná svatební. A je samozřejmě otázka, pro koho byla vytvořena. Jak jsem říkal, nález se ve Slezské Středě, v židovském getu, kde někdy kolem mincem je spolehlivě datováno, kolem roku 1350 se dostává do země a nebyla vyzvednuta. Zřejmě v tom je smutný příběh nějakého židovského pogromu. Víme, že 1350 byl židovský pogrom v nedaleké Vratislavi. A tato koruna nějakým způsobem se jako zástava z Čech dostává v té době do Slezska, které bylo součástí zemí koruny české. A proč byla zastavena, kým byla zastavena, nevím, no tak muselo to být nějakým v okruhu pravděpodobně Karla IV. Nebo přímo panovníkem. A teď přichází ta otázka, komu patřila. V úvahu přichází Eliška Přemyslovna, Eliška Rejčka, možná Blanka z Valois. Na té koruně je celá řada reparací, takže vypadá, že je starší. Takže některá z těch jmenovaných Elišek, Eliška Rejčka, Eliška Přemyslovna, možná, že mohly být jejími vlastnicemi. Rozhodně je to jedna z mála v celé Evropě zachovaných královských korun, vzniklých někdy na konci 13., možná začátkem 14. století. Velmi pravděpodobně tedy souvisí s tím českým přemyslovským prostředím.
1: A vy jste taky trochu detektivové, že?
0: Tak to je úděl archeologie, protože spousta archeologických nálezů, a toto je samozřejmě regulární archeologický nález, přináší vždycky spoustu otázek a jenom část odpovědí a samozřejmě skládání si té složité mozaiky je údělem archeologie, která se opravdu v některých případech může podobat detektivní práci.
2: Přitakal mi docent Jiří Militký. No a my se za ním do Národního muzea v Praze na výstavu Přemyslovci v nedělním Dobrém ránu ještě vrátíme. Mám na něho totiž ještě jednu docela zvídavou otázku.

0: Ještě jednou se teď v nedělním dobrém ránu vracíme do historické budovy Národního muzea v Praze na výstavu Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba. Když už jsem si na ní povídal s jejím garantem, docentem Jiřím Militkým, a věděl jsem, že náš rozhovor budete poslouchat právě v tomto pořadu, nemohl jsem se nezeptat, jaká byla rána našich knížat a králů Přemyslovců.
1: No určitě podobná jako ta naše, akorát ve zcela jiných reálích a ve zcela jiné době.
2: No právě, tak co patřilo k takovým ránům v panovnickém domě?
1: Tak my ty rituály takto detailně samozřejmě nemáme zmapovány. Asi zcela jiná situace byla v první polovině 10. století a zcela jiná situace byla ve 13. století na Královském dvoře, kde již se utváří skutečně ritualizované procedury, ten takzvaný královský protokol, který samozřejmě fungoval podle nějakých pevně daných pravidel. Ale ono na druhou stranu, nepředstavujme si, že panovník ve 13. století byl někdo, kdo vlastně ráno vstává a žije podle nějaké šablony. My z listin víme, že poslední Přemyslovci byli nesmírně mobilní. To znamená, ten panovnický dvůr je neustále v pohybu. Proto má po Čechách ty své opěrné body, proto má města královská, proto má své hrady panovník. No a on vlastně nemá místo, které bychom řekli, že je doma. Má svoje opěrné body, mezi kterými se neustále s dvorem pohybuje. A pak je samozřejmě otázka, jak vlastně bylo možné nějaký pevný protokol dodržovat, když se každých 10 dní objevujete v jiném prostředí s jinými správci, s jiným služebnictvem. Tohle to asi není úplně dobře zmapováno, ale určitě to nemohlo být tak, že každé ráno stejné. Někde vařili lépe, někde to jistě bylo horší a tak dále. No. A k tomu samozřejmě to jsou spekulace, nemáme k tomu prameny.
2: Čili je to vlastně jako u současných vrcholových politiků, říkám si.
1: Ne, skutečně ta mobilita raně středověkých panovníků byla vysoká, to vidíme už od franských panovníků, kteří vlastně také se svým dvorem neustále se pohybují po říši, svaté říši římské. A vlastně tento model je potom od raného středověku dobře dokladovatelný i ve středověku vrcholném. A navíc do toho samozřejmě máme různé vojenské výpravy, kdy pochopitelně vše je jinak. Ten panovnický luxus je zajištěn nějakým výborně zařízeným stanem, ale samozřejmě je to nesouměřitelné s tím, jak je na nějakém domácím hradu. Já si myslím, že hezky si můžeme udělat představu o tom, jak vypadal panovnický luxus na jednom z nejlépe zachovaných královských hradů v Čechách, a to je hrad Bezděz. My tam samozřejmě nemáme zachovány ty interiéry, máme jenom tu stavbu, ale i z toho můžeme pochopit, že to je hrad, který byl skutečně na svou dobu nesmírně luxusní, a když si ho představíme, jak takový objekt mohl vypadat s nábytkem, s obložením, s výmalbou, tak to samozřejmě musel být na dobu konce 13. století nesmírně moderní a nesmírně dobře fungující areál.
2: Ovšem panovník tam nejprve po té strmé kamenné cestě musel koňmo vjet.
1: Samozřejmě, a ne vždy to byl objekt celá útulný, pač konkrétně Bezděz bylo místo, kde byl vlastně Václav II. Jako mladý chlapec se svojí mámou dokonce i vězněn.
2: Ano.
1: Než se stal českým králem.
2: Ano, ano. Učíme se o tom na školách dodnes, ale přece jen ranní bohoslužba musela být.
1: Ano, určitě probíhala, pokud tedy byla k tomu kaple, možná, že mohly fungovat i bez kaple, pokud to byly nějaké prostory, kde kaple nebyla k dispozici, určitě byla nějaká ritualizovaná snídaně a potom protokol s panovníkem neustále komunikuje spousta lidí, panovník dává audience a má sebou svůj kancelář, to znamená úředníky, kteří vlastně jsou odpovědní za to, že panovník nějaké úkony vyřizuje a že vydává listiny. A právě na těch listinách dost často je uvedeno, v kterém místě jsou vydány. A my díky tomu můžeme dělat ty cestovní itineráře, že vidíme, jak se panovník hýbe, protože ty listiny jsou datovány a jsou lokalizovány. Ale to se samozřejmě týká až 13. století a samozřejmě víme, že spousta těch listin se nám nezachovala, takže těch itinerářích jsou samozřejmě velké vakáty, prostě jsou období, kdy nevíme, kde se panovník pohyboval, ale třeba pro Přemysla II. Je dobře sledovatelné, že měl místa, která byla oblíbená, Zvíkov nebo Písecký hrad, kde sídlí dneska Práchnické muzeum. To byl hrad, který si postavil v rámci středověkého města Písku. Takže to jsou místa, na které se panovník potom vrací. Navíc u toho Přemysla II. To souviselo s komunikací do rakouských zemí. On byl zároveň rakouským vévodou a tím pádem samozřejmě potřeboval opěrné body v jižních Čechách. A jsme zase u té mobility.
0: No vážení, možná jste si knížecí a královská rána představovali úplně jinak a možná by vás nebavilo putovat po naší zemi jako kočovníci. Na výstavě Přemyslovci v historické budově Národního muzea se dozvíte i spoustu dalších zajímavých a často překvapivých informací, ale zejména uvidíte všechny ty nádherné předměty, které tam její autoři v čele s docentem Militkým nashromáždili. A co kdybyste na ně vyrazili hned dnes? Jenom co v klidu svého domova vykonáte všechny obvyklé rituály a radůstky, neboť vy, na rozdíl od našich dávných panovníků, nemusíte putovat od hradu ku hradu, abyste dokázali naplnit vladařské povinnosti. Tak krásné ráno.

0: A propos, co jsou to vakáty, které zmínil pan docent Militký? To jsem si našel. Tak tedy vacat znamená latinsky prázdný a termín vacáty se používá v typografii. Pro stránky v knížkách, v publikacích, které jsou záměrně ponechané prázdné. No a prázdná místa jsou i v itinerářích našich panovníků. No, ruku na srdce, kdo z nás někdy v životě nepotřeboval nějaký ten vacat, tedy prázdnou stránku i ve svém soukromém životě? Že?
1: Václav Žmolík a nedělní Dobré ráno.
2: Na dvojce a pohodě.

Někdy se dějí opravdu zvláštní věci. To takhle na chalupě venčíte psy a jdete po cestě mezi poli, kolem které kvetou vlčí máky a kudy jste kráčeli už mnohokrát. A najednou, kde se vzali, tu se vzali. Proti vám z kopce jdou tři vojáci, kteří vypadají, jako by vystoupili z nějakého starého obrazu anebo historického filmu, či přímo z pohádky. Na sobě mají staré, oválené a zmačkané uniformy, na nohou zaprášená bagančata, na zádech torny a přes rameno pušky Přerovky. No, zdá se, že jsem se nějakým zázrakem ocitl v 19. století, říkám si. A už se přicházejících vojáků ptám, odkud táhnete, chlapci? A oni na to z Valečova, to je zřícenina hradu u nás v Českém ráji. A já si domýšlím, že se tam pod hradem asi odehrála rekonstrukce nějaké bitvy či podobná akce klubů vojenské historie. A potom přemítám o tom, jakou moc má taková dobová uniforma a vůbec historický kostým. Podíváte se na člověka, který ji má na sobě a rázem se ocitnete v úplně jiné době. Ale nejen to. V Turánu si umíte představit řadu nečekaných událostí a to, co se tenkrát dělo, jak se tenkrát žilo. Takovou moc historický kostým má. Své o tom vědí herci. A pochopitelně i diváci. A protože my, moderátoři, jsme taky tak trochu herci, své víme z různých zkušeností a zážitků i my, co se živíme u mikrofonů, ale třeba i před kamerami na nejrůznějších akcích. A tak vám mohu říct, že pro mě byl třeba jedinečný a neopakovatelný zážitek, když jsem před lety moderoval ples klubů vojenské historie ve Volduchách na Rokycansku. Oblékli mě tam totiž do originální uniformy našeho pilota, který sloužil za druhé světové války u britského královského letectva RAF. Rázem jsem se cítil tak nějak jinak. Musel jsem se narovnat a vypnout prsa, jak se v uniformě sluší a patří. A popravdě nedýchat moc zhluboka, protože chlapík, který uniformu nosil, byl přes hrudník štíhlejší než já. Ale byl to velký zážitek moderovat v jeho uniformě. Byl to závazek, byla to čest a člověk si říkal, co všechno asi zažil muž v téhle uniformě. Jakou moc mají kostýmy, si moc dobře uvědomili i v Litomyšli, když tam před 15 lety vymysleli zahajování lázeňské sezóny, při kterém se vždy na konci dubna otevírají tamnější lázeňské prameny Ducha. Ano, Litomyšl, Lázně Ducha, tak se ta akce jmenuje a já mám možnost ji už od druhého ročníku moderovat. Znamená to ovšem být také každý rok v nějakém kostýmu. Jedná se totiž o akci recesistickou, tedy do značné míry. V Litomyšli přece žádné reálné minerální prameny ani nějakou rašelinu nemají. Za to tam díky osobnostem, jako byli Bedřich Smetana, Magdalena, Dobromila Retigová a nebo třeba Josef Váchal a Olbram Zoubek, tryskají ony prameny Ducha, které z tohoto krásného historického města udělali jedinečné místo naší země. A když se jedná o recesi, vyhlásili pořadatelé, aby lidé přišli na lázeňskou promenádu pod tamnějším zámkem, oblečení jako za časů našich pradědečků a prababiček. Návštěvníci na tuhle hru přistoupili. A tak tam každoročně koruzují desítky a stovky lidí, oblečených jako ve 20. letech minulého století, anebo v období Fin de siècle. A to je výzva pro moderátora. Každoročně s mojí paní vymýšlíme a ladíme to správné oblečení. Jednou mám bořinku a černé sako, jindy slabáček, žirardáček a elegantní pruhované sáčko a potom třeba bílý oblek se slamákem. K tomu motýlky anebo staré kravaty po tátovi a po dědečkovi. No, je to výzva, se kterou mi už nejednou pomohli i ve skladu kostýmů Národního divadla. V Českém rozhlasu žádný sklad kostýmů nemáme. A pokaždé si to pak na promenádě užiju. Stejně tak bývám v kostýmu i na festivalu Hudba z ráje, v operách, jako jsou Prodaná nevěsta nebo Carmen. No ne, že bych tam zpíval, to ne, ale mívám na starosti mluvené slovo. A jako Georges Bizet a nebo Bedřich Smetana nemohu přece přijít na jeviště v džínách a nebo v kraťasech. To dá rozum.
Když mluvím o svých kostýmovaných úkolech, nemohu nezmínit, jak jsem roky v Olomouci uváděl festivaly dechových hudeb, co by maršál Radecký. Ano, nejslavnější český vojevůdce Václav Radecký z Radče. To jsem vždycky měl opravdu parádní uniformu a čepici se zeleným chocholem. To víte, maršál, jediný český maršál. Jenom jsem raději nemyslel na jednu malou historickou nepřesnost. Pan maršál byl drobného vzrůstu, zatímco já mám skoro 1,90 m. Tuhle roli jsem si před pár lety taky zopakoval. Při jízdě kočárem, kterou tam pořádá každoročně můj kamarád, zakladatel jedinečného muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr, kdy jsme objížděli vesnice a města na Prostějovsku. A už se moc těším, až se převtělím opět do Radeckého, ale i do dalších postav na letošním prázdninovém Josefkolu, tedy na setkání mistrů řemesel kočárnického, kolařského a dalších letos v červenci. Možná tam taky budete.

přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sní.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Co všechno v nás vyvolává vzpomínky, že? Zvuky, hudba, třeba píseň Josefa Laufra, vůně, ale hlavně obrazy, obrázky, fotografie. Prahu v minulých týdnech třeba zdobily billboardy zvoucí do muzea Kampa a na nich kytice od malíře Václava Špály. A já jsem vzpomínal, ne na Václava Špálu, toho jsem neznal, ale na svého dědečka, tatínka mojí maminky. On totiž právě kopie kytic Václava Špály maloval a některé zarámované potom zdobily jeho dům. Dědeček byl moc šikovný malíř a mohl být asi i kopista. Maloval třeba i obrázky podle Josefa Lady. To pro nás, pro svoje vnuky, pro mě a mého bratra Vláďu. Tyhle obrázky zase pak visely v našem dětském pokoji. Bylo to v 60. letech, kdy dědečkovi už dávno znárodnili všechno, co mohli, nemohl se svým vysokoškolským titulem pracovat v jiných než v dělnických profesích a tak si jako velmi aktivní, až řekl bych akční člověk, svého času úspěšný podnikatel, hledal, čím zaplnit čas. Věnoval se zahradě, roubování, podával zlepšovací návrhy ve fabrice, kde pracoval, navrhl třeba židle, na kterých sedíme u jídelního stolu na našem statku, choval holuby, chodil na ryby, psal a maloval. To jsme věděli. Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme až po jeho smrti na půdě domu objevili veliké desky plné kreseb a olejomaleb z jeho mládí. Portréty, ve kterých jsme poznávali členy rodiny. Zátiší, architektonické návrhy, ledacos podepsané VL, čili Vladimír Srbek, čtvrtá či pátá A a tak podobně. Dědeček byl totiž studentem reálného gymnázia, jak on říkal reálky. Dnes bychom řekli průmyslovky. A tak v hodinách kreslení se učili i tak, že co nejvěrněji znázorňovali třeba hlavice antických sloupů anebo různé předměty. Byl to začátek 20. století, který měl úctu ke klasickému vzdělání a ke kultuře, z níž vzešla křesťanská Evropa, tedy ke starému Řecku a Římu. Z těch kreseb a maleb, které jsme našli, vyplývala zajímavá skutečnost. Dědeček byl opravdu talentovaný malíř, zručný a šikovný. A kdo ví, kam by to dotáhl, kdyby svůj talent dál rozvíjel už v mládí, nejen až po nějakých 50 letech, kdy už maloval jenom kopie slavných mistrů pro svoje vnuky. A protože se nesměl realizovat jinak. Ale tak už to je, že naše osudy mnohdy řídí doba. Do dědečkova mládí zasáhla válka, ta první světová, a po ní bylo všechno úplně jinak. I v jeho životě.

Člověk se nemá chlubit, ale já prostě musím přiznat, že mám hezkou práci. I když není vždycky jednoduchá a lidé kolem bývají všelijací. Ale dělám něco, co mě baví a co baví a těší taky další lidi. Přináším jim společně s kolegy pohodu, potěšení, radost. No a to je hezký pocit. A snad to není ani chlubení, když to tak říkám. A tak se s vámi ještě rád podělím o to, co mě v poslední době potěšilo. O výletu s kamarády po Evropě už jsem mluvil, stejně tak, jako jsem vás už pozval na jedinečnou výstavu o Přemyslovcích do Národního muzea v Praze. Na dvojce jsem vysílal i reportáž z bytu Olbrama Zoubka v Litomyšli, po kterém v rámci komentovaných prohlídek teď provádí jeho dcera Eva Zoubková. To se opravdu podíváte do domu Zoubkových na tamnějším Smetanově náměstí. Moc rád jsem se tam při návštěvě setkal i s manželkou Olbrama Zoubka, s paní Marií. A ta, představte si, mi připravila i pohoštění. Věděla totiž, že spěchám zpátky do Prahy, kde potom hned něco mám a nebudu mít čas se ani najíst. To víte, manželka a maminka početné rodiny, ta je zvyklá pečovat. Chleba se škvarkovou pomazánkou i koláč od paní Zoubkové byly vynikající. Dlouho a rád budu vzpomínat i na národní zahájení festivalu muzejních nocí, které se letos odehrálo už po 22. A tentokrát to bylo ve Znojmě, v tamnějším novém muzejním objektu v Alšovce. Zahájení za účasti krále Jana Lucemburského, jeho choti a jihomoravských muzejníků se opravdu vyvedlo. Ale to, co mě potěšilo hlavně, to byla samotná znojemská muzejní noc, která do tamnějších muzeí, tedy nejen do Alšovky, ale i do někdejšího kláštera minoritů a na Znojemský hrad, přilákala spousty návštěvníků, kteří si užívali nejen vstup zdarma, ale taky úsměvy muzejníků, kteří je vítali a různé doprovodné akce nachystané znojemskými školami. A bylo opravdu moc hezké vidět celé rodinky, taťku, mamku i děti, navíc s dědou a babičkou, jak si vyrazili do muzea. Atmosféra byla milá, vstřícná, přátelská a zvídavá, abych tak řekl. A do muzea díky muzejní noci, kdy bylo otevřeno v nezvyklé hodiny až do 22, přišli i ti, které by to jinak nejspíš ani nenapadlo. A myslím, že byli spokojeni. Věděli, co je za zdmi, kam jinak nechodí, spatřili, jaké bohatství a co zajímavého se tam nachází a na co mohou být ve svém městě po právu hrdí. Znojemská muzejní noc se prostě vydařila. Ale festival muzejních nocí, který na jihu Moravy začal, ten pokračuje až do 13. června. A tak se podívejte, jestli se u vás teprve nechystá. Určitě i do muzea či muzeí u vás bude stát za to zajít. Muzejnictví, podobně jako jiné oblasti života u nás, totiž zažilo v posledních letech opravdu nebývalý rozkvět. Jinu? Když na věci je vidět, že na ně je. A tak bohatá společnost, jako je ta naše, by měla na kulturu dbát. Plné žaludky i košíky v supermarketech, ty už máme. Vůbec nás teď čeká spousta hezkých akcí. Léto už je za humny, a tak se budou konat koncerty, divadelní představení, tancovačky, besedy, zahradní slavnosti a mnohé další události pod širým nebem. Nejspíš se na ně taky těšíte. Začnou ještě za světla, neboť den je v tomto ročním čase nejdelší a za zpěvu ptáků, neboť ti teď pějí jako o život, aby pak pokračovali za vlahých večerů a teplých nocí, které nás v tomto čase jistě čekají. A to se často rodí nové lásky, že, přátelé? A tak vám přeji, pokud tedy nejste zavázáni, abyste se třeba v těchto krásných dnech, které jsou před námi, zaláskovali. Vždyť co může být hezčího?

No, nestůjte a pojďte, přátelé, pojďte ven. Měl by nás čekat další krásný jarní den tady u nás v Praze. Nám do studia hezky svítí sluníčko. Doufejme, že ty slibované bouřky a průtrže mračen nás až tak moc nepotrápí a že si ten dnešní poslední květnový den opravdu krásně užijeme. Ještě abych nezapomněl na gratulaci všem Kamilám a Mílám, tak milé dámy, všechno nejlepší. Loučíme se s vámi my dva pánové tady ve studiu a v režii Českého rozhlasu za mixážním pultem Jirka Mištera a u mikrofonu Vašek Žmolík. Mějte se hezky, opatrujte se a zase někdy naslyšenou.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je můžou i kroupy. V Liberci dnes končí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. A počasí neděle bude většinou zatažená, postupně se přidá déšť, silný vítr a zmíněné bouřky. Teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog František Šopko.
3: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
1: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů a taky lokální rozvodnění menších toků. Výstraha platí do půlnoci. Už jen dnes můžou lidé v Liberci přihlašovat své nápady do participativního rozpočtu. Na malé projekty můžou získat příspěvek 1 milion korun, na velké 2. Celkem má město připravených 10 milionů. Přihlášené projekty nejprve úředníci posoudí. Soustředit se budou například na to, jestli se návrh týká pozemku města, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
4: Máme tady kolečko s jednotlivými odbory, které jednotlivé návrhy posoudí, podíváme se na ně velmi zevrubně. Po tomhle tom posouzení od 1. října do posledního října pak bude velké hlasování, kde zvítězí ty projekty, které se pak následně budou realizovat.
1: V minulých letech uspěl třeba návrh na úpravu parku pod Klášterem. Ve Vlčnově na Slovácku je dnes jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovází folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin, pokračuje organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
5: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže totiž vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově ovládli dvojzápas 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Utkání začne v 1 odpoledne.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Neděle bude většinou zatažená, postupně s přehánkami nebo deštěm a taky bouřkami. Ty můžou doprovázet silnější vítr a menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
2: Doprava.
1: Na Frýdlantsku na silnici 13 v Habarticích narazilo osobní auto do plotu. Je to nehoda s únikem oleje. Na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto zvěř mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov v nepřehledném úseku. Jinak dnes počítejte s hustým provozem v Hradci Králové a okolí. Pokračuje tam aviatická pouť a ve Šternberku u Olomouce se zase jede cyklistický závod míru. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už si poslechněte Toulky první republikou.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemné nedělní ráno z vysílacího centra Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu už 66. vydání pořadu Toulky první republikou, které tentokrát uvádíme v premiéře s podtitulem Pan Živnobanka aneb Bankéř století Jaroslav Preis.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
8: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
9: Jana Striková
2: a Jiří Vyhorálek.
8: Díl 66. Pan Živnobanka aneb Bankéř století Jaroslav Preis. Tak kam se dneska zatouláme?
9: Na Pražské Příkopy, přímo do centra finančních ústavů.
10: A namíříme si to rovnou do Živnostenské banky?
9: Do nejhonosnějšího bankovního paláce první republiky, jenž na místě původní novobarokní budovy proti Prašné bráně vyrostl ve 30. letech.
10: Tak pojďte, někdo už tam na nás čeká.
9: Kapitán československého průmyslu, ale také žralok od Prašné brány.
8: Bankéř století nebo vlasti zrádce?
10: Štědrý mecenáš umění či chamtivý boháč?
9: Šedá eminence první republiky i dvojnásobný vězeň.
8: Ano, to vše byl i nebyl Jaroslav Preis alias pan Živnobanka.
10: Jeho osud odráží paradoxy bouřlivé éry první poloviny 20. století.
9: Jeden z nejbohatších lidí prvorepublikového Československa, možná vůbec nejbohatší, přišel na svět v roce 1870.
10: Mohli bychom předpokládat, že se Jaroslav Preis narodil do zámožné rodiny.
8: Ale to bychom se mýlili. Byl synem obyčejného venkovského soudního úředníka.
10: V Přešticích, městečku kousek od Plzně, v místě, kde stával jeho rodný dům, je dnes umístěna pamětní deska, přestože tam žil pouhé 2 měsíce, než se s rodiči odstěhoval do Domažlic.
9: Po gymnáziu odešel do Prahy studovat práva a stal se členem radikálně protirakouského vlasteneckého spolku Slávia.
10: Jeho další cesta ale nevedla po dráze advokáta, jak by se dalo čekat. Vrhl se na novinařinu.
8: Nastoupil do Národních listů a stal se z něj nejúspěšnější a nejvlivnější český národohospodářský žurnalista.
10: A o čem vlastně psal?
9: Ve svých článcích burcoval české firmy a živnostníky.
8: Zbavme se komplexu z úspěšnějších a dravějších Němců, kteří jsou daleko před námi. Naopak, berme si z nich příklad a inspiraci.
10: Tou měla být německá organizace ekonomiky, pracovitost a disciplína.
9: Uvědomoval si, že hospodářská samostatnost národa je předstupněm k samostatnosti politické.
8: Naším cílem je systematické počešťování průmyslu. Je třeba, abychom po vzoru Německa zakládali české akciové společnosti. Jen tak bude domácí obyvatelstvo vracet do národního hospodářství spící český kapitál.
10: Odmítal komunistické a marxistické rovnostářské teorie a třídní boj.
9: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
8: Řekl bych, že se mu to jednou zle vymstí, ale nechci předbíhat.
10: V 37 letech v roce 1907 udělala Preisova kariéra další otočku. Nastoupil do Živnostenské banky a zůstal jí věrný na dalších 35 let.
8: Byla to zásluha Karla Kramáře, vůdce mladočechů, později prvního československého premiéra. Věděl, že v něm bude mít nejen odborníka, ale především naprosto oddaného člověka.
9: Živnostenská banka byla ve svých počátcích lokálně zaměřený provinční ústav. Sotva se mohla rovnat velkým německým či vídeňským bankám.
8: A naděje, že 300 let trvající rakouský útlak jednou skončí, se zdála v nedohlednu.
9: Podporovala malé české podnikatele, živnostníky a obchodníky.
10: Postupem času ale začala navyšovat kapitál a mohla si dovolit velkorysejší finanční operace.
8: Například?
9: Úvěrovala karlínské elektrické podniky Františka Křižíka. Financovala stavbu elektrické trati z Prahy do Vysočan, investovala do pivovarů, cukrovarů a těžby uhlí, zakládala mimopražské filiálky.
10: Zkrátka proměnila se v ústřední banku českého průmyslu.
8: Začínala se třemi úředníky a v předvečer první světové války jich měla přes 1000.
9: Válka už je v plném proudu a Jaroslav Preiss sedí ve vídeňské věži smrti.
8: Ve věži smrti? To zní děsivě.
10: Byl to žalář pro zvlášť těžké provinilce. Bankéře do něj zavřeli v roce 1916, pár dní poté, co byl vynesen trest smrti nad dalšími českými velezrádci a Preissovými přáteli, Karlem Kramářem a Alojzem Rašínem.
8: Preiss a velezrádce? Jak k tomu přišel?
9: Vídeňská vláda si půjčovala od bank na obří válečné výdaje. Půjčky ale nebyla schopna splácet a fakticky tak peněžní ústavy ožebračovala.
10: Preiss se válečným půjčkám postavil, za což ho zatkla rakouská policie.
8: Bylo mu kladeno za vinu, že vedl český pasivní odpor proti rakouskému válečnému úsilí a rozvracel rakouské hospodářství.
9: Ta obvinění byla vážná a hrozil za ně vysoký trest.
10: Vězení samo ale nebylo tak děsivé, jak by se podle názvu mohlo zdát. Nebo se pletu, Jaroslave?
8: Dá se to tu přežít. Tak například jsem si vyjednal, že mi místo plesnivého kukuřičného chleba nosí teplé jídlo z restaurace.
9: A manželka vás smí navštěvovat jednou týdně a zásobuje vás četbou. Vidíte?
8: Je to tak.
10: Poslyšte, a neruší vás v přemýšlení ty hlasité kroky stráží na chodbě?
8: Teď už je to lepší. Koupil jsem jim slaměné přezůvky. Aspoň je jim teplo na nohy a my máme klid.
9: A dokonce se můžete stýkat s ostatními odsouzenými velezrádci.
8: Ano, to mám rád. Z jedné cely jsme si zřídili společnou čítárnu novin.
10: Od trestu smrti politické vězně zachránila amnestie nového císaře Karla.
9: Preissův návrat do živnostenské banky byl triumfální. Správní rada ho demonstrativně zvolila do funkce vrchního ředitele. Už 2 měsíce před vyhlášením Československa dostává Preiss za úkol vypracovat hospodářskou koncepci budoucího státu.
8: Podle ní pak bude postupovat první Kramářova vláda.
10: No Preiss by si měl rovnou sednout do křesla ministra financí, no ne?
9: Ne, kdepak, to je křeslo pro Rašína. Jsou s Preissem blízcí přátelé, dokonce spolužáci zpráv, a tak si takticky rozdělí role.
10: Aha, takže Rašín se ujíždí.

0: majitelům. Po převratu začaly české banky rychle skupovat jejich akcie.
1: A tak se doslova během několika měsíců zmocnili velké části bývalého rakouského kapitálu a přenesli ho do Prahy.
2: Definitivně se tak zpřetrhaly vazby na vídeňská finanční centra. Došlo k prolnutí domácího bankovního a průmyslového kapitálu a vzniku takzvaných bankovních koncernů.
0: Během prvních let se zrodilo 700 nových akciových společností v českých rukou.
1: A Živnobanka z nich byla nejsilnější, hotový kolos evropského formátu.
2: Na přelomu 20. a 30. let ovládala 60 velkých průmyslových podniků.
1: Pan Živnobanka nikdy nevykonával žádnou politickou funkci. Svou moc uplatňoval jako zákulisní hráč. Dnes bychom řekli lobbysta a oligarcha.
2: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
1: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli nimž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
2: Náš bankéř byl po celou svou kariéru úzce spojen s Kramářovou československou národní demokracií.
1: Tato pravicová nacionální partaj ve vládě často držela ministerstvo průmyslu a obchodu a stejně tak místo guvernéra Národní banky.
0: V době, kdy Kramář ztratil reálný politický vliv a stal se spíše zneužívanou figurou, se o něj Price staral s téměř synovskou oddaností.
1: Poté, co rukou atentátníka v roce 1923 zahynul Alois Rašín, finančně podporoval jeho rodinu.
2: 19-letý levicový aktivista Šoupal po činu prohlásil.
3: Chtěl jsem zabít Živnostenskou banku. Chtěl jsem zasáhnout i to, co Rašín reprezentoval. Kapitalismus, rdousící tisíce mých bratří.
0: Price mohl atentát na ministra financí chápat jako útok na svou osobu.
2: Ovšem jeho vztahy s hlavou státu byly trochu složitější.
1: Národní demokraté, k nimž se hlásil, totiž patřili k nejtvrdším kritikům prezidenta Masaryka a ministra zahraničí Beneše.
0: S Masarykem se ale Price intenzivně stýkal a vzájemně se respektovali.
2: Přestože se lišili v názorech na politiku, prezident důvěřoval jeho erudici. Pozorně naslouchal jeho názorům a dokonce v něm měl cosi jako diskrétního osobního bankéře.
1: Počátkem 20. let se v Prajzově bytě na původně Podskalském, později Rašínově nábřeží, scházela vybraná společnost,
0: předchůdci pozdějších čapkovských pátečníků
1: a Masaryk v ní nechyběl.
2: Za to ministra zahraničí a pozdějšího prezidenta Beneše bankéř neměl rád.
0: Beneš je ekonomický diletant. Klidně naseká dluhy a zadluží státní rozpočet. A pro mě je vyrovnaný rozpočet otázkou osobní cti.
2: Jo, vyrovnaný rozpočet. Zlatá první republika.
1: V době sílícího ohrožení země ze strany nacistického Německa se názory Beneše a Price rozešly zcela.
2: Pánové, co byste řekli tomu, kdybychom teď naše národohospodářsko-finančně-politické rozjímání zpestřili okénkem do bankéřova soukromí?
3: Prosím, ano.
0: Takové odlehčení nikdy neuškodí. Jdeme na to.
1: Jaroslav Price byl dvakrát ženatý a v obou případech šťastně.
2: První žena se jmenovala Olga. Pocházela z rozvětvené herecké rodiny z Poděbrad, ale bohužel v roce 1921 předčasně zemřela.
0: Společně měli 3 dcery. Přestože rodinné vztahy nebyly zrovna idylické, otec jim prostřednictvím štědrých apanáží zajistil pohodlný život.
1: Všechny své příbuzné zahrnoval dary. Obstarával jim auta i byty, opatřoval výnosná místa, staral se o jejich finanční záležitosti.
2: Druhá žena Jarmila byla o 18 let mladší.
0: Svatba s paní Jájou proběhla v utajení a 66-letý novomanžel napsal, že ve své drahé polovičce nalezl velmi dobrého kamaráda.
1: Volné víkendy trávili na rozsáhlém lesním panství Lavičky u Milína na Příbramsku.
0: Price holdoval myslivec

0: lidské vášni, pečoval o rybníky, lesy, sady, včely.
1: V duchu zásady, že nejlépe se vyjednává při dobrém jídle, zval vzácné hosty a pořádal pro ně vepřové hody.
2: Pozdější komunistická propaganda bude vykreslovat tyto zabíjačky jako symbol korupce a piklů elity proti pracujícímu lidu.
0: Měl rád Francii. Na riviéře trávil každý rok několik týdnů, doprovázen jen osobním řidičem. Naprosto světu ztracen, aby si mohl odpočinout.
1: Miloval literaturu. Jeho knihovna čítala na 40 tisíc svazků. Po Masarykově to byla druhá největší soukromá bibliotéka u nás.
2: Spolu se sbírkou obrazů vyplňovala celý bankéřův byt.
0: Nebyla to pouhá sběratelská vášeň. Price knihám rozuměl a četl je. Byl členem spolku českých bibliofilů, sám několik bibliofilí připravil a vydal.
1: Já vůbec nechápu, jak takhle vytížený člověk k tomu všemu stíhal i aktivní členství v desítkách kulturních organizací a spolků.
0: Prajzovo bohatství leželo v žaludku levicovým novinářům. Psali.
2: V bance si vyplácí denně plat 18 tisíc korun a mimo to má ročně 100 tisícové příjmy z členství v různých správních radách.
1: Má mnoha milionové roční příjmy v době, kdy průměrná měsíční mzda činí asi 800 korun a předseda vlády bere měsíčně zhruba 6 tisíc.
2: A přitom všem ostatním káže, jak mají šetřit.
1: To byla pravda. Pan Živnobanka v roce 1932 napsal.
0: V této chvíli nutno se zříci všeho, čeho nezbytně nepotřebujeme. I luxusního dovozu, i cestovatelské záliby.
1: No, dobře, pane bankéři, tak proč jste sám nešel příkladem?
0: No, promiňte, já... To já jsem se zasloužil o rozvoj hospodářství. Mám tedy na své bohatství právo. Ostatně nesčetněkrát jsem to kompenzoval tím, že jsem projevil svou štědrost na mnoha frontách.
2: Což byla ovšem taky pravda. Price byl velkým mecenášem české kultury.
1: Přispíval na stavbu pražského Mánesa, Národního technického muzea, podporoval básníky Josefa Svatopluka Machara či Jakuba Demla, malíře Jožu Úprku.
0: To ale kritikové slyšet nechtěli.
2: Máme tu hospodářskou krizi.
1: Živnostenská banka ji díky skvělému vedení, na rozdíl od jiných, přečkala v dobré kondici.
0: Její první muž se v té době ovšem názorově střetl s dalším významným ekonomem, několikanásobným ministrem financí Karlem Englišem.
2: Jádrem sporu byla otázka hodná kralevice dánského. Zadlužit či nezadlužit?
1: Pro Engliše byly zadlužení a rozpočtové schodky v době krize ospravedlnitelné.
2: S tím Price nesouhlasil.
0: Ale vždyť už jsem to tu říkal. Musím to opakovat. Pro mě je vyrovnaný rozpočet otázkou osobní cti.
1: A znovu hamletovská otázka. Devalvovat či nedevalvovat?
2: Znehodnocení české koruny oproti jiným měnám považuji za zásadní protikrizové opatření, jež usnadní export zboží.
1: Byl přesvědčený Engliš. A totéž si přáli zemědělci zastoupení silnou agrární stranou. Bránili tak vnitřní trh před dovozem.
0: Devalvace koruny by sebou přinesla znehodnocení bankovních pohledávek. A Živnostenská banka je největším věřitelem v zemi.
1: Trval na svém Price.
2: Nicméně v únoru 1934 vláda zákon o devalvaci koruny přijala.
1: Pro národní demokracii to znamenalo odchod z vlády. Pro Price ztrátu vlivu na hospodářskou politiku státu.
2: A tady začíná příklon Kramářovy národní demokracie ke krajní pravici.
0: Ve spojení s dalšími menšími krajně pravicovými antisemickými stranami vytvořila pod heslem Nic než národ stranu Národní sjednocení.
1: Stejným myšlenkovým směrem se vydal i Jaroslav Price.
2: Zhlédl se v hospodářské politice hitlerovského Německa, které navštívil v srpnu 1934. Setkal se tam se špičkami průmyslu a vrátil se okouzlen.
0: Jen se na to podívejte. Má oblíbená Francie se pod vedením socialistů zmítá v krizi. V mojí milované vlasti, vedené nekompetentními politiky v čele s Benešem, vládne chaos.
1: No, a jaké to má podle vás řešení?
0: Namísto parlamentní demokracie nastolit vládu silné ruky, která udělá pořádek.
2: Price viděl v nově nastoleném režimu pod vedením kancléře Hitlera příklad podnikatelské jistoty a právní stability.
1: A v Benešovi pravý opak. To jeho mezinárodní politika podle něj brzdila urovnání vztahů Čechů se sudetskými Němci.
0: Jen on je překážkou. Když je překážkou, může být ručitelem správného provádění.
2: Psal o Benešovi spřátelenému vůdci agrárníků a budoucímu premiérovi Rudolfu Beranovi.
1: Price navrhoval oddělit Čechy a Němce uvnitř republiky v takzvaných národních katastrech.
2: V podstatě by šlo o federaci Čechů, Slováků, Němců a podkarpatských Rusínů.
0: Chtěl jsem předejít tomu, co se za pár týdnů odehrálo v Mnichově. V kritickém roce 1938, těsně před odchodem do výslužby, udělal Jaroslav Price největší obchod svého života.
2: Rodina Pečkova, která byla z obavy před hitlerovými protižidovskými zákony na cestě do emigrace, prodala živnostenské bance Severočeské hnědouhelné doly a Mosteckou společnost pro dobývání uhlí.
1: Byla to obří transakce a vyjadřovala důvěru banky v obrany schopnost země.
0: Bankéř jednal také s rodinou Rothschildů o převzetí podílu ve Vítkovických závodech a Ostravských dolech.
1: Jenže rázem bylo všechno jinak.
2: Po Mnichovu se nejvyspělejší průmyslové podniky ocitly mimo republiku.
0: A Československo se tak přes noc stalo převážně agrární zemí.
1: Ztráty živnostenské banky byly nedozírné.
0: Price doufal, že Pečkovo severočeské důlní impérium, koupené a zaplacené pouhých 10 týdnů před záborem, prodá novým německým majitelům za původní cenu.
2: Zmýlil se. Nacisté ho přinutili souhlasit se zlomkem původní ceny.
1: A tak se z nejlepšího životního obchodu v okamžiku stal ten nejhorší.
0: Po abdikaci prezidenta Benešem se o Priceovi vážně uvažovalo jako o nové hlavě státu.
1: Přednost ale dostal předseda nejvyššího správního soudu Emil Hácha.
2: Komunisté využili situace a učinili z nenáviděného démonického bankéře jednoho ze strůjců Mnichovské zrady.
0: Verdikt nad ním vynesla rezoluce ústředního výboru komunistické strany Československa z února 1939.
2: Zůstává historickým faktem, že reakční část české buržoazie, reprezentovaná jmény Price, Černý a Beran, po léta s fašistickým Německem kula velezrádné pikle a pracovala mu buď přímo nebo nepřímo do ruky.
1: Komunistická propaganda později udělala z Price jakousi předsunutou pátou kolonu nacistů a zrádce republiky. Nebyla to pravda.
0: Price byl český vlastenec. Celý život kupoval německé podniky a dosazoval do nich české správní rady.
2: Podlehl sice dočasnému okouzlení z nacistického hospodářského systému, ale za okupace si s Němci nezadal, naopak.
1: Na přímý rozkaz říšského protektora Neuráta byl vyhozen z předsednické funkce v Ústředním svazu československých průmyslníků.
2: V roce 1942 opustil pozici předsedy správní rady živnostenské banky, kterou si ponechal po svém odchodu do penze v roce 1938 a definitivně se stáhl do ústraní.
1: Němci mu ale pokoj nedali. Opakovaně ho vyšetřovalo gestapo.
0: Poprvé na počátku roku 1941.
2: Zasílal vánoční blahopřání svým židovským přátelům. To svědčí o tom, že je sám žid. Ať předloží křestní listy svých předků.
1: Ale to je přece nesmysl. Jeho předkové z matčiny strany byli Němci.
0: Podruhé za Heidrichiády.
2: zakoupil větší množství másla z radlické mlékárny. To je sabotáž. Zaplatí 5 milionů korun. Může být rád, že nepomaže do koncentráku.
1: Další nesmysl. Ve skutečnosti se zřejmě jednalo o provokaci ze strany německých finančníků, kteří se tímto gangsterským způsobem chtěli vypořádat s českou konkurencí.
3: Prajzovi pomohlo prohlášení jeho advokáta, že vždy vystupoval jako přítel Německa, nesouhlasil s vyzbrojováním republiky ani s uzavřením Československo-sovětské smlouvy.
2: No, a stejné tvrzení, kterému v roce 1942 zachránilo život, ho o 3 roky později přivedlo do pankrácké věznice.
1: Pár dnů po konci války, v noci z 30. na 31. května, je Jaroslav Preiss na svém velkostatku v lavičkách zatčen.
2: Doktor Jaroslav Preiss, bývalý ředitel Živnobanky, největší nepřítel pracujícího lidu, předseda druhé vlády, té pravé v pozadí, prodavač první republiky Němcům a tak dále.
3: Stojí ve vyšetřovacím spisu v kolonce povolání.
1: O jeho vině je předem rozhodnuto. Preiss se přesto hájí.
0: Sám si naprosto nejsem vědom ničeho, co by odůvodňovalo moje zajištění, protože po celou dobu okupace jsem žil soukromým životem penzisty.
2: Je mu 75 let, má nemocné srdce a ledviny, trpí zánětem žil. Jeho stav se ve vězení rapidně zhoršuje.
1: Rodina prosí o pomoc Edvarda Beneše a jeho manželku Hanu.
2: Marně. Benešův postoj se vůči Preissovi během války ještě více zatvrdil.
3: Nesmí se opakovat stav z doby první republiky, kdy doktor Preiss a Živnobanka diktovali státu vlastní podmínky a průmyslové kolosy prosazovali vlastní zájmy. Doba hospodářského liberalismu je pryč a budoucnost spočívá v centrálně řízeném hospodářství.
1: Expresivně ji to vyjádří Rudé právo.
2: Po celé republice rozpínala Živnobanka svá chapadla. Vysávala dělníky, rolníky, živnostníky i své vlastní zaměstnance. Lámala stávky, vyhazovala na dlažbu. Vládla celé republice a v nejkritičtějším okamžiku, v době Mnichova, ji společně s ostatními buržoazními zrádci vydala Hitlerovi.
3: Jedním ze svědků v trestním řízení proti Preissovi je český Němec Josef Kislinger, který ho jako úředník rakousko-uherské policie zatýkal v roce 1915 za velezradu proti monarchii.
1: Nyní má bývalý rakouský policajt dosvědčit, že Preiss pro změnu kolaboroval s Němci proti českým zájmům.
2: Žádné důkazy o kolaboraci se ale získat nedaří. Naopak, svědci považují Preisse za českého vlastence.
3: Exemplární potrestání symbolu překonaného zla kapitalismu se už ale nestihne. 29. dubna 1946, 3 dny po propuštění z vězení, Jaroslav Preiss umírá.
2: Jeho majetek je rozkraden, zabaven, znárodněn. Až na obrazy, které převzala Národní galerie a část knih, které zachránila Národní knihovna.
3: Po 40 letech péče komunistického režimu se statek v lavičkách změní v ruinu.
1: Rehabilitace se náš největší bankéř 20. století dočká až po roce 1989.
2: Živnostenská banka se stane prvním privatizovaným peněžním ústavem východního bloku.
3: Roku 2003 připadne italské Unicredit a o pár let později její jméno zcela zmizí.
4: Tak to bylo premiérové vydání pořadu Toulky první republikou, pan živnobanka aneb bankéř století Jaroslav Preis. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autory pořadu byli Ondřej Nováček a Jitka Škápíková, dramaturgyní Kateřina Ondroušková, kreativní producentkou Kateřina Radhouská. Režii měla Jitka Škápíková. Připomínáme, přátelé, že všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací. No a pokud si chcete dopřát premiéru další části, pak na Dvojku nezapomeňte ani příští neděli po ránu, krátce po 8. hodině.
5: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
6: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidí.
7: Host Martiny Viktorie Kopecké.
8: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Dnes jsou se mnou ve studiu dva lidé, kteří propojují hluboký vztah k přírodě s velmi konkrétní ochranářskou prací. Ve studiu vítám Janu Stibralovou, místopředsedkyni, a Michala Kulíka, předsedu organizace Mladí ochránci přírody. Tento veřejně prospěšný spolek s celostátním působností se dlouhodobě věnuje environmentálnímu vzdělávání, práci s dětmi a mládeží i ochraně krajiny. A stojí také za projektem Národního registru pramenů a studánek, který mapuje a pomáhá chránit drobné, ale nesmírně cenné vodní zdroje v naší krajině. Dnes je 31. května, den, na který tradičně připadá takzvané otevírání studánek. Tento starobylý zvyk, propojující péči o vodu, přírodu i duchovní rozměr krajiny, nás dnes přirozeně přivádí k tématu, o němž si mimo jiné budeme povídat. Ale začněme u spolku jako takového. Jak byste popsali duši mladých ochránců přírody? Co je takovým vnitřním motivem, který drží organizaci pohromadě i napříč generacemi?
9: No, víte, naším cílem není, zejména u dětí, tedy výchova zarputilých přírodovědců nebo přírodospitců spíš, popřípadě fanatických ochranářů, ale naším cílem je vychovat děti ke kladnému vztahu k přírodě. Bez ohledu na školní prospěch, na chování, na jejich budoucnost. Nám je jedno, jestli z nich bude bagrista, prodavačka nebo doktor. To je nám jedno, ale hlavně, aby měli kladný vztah k přírodě. Aby neodhazovali papíry, nešlapali na zvířátka, nerili nožem do kůr stromů, věnovali se vůbec životnímu prostředí. To je naším cílem.
10: Zastáváme takovou vizi, že příroda vlastně propojuje lidi, propojuje generace. Máme ve spolku po celé republice dětské oddíly a naše činnost je z 95% vlastně dobrovolnická. To je jedna část činnosti a druhá část jsou akce pro veřejnost. Děláme různé exkurze, vycházky právě třeba za studánkami pro všechny věkové kategorie a také třeba různé přednášky a podobné aktivity.
8: Všemu se postupně budeme věnovat, ale ještě bych se chtěla zeptat pana předsedy, jak si vás osobně, pane Kulíku, příroda zavolala?
9: No, mě si zavolala už úplně od dětství, protože jsem byl členem dětského oddílu, který byl zaměřen na přírodu, což tedy bylo v dobách dávno minulých. Ved nás lesní inženýr, který neustále nás vláčel do přírody. Jako dítě jsem to bral jako námahu spíš, ale pochytil jsem určitý vztah. No a to se pak budovalo dál, pak jsem ten kolektiv posléze nějakej ved dlouho a předával jsem všechny své znalosti a zkušenosti dětem.
8: Takže od dítěte do dospělosti jste v podstatě nevyšel z přírody a má to na vás blahodárný vliv.
9: Má to na mě velký vliv. Zdali blahodárný, já myslím, že jo.
8: A jak to bylo u paní Stibralové?
10: Tak u mě to bylo podobně. Rodiče určitě nebyli přírodovědci, ale každý víkend jsme jezdili někam do přírody, takže vlastně to bylo úplně přirozené. Později jsem začala jezdit na tábory, taky spjaté s přírodou. Pak jsem se trošku dala na jinou cestu v zaměstnání, ale po pár letech jsem se vrátila a teďka vlastně se tomu věnuji už přes 30 let.
8: Vy jste tady obklopeni výročními zprávami, dokumenty, krásnými předměty ze dřeva. Jaké jsou takové hlavní, nejdůležitější momenty v roce, ke kterým směřuje vaše úsilí? Je třeba jaro a léto vaše hlavní sezóna, nebo se něco děje i v zimě? Jak
9: ne,
8: to je?
9: Ne, naše hlavní činnost je úplně celoroční. To se nedá říct, že se vždycky schopíme k životu jenom konkrétní den a pak dlouho zimní spánek a pak zase něco. Ne, my s těma dětma pracujeme celoročně. Ale samozřejmě jsou některé aktivity, které jsou přesně ohraničené časově. Například za námi je hledání jara. Letos se třeba pátralo, zda kvete plicník. Ono jich je víc druhů, létají včely, zase jich je víc druhů, ale když je nějaká vidět, zaplať pambu. A vyrobili jsme vrbovou píšťalku, tož byl zatím největší kámen.
8: Jak to dopadlo? Nalezl se plicník, to je květina s takovými červeno-růžovými květy, vypadá do fialová. Z dálky mi připadá, že je možná trošku popletitelná s kopřivou. Našel se plicník a létali včely.
10: My to ještě nemáme úplně vyhodnoceno. Ale naším cílem není zjistit, jestli to jaro opravdu je nebo není. Naším cílem je vytáhnout lidi ven do přírody za každého počasí.
8: A jaký je z vaší zkušenosti vztah dětí a mladých lidí k přírodě? Liší se od toho, jaký je vztah jejich rodičů? To znamená, nastává tady nějaká generační změna třeba v příklonu k přírodě?
9: Rozhodně. Kde jsou ty doby, kdy děti vyšly ven a za barákem se s partou kamarádů prolejzali, honili, zkoumali, vynalejzali, zapojili svoji fantazii. Ta doba už je pryč, takže když dáme možnost, příležitost, aby lidi chodili do přírody, tak zaplať pambu za to.
8: A jak náročné to pro vás potom je, když už tedy ty děti a mladí a případně i s rodiči přijdou a vy máte vymyslet program, který konkuruje tabletu nebo mobilu? Jaká dřina to asi je?
10: U těch celoročně pracujících oddílů, tam je ta činnost rozmanitá a není to, jak tady už říkal Michal, tak není to činnost úplně odborně přírodovědná, ale částečně turistická, se za nějakou zajímavostí, cestou je, když to hodně zjednoduším, tak nějaká celoroční hra s nějakými úkoly, takže to není čistá přírodověda.
8: Členové takové skupiny, tím se říká mopíci, že jo, mladí ochránci přírody, se schází pravidelně ve stejném kolektivu. Že se sejde náhodně, ale budují i mezi sebou vztahy, opakovaně se ví.
10: Ano, oni se schází každý týden nebo každých 14 dní a jednou za měsíc vyrážejí někam do terénu, třeba na třídenní víkendovku. Takže to je jedna skupina, tam v podstatě ten problém není takový. Mají rozmanitou činnost, takže i ty, který ta přírodověda tolik nebere, tak vlastně si tam vyberou zase jiné aktivity. Pak je druhá skupina a to jsou ty účastníci akcí pro veřejnost. A tam vlastně je potřeba spíš je pro tu přírodu získat. Ty aktivity musí být poměrně jednoduché. Máme zkušenost s různými akcemi, kde máme stánek a oni plní nějaké úkoly a dostanou za to razítko do nějaké herní karty a potom vlastně na základě toho, že mají všechny razítka nebo nějaký počet, tak dostanou nějakou odměnu. ale tam už musíme volit jednoduché úkoly, jako přiřazování stop, kde jim třeba musí trošku rozum dát, že když je tam pták, takže nebude mít stopu kulatou jako pes a nemusí k tomu mít nějaké přírodovědné znalosti ani moc.
8: Jak se dozvíme o tom, co všechno chystá spolek mladých ochránců přírody a jak případně můžeme přihlásit svoje děti? No. A nebo pokud máme v obýváku nějakého výrostka, který fixuje očima jenom mobil, jakým způsobem ho případně dovést?
9: Máme-li výrostka, který fixuje pouze mobil, tak tam už je skoro pozdě něco napravovat.
8: A i přesto účastní se někdy dospívající lidé, kteří přijdou z čista jasna najednou do skupiny, máte i takové?
9: Máme i aktivity pro veřejnost, které jsou zaměřené na všechny, já bych řekl od 5-10 let až po 99 let. Ano. A tam se chytají i ty adolescenti, ano. Středoškoláci bych řekl, typicky. Příroda objektivem. Celoroční soutěž fotografická, kde jsou vyhlášena nějaká témata, každý rok jsou dvě, každé čtvrtletí je uzávěrka, toho se může kdokoliv zúčastnit. To je jedna taková typická aktivita pro veřejnost i pro teenagery. Dozvědi se o tom jednoduše, buď to na našich webových stránkách, anebo na akcích pro veřejnost, které pořádáme. Další zajímavou aktivitou, a tím se pomalu přesouváme už na jinou zase parketu, jsou studánky.
8: Tak, hned zápětí se tomu budeme věnovat.
9: Takže to nechám zatím stranou.
6: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
7: Host Martiny Viktorie Kopecké.
8: Mými hosty jsou dnes zástupci veřejně prospěšného spolku Mladí ochránci přírody. Jana Stibralová a Michal Kulík. Hovořili jsme o jejich aktivitách i vztahu k přírodě. Nedílnou součástí jejich zájmu je i projekt Národního registru pramenů a studánek, který trvá už 18 let. Je to velmi zřetelný počin a zároveň v sobě nese určitou rovinu poetiky. Co vedlo k jeho vzniku a co pro vás osobně znamená jej dále rozvíjet?
9: My jsme měli takovou vizi před těma zhruba 20 lety, že by si každý dětský kolektiv mohl vzít patronát nad nějakou studánkou. Protože já mám za sebou jaksi mládí strávené v přírodě. Prázdniny jsem strávil chůzí terénem, takže jsem byl vždycky rád, když jsem narazil na nějakou studánku a sám jsem i jako dítě jich pár vyrobil, takže k tomu mám vztah. Tak jsme chtěli, aby každý kolektiv měl pod patronátem nějakou studánku. Pak se nám ale začali ozývat lidi z celé republiky, že vědí o pěkné studánce, ale že už jsou staří, že nemají sílu se o studánku starat, takže jestli by si to někdo nevzal pod patronát nebo nezajistil opravu. A nebo vědí o studánce, která pomalu zaniká, že to škoda, aby zmizely. Tak jsme řekli, no tak zveřejníme nějaký registr, kde ty studánky, o kterých víme, zveřejníme a lidi si je tam budou moc dávat.
10: No a jeden náš spolupracovník, tak toho napadlo, že udělá vlastně jakousi databázi, že vyrobí internetové stránky, nazval to Národní registr pramenů a studánek, dal tam nějaký základ. A pak už se to rozjelo a začalo to tam přibývat. Takže Národní registr pramenů a studánek vznikal tenkrát jako ryze dobrovolnický projekt, protože jemu přišlo škoda, aby ty studánky zanikaly. Ten registr je vlastně taky příspěvek k tomu, aby studánky nezanikaly, protože když se o nich neví, tak zanikají. Postupně se to vyvinulo tak, že je to stále dobrovolnický projekt, teda daří se nám relativně získávat na to i nějaké finanční prostředky z dotací a grantů. Vlivem toho můžeme vydávat nějaké tiskové materiály a
8: kde a ten registr najdeme, když bychom se chtěli podívat, jakou studánku máme třeba poblíž a případně co všechno se eviduje v tom registru?
9: Postup je jednoduchý. Narazíte v přírodě na studánku nebo pramen. Rozdíl mezi nimi je takovej dost mlhavý, ale veřejně přístupný zdroj vody přírodní. Tak řekněte si, tohle to je zajímavý, vyfotíte studánku, zjistíte souřadnice, ty jsou na mobilu nebo
8: ano,
9: na mapě.
8: Ano.
9: A podíváte se do Národního registru, což jsou e-studánky EU, zdali to tam iž je.
8: Mm-hmm.
9: Pokud není, tam je takový formuláříček, kde se zadá fotografie, souřadnice, pokud chcete zveřejnit jméno, můžete dát jméno, název, nejlepší je historický název, nemáte-li historický, můžete si studánku pojmenovat, dáte název.
8: A zajímá někoho i to, že mám třeba studánku na soukromém pozemku, nebo registrujete a evidujete pouze ty, které jsou dostupné každému a nejsou třeba oplocené?
9: Ono zjistit, pokud to není oplocený, a zjistit, zda je to pozemek soukromý nebo veřejný, je dost náročný. Takže my je klidně zveřejníme a když se nám ozve majitel pozemku, že nechce, aby tam ten zdroj byl zveřejněn, tak ho zkrátka zneviditelníme.
8: A můžeme ten registr a tu evidenci použít i ve chvíli, kdy se octneme v přírodě a nechceme evidovat další studánku, ale chceme najít bezpečný zdroj vody?
10: No, úplně tak ne, protože bohužel většina studánek v České republice nemá pitnou vodu. Když zase si něco vygrantujeme, když na to získáme nějaké korunky, tak děláme rozbor vody. Ten rozbor musí dělat akreditovaná laboratoř, zveřejňujeme potom výsledky v tom Národním registru pramenů a studánek e-studánky EU. Buď se dá zjistit u jednotlivé konkrétní studánky, jestli tam ten rozbor je nebo není, a nebo je možnost si zadat filtr studánky s rozborem a tam vyjedou všechny studánky, které mají rozbor a je tam u toho i rok, je tam datum, všechno. Ale má to teda háček a to, že kvalita vody v té studánce může být nestabilní, takže ten rozbor má opravdu platnost jenom
8: krátkodobou.
10: V té době, kdy se dělal.
8: K projektu Národního registru pramenů a studánek je zřízena také poradna, kde se na vás mohou lidé obracet. Co jim můžete nabídnout, v čem můžete poradit?
9: My můžeme poradit, nechci říct úplně ve všem, protože každá studánka je úplně individuální, není univerzální návod, ale vždycky jim řekneme obecné zásady, jak by se měli chovat ke studánce, jak by ji mohli vylepšit, co pro ní udělat, jak získat rozbor vody, kdo je majitel pozemku například. Na webu máme i hlavní dotazy vlastně zodpovězeny, takže každý zájemci by měl začít tím, že se podívá na web, jestli tam není už odpověď na jeho otázku. A teprve pak, když tam nenajde odpověď, tak pak se ptát mailem, telefonicky, jakkoliv zkrátka.
11: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
7: Host Martiny Viktorie Kopecké.
8: O ochraně přírody a vztahu k ní hovořím se zástupci mladých ochránců přírody Janou Stibralovou a Michalem Kulíkem. Dotkli jsme se také projektu Národního registru pramenů a studánek. A tak se chci zeptat, jak pečovat o takovou studánku, kterou mám třeba v dosahu a v okolí.
10: Záleží na tom, jak ta studánka vypadá. Někdo si péči představuje zastřešení, což jako je určitě důležitý, protože když studánka není zastřešená, tak do ní padá všechno listí, který tam pak hnije. Takže to je jedna důležitá věc, ta střížka. A druhá důležitá věc je právě vybírání hnijícího listí, vybírání bahna a všeho, co tam napadá. Taky se může stát, když ta studánka je špatně vybudovaná, že když prší, takže do ní stéká povrchová voda. Ta sebou bere i hlínu, jehličí, všechno možné, co tam je v okolí. Takže i od toho je potřeba studánku čistit. Pokud chceme dělat střížku nebo budovat nějakou kamennou zítku nebo něco takového, tak bychom to vždy měli prodiskutovat s majitelem pozemku a ne se rozhodnout, tady já to postavím zkrátka, aby vás pak nehnal klackem. Co se týká nějakého dalšího čištění, tak pokud bychom třeba už chtěli drhnout kartáčem kamenný vnitřek studánky nebo podobné úpravy, tak tam už bychom si měli zjistit, jestli ve studánce nežijí nějaký chráněný živočichové nebo rostliny, proto, že bychom se mohli dostat do křížku se zákonem na ochranu přírody a krajiny.
8: Kolik takových studánek, o které je pečováno, jsou třeba zastřešené anebo nějakým způsobem pravidelně čištěné, evidujete v registru?
9: No, celkem v registru je zhruba 18 000 pramenů a studánek, asi 4 000 na Slovensku. Z těch 18 000, řekněme, že tak 10 000 je jako vysoce kvalitních, za který se nestydíme, a který jsou opečovávány, to těžko říct. To není povinnost, to nám nikdo nemusí hlásit, je to lidská slušnost a vztah k přírodě se tím projeví, když každý, kdo jde okolo, vidí nepořádek, tak ho uklidí, vyčistí, něco udělá pro přírodu, zkrátka. Každý kousek se počítá.
8: A je součástí toho pravidelného setkávání, o kterém jste mluvili, těch mladých ochránců přírody, mopíků, také to, že pečují o studánky a o vodní toky?
9: Jsou některé kolektivy, které jsou na to specializované, mají pod patronátem desítky studánek, třeba v Beskydech nebo v okolí Brna je také jeden kolektiv. Zkrátka, my nikomu nevnucujeme činnost, každý si tu činnost může dělat podle sebe, každý si najde svou parketu.
10: Ono je to i o tom, že vlastně ty studánky nepotřebují péči každý měsíc, ale že stačí klidně dvakrát do roka tam přijít a něco tam udělat. Víme, že řada studánek zkrátka je hezkých, i přesto, že o ně nikdo pravidelně nepečuje. A je to zase daný tím, jak jsou upravený, protože když je to nějaká kamenná studánka, tak ta třeba jako nepotřebuje tolik té pravidelné úpravy, mezi tím, co když je to dřevěná studánka s dřevěnou boudičkou, s nějakým dřevěným přístupem, tak je to někde ve vlhku, prší na to, sněží na to, časem to uhnije, takže tam je potřeba té péče víc potom.
8: V minulosti byla voda spojována s očistou životem, ale také nese určitý duchovní rozměr. Myslíte, že dnes tyto všechny významy ztrácíme, anebo se nám vracejí v jiné podobě? Je pro vás jako ochránce přírody nějak významné vracet a připomínat třeba i starobylé tradice, anebo se zaměřujete skutečně jenom prakticky na ochranu a konkrétní činnosti, které v přírodě vykonáváte?
9: Já v tom právě vidím spíš ty lidové tradice a historii, vlastně kulturu krajiny, to je strašně důležitý. Takže já v tom vidím spíš toto. A když se ty tradice udrží do dnešní době, dobrý, bereme, je to perfekt.
10: Víme o řadě studánek, které někteří lidé považují jejich vodu za zázračnou, chodí si tam pro vodu, a říkají, jak je zdravá, zázračná, že uzdravuje, a my teda víme z rozboru vody, že je hygienicky závadná ta voda. Že nesplňuje ani podmínky pro pitnou vodu a máme zkušenost, že tito lidé si to nenechají vysvětlit, ale my se úplně nesnažíme jim to vysvětlovat, protože nechceme jim brát tu iluzi, že voda je zázračná třeba v Lysolajích v Praze. Tam je studánka, která se přímo jmenuje Zázračná. Odtok z ní potom vede do takového přírodního minikoupaliště dokonce. V létě se tam opravdu lidi
8: koupají. Tam je tedy možné absolvovat zázračnou lázeň.
10: A tam přesně tak. Někteří lidé z přírodovědecké fakulty studánky využívali jako bahenní lázně, tak zase na odtoku samozřejmě, protože lézt do studánky nebo namáčet tam nádoby na odběr vody není úplně to pravé. Ani kde je hrneček u studánky, tak to neznamená, že je to pitné. Ten hrneček je tam jenom na okrasu a řekněme si otevřeně, je to jako hezká okrasa, hezký doplněk té studánky.
8: Na závěr bych se chtěla zeptat docela osobně. Kde je vaše osobní studánka, ke které se vracíte, když si potřebujete odpočinout, když potřebujete načerpat? Možná to nemusí být konkrétní vodní tok a zdroj vody, ale třeba i metaforicky míněno nějaké klidné místo v přírodě, které vy máte opravdu rádi.
9: Tak já nejradši chodím sám do lesa. Jakýkoliv les, nejlépe teda jehličnatý z tradice, no tak tam se cítím úplně nejsvobodněji. A co se týče studánek, tak Já mám rád jednu studánku v Šáreckém údolí, Šáreckou Habrovku jménem, která je krásná, dřevěná, takže ta se mi líbí hodně. Tu mám rád, stýpy u vodu, ač je závadná tedy, ale mě to svědčí.
8: A paní Stibralová, kde má svoji zázračnou studánku?
10: Já teda také v Šárce, ale neprozradím kterou, protože by tam to kouzlo trošku jako opadlo, ale je to také jedna ze studánek v Šárce, kde jich je několik.
8: Tak kéž vám přináší osvěžení a potěchu a kéž se vám daří získávat zájemce o opakované vcházení do chrámu přírody. Ať to svědčí všem a ať příroda láká mladé i ty zkušené, řekněme.
10: Děkujeme za zájem a děkujeme i všem, kteří přidají nějakou studánku k nám do registru. Budou tam zachovány pro budoucí generace.
8: Děkuji vám za dnešní rozhovor, za čas, který jste mu věnovali. Mými dnešními hosty byly Jana Stibralová, místopředsedkyně, a Michal Kulík, předseda organizace Mladí ochránci přírody. Od mikrofonu se s přáním krásné neděle loučí Martina Viktorie Kopecká.
11: Byl jednou jeden rok.
7: Na dvojce.
11: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
12: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
13: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
7: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
14: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
11: Byl jednou jeden rok.
7: S Jitkou Asterovou.
15: Teda vy jste pěkný filuta.
11: Nebo Honzou Kovaříkem.
16: A teď se to možná úplně vyjasní.
7: Každý všední den po 12. hodině na dvojce.
17: Dnes večer v České televizi.
18: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
19: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
20: Bylo 9 hodin.
11: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
20: Po finále Ligy mistrů zadržela francouzská policie asi 400 lidí. Pražská zoo dnes přepraví do Kazachstánu další 4 koně Převalského. A počasí neděle bude většinou zatažená, postupně s přehaňkami a bouřkami. Teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. Francouzská policie kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů zatkla přes 400 lidí. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty, na které házeli petardy nebo lahve. Těžkooděnci zase použili obušky a slzný plyn. Nejvíc zatčených bylo v Paříži, kde policie zadržela přes 280 lidí. S nepokoji se potýkala i další francouzská města jako Grenoble nebo Štrasburg. Francouzské úřady se chystají i na dnešní oslavy pod Eiffelovou věží. Na setkání s vítězným týmem podle organizátorů přijede až 100 000 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. KSČM si dnes vybere nové místopředsedy. Už včera si komunisté zvolili nového předsedu, jejím dosavadní mluvčí Roman Roun. Europoslankyni Kateřinu Konečnou vystřídal v čele strany po 5 letech. Konečná oznámila rezignaci po neúspěchu v podzimních sněmovních volbách. KSČM tehdy kandidovala na listinách Hnutí Stačilo. Dnes je Světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
0: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit. A ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
20: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky. Pojišťovny je plně nehradí. Lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek. Pražská zoo odveze dnes odpoledne do Kazachstánu další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altindala teď nejprve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klisny, popisuje kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová.
21: 4. června nás potom čeká druhý transport, tentokrát 4 klisen z německého triparku Berlín, protože i v tomto roce, stejně jako v tom prvním, spolupracujeme s německou zoologickou zahradou v Berlíně právě na tom transportu a s mnoha dalšími partnery.
17: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: Počasí.
20: Na některých místech zůstane převážně polojasno, ale jinak má být většinou zataženo, postupně s přehánkami nebo deštěm a taky bouřkami. Ty může doprovázet silnější vítr a menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
11: Doprava.
20: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři, jsou v pravém pruhu. Silničáři pracují taky na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Jsou v okolí sjezdu na Mělník a Slaný mezi 17. a 18. kilometrem. A na silnici 247 mezi Libochovicemi a Litoměřicemi pozor za obcí Radovesice. Srazila se tam 2 osobní auta. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už život na dvojce.
11: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
11: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
17: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
22: Dobrý den a pěkné dopoledne, milí posluchači. Týden utekl jako voda, máme neděli, je krátce po 9. hodině a tak jsme tu s dalším, tentokrát už 126. vydáním našeho magazínu zajímavostí a novinek ze zákulisí Dvojky. Co jsme si pro vás na dnešek s naším týmem připravili? Tak už za chvíli třeba rozhovor s hercem, úspěšným rozhlasovým režisérem a synem dvou umělců, kteří práci v rozhlase nadevše milovali, Lukášem Hlavicou. Nebo o chvíli později její návrat k dalšímu vydání měsíčníku Kecky, kterým provází herečka Lucie Polišenská. Upozorním vás také na premiérovou četbu na pokračování s kapitánem Exnerem a přidám tip k poslechu dnešního zbrusu nového dílu z cyklu Historie českého zločinu. Nabídnu také tradiční anketu s osobnostmi Dvojky a před 10. hodinou ještě krátkou pozvánku k poslechu zítřejšího premiérového vydání pořadu Stopy fakta tajemství. Zatelefonujeme Stanislavu Motlovi a řeč prý zítra bude o jednom legendárním Hafanovi. Ještě jednou tedy dobrý den, pěkné sváteční dopoledne a příjemný poslech. To vám přeje jako obvykle v tento čas od mikrofonu ze studia Dvojky Michal Jagelka.
11: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Přiznám se vám, milí posluchači, že mám velikou radost z toho, že dnes přijal pozvání do studia můj kamarád, kolega, herec, dabér, vysokoškolský pedagog a v neposlední řadě také rozhlasový režisér Lukáš Hlavica. Pochází z herecké rodiny, jeho maminkou je Růžena Merunková, tatínkem byl Miloš Hlavica a Lukáš sám o sobě říká, že je mu profesně nejbližší právě práce pro rozhlas. Ahoj Lukáši a pěkné dopoledne.
3: Ahoj Michale, moc ti děkuju za milé přivítání a za pozvání.
2: Já bych tě měl asi nejprve pogratulovat, protože ty jsi docela nedávno převzal cenu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova za rok 2025, kterou vyhlašovala Asociace vydavatelů audioknih. Jaké to pro tebe bylo a co pro tebe podobná ocenění znamenají?
3: No mě to každopádně velmi potěšilo. Lhal bych, kdyby ne. Je to něco, co dává člověku smysl, že ta práce, kterou se snaží dělat dobře, tak že si toho někdo všimne a že prostě ta práce smysluplná je, to vždycky, myslím, že každý člověk potřebuje. Protože pracujeme prostě v tichu studia a posíláme to po vlnách někam do světa. A když se z toho světa něco ozve, jakože se to tomu světu líbí, ty vlny, tak to člověka velmi potěší.
2: Lukáši, vedli tě tví rodiče, slavní a rozhlasem opravdu protřelí herci Růžena Merunková a Miloš Hlavica, k práci v rozhlase už jako malé dítě? A kdy jsi vlastně vůbec poprvé uvědomil, že tahle budova a svět mikrofonů se ti stane osudným na celý život?
3: Tak, já musím přemýšlet. Já myslím, že to bylo všechno tak jako vlastně oklikou. Já jsem samozřejmě vnímal to, že rodiče pracují v rozhlase, to každopádně, ale jakože bych si nějak říkal, tak to mě taky čeká, nebo to jednou chci dělat, to vlastně až do mých nějakých 15, 16 let vůbec nepřicházelo v úvahu. Byl jsem extrémně stydlivé dítě a jenom díky tomu, že jsem potom čuchnul k divadlu na Gimplu v Helichovce, kde byl slavný divadelní soubor a já jsem se tam prostě nějakým způsobem trošku nedopatřením ocitl a najednou mě to prostě chytlo a pak jsem dělal zkoušky na Damu a tam jsme měli kurz s paní režisérkou Adamcovou a díky tomu jsme se dostali do rádia a já jsem zjistil, že prostě je to něco, co je asi tý naší rodině souzený a stalo se to opravdu mým druhým domovem. Rádio, prostě český rozhlas, teda chci říct tak.
2: Ano, je to skutečně láska na celý život, člověka to chytne a nepustí. Lukáši, ty jsi samozřejmě známý a slavný herec, dabér, rozhlasový herec, ten tvůj hlasový fond je prostě nádherný a já osobně mám tvůj hlas moc rád a mnohokrát jsme spolu stáli v dabingovém studiu vedle sebe. Ale prozraď mi, jaký byl ten posun a ta cesta k té rozhlasové režii, protože to je další level, jak se dnes říká, tak jak se to tak stalo, že jsi začal režírovat? A velmi úspěšně.
3: Že jo?
2: No.
3: To je zajímavý.
2: No.
3: No, zase trošku, asi na jednu stranu malinko náhodou, ale

0: uvázaný úplně a chci si tu rozhlasovou režii prostě zkusit. Bejt u těch reprobeden a nejenom u toho mikrofonu.
1: Které žánry tě nejvíc baví a co tě obecně na téhleté práci těší? V čem je třeba zajímavější než práce toho interpreta, herce?
0: No, obé má svoje. Každopádně jako ta hlavní dominantní režijní práce je na velkých inscenacích. Každopádně. Četby a takové věci, to se přiznám, to jsem radši u mikrofonu. Ale když prostě mám charaktery, situace, herce, který si vyberu a který rádi přijdou a prostě já je můžu dát dohromady a nastane tahle vzájemná chemie, máme na to strašně málo času, tudíž ta energie musí být obrovská, musíme to natočit prostě okamžitě hned a naplno. A to je velmi vyčerpávající, ale je to obrovsky vzrušující věc. Takový velký adrenalin.
1: Když to otočíme a Lukáš Hlavica je posluchačem Českého rozhlasu, tak co si rád na jeho vlnách poslechneš ty?
0: Poslouchám hodně v autě, když je na to klid, protože doma mám malé děti a tam na to opravdu klid není. A poslouchám v autě a vlastně trošku je to takovej ten, jak se říká, ten random. Zapnu něco a buď mě to zaujme a vydržím u toho. Každopádně nejvíce mi asi stávalo to, že když dávají stále ještě inscenace Jiřího Horčičky, tak to se mi stává to, že u nich zůstanu v autě, i když zaparkuju, tak zůstanu třeba půl hodiny v tom autě sedět, protože to doposlouchám. Prostě pan Horčička byl genius.
1: Tak Lukáši, já ti moc děkuju, že jsi dnes poctil svou vzácnou návštěvou Náš život na dvojce. No a přeji i tobě, aby časem, rozumíš, se říkalo Lukáš Hlavica, jo, ten rozhlasový legendární režisér. No to byl genius.
0: Tak děkuju, no, to je hezký. Díky moc.
1: Děkuji ti moc. Lukáš Hlavica byl naším hostem a přeju ti hezkou neděli.
0: Díky.

0: A teď už se v životě na dvojce vrátíme o týden zpátky do minulé neděle. V 11 hodin dopoledne jsme totiž v premiéře odvysílali další díl nové talkshow Lucie Polišenské, která nese jednoduchý a přitom absolutně výmluvný název Kecky. Kecky stojí na jednoduchém, ale velmi vděčném principu. Pravda? Možná. Dobrá historka? Určitě. A přesně to je na tomhle pořadu nejpůvabnější. Člověk se nemusí zabývat tím, co je stoprocentní fakt, ale prostě si jen užije vyprávění, nadhled a dobrou společnost vtipných a milých hostů. Tentokrát si Lucka pozvala divadelní režisérku a dramatičku Janku Ryšánek-Šmitovou a herce Václava Vidru a o zábavu tak bylo už předem postaráno. No a řeč byla třeba o emocích, o dárcích, o šustění balícího papíru a dokonce i o ponících.
1: U nás se strašně recyklovalo.
2: I ty krabice?
1: Právě, že ty krabice, takže...
3: Se skovaly na příští Vánoce.
2: No to, že babičky žehlili ten papír hned, jak z toho jako rozbalil, to jo.
1: To už pak ty papíry byly vlastně tak levný a tak křehoučký, že už se to nedalo žehlit, ale začaly ty dárkové taštičky. A neříkejte mi, že doma nemáte velké množství dárkových taštiček.
3: To máme dárkové taštičky, to jo.
2: Ale vždycky mě to jako překáží všude, a když to pak potřebuju, tak to tam není. Nebo
3: nevhodná.
2: Nebo je nevhodná, ano.
1: Takže jsem teďka dávala k narození dítěte vánočního dinosaura.
2: A tak to není tak špatný.
1: Pak dáváš k Vánocům velikonoční.
2: Jo, jo, ty vajíčka, no, to je vždycky takový trošku.
1: Pak vždycky hledám, jestli tam někde někdo nenapsal něco nevhodného. Třeba you are hot, I am not.
2: Jo, na to jsem taky párkrát zapomněla, že... to jsem taky párkrát zapomněla, jak u toho je vždycky na tý šňůrec. Sedulička. A je tam napsaný třeba Lucinka, že jo.
1: No, tak ale to je lepší, když je tam Lucinka.
3: Milé Lucince z lásky.
2: Jo, tak babička nepsala žádný čuňárny, a takže...
1: Třeba jako, příště ty bere, co zavolej, jo, a ty to někomu dáš. A,
2: no, jo, no. Takhle,
1: a pak ten člověk si řekne, jak to přesně myslíš?
2: A už je problém na stole. No počkejte, ale tohle je seriózní debata fyzikální o tom, jestli šustění papíru může vyvolávat emoce, záleží na tom.
3: Negeneralizoval bych to, já si myslím, jak u koho.
1: Co se týče dárku, tak daleko víc emocí může vzbuzovat velikost, tvar té krabice, nebo třeba vzor na tom papíru, ale šustění, to mně přijde, že...
3: No, tak zase velká krabice neznamená kolikrát velký dárek. Že?
2: To může, jako v životě.
3: Velká krabice může obsahovat menší krabice,
2: právě,
3: ještě menší krabice.
2: A tohle úplně nesnáším, to se mi taky stálo, tady ten krabice,
3: no.
2: Ale máte pravdu, tohle pravda není. A já jsem vám teda chtěla říct ještě teda jednu...
1: Trošku se mi ulevilo.
2: Ještě jednu historiku s dárkama, že když mi bylo asi 8, tak já jsem dostala na narozeniny 2 poníky, takový plastový poníky.
3: Já už se ale, že živí.
2: Ne.
1: Já jsem právě čekala, co řekneš.
2: Ne, jako plastový, přece jenom jsme vydali v bytě v té době, takový krásnýho, jednoho takového většího růžového a menšího zeleného. A moje ségra, která byla o 4 roky starší, ona mě teda říkala, že když tuhle historiku budu říkat, že mě zabije, ale bohužel, musím to podstoupit, toto riziko. A ona tak ječela, že chce toho jednoho poníka, že já jsem se prostě musela rozdělit a toho zeleného poníka jí prostě dát na svoje narozeniny. A já do dneška, když se potkáme, tak jí to vyčítám samozřejmě. A vždycky, když se blíží ty moje narozeniny, tak si vždycky vzpomenu. A myslím si, že ta mrcha ho má někde schovanýho, protože já toho svého růžového mám pořád v té skřínce. Teda on už nemá ocas, protože to už za těch 35 let trošku mu vypadalo. Ale normálně jsem takhle musela ve svých asi 8 letech přijít o poníka, protože oni nepochopili, že oni mají patřit spolu.
0: Tak to byly Kecky s Lucí Polišenskou, které jsme v premiéře odvysílali minulou neděli a do kterých si Lucka pozvala Janku Ryšánek-Šmitovou a Václava Vidru. Záznam pořadu najdete tak jako vždy na webu Dvojky v našem audioarchivu a nakonec snad už jen pro pořádek doplním, že Kecky vysíláme vždy každou čtvrtou neděli v měsíci a to v 11 dopoledne.
4: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Včera večer ve 22 hodin jsme na vlnách dvojky začali v premiéře vysílat novou desetidílnou četbu na pokračování z pera Václava Erbena s názvem Pastvina zmizelých. A myslím, že jsme tím udělali radost všem posluchačům milujícím poctivou českou detektivku, protože už po páté se k nám na dvojku vrací kapitán Michal Exner, jeden z nejoblíbenějších hrdinů tohoto žánru. Elegantní, pohotový, lehce ironický kriminalista, který jezdí historickou Mercedeskou, má slabost pro krásné ženy a ke svým závěrům se často dostává spíš díky znalosti lidských povah než suchopárnou policejní rutinou. A i tentokrát ho čeká případ, který na první pohled vypadá jako sled nepochopitelných náhod. U přehradního jezera se totiž začínají ztrácet lidé. Nemají spolu zdánlivě nic společného, liší se věkem, povahou, zaměstnáním i životními osudy. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody, anebo se za podivnou záhadou skrývá nějaký klíč? Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se tentokrát vydávají po stopě sofistikovaného zločinu a bude třeba nejen bystrého úsudku, ale i trpělivosti a citu pro detail. Pastvina zmizelých patří k těm erbenovským detektivkám, v nichž se napětí snoubí s vytříbeným vyprávěním, smyslem pro atmosféru a s povahou svérázného detektiva, který se už dávno zařadil mezi legendy. A není bez zajímavosti, že Václav Erben byl nejen úspěšným autorem kriminálních románů, ale také vystudoval divadelní dramaturgii a rozhlasovou režii, tedy obory, které se v jeho psaní nesporně odrážejí.
3: Zmizení Josefa Klance by proběhlo téměř nepozorovaně, nebýt důchodového zabezpečení a pošty. Poštovní doručovatelka odpočítala hned na poště jeho hromádku 100 korun, protože tento důchodce ji pravidelně čekal před poštou. Toho dne před poštou nebyl. Listonoška vykonala všechny pochůzky a nakonec se vypravila do míst, kde se říkalo Jílovec, a kde na okraji chatové kolonie byl Klancův domek. Zvenčí nebylo možné se dovolat. Listonoška tedy vstoupila na zahradu a zaklepala na dveře domu. Nakonec bušila a volala. Pak vzala zakliku a zjistila, že je otevřeno. Vešla dovnitř, ale všude bylo prázdno, postel ustlaná. Poštovní doručovatelka tedy zavřela všechny dveře, které během hledání důchodce zotvírala, a vrátila se na poštu. Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím Klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
2: Tolik tedy ukázka ze zbrusu nové četby na pokračování s názvem Pastvina zmizelých, kterou pro vás aktuálně natočila dvojka. Připravila Eva Lenártová, účinkuje Tomáš Jirman a režii měl Tomáš Soldán. A ještě jedna zajímavost na závěr. Václav Erben sice před Pastvinou zmizelých rád říkával, že už žádnou další knihu s kapitánem Exnerem nenapíše, protože byl dle něho svět klasických záhad vytlačen brutálnější a přímočařejší kriminalitou, ale nakonec se naštěstí ke svému slavnému hrdinovi ještě jednou vrátil. I to ukazuje, jak silné pouto mezi autorem a kapitánem Exnerem po celá desetiletí panovalo. Tak tedy ještě jednou Václav Erben, Pastvina zmizelých. To je nová desetidílná četba na pokračování, kterou vysíláme v premiéře od včerejška každý večer ve 22 hodin na dvojce. Četba má tentokrát 10 dílů a tak si ji budeme moci společně vychutnávat, pokud jsem to tedy dobře spočítal, až do pondělí 8. června, každý večer vždy ve 22 hodin.

Je s vámi stále Život na dvojce s datem 31. května a tohle byla kapela Jelen s hitem Touha a pláč. Máme poslední den v měsíci a tak je jasné, že už se za chvíli v rámci naší pravidelné ankety uslyšíme naposledy s naším květnovým čtyřlístkem osobností dvojky, který jsem zpovídal po celý měsíc. A na co se tedy dnes na závěr zeptám Terezy Stýblové, Terezy Kostkové, Mirka Vaňury a Lukáše Bárcaje? No, řeč bude o tak trochu neveselé a poměrně nedávné historii. Tématem totiž bude COVID-19 a já vám hned po další písničce prozradím proč. Potom vás pozvu k dnešnímu premiérovému dílu Historie českého zločinu a pak ještě zatelefonujeme Stanislavu Motlovi, který nás provede zítra po 18. hodině dalším vydáním pořadu z cyklu Stopy, fakta, tajemství. Tak věřím, že se s námi nenudíte a že je vám i v ten poslední květnový den náš Život na dvojce příjemným dopoledním společníkem. Teď už nám bude hrát a zpívat ABBA a Michal Jagelka vám i nadále přeje pěkné sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Dvojka.

0: Tohle byla legendární ABBA a vy posloucháte 23. letošní život na dvojce s datem 31. května. Představte si, milí posluchači, že dnes je to přesně 5 let, kdy vláda opět po pandemii covidu otevřela restaurace, bazény, diskotéky nebo sauny. Zkuste si teď schválně společně s námi vybavit onu nepříliš veselou dobu před rovnými 5 lety. Co vám zůstalo v paměti na dobu covidovou? Roušky, zákaz zpívat nebo to, že jste načas ztratili chuť? Tak tuhle otázku teď kladu na dálku vám všem a konkrétně mi na ní právě teď odpoví Lukáš Bárcaj, Tereza Kostková, Mirek Vaňura a Tereza Stýblová.
1: Vzpomínku na covidovou dobu to mám naprosto přesnou a úplně jasnou. V době, kdy tady byl covid, tak jsme v zimě chodili s rodinou a se 2 psama venčit právě tyhle 2 krásné holky na Petřín a petřínské zahrady byly naprosto prázdné. My jsme tam vůbec nikoho nepotkali. A když jsme se tak dívali na to zimní město, bylo neuvěřitelně tiché a klidné, až mrazivě klidné. Takže moje vzpomínka je takováhle na venčení a naprosto prázdné petřínské sady.
2: No možná překvapím, ale při vědomí všeho negativního, co to přineslo, všeho trápení, starostí pro lidi i nečekaných omezení, možná jsem tak pozitivní člověk nebo taková povaha, ale mně zůstal neobyčejný otevřený čas a takové jiné vnímání času, zpomalenější, klidnější, možnost vnímat věci ne tak rychle a do hloubky, možnost být s lidmi třeba díl, než normálně nám ten svrkot, který žijeme, umožní. Mě to prostě přineslo i něco dobrýho, krom toho všeho ostatního zmíněného. A někdy na to vzpomínám, na to pozastavení. Tak bylo by hezký, kdyby bylo za jiných okolností, kdybychom ho uměli v plném zdraví a plné síle společnosti. Někdy třeba.
3: Představte si, že naše rodina vzpomíná na covidovou dobu vlastně ráda. My nežijeme zrovna klidným životem a to už i naše děti od nás okoukaly, takže my, když se sejdeme, tak je to v sobotu a v neděli ráno, všichni povídáme si, ale když byl covid, tak jsme byli spolu vlastně pořád. Našli jsme staré fotografie, i 15 let staré, a projížděli jsme si je na různých nosičích. Hrozně nás to zblížilo. A dokonce jsme dělali něco pro naše zdraví. Chodili jsme na procházky. Takže já vím, že to byla hrozná doba, nepříjemná, to samozřejmě potvrzuji, ale pro naši rodinu byl vlastně covid krásné období.
4: No, tak covidová doba, to mě dneska přijde už zase naštěstí jako sci-fi, jako něco, co jsme opravdu zažili, ale přijde mi to už neuvěřitelný, jaká všechna opatření jsme museli podstoupit. Vzpomínám si určitě na začátek covidu, protože tehdy jsme měli jet na jarní prázdniny, tuším, že do Německa, k Berlínu, do akvaparku, a byl první lockdown, takže holčičky, moje dcery, už nešly pak do školy, nejenom po prázdninách, ale až do konce školního roku. Takže si pamatuju na to domácí vyučování, na tu distanční výuku. Pak si vzpomínám na to, jak jsem vlastně, já jsem kvůli covidu za začátku hodně vysílala kvůli našim opatřením tady v rozhlase, takže jsem tady byla skoro pořád a jezdila jsem tehdy ještě z Vysočiny do Prahy každý den, jak se to město úplně vylidnilo. Takže to bylo opravdu jako z těch sci-fi filmů, kde nikdy nikdo nebyl v ulicích. Tak to jsou vzpomínky na ten začátek. Ale pak si pamatuju možná paradoxně i něco dobrého na té době, protože jsme tady vlastně v našich pořadech hodně fungovali a věřím tomu do dneška jako vlastně opora našich posluchačů. Třeba Kolotoč, který se tehdy ještě vysílal, tak byl taková linka důvěry, řekněme, protože tam lidi opravdu telefonovali se svými problémy. My jsme je propojovali, třeba lidi, co vyráběli roušky, tak jsme propojili s domovem pro seniory. Takže ta vzájemná pomoc a ta solidarita byla úžasná a ta mě teda dojímá do dneška. No a v Kávě o čtvrté tam mě prošlo nespočet hostů, kteří se ze všech úhlů pohledu vyjadřovali právě ke covidu, takže samozřejmě i na to mám vzpomínky, takže to celé období bylo velice náročné, ale na druhou stranu my tady v rozhlase jsme určitě cítili i tu sounáležitost a solidaritu a to, že vysíláme opravdu pro lidi a že jsme na správném místě.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Někdy se říká, že dějiny se nejlépe čtou skrze velké události. Jenže stejně výmluvně je umějí vyprávět i zločiny, které v té které době otřásly městem, krajem nebo celou společností. A právě proto má na dvojce své pevné místo i cyklus Historie českého zločinu. Pořad na pomezí rozhlasové hry a dokumentu, který se vrací ke skutečným kriminálním případům na našem území od 19. století až do poloviny 20. století. V těchto týdnech navíc běží 10 zbrusu nových dílů, které nás zavádějí do let 1938 až 1962, tedy do období, kdy už tak složitou práci kriminalistů poznamenaly dvě po sobě jdoucí totality. A k poslechu dalšího premiérového dílu vás chceme pozvat právě dnes krátce po 18. hodině. Dnešní díl nese název Kufr. Jak všichni víme, po takzvaném vítězném únoru se z policie stává Sbor národní bezpečnosti. Ale případ bytového zloděje gentlemana, který dostanou pražtí kriminalisté na stůl, jako by ještě patřil do starých dobrých časů. Jenže jak už to v historii českého zločinu bývá, vedle jednoho případu se nečekaně otevře i druhý. A tentokrát dojde také na vraždu, kterou SMBáci vyřeší opravdu překvapivým způsobem.
2: To je neuvěřitelný, co mi ten chlap navykládal, když jsem ho ráno vzbudil. Prej už se dlouho tak dobře nevyspal. Chápeš to? Normální by bylo, že když člověk někoho zabije, že ho to pronásleduje. Ale ono ne. Trůčka se večer přizná k vraždě, my ho šoupneme do cely a on si tam spokojně spinká jako miminko.
3: Výčitky mají slušní lidi. Grázlové se s nima nezdržujou. Svoje asi udělala i ta stalična já. No, tak jdeme na to. Rád bych Jendo, aby ses tentokrát do výslechu aktivně zapojil. Když budeš mít otázky, ptej se.
1: Tak tedy ještě jednou, Historie českého zločinu a další premiérový díl s názvem Kufr. Poslouchejte dnes po 18. hodině na dvojce. A pokud byste to snad nestihli, tenhle i další díly najdete také v audioarchivu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Stopy, fakta, tajemství. To je oblíbený cyklus dvojky, který pro nás připravuje a kterým provází kolega Stanislav Motl. Zítra po 18. hodině odvysíláme v premiéře další z Brusunový díl a tentokrát se bude Standovo pátrání týkat jedné významné němé tváře, která se doslova zapsala do dějin. Stando, dobré dopoledne.
1: Michal, já vás zdravím a posluchače taky samozřejmě.
0: Tak prozraďte, o jakém zvířeti bude zítra řeč a proč?
1: No tak je to asi jediný zvíře na světě, nebo u nás rozhodně, který má svůj pomník. A ten pomník vlastně má pes jménem Arko. A kdo sleduje četnické homolecké, tak už ví, kam mířím, protože je to jeden z těch dílů. V tom filmu se jmenuje Argo, jinak se jmenuje Arko, který vlastně zahyne i s tím svým psovodem Toníčkem, že jo, při obraně naší společnosti, protože eliminovali nějakého zločince, který střílel na lidi a zabarikádoval se podobně. Tak je to příběh toho psa, je to příběh toho psovoda a samozřejmě nechci všechno prozrazovat, ale pravdou je, že to bude trošičku jiný, než byla ta skutečnost. Jenom naznačím, že skutečný ten Toníček, který existoval, tak ten zahynul při tom zákroku. A bohužel taky předešlo, že ten pes taky zahynul, ovšem, když pan Moskalík ten film točil, tak prostě se potom domluvili s panem doktorem Dlouhým, což byl vlastně autor předlohy, vynikající historik mimochodem a spoluautor scénáře, tak přece říkali, my nemůžeme toho psa nechat úplně zahynout, že jo, co by nám řekli diváci. Takže vlastně v tomto dílu ten pes to přežije, ale ve skutečnosti ten pes zahynul při plnění služebních povinností a bylo to v roce 1931. A myslím, že to bude moc hezký díl a zajímavý díl.
0: Stando, jak vás napadlo vrhnout se po stopách statečného Arka? To jste se doma díval na četnické humoresky a řekl si, tedy ten pes mě zajímá, zajdu zítra do archivu a vydám se po jeho stopách. A jak vůbec to pátrání vypadalo? Kde jste o něm nacházel informace?
1: To souvisí s mojí prací, že já mám docela široký, řekl bych, rádius pracovní a mám spolehnutí, nebo respektive mám i ověřený to, že třeba příběhy, co se týče jako zvířat konkrétních, já jsem třeba dělal i příběhy holubů poštovních, který se hrávali velkou roli ve válkách a podobně. No takže, když jsem se na ty četnické humoresky díval, který se samozřejmě i mě líbí, tak jsem si to všiml a hlavně jsem věděl, že v policejním muzeu pracuje pan doktor Michal Dlouhý, o kterém jsem mluvil, že to je člověk, který tyhle věci zpracovává, tak tam se vlastně odehrávalo úplně to první pátrání, potom jsem pokračoval dál, hledal jsem předobraz toho četníka, byl jsem na hřbitově, kde on Joka je pochovaný a nějakým způsobem jsem sledoval ty jeho osudy. Ovšem musím říci, že tady obrovskou práci právě vykonal ten zmíněný pan doktor Dlouhý, takže jsem měl tu práci velice ulehčenou v tomto případě. Jindy bohužel to musím pátrat, jak se říká, od až do řet.
0: Tak Stando, víc už prozrazovat nebudeme a pozveme vás jednoduše, milí posluchači, k poslechu dvojky zítra v podvečer krátce po 18. hodině, kdy se o životním příběhu statečného Arka a jeho pánička dozvíme víc v dalším vydání pořadu Stopy fakta tajemství. Kolega Stanislav Motl byl naším hostem na telefonu. Stando, děkujeme za pozvánku, budeme se těšit zítra a přejeme pěknou neděli.
1: Já taky, všechno dobrý vám i posluchačům. Michale, mějte se. Naschledanou.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

Letošní 23. život na dvojce končí, milí posluchači. Další informace a zajímavosti ze zákulisí našeho vysílání si necháme zase na příště, tedy na neděli 7. června, kdy se vám v 9 hodin dopoledne opět přihlásí náš pořad. Budu se na vás těšit i o den dřív v sobotním Dobrém ránu, které startuje na vlnách dvojky 6. června úderem 6. hodiny raní. No a na závěr ještě moc zdravím všechny naše milé posluchače a fanoušky do Telče, která se ve čtvrtek stala už 23. místem, kam zavítala naše roadshow s názvem Rozhlas jede za vámi. Byli jste skvělé publikum a na záznam večera se mimochodem můžete těšit příští víkend na všech regionálních stanicích. No a to už je všechno. Michal Jagelka se s vámi pro dnešek loučí, děkuje za milou pozornost a přeje krásnou neděli. Mějte se fajn.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
2: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
1: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
3: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
4: Myslíš, že je to někdo novej?
3: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
0: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Aviatickou pouť v Hradci Králové včera zkomplikoval vítr. U parašutistů zasahovali záchranáři. A počasí nedělní odpoledne bude většinou zatažené s přehaňkami a bouřkami. Teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Pozor na další vlnu podvodných e-mailů, vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že lidem v systému chybí nějaké údaje a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje na e-mail neodpovídat a neklikat na žádné odkazy.
6: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
5: Včerejší program aviatické pouti v Hradci Králové zkomplikoval vítr. Do potíží se kvůli němu dostala skupina parašutistů. Na místě proto zasahovali záchranáři, říká jejich mluvčí Lucie Hanušová.
7: K hlášenému pádu 10 parašutistů vyslalo operační středisko 7 posádek záchranářů, včetně vrtulníku letecké záchranné služby. Ošetřeny byly 2 osoby. Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
5: Dnešní program je stejný jako včera a začne v poledne. A v poledne začne taky v amfiteátru v Lokti na Sokolovsku den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Cyklisté si můžou nechat zdarma se řídit kolo. BESIP přiveze osvětovou show Zvolni, která apeluje na ohleduplnost mezi chodci, cyklisty a motoristy. Na programu je taky například autogramiáda bývalého reprezentanta v běhu na lyžích Lukáše Bauera. Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. Ve 4 odpoledne nastoupí v přípravném utkání v Praze na Letné proti Kosovu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Na některých místech zůstane neděle většinou polojasná, ale jinak bude podle meteorologů zataženo postupně s přehaňkami nebo deštěm a taky s bouřkami. Ty může doprovázet silnější vítr a menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách bude kolem 19.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Kolín. Na 41. kilometru stojí ve stoupacím pruhu osobní auto. D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, tam pracují v pravém pruhu silničáři za sjezdem na Benešov na 22. kilometru a na D8 na příjezdu do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. I tam jsou silničáři, tentokrát v levém pruhu, mezi 3. a 2. kilometrem. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a jsou to Zlaté časy Václava Kopty.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Zlaté časy s Václavem Koptou.
8: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu z pražské Hanspolky vás zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu, no a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A nebude chybět ani citát. Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit si ji. Abraham Lincoln. Hey you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

Jackie Wilson a Ella Fitzgerald, to je dvojice interpretů, která se postarala o hudební rozjezd dnešních zlatých časů. Přátelé, vy, kteří tento pořad posloucháte dlouhodobě a pravidelně, víte, že můj vztah k vám, k posluchačům, je z velké části založen na jakési míře důvěry a schopnosti pochopit i mé citlivé příběhy, které se někdy dotýkají chodu mé rodiny, někdy mého osobního života. A ta upřímnost, se kterou vám sděluji v podstatě vše, co mě za ten týden, kdy jsme se neslyšeli, potkalo, tak snad i to je takovým důkazem toho, že to přátelství, které jsme mezi sebou navázali, unese opravdu hodně. Já na to budu spoléhat i teď, kdy se vám chystám odvyprávět takovou nedávnou příhodu, která nastala nebo začala se odvíjet v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že jsem onoho osudného dne musel udělat nějakou velice zásadní dietní chybu. No a když se nedaří, tak všichni dobře ze zkušenosti víme, že tyto velice, řekl bych, citlivé záležitosti nastávají v ten nejméně vhodný okamžik. Venčil jsem naši Báru, dvouletého labradora, a pravděpodobně tak okolo 3 kilometrů ve vzdálenosti od domova přišel ten první dramatický poryv, často se to přirovnává k takové té první slabší seismické vlně před velkým zemětřesením. Studený pot, říká se tomu hliněné nohy, a člověk ví, že musel ten den do sebe vpravit něco, co prostě vašemu zažívacímu traktu neudělalo úplně dobře. Zákon schválnosti praví, že ta hlavní vlna, ten úder, řekněme, nebo nazvěme to třeba tsunami, přichází v ten nejméně vhodný okamžik, pokud možno co nejdál od domova. Pochopitelně, že to se stalo. Jak už jsem říkal, zhruba 3 kilometry od našeho domu, ve stráni, která spadá hluboko do Šáreckého údolí na takové kozí stezce, se odehrál ten velice citlivý okamžik pro každého dospělého muže. Situace

být s vámi. Chce vám pomoct. Ostatně nastalo něco, co ona, jako naše Bára, zná velice důvěrně celý svůj život. Přece my na Procházkách jsme velice často těchto situací účastní, akorát, že v opačném gardu. No, nebudu zacházet do detailu, situaci jsem vyřešil a po velice namáhavém výstupu směrem k našemu domovu jsem téměř u branky našeho domu zjistil, že jsem během, řekněme, řešení tohoto problému ztratil svůj nový mobilní telefon. On byl vypnutý, takže situace byla velice komplikovaná. Následoval dlouhý sestup zpátky do toho šáreckého údolí a já jsem si znovu uvědomil, jak je důležité, že labradoři skutečně mají velice dobře vyvinutý čich, takže ona našla ten můj mobil, pravděpodobně i s pomocí jiných stop, které se uložily v její hlavě a ten instinkt jí dovedl až k tomu telefonu. I to se vyřešilo, ovšem ten návrat v takovém už skoro letním horku tou prudkou strání, ten už byl lehce infarktózní. Nicméně domova jsem se dočkal a teprve v klidu a přítmí našeho obývacího pokoje jsem si znovu celou situaci přehrál a uvědomil jsem si, jak je neuvěřitelně důležité navázat takto důvěrný vztah s našimi čtyřnohými přáteli, protože potom teprve se dá řešit v té vzájemné symbioze a spolupráci i takto, řekněme, velice citlivá záležitost. Ještě jednou se omlouvám za tu upřímnost, se kterou vám občas musím sdělit i příběhy, které jsou hodně osobní, ale věděl jsem a věřím pevně tomu, že vy, pravidelní posluchači tohoto pořadu, unesete i podobné historky. Pojďme se odreagovat, k tomu vždy slouží pěkná písnička. Proto je tu Pavel Bartoň a píseň Má tě rád. Posloucháte Zlaté časy.

Teď bych se velice rád vrátil ještě k naší cestě po Skotsku. Mnohokrát jsem ve zlatých časech hovořil o tom, že jsem velikým obdivovatelem všeho, co nějak souvisí s anglickou královskou rodinou, a mně se podařilo zjistit úplnou náhodou, že v Edinburgu, který jsme navštívili, kotví slavná královská jachta jménem Británie a že je možno

možnost ji navštívit. Je to takové plovoucí muzeum. Mně se úplně rozbušilo srdce v okamžiku, kdy jsem zjistil, že jsme ten den schopni tu návštěvu zvládnout. Ani jsem nemusel moc přemlouvat mé tři dámy, které mě doprovázely, tedy manželku a naše dcery. A po velmi krátké jízdě taxíkem, což tedy je zajímavé, že ten taxík vás většinou vyjde levněji než jízda třeba městskou dopravou, jsme se dostali až do areálu, kde kotví tato nádherná, téměř 130 metrů dlouhá královská jachta s názvem Britannia. A já jsem byl zcela uchvácen, protože domníval jsem se, že si ji prohlídneme třeba jenom z nějakého můstku, vyfotíme se a pomažeme pryč. Kde pak? Je to plovoucí muzeum a ta míra otevřenosti, se kterou královská rodina umožňuje návštěvníkům, aby nahlédli do soukromí tohoto paláce na vlnách, mě úplně ohromila, protože já jsem o té lodi věděl jenom základní fakta, že třeba byla vyrobena, myslím, že v roce 1953, ale teprve tam, v tom muzeu, jsem si uvědomil, co všechno ta loď má za sebou. Vezměte si, že byla ve službě od roku 1954 až do roku 1997. Pravidelně na ní sloužilo přes 200 námořníků a navštívila více jak 135 zemí a celkem to bylo přes 600 přístavů, kde tahle majestátní kombinace vojenské lodi, reprezentativního paláce a vlastně takového soukromého rodinného útočiště, kde všude kotvila. Mimochodem královna Alžběta a také princ Filip, oni hodně se podíleli osobně, bych řekl, na tom, jak bude loď vybavena, na tom dekoru, na věcech, které souvisely i s tou reprezentativní částí této lodi, protože na té lodi se konaly velké recepce, návštěvy, řekněme, amerických prezidentů. Winston Churchill, kterého jsem viděl na mnoha fotografiích, také poctil svou návštěvou toto nádherné plavidlo a řada dalších světových státníků a také se tam odehrávaly královské rýbánky. Velice slavná byla cesta například Charlese a Diany. O tom existuje celá spousta nejenom bulvárních fotografií a filmových záznamů. Já jsem byl uchvácen i tím technickým zázemím, totiž to muzeum vám umožní si doslova prolézt úplně kompletně všechny paluby, všechny kajuty, pustili nás dokonce k tomu, abychom nahlédli i do soukromých prostor, jak královny, tak i prince Filipa a to už pro mě bylo opravdu naprosto zásadní. Já jsem byl, dá se říci, uchvácen, protože i ta technická složka této lodi, to podpalubí, strojovna, no přátelé, pro nás, pro milovníky techniky, to byl veliký svátek. A ta loď je protchnutá i takovou zvláštní emocí, protože královna ji milovala. Bylo to jedno z mála prostředí, kde se cítila skutečně bezpečně a ctila ho jako své soukromí. A také, když jsem viděl záběry z roku 1997, kdy královna se loučí s touto jachtou, na které strávila tolik času, tak se objevily v královněných očích slzy. A to už je hodně, hodně ojedinělé. No a takovou krásnou tečkou byla návštěva restaurace, která se nachází na jedné z palub. A vedle nás u stolku seděl mladý muž, neuvěřitelně výrazného vzezření, měl nádherně vyleštěné kožené holinky, na rukou dva velké zlaté prsteny, velmi pěstěný vous s takovým dotenka stočeným knírkem, skoro jak Salvátor Dali. A bylo vidět, že veškeré vybavení, včetně tašky, která byla u jeho nohou, všechno bylo určitě ručně vyrobené. A tento mladý muž, který si tolik dával záležet na tom, jak vypadá, co má na sobě a co všechno jeho postava vyzařuje, se mi vryl do paměti jako takový symbol toho britského konzervatismu, toho vztahu k tradici. Tento mladý muž jakoby chtěl udržet kontinuitu vztahu s královskou rodinou, užíval si to, pil svůj odpolední čaj s mlékem
díval se do dály, tam na moře, někam, kudy Británie odplouvala na ty dlouhé a nekonečné plavby po celém světě. A myslím si, že to byl jeho pravidelný rituál a mě ta jeho přítomnost velmi potěšila, protože mám podobné sklony ke konzervativnímu vnímání našeho života a já tu vzpomínku na něj chci zakončit písní, kterou bych tomuto mladému ctiteli britské královské tradice chtěl věnovat. Bude to kapela The Chiffons. Stále posloucháte Zlaté časy.

Velice často ve Zlatých časech zmiňuji nádhernou vesničku, která se jmenuje Evaň, je kousek od Libochovic a část naší rodiny, tedy té koptovské větve, pochází právě z této malebné vesničky, jak už jsem říkal, zvané Evaň. A dříve, ještě než byla postavena a vybudována cesta, po které jezdí automobily, autobusy, tak se chodilo takzvaně po staré Evaňské mezi obcí Poplze a Evaní vedla taková kamenitá pěšina. Byl to poměrně náročný výstup a já si vybavuji, že naposledy jsem po staré Evaňské cestě šel někdy v roce 1987, bych to typoval, a celá rodina jsme tehdy stoupali z Libochovic na Evaň ke kamarádům, kteří nás pozvali na oběd, a byla to taková veliká rodinná výprava. A trochu mi vždycky zatrne, když si vzpomenu, protože přímo na úrovni tehdy dosti už rozpadlé kapličky Panny Marie Pomocné, která tam stávala, se udělalo mému tatínkovi poněkud zle, protože on vždycky byl za hrdinu a i tenkrát nesl na ramenou mého malého synovce, tehdy tuším tak dvouletého, tříletého Emilka. A i když jsme otce přemlouvali k tomu, že je letní vedro a že to není dobrý nápad, tak jsme poprvé zaregistrovali, že na tom možná zdravotně nebude úplně nejlépe. Bohužel za docela krátký čas nás opustil při skutečném tedy infarktu navždy. Možná, že tohle bylo takové první varování a všichni jsme to možná měli brát víc vážně, zejména náš otec. Nestalo se tak a tak nás bohužel velmi předčasně opustil. A právě u téhle kapličky se takovéto drobné zdravotní zakolísání odehrálo. Proč to celé vyprávím? Mám tady před sebou pozvánku na slavnostní vysvěcení nebo znovu vysvěcení kaple Panny Marie Pomocné právě na té staré Evaňské cestě. Došlo k tomu tak, že před nějakými možná 2-3 lety mě paní Haladová ze spolku kapličkáři oslovila, jestli bych se nestal patronem právě akce, která pořádá veřejnou sbírku. No a z těch utržených peněz se podařilo tu kapličku zrekonstruovat září Novotou a právě v červnu letošního roku, konkrétně 13. června, budeme účastní všichni toho znovu vysvěcení, které provede libochovický farář kněz Hrabánek. Já se na to moc těším, protože se nám podařilo v nabitém kalendáři s manželkou najít okénko tak, abychom se na toto slavnostní otevření nebo znovu otevření kapličky dostali. Já z toho mám obrovskou radost, protože možná stihneme i takovou malou oslavu v místní restauraci, a to víte, Evaň, to je moje srdeční záležitost, a tak si tam vzpomenu na všechno to krásné, co jsem jako kluk na Evani prožíval, vzpomenu si i na všechny ty, kteří už bohužel nejsou s námi a nebudou moci být u toho, až se tahle krásná kaplička znovu rozsvítí do kraje českého Středohoří, do kraje mého dětství. Je před námi další hudební číslo dnešních Zlatých časů. Postará se o něj Hanka Buštíková. Ta píseň se jmenuje Spolu.

0: kdo ví.
1: Někdy v roce 1980 jsme v našem domě měli zkušebnu s mou první kapelou, která se jmenovala Dioptrie. Pár spolužáků, kteří měli dostatečně movité rodiče na to, aby jim pořídili nástroje. Tehdy se mnou obývali sklepní místnost zvanou Cochcárna. Měli jsme tam náznak bicí soupravy. Já jsem hrál na otcův nástroj, který se jmenoval klavifon. Ozvučen byl dosti teda příšernou aparaturou, která byla z provenience Německé demokratické republiky. To byla značka Vermona. A měli jsme na repertoáru tři písně. Jednak to byla skladba Hlupák váha od kapely Katapult, Dům u vycházejícího slunce, to hrajou také všechny kapely na celém světě. No a to třetí, to jsme pojmenovali blues. No, myslím, že s blues to nemělo nic společného a tyhle tři odrhovačky jsme trápili sousedy s těmito skladbami celé hodiny, dny a týdny pořád dokola. No a proč to vyprávím? Na kytaru se tehdy pokoušel hrát můj spolužák a kamarád Leoš Dvořák. Leoš byl velmi zarputilý a bylo jasné, že k tomu, aby se jeho hra dala nazvat mistrovskou, k tomu vedla ještě dlouhá cesta. Byli jsme na tom ostatně všichni stejně, ta hudba byla skutečně příšerná a vyprávím o tom proto, že nedávno, když jsme chystali náš koncertní program s kapelou, kterou jsme s Alešem Hámou založili, ta kapela se pracovně jmenuje My jsme vás varovali, tak jsme zkoušeli a zkušebna naše se nachází v areálu bývalé provozovny firmy Maceška, za první republiky slavné jméno, velkouzenář, no a stopy jeho podnikatelské činnosti, ten dům nebo celý ten areál nese dodnes. Má to neuvěřitelné kouzlo, je to autentická budova z první republiky, plná tajemných zákoutí, pravděpodobně různých udíren a podobně. Zkrátka velkouzenář Maceška, tak si to představte. A je tam snad nějakých 100 zkušeben. V každé místnosti zkouší jiná kapela. Ty chodby jsou si neuvěřitelně podobné. Stalo se mi snad už 3x, že jsem se po krátké pauze vracel do naší zkušebny a ocitl jsem se úplně v jiném žánru, v jiné kapele. Byly to velmi úsměvné příhody, ale nakonec už jsem se naučil tu cestu do naší zkušebny. A při jednom takovém návratu v chodbách této bývalé Maceškovy provozovny jsme se z oči v oči, aby jsem tak povedal, setkali s mužem, kterému pravda přibylo hodně let, tak jako mě i kyl, ale ta jiskra v oku zůstala pořád stejná. Přátelé, byl to můj první kytarista Leoš Dvořák. Na mou duši, my jsme se od té doby, od toho roku, řekněme 1979 či 80, my jsme se už neviděli a potkali jsme se až teď po těch letech. A co se stalo tou červenou nití, tím pojítkem našeho příběhu, je ta muzika, kterou pokoušíme pořád a moc jsme se tomu nasmáli, že vlastně celý život jsme se neviděli. A tu pauzu jsme přerušili tím, že jsme se setkali v prostředí, ve kterém jsme se tehdy rozcházeli. A to tedy ve zkušebně hudební, Leoš s kytarou na krku a já u kláves. Už je nám oběma přes 60 a tu můzu hudební pokoušíme dodnes. Nevzdáváme to, myslím, že ani jeden z nás neumí noty, ale to nám nebrání v tom, aby jsme i po 60 se pokoušeli o to hrát dál, protože muzika je zkrátka naší srdeční záležitostí. Tak Leoši, já z toho mám velkou radost, že jsme se setkali a třeba je to taková první vlaštovka či náznak toho, že jednoho dne se ta slavná hanspalská kapela Dioptrie vrátí na pódia. Určitě si vzpomeneš na náš první skandální koncert v Sokolovně u nás na Hanspalce. No a kdo ví, třeba dobudeme i světové žebříčky. Já vím, je to hloupost, ale pokoušet se o to budeme dál. Jsme tady v hudebním pořadu, tak se sluší, aby jsme si pustili další skladbu. Marta Reeves and the Vandellas. Stále posloucháte na Českém rozhlasu 2, pořad Zlaté časy.

0: Zmiňovaný kamarád Leoš, dávný přítel a kytarista mé první kapely Dioptrie, je také uznávaným odborníkem v oblasti IT, umělé inteligence, velice úspěšným podnikatelem. Jehož firma se podílí také na vývoji autonomních vozidel, těch systémů, které jednou a prý už velice brzy budou za nás řídit naše auta. Já si to ani nedovedu představit, je to dosti šílená představa, upřímně řečeno, že sedám do svého vozu, připoutám se, naprogramuji svou jízdu třeba do Brna a už se o nic nestarám. Auto si žije svým vlastním životem a veze mě někam za podmínek, které nijak nemůžu ovlivnit. Nelíbí se mi to, protože možná je to tím, že jsem kdysi dávno před nějakými 30 lety vlastnil takovou předzvěst autonomního vozidla, tedy auta, které si žije svým vlastním životem. Byla to Škodovka, Stovka, stoletá zrezivěla příšera, takový přízrak silnic, opravdu nevím, jak je možné, že mě s tím pustili na silnici tenkrát. Ta si tedy uměla žít svým vlastním životem. Vzpomínám si na odpoledne, kdy jsme se vraceli z nějakého koncertu s Jirkou Horálkem, kamarádem a bubeníkem naší kapely Bluesberry. Já jsem řídil, Jiří podřimoval a okolnosti mě svedly do kolejiště. Musel jsem nějaké 2 kilometry v Břevnově jet s tou Škodovkou po kolejích. Bylo to strašné, protože každá ta kolejnice jakoby uchvátila jedno z předních kol, které si začalo žít svým vlastním životem. Levé kolo chtělo být nezávislé na tom pravém a naopak. A tak se chvilku přetahovali, až došlo k tomu, že pravé kolo se urazilo, no a vyrazilo prudce doprava, tím strhlo celý automobil a já, i když jsem křečovitě svíral svůj relí kožený sportovní volant, marná snaha, prostě jsme se zřítili dolů z toho kolejiště, abych tak řekl, no kolo se utrhlo, pokračovalo dál směrem k Bílé hoře, och, jak symbolické, no a vozidlo zůstalo už jako tříkolka a čekali jsme na odtah. To bylo takové první memento toho, jak by to mohlo vypadat, kdyby si vozidla žila svým vlastním životem. Není to hezká vzpomínka a proto já se budu radovat z každého dne, kdy budu sám ještě rozhodovat o tom, za jakých okolností, kdy a jakou rychlostí pojedu třeba z Prahy do Brna. Teď nám zaspívají a zahrají Minnesängeri a hned po nich Al Martino.
1: Už je 10 hodin, budík, píseň zvoní, balíku vřík. Odřený.

rozespátý marně hledám oči tvé a ve světle bílé pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom výdat slzy tvé.

hodin končí představení. Balím kufřík s kytarou, zas po létech cítím tvoje pohlazení, a tak sedám do vlaku, bez motýlka, bez fraku. Je tu nocí hledat oči jiné zas.

Celý život jsem přitahován létajícími modely letadýlek. Mně se moc líbí všechny ty stroje, ať už s motorkem, či jenom s nějakým gumovým pohonem. Vždycky jsem potom toužil, ale díky své nešikovnosti jsem nikdy nedokázal žádný takový model sestavit. A tak mě potěšila reklama na internetu, která ukazovala mladou slečnu, asi to bylo někde v Číně, bych to tak odhadoval, která držela v ruce takový elegantní, lehký házecí model letadla, takového větroně. Ona ho v jednom záběru, to bylo natočené, hodila a tím hangárem se to házedlo neslo, velmi elegantně kroužilo takovým plavným, krásným letem připomínajícím nějakého velkého ptáka. A vrátila se ta hračka, když to tak nazvu, k té slečně po skoro minutovém letu, že to bylo elegantní, krásné, takové jednoduché. A samozřejmě, že jsem si tu pitomost objednal. Už to, jak to bylo zabalené, mi dávalo tušit, že to nebude zrovna kvalitní výrobek. No a pak už to šlo rychle. Našel jsem si vhodné místo, kde jsem se chystal právě prožít tu euforii z toho krásného, dlouhého letu mého nového házedla. Napřáhl jsem ruku, milé letadélko, jsem jakoby odhodil, protože jsem zkušeně jako dítě takhle podobně házel vlaštovky. Myslel jsem si, že to je ten správný pohyb. No, přátelé, nebyl. To házedlo mě okamžitě opustilo, protože místo, aby plavně obkroužilo tu louku, vydalo se směrem nahoru, jakýsi větrný poryv ho vynesl do takové 6-7 metrové výšky, no a okamžitě skončilo ve větvích borovice, která se nacházela nade mnou, pak následovalo křečovité odpoledne s různými pokusy, jak to letadlo vrátit zpátky na zem. No, nepovedlo se mi to, zůstane tam možná navěky, protože materiál, ze kterého je toto asijské házedlo, no, ten tam bude prostě na věky. Takže pokud strom nebude pokácen, tak toto memento mé naivity a hlouposti tam zůstane. Marná sláva, jediná házedla, která fungovala v mých rukou, to byly ty obyčejné papírové vlaštovky. Já je dokážu sestavit dodnes. Ten model, který jsem se naučil někdy v 10 letech, funguje dodnes. Musím říct, že moje vlaštovky podávají krásné výkony. Umím je upravit i tak, aby létaly buď doprava nebo doleva. Jediné, co už se mi nepoštěstí, budou ty nekonečně krásné a dlouhé odpolední lety mých vlaštovek, když jsme jako kluci chodili házet vlaštovky z Nuselského mostu směrem do údolí. Dneska už je tam zaplať pánbu, tedy ta zábrana, takže už se mi to nepodaří. Ale ty nekonečné minuty, kdy se naše vlaštovky snášely dolů do Nuslí, to je takový obrázek, který už v mé hlavě zůstane jednou provždy. Takže návrat k vlaštovkám hlásí i Václav Kopta, který je průvodcem pořadu, který stále ještě posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka. A to jsou Zlaté časy.

0: Právě dospívala Marie Hanzelková za doprovodu kapely Bukaníři. Dnešní díl Zlatých časů je u konce. Poslední skladbu, která se jmenuje Civilizace, nám zaspívá Jan Werich. Doprovodí ho orchestr Karla Vlacha. No a já se na vás budu těšit zase za týden. A jako vždy, přátelé, mějte se rádi, buďte zdraví, opatrujte se a nezapomeňte, že týden co týden jsou pro vás připraveny Zlaté časy na Českém rozhlasu Dvojka. Tak naslyšenou, přátelé.
1: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle,

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl

přestali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky.

0: elektrickou. Nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje. Rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce. V sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní. Až spatříme dům, z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů budem slavit mír.
1: Tak to bylo další vydání pořadu Václava Kopty Zlaté časy. Připomínám, že další Václav, v tomto případě Václav Žmolík, se na vás těší hned po zprávách, aby uvedl další pokračování pravidelného pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. Tentokrát Zuzana Říčařová a Roman Říčař budou hosté tohoto pořadu, respektive Václav bude hostem u nich. Počkejte si na to.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Za svůj vzhled se stydí.
4: Proč na můj nos si víte neustále? Zdá se vám divný?
5: Vůbec ne.
4: A nebo celoní mé rty a visí jak mohutný chobot celoní?
5: Jdepách.
2: A proto svou lásku obětuje druhému.
4: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš?
5: Nemám dost výmluvnosti.
4: Ach, o to je-li zle, té brachu věř mám dosti.
3: Cyrano de Bergerac.
2: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtových pravidel, počítají s tím předsedové všech klubů. Část hlavního tahu 49 ze Zlína na Slovensko bude od zítřka průjezdná jen kyvadlově. A počasí nedělní odpoledne bude většinou zatažené s přehánkami a bouřkami, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
7: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
6: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Ve Zlíně na silnici první třídy číslo 49 na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati začnou zítra stavební práce. Výrazně omezí dopravu. Silničáři tam budou skoro měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, Vsetín a dál na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, budou jezdit kyvadlově. Podle policistů se dají čekat dlouhé kolony. Řidiči by se proto tomuto místu měli raději vyhnout. V parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Mezi ploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabídne například koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme nebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
8: Na Mezi plotech v tom areálu, když to tam procházím, tak mám pocit, že je to takový ostrůvek klidu a míru, kde se člověk může prostě zastavit, zamyslet.
9: Tak to popisuje atmosféru bohnického areálu Václav Bláha z kapely Divokej Bill, která bude dnešním headlinerem. Z divadelních souborů se pak představí například Spitfire Company s pohybovou inscenací Anti-Words. A chybět nebudou ani rozhovory a diskuze v rámci série Ujíždíme na duši. Ty se dnes zaměří na duševní zdraví v digitálním světě nebo krizovou intervenci. Josef Kaňka, Český rozhlas.
6: Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0, Finové vyhráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20:20 a už v 16:20 odstartuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
6: Na některých místech zůstane neděle polojasná, ale většinou bude podle meteorologů zataženo postupně s přeháňkami nebo deštěm a taky bouřkami. Ty může doprovázet silnější vítr a menší kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
3: Doprava.
6: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují v pravém pruhu silničáři. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor ve sjezdu na Barandov. V zatáčce tam havarovalo osobní auto a musí se vybočovat do protisměru. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a teď už otázka Václava Žmolíka. Jak se vám to žije?
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Moc vás zdravím, moji vážení a milí chataři a chalupáři. Tentokrát se vydáme na Rakovnicko, kde na konci jedné takové malebné vesničky vybudovali svůj venkovský ráj na zemi herečtí manželé Zuzana Kajnarová a Roman Říčař. Ona, Dorotka z filmu Anděl Páně, ale také hrdinka řady televizních seriálů, v poslední době hrála třeba ve Specialistech anebo ve Slunečné. On, žádaný divadelní herec a také muzikant, tam jezdí i s dětmi Rozárkou a Františkem odpočívat, ale jak záhy uslyšíte, také pracovat. No, když si k chalupě rodičů vymyslíte ještě mlýn s penzionem, rybník s ostrovem, mnoho domácího zvířectva, hektary luk, no to se potom nesmíte divit. Ale k tomu všemu se postupně dostaneme. Teď ťukáme na vrátka.
1: Pojďte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďte
2: dobrý
1: dál.
2: Václav Žmulík.
1: Zuzana Kajnarová, těší mě.
2: Těší mě moc, Zuzko.
3: Roman Říčař, těší mě. Dobrý den.
2: Dobrý den, Romane. Tak tady jsme v tom vašem ráji.
1: Přesně tak. Vítejte, pojďte tady na terasu.
2: Ano.
1: Babička tomu říká VIP terasa.
2: No děkujeme, že jsme VIP. Já a František Roll. Mistr zvuku.
3: Vítejte taky, dobrý den. Dobrý den. VIP teda se je teda jenom proto, že sem se dá skovat před dětma, takže proto tady jsme.
2: A už tady koukám, voní kávička.
1: Ano.
3: Mějte si cukr, mlíko, když budete chtít.
2: Tak, děkujeme. No a domluvíme se a hned po písničce začneme povídat.
3: Dobrá.
2: Provedete nás všude.
1: Samozřejmě.
2: Tak už se těším.

0: Sedíme na VIP terase u Říčařů, u Romana Říčaře a jeho paní Zuzany Kajnerové, respektive, já to říkám asi špatně, tady jsme u vašich rodičů, Romane, je to tak?
1: My jsme tady u naší maminky, u mojí maminky, ale koupila to babička s dědou někdy v 70. roce, my sem vlastně jezdíme v podstatě od dětství s bráchou a s rodinama později samozřejmě.
0: Rakovnicko, krásný kraj, jeli jsme sem kolem Chmelnic, lesy, kopečky, malé vesničky, no nedivím se, že tohle je váš ráj.
1: Je to tady krásně zašitý a zároveň, jak se protáhla Karlovarka, tak je to sem z Prahy kousek, takže z kraje Prahy je to půl hodinka, no, což je teda velký rozdíl.
0: A co tady máte hlavně rád?
1: My jsme sem na ten statek opravdu jezdili úplně odmala, takže jsme si projeli takový ty klasický klukovský legrace tady okolo v lesích, ve stohu a okolo potoka a tak. A po těch letech jsme tady teď se vlastně rozhodli to trochu posunout dál a koupili jsme starý rozbořený mlejn, který jsme tady hned vedle zrekonstruovali a postavili jsme u něj rybník. Takže to je takový místo. Včera večer jsem vzal prut, posadil jsem se tamhle, rozhlížel jsem se, představil jsem si, jaký to tady bylo, říkal jsem si, že tohle na tom mám rád.
0: No a na to já se strašně těším, až mi budete vyprávět, jak jste budovali rybníka, jak jste u něj stavili krásný nový dům, o kterém jsem slyšel. Je odtud vidět z terasy, z VIP terasy?
1: Takhle přes rybník na levý straně, je vlastně hned na břehu rybníka, i tam trošku stínějí teda ty lísky.
0: Už se, ano,
1: vy vidíte ten ostrůvek takhle, ale vlastně nalevo ještě kousek je ta novostavba, no určitě se půjdeme podívat.
0: A rybník je veliký. No a nemáte u něj topoly. Mě jenom napadá, když vzpomenu na známou píseň skupiny Buty,
1: ano,
0: že by teda na tu hladinu vítr nefoukal, on zrovna dneska fouká.
1: Dneska fouká, náš syn František tam nemá žádné topoly, je to pravda. Protože mi bylo řečeno, že stromy na břehu rybníka je zhůvěřilost, že to nemá bejt, protože se prostě rybník zanáší listím a tak dále. Takže moc stromů tam okolo není, ale vysázeli jsme poměrně dost stromů tady v okolí toho rybníka, takže nějaký stromy tam jsou.
0: No vidíte, takový hezký text a jsou v něm takové vlastně hlouposti, abych tak řekl. No ale Zuzka, to je z Ostravy.
2: Je to tak?
0: Kdy a jak se to tady naučila mít ráda?
2: Já mám obecně ráda hory, víc než takovýhle pozvolný terén. A vlastně vždycky jsem ráda byla na kopci. A musím říct, že tohle je jako jediný údolí, který miluju.
0: No to je nádherné vyznání.
2: No, tak já myslím, že vlastně, když jsme se s Romanem poznali, tak velmi brzo jsem sem přijela na nějakou z jeho vyhlášených slavných letních akcí, narozeninových, které doteď pokračují. A myslím, že tady to fakt každého okouzlí. Tím, že je to na konci té vesnice, už tady okolo není žádná civilizace, a ta krajina je tady fakt hrozně přívětivá. Navíc je tady spoustu lesů okolo, bývalý vojenský prostor, takže to osídlení v okolí je poměrně řídký a já mám ráda takovou divočinu a samotu, tak se mi to tu moc líbí.
0: Já popíšu pro naše posluchače. Z té VIP terasy, která se nachází ve svahu vedle rozložité venkovské chalupy starého statku, tak je výhled do takového dlouhého údolí. Jeho dno je zelené, je tady jedna louka za druhou. Asi tam bude docela vlhko, že jo, dole?
1: No já to teď sekám, já mám tady asi 11 hektarů luk, kde dělám seno a on ten potok, ač to nevypadá, tak je docela zmeliorovaný, takže vypadá to, že dřív se tady klikačil po celém tomu údolí, že to byly takový ty lužní prostory, ale řekl bych, že komunistické zemědělství se posnažilo a udělalo z něj zanořený rovnej tok. Už se to teda rozvolňuje takhle, jak vidíte, místama to meandruje.
2: No já bych ještě řekla, že docela zajímavý je, že já nevím už v kterém tom století, nebo kdy tady vlastně nebyl jediný rybník, ten, co Roman obnovil, ale byla tady soustava rybníků vlastně v celém tom údolí. A takhle, když se člověk podívá, tak občas uvidí takovou terénní

0: Část toho teda mám pronajatý, není to jako moje ve vlastnictví, ale mám takový malý traktůrek, sekačku, obraceč, nahrnováč, pak mi to tady sousedka nabalíkuje a prodáváme pro koně balíky, no, takže je to vlastně takový rozsáhlý koníček, řekl bych.
1: Umíte se zkrátka o sebe postarat a hlavně také o svoje okolí, ale nebudete se zlobit, když vám nebudu říkat pane velkostatkáře.
0: Určitě ne.
1: Ještě popíšu pro naše posluchače, že na protější stráni jsou lesy, zdvíhají se tam kopce směrem nahoru, celý takový hřeben je to, že jo? Tam musí být krásně v těch lesích a spousta hub.
2: To je přírodní rezervace Pochválovská stráň. Na jejím vrcholu je bývalý hradiště Dřevíč, na kterém jsme se teda brali s Romanem, a je tam taková kaplička svatého Václava, moc hezký místo.
0: To je ještě předslovanský osídlení, tam se skutečně našli nějaký keltský, nějaký nálezy archeologický a je to docela fakt takový místo, taková placka asi 3 hektarová, taková stolová hora nahoře, která byla opevněná, ty valy jsou ještě do dneška vlastně vidět, jak to tam bylo, a už Kosmas o Dřevíči psal.
2: A hradiště dobil Žižka.
0: A hradiště dobil a vypálil Žižka, no.
1: No pane jo, to je zajímavá historie tohoto kraje. Vážení a milí posluchači, zajisté tušíte, že bude hodně o čem mluvit v dnešním pořadu, jak se vám tady žije a nebo jak chalupaří slavní. O rybníku budeme povídat, o novém domě u rybníka budeme povídat, o ovečkách určitě také, no a možná se dostaneme i do toho lesa, i když houby asi ještě nerostou, že jo, co by rostly z jara.
0: No, možná některý jo, ale ty já neznám.
1: To je vlastně pravda.
0: A houby prej rostou pořád.
1: No to je pravda, to je pravda, no vidíte. Tak, poslouchejte dál, zůstaňte s námi, určitě uslyšíte spoustu zajímavých věcí, protože Zuzka se na mě krásně usmívá.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupem

0: Já jsem slyšel, že vy tenhle rybník jste vlastně vybudoval, že?
1: Ten rybník tady býval 300 let zpátky a před 100 lety mu prokopali hráz a rozorali ho na ornou půdu a my jsme ho v podstatě na místě původního rybníka postavili, ale jako od nuly znova, protože rekonstruovat ta hráz už nešla. Takže je to hektarový rybník, který je poměrně hodně hluboký, má u hráze skoro 5 metrů. Takže je koupací a on je to vlastně přehrada na potoce, jo, takže on je průtočný, což znamená, že ta voda je chladnější, ale zároveň tady prostě absolutně nejsou žádný sinice a nic tady nekvete a ostrůvek se dá obplavat, což bylo zadání architektovi.
0: A jak se staví rybník?
2: Teď já do toho vstoupím.
0: Ano.
2: 5 let jsme papírovali, v podstatě 2 roky stavěli, je to tak?
1: No, 5 let se papírovalo a 5,5 roku se mělo stavět, jo, podle smlouvy se stavební firmou, takže asi tak. A stavilo se.
2: Roman napsal několik, ze své frustrace složil několik písní.

0: o byrokracii a o dotacích a o podobných tématech.
1: O čem se zpívá v těch písních?
2: Není to publikovatelné pro Český rozhlas úplně.
1: No ale ta radost na konci, ta musela být veliká.
2: Ano, je pravda, že já jsem se rozhodl po té, co jsem si s tím prošel, že je to obrovská škola a poučení jako do života, ale že nebudu v pozici toho, kdo vlastně si stěžuje, nadává a je zprůzený, protože já jsem ve finále tu bitvu vyhrál. Já tady stojím u rybníka, který prostě je funkční, krásný, tak jak jsem si ho představoval. Jenom to nebylo jednoduchý, ale vlastně na konci té bitvy je vítězství a myslím, že je to krásný kus vodní hladiny tady uprostřed té přírody.
0: Jeden náš kamarád má hrozně rád místo v Řecku a říkal, vždycky jsem si myslel, že to je nejhezčí místo na světě a že to je místo, které já jako vidím ve svých snech a kde můžu relaxovat. No ale musím uznat, že je i takové druhé místo a to je tohle. A že si vůbec neumí představit, že tady ten rybník někdy nebyl. Že tak
2: jo,
0: jako do té krajiny sedí.
1: Že... No musím potvrdit. No však on tady býval, jak jste říkali, před těmi 300 lety.
0: Oni tenkrát věděli, kde ty rybníky mají dělat. No.
1: Nicméně do dalšího rybníku tady v údolí už se nepustíte, Romane.
2: Dlouhé ticho, pohled na manželku. Ne, zatím o tom nepřemýšlím.
1: No, tak uvidíme, až přijdeme příště natáčet. Dobrý den.
2: Dobrý den. Nejdete, ale děláme rozhovor, ale klidně tu buďte, to není problém.
0: Ne, to
2: ne,
0: můžete.
2: Jo, jo.
1: Tak rybník dělá radost i mnoha kolem jdoucím a musí těšit i sousedy. Koukal jsem, že pramici tam máte také?
2: Jo, ta pramička, to byl dárek k narozeninám, to jsem dostal i spolu s námořnickou čepicí a flaškou rumu. A ještě můj táta, když žil, tak ji teda pojmenoval Ponorka, takže ta pramice se jmenuje Ponorka. Což teď, jak v ní ta voda po dešti je, tak už docela tomu názvu
1: to
2: se přibližuje, odpovídá.
1: A zdali pak tady máte ryby také ve vodě?
2: Jo, jo. Já vlastně tím, že je to dotace z Ministerstva životního prostředí, tak jsem slíbil, že nebudu tady intenzivně chovat ryby, ale nějakou násadu tady smím mít, takže jsou tady i dravci nějaký, je tady štika, je tady candát. Měli jsme výlov loni takový krásný, takže už prostě některé ty ryby jsou pěkný a zachytat si je tady příjemný.
1: A zdali pak společně s vámi rybaří také vaše děti, Rozárka a František.
2: Ano, vždycky, tati, můžu s tebou na ryby a po 10 minutách, tati, půjčíš mi mobil.
1: Mimochodem, jak moc si to tady užívají Rozárka s Františkem?
0: Jo, ti jsou kolem rybníka šťastní. Nejradši jsou na lodičce a na ostrově. Dneska ráno přiběhla dcera a říkala, mami, můžeš mi dát něco na ostrov? A to něco znamená nějaké jídlo, takže ona si třeba sama vytáhne plechovku fazolí. Někdy si tam dokonce udají oheň uprostřed toho ostrůvku a pak o nich člověk půl dne neví a jsou tam spokojení.
1: No, umím si představit, kdybych byl malý kluk, jak moc by mě s bráškou bavilo hrát si tam na Robinsona a na Pátka.
0: Ano, my jsme četli před pár lety Trosečníky z Vlaštovky, takže myslím, že děti se inspirovaly.
1: Ta inspirace je jasná. Ano. A kdy pak začne koupací sezóna, plavací sezóna?
0: Tak pro mě začala už včera.
1: No nepovídejte.
0: No, byla jsem
1: v dubnu.
0: Já jsem, jako já úplně se neotužuju a mám ráda jít do studené vody po sauně. Ale když jsem včera běžela, ono bylo fakt horko, tak jsem si říkala, že to je vlastně asi moment, kdy jsem schopná do toho rybníka vlézt, přestože ještě není úplně teplo. A fakt jsem vlezla, udělala jsem dvě tempa a vylezla jsem. A když mě viděla dcera, tak řekla, já jdu taky. Vlezla do rybníka, přeplavala až na ostrov, zpátky a pak ještě dvakrát. Takže to jsem říkala, že tohle nechápu, ale ona je otužilec.
1: To vás musí, Romane, těšit. Když si takhle vaše děvčata užívají vaše dílo.
2: Jo, je to krásný, je to pohoda. Ten rybník je pro tu rodinu, řekl bych, fakt jako zvláštní místo, no nějak to, zvlášť pro ty děti, ale i pro nás prostě tady takový středobod, no, toho fungování.
0: No ta voda je jí fakt hodně a nějak to, jak, my nejsme takový úplně ezotericky zaměřený na ty energie nebo tak, ale opravdu to místo má svoje kouzlo a ta voda má určitou magii, i když člověk jenom stojí, tak na to vlastně jako kouká a nějak to stačí ke štěstí.
1: Umím si to představit. Učíte se tady role také?
0: No, většinou tady trávím volno a práci dělám v Praze, protože tady je zase pořád co dělat. Já stojím na tom břehu, ale vidím zase všude ty bodláky, které třeba bych nechtěla, aby to byly, takže já když tady jsem, tak 5 minut stojím a pak už si vemu rukavice, lopatku a jdu třeba dloubat bodláky nebo tahat vrbičky, nebo tamhle mám svoje záhonky. Tady je vlastně pořád co dělat, takže já se tady role neučím, protože vlastně nějak na to nemám čas tady. Já potřebuji, abych si jako mohla studovat tyhle věci, tak potřebuji být odproštěná od všeho, co by mě mohlo vyrušovat, a tady toho je tolik.
1: Takže pan velkostatkář seká trávu a jeho choť trhá plevel.
0: Přesně tak.
1: A kde pak máte ty zámky?
0: No, tamhle máme u chalupy takový malinký.
1: U maminky.
0: Ano, a tady má Roman svého, ty fundie.
2: Asi stokrát větší záhony máme tady. No, my jsme u toho domu, tady u toho penzionku, v podstatě chtěli udělat takovou zahrádku, takže máme tamhle skleníček a u toho je, já nevím, kolik to může být, no 20x30 metrů zeleninová zahrádka, v který se snažíme, sem tam česnek, cibuli, mrkev, něco vlastně, co se v tom větším potom už dá užitkovat takhle, no.
1: A tak to má na chalupě, vážení a milí posluchači, určitě být. A já už se teď dívám na ten krásný nový dům, který tady Říčařovi vystavili, a na ten se půjdeme podívat hned po další písničce. Tak určitě zůstaňte s námi.

0: Takže přátelé, ledacos už jsme popsali, co se nám naskytlo k pohledu v dnešním pořadu, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. Opravdu kouzelné, dlouhé údolí, na jehož konci je krásný rybník s ostrovem, nad tím zalesněná stráň a na druhé straně taková typická kouzelná vesnička, jaké jsou právě tady na Rakovnicku. Také jsou odtud vidět Chmelnice, no však je to kraj Chmelnic, no a právě tady je tedy chalupa, na kterou k prarodičům a k rodičům jezdil jako malý Roman Říčas a kam jezdí i teď, protože ten rybník obnovil právě on a u toho rybníka je krásná nová novostavba. Sem jezdíte s kamarády, jsem slyšel, a ledacos se tady už událo.
1: Abych to vzal malinko ještě teda víc od začátku, tak to byl skutečně rozbořený mlejn, který je tady datovaný 400 let zpátky. Z toho mlejna už nezůstalo mnoho a tohle je na místě v podstatě hospodářské budovy, která tady stála. Ač se to zdá jako úplná novostavba, tak je to rekonstrukce. Nezachovalo se toho mnoho, ale něco se zachovalo. A my jsme před 10-15 lety začali pořádat různý kurzy, jako měli jsme tady kamenický kurz a kurz stavby ze slámy, kurz hliněného stavitelství a kovařinu a tak. A když jsme takhle tady blbli, tak jsme věděli celou dobu, že potřebujeme prostě nějaký zázemí. A nakonec se teda podařilo, že jsme skutečně vystavili takovýhle dům, který je teda pro tyhle akce ideální. Když je třeba naše rodinná akce, tak se nám tady samozřejmě sjedou naši kamarádi a příslušníci. Když slavím narozeniny, tak se tady taky sjede 70 lidí nebo 100 lidí. Když je výlov rybníka, tak se tady sjede 100 lidí. A po zbytek času ten dům je vlastně k pronájmu, že je možný ho pronajmout. No a Smilovický mlýn teda je místo setkávání, já říkám. Máme to tady strašně rádi, protože máme pocit, že se tady opravdu setkáváme a že se tady setkávají vlastně nezávisle na tom jiní lidi. Že za ty roky teď se třeba povedlo, že ta divadelní skupina nebo ta parta si tady začala pořádat různý workshopy pracovní. Děcka sem jezdí na nějaký letní herecký tábory a tak dál. Takže vlastně to umělecký podhoubí podporujeme a snažíme se, aby tady to trošku žilo taky. No.
0: Takže nejen pane velkostatkáři, ale také pane producente a jak ještě bych mohl říkat, pane hoteliére, ano, to všechno se hodí. No a koukám krásného raka máte na fasádě, to je keramika.
2: Ano, to jsem ve volných chvílích v době, kdy byly děti malé a já jsem potřebovala jednou za týden se oprostit od mateřských povinností a něco tvořit, tak jsem odjížděla na kurzy keramiky a vyrobila jsem takového raka. A toho raka jsme měli 10 let na půdě ve stodole a
1: jo, to
2: už
1: bylo
2: jsme
1: dojemný,
2: ani nevěřili, že se ještě někdy použije. A ještě navíc ten rak, já jsem říkala, Romy, já bych chtěla něco vyrábět a trochu nevím co. On říkal, vyrob raka podle toho loga. Tenkrát my jsme neměli nic, to nebyl rybník, nebyl barák, nebylo nic.
1: Bylo jenom logo. Od Maťa Mišíka, který Maťa nám Mišíka udělal logo s rakem.
2: Tak já jsem říkala, dobře, tak já udělám to logo keramický. Akorát jsem ho teda jako zvětšila, ten rak má asi metr. Taková mozaika je to. Vyrobila jsem raka, uložili jsme ho na půdu a to byl konec. A po 10 letech, když stavba mlýna finišovala, tak Roman říkal, teď je čas vytáhnout raka. My jsme ho opravdu našli, oprášili, sestavili a když jsme ho lepili na tu zeď, tak to byl úplně dojemný moment. Vlastně dceři byl rok, když jsem raka dělala a udělala a bylo jí 10, když jsme raka nalepili, tak to bylo opravdu takový dojemný moment.
0: No a teď je nádhernou ozdobou té bílé fasády, kterou tady máte. Můžeme vstoupit dovnitř?
1: Určitě.
0: Tak, jsme ve velké centrální místnosti v přízemí, krásně osvětlené. Co všechno bych tady našel v té budově?
1: Tak jsme vlastně v jídelně s kuchyní, my to máme otevřený k tomu rybníku pohledově, i tyhle velké dveře se dají otevřít, takže ten prostor se dá krásně propojit s tím venkovním vydlážděným placem. No a
2: největší chloubou Romanovou je kuchyň.
1: Jo, to je pravda. Ne, ta kuchyň je téměř profi kuchyň, protože já hrozně rád žeru a vlastně jsem vždycky chtěl mít kuchyň, v který budou takový ty velký hrnce, ve kterých bublá těch 40 litrů guláše a tamhle se prostě dá najednou upéct obrovský krocan. Takže to je splněný prostor, no, že ta kuchyň i to zázemí okolo je skutečně tak nestandardně řešený jako gastro.
0: A ten design všeho, co tady vidím, to jste si dělali sami?
1: Ne, máme výbornou kamarádku Máju Raškovou, která nám dělala interiéry. Vlastně bych možná mohl říct i, že ten dům dělal Jindra Ráftl s ateliérem Reform, což jsou kluci, kteří vlastně dělali český pavilon v Dubaji na Expo, jak se posouvala ta Dubaj kvůli covidu. Tak vlastně tyhle kluci, kteří projektovali Smilovický mlýn, tak tam projektovali český pavilon, takže jsou to šikovní hoši, jak je asi vidět i okolo nás. Snažili jsme se, aby to bylo místo, kam se může sjet 5-6 rodin, kam se může sjet parta, firma na školení, divadelní skupina, hudební sbor. Jsme tady měli třeba ženy ze Žatce, ženský sbor tady zkoušeli u nás. Takže místo, ve kterém je prostor přesně pro takový společný setkávání.
2: No a tamhle vedle je taková ještě navíc k tomu stodola, protože když prší a člověk tady třeba o víkendu je a nemá úplně možnost jít ven, tak jsme si říkali, že by bylo fajn vytvořit místo, kde se ještě dá trávit čas. Navíc jsme měli třeba požadavky od nějakých skupin jogínů, že vlastně by potřebovali nějaký krytý prostor, takže abychom i rozšířili kapacitu toho, kdo k nám může přijet. A Roman postavil stodolu a tohle si myslím, že už si architektoval sám.
1: To už jsem projektoval já, ano. Ano.
0: A postavil... Tak se do ní pojďme podívat.
2: Pojďme.
0: Tak se do ní pojďme podívat. Já když ji zvenčí popíšu, tu stodolu, tak je to krásně říkat tomu stodola. Ono to má ten tvar, má to tu střechu samozřejmě stanovou, ale stěny jsou celé průhledné. To je plast nějaký, že?
1: Je to vlastně tesařská konstrukce, která je pokrytá polykarbonátem.
0: Ano.
1: A je to celý vymyšlený, takže to je absolutně prosvětlený, takže je skrz to vidět ven. Zároveň je to jako částečně, když se to zavře, tak se tady dá těma infrazářičema trochu přitopit, takže se tady dá skutečně, tady můžeme vidět fotbálek a stolní tenis. A
0: ano, ano, koukám, že se tady hraje zrovna stolní tenis.
1: Plochu. Máme tady třeba krásnou fotku, teď jsem to viděl nedávno někde na Facebooku, že my jsme zkoušeli muzikál Malované na skle v Kladenském divadle, kde jsem jako psal aranže a celou tu partu jsem pozval sem a tady se to zkoušelo. A tady okolo toho pingpongového stolu sedělo těch 12 chlapů s těma notama rozloženýma, vedle bylo piano a tady se zkoušeli ty sbory prostě ve velkým, to bylo pěkné.
0: Ideální zkušebna. A mimochodem, když Zuzka zmiňovala tu jogu, tak jako cvičitel pilates si tady umím představit cvičit i pilates.
2: Ano. A zároveň ta stodola má možnost otevřít velké vstupní vrata. Aha. A najednou může sloužit jako vlastně
1: krytý pódium.
2: Krytý pódium. No, dokonce takhle. Jsme tady právě už měli koncert před 2 lety, kdy jsme slavili 10 let od naší svatby, ale to jsme ještě neměli právě tady střechu a trochu jsme se báli, že kdyby sprchlo, tak na všechny ty aparáty a tyhle věci by to nebylo dobrý, takže tohle je takový plán. Až tady v létě budeme mít zase koncert, takže už budou pod střechou.
0: Učitě. Bude koncert, Romane?
1: No určitě bude koncert, no, už to plánujeme.
0: No a já zase plánuji, že se půjdu podívat na vaše domácí zvířectvo, protože vy, jak se tak dívám, odtud ze stodoly ho tady máte opravdu požehnaně. Vážení na dvojce, posloucháte pořad, jak se vám tu žije a neb jak chalupaří slavní a tentokrát nás hostí manželé, mladí sympatiční manželé, Roman Říčař, muzikant a herec a jeho paní herečka Zuzka Kajnerová.

0: Jak chalupaři slavní, tentokrát zjišťujeme u Zuzany Kajnerové a Romana Říčaře na Rakovnicku, na jejich chalupě. No, jak tomu říkáte tady u vás? Jezdíte na chalupu nebo na co? Kam jezdíte?
1: No my jezdíme na chalupu, no my jezdíme do toho domu teda, který stojí tadyhle kousek opodál. Říkáme na chalupu. Říkáme na chalupu vlastně k mamince, no. My se tam vlastně scházíme s bráchou a s maminkou a s bráchou rodinou a s kamarádama, ale vlastně tady v tom mlejně jsme určitě úplně stejný množství času, no.
0: No to si myslím. Hlavně to hospodářství, které máte kolem, si to zaslouží. Kolik tady máte slepic?
1: Ještě minulý týden jsme jich měli 7 a Pepu, tady máme Pepu, kohouta.
0: Jo, to je ten kohout. Jo. No ten je teda.
1: To je Pepa, ke kterému si beru násadu od krumpáče, když se k němu jdu podívat do výběhu.
0: Aha.
1: Protože ten je teda drsnej dost.
0: Tak je agresivní.
1: No a máme dalších 20 mladušek takových, jenom slípek mladých, který jsou teďko podle mě skovaný pod kurníkem, předpokládám.
0: Protože přece jenom dneska fouká. A nesou?
1: Nesou, máme spoustu vajíček, no. To je paráda, takový žlutý vajíčko od našich.
2: To člověka rozmazlí, taková domácí vejce, pak už nechce jiný.
0: Je to
2: jsou
0: tak.
2: Moc dobrý.
0: A nejen vejce, ale i takové maso od drůbeže, kterou si člověk vypěstuje, to je něco. A já jsem tamhle viděl také housátka, že máte.
1: Jo, máme 20 hůz, tamhle naproti se pasou 2 kozlíci a 4 beránci. A tady máme ještě letos úplně prvně 5 přeštíků, přeštický prasátka.
0: Přeštíci se jim říká.
1: To je český plemeno původní, nejsou to takový ty velký hybridy masný, prostě, který se dneska jako jedou ve velkových krmech. A my je máme tady vlastně venku, takže oni jsou vlastně takový ty free range, organic. Organic prasátka.
0: Ano, to je příkaz doby.
1: Organic špek a organic slanina.
0: A všechno je to eko?
1: Jo, jasně, vůbec sem necpeme nic, protože to dáváme našim dětem a svým kamarádům a tak.
0: No ale je to spousta práce kolem.
2: Taky Roman není vůbec doma.
1: Ale tak já jsem tady doma.
2: To je pravda.
0: No a jak se to rýmuje s tou muzikou a s divadlem?
1: No, je toho hodně. No, jako já se snažím být tady aspoň třeba 2 dny v týdnu a 3 dny zase třeba hraju v Praze nebo jsem ve studiu v Praze, kde dělám nějakou muziku nebo aranžu. Takže vlastně je toho dost docela. No.
0: No a Zuzka tady jde ze seriálu do seriálu a spousta rolí a vedle toho hrajete divadlo. Já vím, že i dneska máte odpoledne představení.
2: Ano, za chvíli vyrážíme.
0: No tak jak je to s Rozárkou a s Františkem potom?
2: No máme babičky obě v Praze a ty nám hodně pomáhají, bez nich by to určitě nešlo. No a myslím, že jsme oba trochu hyperaktivní s Romanem.
1: Všichni 4 jsme hyperaktivní vlastně s našimi dětma.
2: Což je, takže potřebujeme mít hodně aktivit, abychom tu energii nějak vybili.
0: A chtěli byste, aby se děti pomamili a potatili?
1: No, ani moc ne, upřímně.
2: No já myslím, že to člověk úplně si nevybírá, tak my je tak podporujeme v tom, co je jednak baví a jednak v tom, v čem máme pocit, že jsou talentovaný nebo šikovný.
1: Oni jsou bohužel dost talentovaný a šikovný, takže se trochu bojíme, že to možná... tak prostě ta profese není jednoduchá a když člověk nemá štěstí, tak to prostě fakt...
2: Ale zároveň oni to doma vidí a vlastně by to chtěli zkusit a dělat a nějak je to jako láká. To, co děláme my. Ale nějak jsme si řekli, že jim kam nebudeme strkat a spát, protože mám pocit, že teď má se učit a užívat si své dětství a ne trávit čas v ateliéru někde na seriálu. Takže si myslíme, že vlastně by měli dělat, co je baví a ono se to samo ukáže, co budou dělat.
0: Takže do dramaťáku nebo do pěveckého souboru nechodí.
1: Ale tak jo, no, oba hrajou na nástroj, Rozárka hraje na piano už vlastně 5. rok. Teď právě přesně říkala, že by jí bavilo s kamarádkou, vlastně s dcerou od Lucinky Pernetový chodit do společného dramaťáku, takže my se tomu jako nebráníme, ale to neznamená, že to musí být ve finále jako povolání, no, na celý život, že to může být do určitý míry. Nazdár, Pepo.
0: Pepa souhlasí. No,
1: takže Pepa mi dal za pravdu, tak je to dobrý.
0: Pepa se jmenuje Říčař anebo Kajnar?
1: Zeptáme se, až bude na pekáči.
2: Tady je Říčařovo.
3: Se spánky z břidlicových střel.

0: se Zuzanou Kajnarovou a Romanem Říčařem jsme zase na terase u maminky. Ono nám trošku začalo pršet a tak jsme tady pod plátěnou střechou a Zuzka během písničky odběhla do kuchyně, protože se chystá oběd, že jo, nedělní.
1: Je to tak, naštěstí my jsme si připravili oběd dopředu, protože jsme věděli, že budeme dopoledne trávit s vámi. Takže Roman včera udělal fantastický kančí guláš.
0: Wow.
1: Protože jsme dostali tady od souseda z vedlejší vesnice kance naporcovanýho.
2: Je to tak?
1: Jsme využili příležitosti a když se nás tady sešlo hodně i s rodinou Romanového bráchy, tak se Roman udělal velký hrnec, jak on to má rád. Velký hrnec guláše. Takže máme oběd v podstatě uvařený.
0: A Roman vaří jenom na chalupě, nebo je doma v Praze?
2: Já když mám čas, tak rád vařím, no. Problém je, že nemám čas úplně často, ale jinak, když na to ten prostor je, tak mě to hodně baví. Jako já bych řekl, že doma se v podstatě střídáme.
0: Já tak jako přemýšlím, Romane, co neděláte?
2: No, já si říkám, že já na náhrobku budu mít napsáno všechno trochu, nic pořádně. To je prostě, já hraju jako na kytaru, ale vlastně nikdy jsem se nedonutil cvičit nebo něco. Mě by to tak strašně lákalo hrát, jako jak Satriány, ale prostě já nemám tu trpělivost.
1: Hraje dobře.
2: Ano.
0: Komentář.
2: Slušný, ale dobrý.
1: Ne. Myslím, že kdo by za to co jiný dal.
0: Budem pokračovat dál, jo, potom herectví.
2: No, to dělám vlastně taky dost neúplně naplno, že jo, tak jako já vlastně vždycky...
0: No, Zuzka hraje víc, to je pravda.
2: Zuzka hraje víc těch představení, já naopak vlastně už to tak jako i dost omezuju, protože já vlastně si říkám, já si chci ty projekty nějak jako vyzobávat, ty, co se mi líbí, nebo něco, nebo přijde zajímavý projekt, já třeba už na to nemám čas, už říkám, já už nechci být ve stresu prostě z toho, že nestíhám zase, jo. Takže taky to je takový, že to dělám jako vlastně trochu, no.
0: Komentář, ano.
1: V pořádku. Myslím, že má toho dost, Roman. Nemusí hrát všechno.
0: Zemědělská činnost, velkostatkář.
2: No, ale na to teda musím zase vynést do nebe tu partu, která mi s tím tady pomáhá. V první řadě mojí manželku, která, když jsem řekl, že budeme sázet cibuli, tak řekla, ne, já si musím opakovat text. Takže asi tak.
0: Co jí to napadlo,
2: že? Co jí to napadlo, člověk nechápe. Ale...
0: Také kydáte, Zuzka?
1: Ne, nekydám. Řekla jsem, že zvířata budu mít ráda, ale právě nechci kydat. No, ale včera jsem honila prasata, který utekli, takže ono jako vždycky se něco najde.
2: Je to pravda, Zuzanka má ty naše zvířata ráda na talíři.
0: No, potom budovatel rybníků.
2: Jednoho, zatím.
1: No, už tam máš i u těch hus ten druhej malinký.
2: Jo, mám ještě u hus, jsem udělal rybníček, tak já už jsem postavil dva rybníky vlastně, dobrý.
0: Jeden velký, druhý malý.
2: No.
0: Mm-hmm. A abych nezapomněl, taky samozřejmě stavebník krásného nového domu.
2: Ano, já bych řekl poučený investor. No, já jako miluju, když něco vzniká, strašně do toho kecám neustále, ale zase musím říct, to je vlastně docela takový zajímavý syndrom tady Smilovic a Smilovického mlýna, že mně se poštěstilo, že během té stavby jsem málo kdy narazil na nějakýho jako idiota. Jo, že to nějak to místo sem prostě nasává lidi, kteří jsou schopní, sympatický, šikovný, příjemný a že opravdu jsou samozřejmě nějaký drobný věci, které bych třeba udělal jinak, ale že opravdu i při budování a stavbě toho Smilovického mlýna i toho rybníka jsme to vlastně nějak jako vždycky dotáhli do úspěšného konce. No.
0: Ono je to možná tak, že když člověk sám přináší pozitivní energii, tak to, co se mu vrací, bývá také pozitivní.
1: Taky má člověk selektivní paměť, že jo?
2: Jo, to je pravda, ano.
0: Na ty blbce. Děkujeme, Zuzko, za komentář.
2: Ty blbce už si radši nepamatuješ.
1: Taky Roman truhlaří. Nedávno málem přišel o prst.
0: Pane, jo, vidím náplast.
2: No, to je pravda, to je docela zajímavý. No, tohle jsem se tady kamarádil s motorovkou, ale Zuzana asi naráží na to, že my, když jsme stavili rybník, tak se tady kácelo poměrně hodně stromů, jasany a olše a tak, co byly podél toho potoka. A my jsme to dřevo nechali na pile nařezat, sušilo se vlastně 2 nebo 3 roky. A pak jsme ještě s Koliou, s mým kamarádem ukrajinským, který to tady mi pomáhal řídit tu stavbu, tak jsme v mojí dílně truhlářský tady vyrobili komplet nábytek do toho mlýna, jo. Takže tam veškerý postele, veškerý stoly, tam jsou takový úložný prostory, vestavěný. Tak jsme vlastně vyráběli z toho dřeva, který vyrostl tady 100 metrů odsud. A to bylo krásný, krásná práce. Během covidu na to byl čas, tak.
0: A to přijde člověk během života, že? Jak tak roky utíkají, že všechno má svoje pro a proti. Když je mladý, tak si myslí, že všechno má jenom svoje pro.
1: No, já jsem skeptik, takže já vidím i ta proti. My máme s Romanem takový vlastně zvláštní vztah. Roman už se s tím pomalu smiřuje, ale on vždycky přijde s nějakou vizí a s nějakým nápadem. Je strašně nadšený a já nezdílím tu radost tak okamžitě a tak velkou, nebo ne tak moc, jak by si to Roman představoval, protože já vidím ta proti. Bojím se, že když budeme mít zvířata, kdo se o to bude starat, nebudeme moc odjet. Bude to jako náročný, nebude Roman doma a tak dále.
2: Ano, naše rozhovory na toto téma začínají mojí větou. Co kdyby jsme, a Zuzaninou odpovědí, ale co když se to...
1: Ale Roman z začátku byl z toho hodně rozhozený, že jsem taková pesimistka, ale já jsem životní optimista. Jenom já vlastně vidím ty věci, nahlížím je i z těch druhých stran a Roman je nadšenec. No, takže...
0: Možná realistka bych to pojmenoval.
1: Realistka. Děkuju, to je lepší než pesimistka.
0: A kdybychom Romana charakterizovali, Zuzku, tak realistka, herečka, jaké záliby, keramička, návrhářka.
1: No, do keramika je takový koníček.
0: Jaké další koníčky prozradíte? Nekydáte, to už víme.
1: Já se opravdu posledních 10 let, bych řekla, hodně intenzivně věnuju rodině.
0: A to jsem zapomněl říct, maminka. Jakoby,
1: A já, jako mě to hodně naplňuje, mě to hrozně baví, takže jsem byla s dětma dlouho doma. Byla jsem na 2 plných mateřských, kdy jsem občas něco natočila, ale hodně se jim věnuju a hodně jim čtu. A baví mě to s nima být, protože už to vidím každým dnem, že už ten můj vliv je čím dál menší. Děti jsou velké a už v podstatě jsou takové hotové bytosti. No a ráda běhám tady po lesích, tak to mě moc baví. Právě během covidu jsem si tady udělala takový cvičební jako okruh, chodím cvičit a běhat. Jaké máme ještě záliby?
0: Plavání v Dubnu.
1: Plavání v Dubnu, no. Hodně, my rádi, to je paradoxní, my vlastně i rádi jako cestujeme. Tak to je náročné to všechno skloubit. A Roman je golfista vášnivý.
2: No ty jsi byla taky golfista, než jsi porodila 2 děti a svou golfovou kariéru si obětovala ve prospěch.
1: Ne, já jsem jí zatím trošku upozadila, já se k ní vrátím, až bude čas.
2: Dětských triček.
0: No máte krásné plány. Zkrátka tady u vás ve Smilovicích je to tak, jak to má být?
2: Je to tak, jak to má být, přesně jak říkáte.
0: Zuzana Kajnarová a Roman Říčas byli našimi hostiteli v dnešním pořadu Jak se vám tu žije a ne jak chalupaří slavní. A já myslím, že oni chalupaří a žijí moc hezky. Láska, pohoda a vzájemné porozumění vládne u nich na Smilovickém mlýně i na statku u maminky. Tak děkujeme, že jste nás přijeli a ať tady ta pohoda, láska a porozumění panují dál.
1: My vám děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme vám taktéž, ať se vám daří.
2: Mějte se moc krásně a díky, že jste přijeli.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Na návštěvě u Zuzany Kajnarové a Romana Říčaře na jejich mlýně na Rakovnicku jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku František Roll a Ivana Možná, produkční Kateřina Radvanová a hudební redaktor Petr Šplíchal. Další vydání pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, uslyšíte na Dvojce druhou neděli v měsíci, tedy 11. června.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Všichni o ní mluví s obdivem a někdo ji zabije. Kdo? A proč?
3: Svoji excentrickou sestru dost nesnášela.
4: Byla dokonalá profesionálka.
2: Vaše sestra už nežije.
5: Jedna ledovec, druhá jako žhavá láva.
6: Pořád na ní musím myslet.
7: Životní pojistka na milion.
8: Něco mi tady nesedí.
9: Detektivní film Případ dvou sester.
10: Čekám na vaši odpověď.
9: Večer na ČT1.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými e-maily. Z lidí se snaží vylákat bankovní údaje. Dnešek je světovým dnem bez tabáku. Podle pneumologů kouření ročně připraví o život 16 až 18 tisíc Čechů. Počasí postupně se zatáhne, přidají se přehánky, bouřky i kroupy, hlavně v Čechách a části Moravy. Teploty až 29 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
2: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha začala platit před pár minutami. Týká se celé jihozápadní poloviny Česka, od Šluknovského výběžku až po Jihomoravský Mikulov. Velmi silné bouřky hrozí na většině území. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr nebo kroupy.
3: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků. Upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
4: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhony kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
3: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. V noci se taky výrazně ochladí. Teploty přes den budou zítra maximálně 17 až 22 stupňů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Dnes je světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
5: Denně vyfajčím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfajčím za den.
6: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti, ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
7: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
6: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
8: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
6: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
9: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
10: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
11: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
10: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal.
12: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. Na Letné v 16 hodin přivítá Kosovo. Po utkání trenér Miroslav Koubek oznámí konečnou nominaci na šampionát. Tenista Jakub Menšík nastoupí do osmifinále Roland Garros. O účast ve čtvrtfinále se utká s Rusem Rubljovem. Duel začne v Paříži v podvečerních hodinách.
13: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, od jihozápadu se zatáhne a postupně se na většině území přidají přehánky a bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Zítra už čekejme zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ustanou a oblačnosti bude méně. Teploty zítra 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je to na začátku připojovacího pruhu. Najíždí se přímo na dálnici a může se náhle vybočovat. Na silnici 3 z Tábora do Prahy je silnější provoz za Benešovem. Před Mračí se zastavuje. Zdržení je kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Haliny Pavlovské.
14: Milí posluchači dvojky, tráva roste jak zběsilá. Syn jednou týdně musí sekat zahradu. Jahody jsou už docela veliké, jen ještě mají zelenou barvu. I angrešť ukázal své malé špičaté plody a větve naší třešně se skoro prohýbají pod trsy třešní. Náš ořech zmohutněl. Zdálo se mi, že byl nesmírně dlouho bez listů, teď se ale tak rozkošatěl, že přes něj nevidíme žádné sousedy. Včera jsem si koupila sprej proti komárům a klíšťatům. Taky jsem potřebovala postřik pro naše olivy, na kterých se objevily podezřelé pavučinky. Ale břečťan, který řádí na našem pozemku, nepotřebuje nic. Roste výrazně a nekompromisně, že brzo do svého jedovatého chřtánu pozře vše kolem. O přírodě si dnes budeme povídat. Omeletky právě začínají. A jde, jak víte, o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
15: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Dvojky, přírodou jsem dnes naplnila naše omeletky. Výraz krásná se často používá, když se mluví o literatuře, krásná literatura. Může být krásná taky architektura, krásné písmo, krásné vzpomínky, krásné šaty, krásný člověk, krásné počasí, krásné místo a krásná příroda. S mým milým jsme si kdysi dávno vyšli na procházku a když jsme konečně vyšli na vrchol kopce, posadili jsme se a pozorovali okolí, tak můj chlapec pravil: no není to nádherný pohled? Dole to krásné údolí? A já, protože mě celou dobu dřely malé boty, jsem mu řekla: no a čertu, když je tam dole tak krásně, proč jsme se museli plazit až sem nahoru? Mám kamarádku, majitelku cestovky, a ta mi občas vypráví neuvěřitelné zážitky ze svých cest. Jednou turisté, kteří jeli na malé výletní lodi kolem Havajských ostrovů, měli spoustu zajímavých dotazů. Jeden pán chtěl například vědět, jestli voda obklopuje celý ostrov. A jiný se zajímal, jak daleko se ještě musí jet, než budou na moři. A v naprostý úžas všechny uvedl požadavek dámy, která řekla: nemohli byste prosím vás zajet blíž k tomu západu slunce? Jo, a tohle jsem vám už možná jednou vyprávěla. Jednou, když jsem chodila na základní školu, mi maminka chtěla udělat radost a koupila mi dvoudílné plavky. A já jsem byla nucena si plavky hned vyzkoušet. Ale protože nebylo léto a mamince bylo líto, že nemohu předvést plavky v celé parádě, no tak napustila vodu do vany a já v té vaně plavala. Nebylo by to pro mě tak nepříjemné, kdyby k tomu maminka nepřivolala své kamarádky, kolegyně učitelky. Přišly na návštěvu a nacpalo se jich 6 do té naší malé koupelny. A učitelky nad mnou postávaly a povídali si o mě jako o nějaké nové věci do domácnosti a já jsem se strašně styděla a choulila se a snažila se před těmi cizími lidmi co nejvíc schovat, což šlo obtížně. A bezcitná matka mě takhle chvíli ukazovala, pak byla voda úplně studená a máma řekla: no, tak už se snad dost napředváděla, ne? Když mi bylo asi tak 18, tak jsme s dvěma kamarádkami vyrazili do přírody za dobrodružstvím. A tehdy jsme dorazili někam k Bechyni. A večer jsme byli v hospodě a tam se s námi místní muži nadšeně bavili a doporučili nám, abychom pod širákem přespali na koupališti. Šli jsme tedy na koupaliště. Bylo na louce, nikde nic. A najednou přišla bouřka. Byla přesně nad námi. Obloha byla rudá, hromy obrovské, ohnivě to svítilo. A já jsem dostala hysterický záchvat, protože jsem si vzpomněla, jak mi otec častokrát vyprávěl, že jeho sestřenice kosila na Ukrajině za bouřky trávu a do ní uhodil blesk

O přírodě jsou dnešní omeletky na dvojce. Kamarád dostal před časem zakázku, aby natočil propagační snímek o malých lázničkách kdesi v horách, v Beskydech. Příroda, ale jinak už nic. Lázeňský areálek a pár chalup. Jedna unudlaná kavárna. Kamarád tam zoufale obcházel a pak se v panice obrátil na ředitele, který ho provázel. A prosím vás, co tady mám pro boha natočit? No a ředitel se bezelstně rozzářil. No přece ten čistý vzduch. Nejrůznějších potvor je plná příroda. Na některých z nich, třeba na mořských potvorách, si pochutnáváme. Některé, pro mě je třeba hodně potvorský veškerý hmyz, si pochutnávají na nás. Potvora bývá počasí, potvora je nemoc. Dost často je štěstí pěkná potvora. A samozřejmě potvory jsou lidé. Mě zaujalo, že podstatná jména potvora ani mrcha nemají mužský rod. No a na druhou stranu už jsem slyšela od jedné dámy, že její ex-přítel byl pěkný mrch. Já jsem neměla mrcha. I když si vybavuji takové hezké ráno, poklidná domácnost, nikdo ku podivu nikam nespěchal, snídali jsme a já se zeptala muže, co se ti dneska zdálo? A on se na mě tak odspodu podíval a pravil, že na ti muži nemají sny. No a tohle je taky má oblíbená vzpomínka. Zažila jsem romantiku, když jsem se rozhodla svému muži ukázat místa, kde jsem trávila dětství. Bylo to k jaru v Podkrkonoší. Šli jsme polní cestou, dost bahnitou. Bahna bylo čím dál víc a proto jsme se rozhodli, že radši sejdeme na silnici. Na silnici jsme se museli dostat přes potok a byl rychlý. A můj chlapec mi ukazoval, že se nemusím bát, že ho nemusím přeskakovat, že jde jen o to, abych udělala takový větší krok. Já jsem se ale bála. Všelijak jsem na břehu otálela a pak jsem se tak nějak blbě nahnula a do vody mi spadla čepička. Naříkala jsem, protože byla od kamarádky z Ameriky, mohérová. No a má láska gentlemansky běžela po proudu za čepičkou. Tady jsem, Sněženky, chceš je? Zavolal ještě. Já jsem chtěla čepičku i Sněženky. No a pak má láska vzala klacík a obratně čepičkou manévrovala. Čepička se ale zachytila o rákos. A mé lásce ujela noha a můj milý byl po krk ve vodě. A měl přitom tak divně vytočené koleno. A zezelenal bolestí. A já sfialověla smíchem. Ale žerně jsem překročila potůček a zastavila se až na silnici. Má láska s obtížemi vylezla na břeh. Jo, ještě ty Sněženky, zasténala. No a pak chlapec zmizel. A já jsem ho neviděla minutu, dvě, tři, čtyři. No a pak jsem znovu dostala záchvat strašného smíchu. Uvědomila jsem si totiž, že jsme právě v místě, kde jsem v dětství chodila se svým tatínkem a kde mi vždycky říkal, podívej, tady všude je bažina. A v té jednou zmizel voska i s koněm. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Milí posluchači Dvojky, přírodou jsem naplnila omeletky. Hodně lidí je znechuceno jarem. Citlivější povahy jsou právě v tomto období více zranitelné a nespokojené. Každý chladný či deštivý den je krokem k větší a k větší depresi. Lékaři na jaře řeší mnohem častěji případy, kdy má počasí vliv na zdravotní stav člověka. Od jara lidé podvědomě čekají změnu, začátek čehosi nového. Jenže kromě rozkvětlých stromů a prodlužujících se dnů, mnohdy žádná změna nepřichází. Na jaře se stává nejvíce sebevražd. Právě v období, na které se lidé tak těší, jich nejvíc volí dobrovolný odchod ze života. V květnu jejich počet převažuje nad průměrem dokonce o víc než 11%. Já jsem jednou prožila takové zvláštní jaro. Moc jsem tehdy chtěla být hezká. S otcem jsme bydleli v západních Čechách přechodně, ve zbrusu novém, ještě nezařízeném vesnickém paneláčku. Byly v něm mraky much, co nám v noci padaly na obličej. A otec mi na noc doporučoval škrabošku. Já jsem se tehdy připravovala na státnici z ruštiny tak, že jsem se pořád opalovala a četla kufr zakázaných časopisů Plameny. Chtěla jsem být tak krásná, abych odloudila hocha, který se mi líbil jeho dívce. A pak jsem s ním měla sraz a řekl mi, že vypadám úžasně, ale že on je právě v depresi, protože ho opustila právě ta jeho dívka. Já jsem si myslela, že chlapce utěším alkoholem, opravdu se to tak jevilo, ale on náhle řekl, hele, kdybych začínal být šťastný, tak mi přestaň nalejvat a já půjdu domů.

0: Milí posluchači dvojky, nevím, jaký vy máte vztah k přírodě. Já poměrně rozporuplný a myslím, že v tom nejsem sama. A o tom vztahu a právě o přírodě si dnes v omeletkách povídáme. Ale teď od přírody trochu odbočíme a společně si zahřešíme. Připravíme si totiž brio, neboli moučník s ovocem. Tento moučník se jí na severní Moravě, blízko polských hranic, takže jsou tam určité polské vlivy. Na moučník potřebujeme víc než půl kila jablek, půl kila hrušek, 200 ml sladké smetany, jednu lžíci másla, jednu lžičku strouhané citronové kůry, dvě lžíce hladké mouky, asi 100 gramů krupicového cukru, záleží to na zralosti a sladkosti jablek a hrušek, a potom 4 drcené hřebíčky a půl lžičky mleté skořice. Oloupaná jablka a hrušky zbavíme jádřinců a nakrájíme na menší klínky. Mouku a citronovou kůru rozkvedláme v oslazené smetaně a v pánvi rozpustíme máslo, vsypeme ovoce, podlijeme vodou, přidáme koření a přivedeme k varu. A jakmile voda vře, zalijeme ovoce smetanou s moukou. A potom pánev přikryjeme poklicí, stlumíme teplotu a provařujeme 20 minut. Bria se jí zateplá i zastudená jako dezert a je to mimořádně dobrý a poměrně neznámý moučník. A já vám k němu přeju dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Příroda dnes tvoří téma omeletek na dvojce. A s přírodou souvisí i povídka, kterou vám teď přečtu. Jmenuje se Mám ráda zvířata, protože. Klasik napsal. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá. Já k tomu mohu podotknout, že když si něco představuju jako chlupaté, asociuje mi to, že by mělo jít i o tvora kulatého. A pro kulatost mám slabost. Každý jistě chápe proč. Za pár minulých týdnů jsem nashromáždila pár oslňujících zvířecích informací. No a tak vám je teď bez mučení prozradím. Když jsem byla ve Švýcarsku, tak jsme v jedné horské chatě potkali číšníka ze Slovenska. Vyzdvihoval krásu prostředí, v kterém pracuje. A když noc vystrčila drápky a úplněk svítil na krajinu, jak ten nejlepší osvětlovač, tak se na pozadí zářící měsíční koule objevil hrozivý stín. Netopíři? Zeptala jsem se. Netopíři číšníkovi připadali moc strašidelní. A tak s pokrovou tváří řekl, kde pak? Tady lítají jen takové větší můry. Větší můry měly v průměru přes 20 cm a chlupaté tělíčko. Číšník netušil, že noční motýly mi nahánějí doopravdický strach, kdežto netopíři ve mně vzbuzují cosi podobného něze. Možná proto, že vím, že netopíři mají tak tenké kosti, že nemohou chodit. Včera vlétla ke mně do pokoje ve čtvrtém patře v centru Prahy asi 20-centimetrová zelená kobylka. Do kadeřnictví nedaleko nás vlétlo nádherné modré šídlo a zabydlelo se tam. Kadeřník se chvíli zabýval problémem, čím ho živit, aby nechcíplo, a přiznal se, že mu dal jméno Chvostislav. Partner mé kamarádky byl v červenci na vandru na východním Slovensku. Byl v Karpatech. Spali s kamarády pod čirákem a v noci je vzbudil šramot, sípavý dech a chrapot. A ze svítání zjistili, že všude kolem nich jsou obrovitánské stopy po prackách. Jejich igelitky s jídlem byly rozsápané. A úplně jimi otřásl pecen chleba, kterému někdo otrhl celý vršek, jako když si lámeme na kousky suchý rohlík. Od Bači se kluci dozvěděli, že v okolí žije medvěd hnědý, a Bača jim dal prostou radu. Až budete zase spát, dejte všechno žrádlo 100 metrů od sebe a pak budete mít klid. V americkém West Melfordu medvěd utekl před rozzuřeným kocourem, který nesnesl, že se medvěd odvážel do blízkosti jeho domu. Chránil si prostě své teritorium. Bylo mu jedno, že je asi 50krát menší, řekl kocourův pyšný majitel. V Českých Budějovicích jsem v parku viděla tuto ceduli. Psům se přikazuje venčit majitele na vodítku. Číňani milují šváby v čokoládě. Je to zřejmě kaloricky chudá strava, protože existuje jen moc málo tlustých Číňanů. Okouzlila mě zpráva, že ve francouzském Verdenu žije důchodce a ten má ochočenou straku. Tak každý den svého pána bohatě odměňuje drobnými, které turisti házejí do kašny. Bezvadný recept na spokojený partnerský život lze získat od jednoho druhu hlubinných ryb. Když sameček najde samičku, tak se jí chytne, sroste s ní, spojí s ní svůj krevní oběh a žije s ní věrně, jedno tělo, jedna duše, až do smrti. A víte, že albatros může spát za letu? Že šneci můžou spát bez přerušení i 3 roky? A že včela, aby vyprodukovala 0,5 litru medu, musí obletět asi 2 miliony květů? No, tak teď už to víte. Celých 5 dní a nocí seděl ovčácký pes u zasypané důlní šachty u města Sirniena v Itálii. Místní občané se domnívali, že jde o nějaký zločin. Policie proto začala kopat. A po 2 hodinách namáhavé práce objevila velikou telecí kost. Rejsek obecný dokáže každé 3 hodiny sežrat tolik potravy, kolik sám váží. Nedávno se u nás na chalupě objevila myš. Muž to vzal vážně a nakoupil pastičky. Odhodlaně s nimi zamířil do sklepa. Já mu měla být nápomocna při kladení. Vyzval mě, abych přinesla návnadu. Přinesla jsem to nejlepší, aspoň podle mého. No co je to? Zeptal se nedůvěřivě. Sekaná, pravila jsem hrdě. Ta sekaná, co jsem včera pekla. A muž se mě zeptal. A myslíš, že to ty myši budou žrát? Sova ve dne spí, ale zad mi vidí tak dobře, že kdyby chtěl člověk vidět taky tak, musel by mít oči veliké jako grapefruity. Mám kamaráda, je to etnograf a je to blázen. Nedávno byl na Sibiři a šíleně se tam zamiloval do jedné domorodé krasavice od Čukčů nebo od Evenku. To prostě nevím. Když mi potom o tom vyprávěl, přiznal se, že by si krasavici rád vzal. No a jen tak mimochodem se zeptal, jestli by pro ní v Praze případně neměla nějaké zaměstnání. Zatvářila jsem se dost pochybovačně. No a co umí? A kamarád zapřemýšlel a pak řekl, no, dojít soby. No a to mě inspirovalo k radě, která se už zvířat zásadně netýká, protože když tě někdo dojí, jen únik tě zhojí. Na všechna tato zvířecí fakta jsem si vzpomínala u nás na terase. A právě na mě usedl krásný motýl. Babočka, paví oko. Vyplývá z toho jasně, že jsem pěkné kvítko.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvoj.

0: Milí posluchači dvojky, povídka, kterou jste slyšeli v omeletkách před písničkou, se jmenovala Mám ráda zvířata, protože. A teď vám přečtu text, který mi do omeletek poslala posluchačka paní Jindra Lírová. Její povídka má název Teta. Za celou dobu pobývání na tomto světě jsem poznala tolik lidí, že se mi jejich jména postupně začala vytrácet. Jdu třeba po městě a různí muži se ptají na mou polovičku a co je hlavní, mám prý pozdravovat. Když nevím od koho, muž mi vynadá, že jsem se nezeptala na jejich jméno. Marně mu říkám, že bych se vyptávala několikrát denně, a to nejen při pravidelných nákupech. Byla krásná květnová neděle. Slunce už konečně vykouklo tak, abych si oblékla něco jiného než každodenní džíny a vyrazila do města na zmrzlinu. Na náměstí je nový krámek a mají v něm 35 druhů této pochoutky, od ovocných až po různé smetanové. Kroky do kopce mě unavily, zadýchala jsem se a najednou to přišlo. Ahoj, teto, to jsem rád, že tě vidím. A pusa od vousáče na obě tváře. Ne, že by mi to bylo nepříjemné, ale sprcha nadšených slov pokračuje. Tak tohle je Jonáš a támhle utíká Tobiáš. Jonáš si mě nejistě prohlíží, usmívám se. No, ono to letí. Můj nejstarší vnuk se dostal na střední a nejmladšího čeká druhý stupeň školy. Vousáč se usmívá. Jdeme ze zmrzliny, mají báječnou. Potvrzuji mu, že se taky chystám mlsat zmrzlinu a vřele se loučíme. Jsem moc rád, že jsem tě viděl. Dodá ještě a oči se mu usmívají. Kopec jsem zdolala. Usedám na zahradní židličku před zmrzlinovým rájem a dávám si vanilkovou. Je výborná. A v duchu si promítám krátkou epizodu a přemýšlím, jestli se příště přece jen nezeptám, kdo mě to vlastně oslovil a od koho mám pozdravovat. Musíš to napravit, teta. Směj se do kornutové oplatky a je mi docela fajn. Nemůže to být se mnou ještě tak špatné, když mě lidé na ulici poznávají.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli příspěvek, který mi do omeletek na Dvojku poslala posluchačka paní Jindra Lírová. Její text měl název Teta. A já vás teď vybízím. Napište mi také, co jste zažili, na co si vzpomínáte, co vás nebo kdo vás zradil a na co se těšíte. A své příspěvky posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Dnešní omeletky jsme zasvětili přírodě. V přírodě vás většinou nejvíc zaskočí divá zvěř, divoké živly, divní lidé. A lidé jezdí do přírody nejčastěji za poznáním, za romantikou a štírého masochismu. Někdo prožije krásnou lásku, někdo udělá krásnou kariéru a pro koho je život jen obnošená vesta, toho čeká leda krásná poslední cesta. A mám jasnou radu na závěr. Když chcete přežít v přírodě, tak pozorně sledujte osla. Když se mu totiž budou třást uši, tak bude pršet. No a to je dneska o přírodě všechno. Ať už jste venku nebo doma, hlavně poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
2: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
1: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
3: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
4: Myslíš, že je to někdo novej?
3: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
0: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší letní sezonu než loni. Na Šumavě evidují zvýšený zájem už v červnu. Varšava od zítřka zavádí noční zákaz prodeje alkoholu. Počasí odpoledne se zatáhne, přidají se přehánky a bouřky, hlavně v Čechách a v části Moravy. Teploty až 29 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Do Česka dorazily silné bouřky. První se už objevily na Karlovarsku a taky na jihu Čech. Silné bouřky míří na naše území, hlavně z Německa. Na většině hrozí velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou taky přívalové deště. Padat můžou i kroupy. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Silný vítr by mohl polámat větve nebo vyvrátit stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezona pro ně bude stejná jako lepší než loni. Řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé například na Šumavě.
6: No tak teď vymetám smetí.
7: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
8: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
9: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
10: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
9: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
11: Mezitím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zdají stráví v České republice.
9: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 hodiny ráno a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice a kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a taky policejní výjezdy. Ve Vlčnově na Slovácku se dnes jede jízda králů. Tradiční zvyk je už 15 let zapsaný na seznamu UNESCO. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech právě vyráží od jeho rodného domu na 5-hodinovou cestu obcí. Na místě je reportérka Blanka Kovandová.
12: Tak družina už nějakou tu chvíli putuje Vlčnovem, aktuálně míří do kopce ke kostelu a doprovází opravdu stovky, řekla bych i tisíce lidí, protože jsem v davu zaslechla maďarštinu, angličtinu, němčinu, polštinu, slovenštinu a samozřejmě češtinu. Letošní jízda se zapíše do dějin, protože královskou korunu převzal 10letý Marek Dacík od svého staršího bratra. Králem byl před 30 lety jejich tatínek a ještě dokonce i pradědeček a prapradědeček. A letošní král je navíc s tím písemně doloženým králem tady ve Vlčnově. Z Vlčnova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Od jeho západu se zatáhne a postupně se na většině území přidají přehánky a bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
0: Doprava.
5: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpozorněte před sjezdem na Zdiby. Na půltém kilometru zasahují u nehody osobního auta. Skončilo mimo silnici, vybočuje se do levého pruhu. Na D1 z Brna směrem do Ostravy zbystřete za sjezdem na Olomouc. Na kilometru 290 stojí nepojízdné osobní auto. A na D6 v okolí Karlových Varů momentálně silně prší a voda se drží na vozovce. To samé platí pro dálnici D5 v okolí 50. kilometru. Tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
13: Přeju příjemné nedělní odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu nedělní pohádky. V ledovém království panuje strašlivý ledový vévoda se svými špehy a slídily. Neuznává nikoho jiného než sebe. Zabil na svém hradě čas a jediným zdrojem tepla jsou mu v ledových komnatách ručky zajaté princezny Saralindy. Jediný, kdo jí může vysvobodit, je potulný bard Zpěvoch, ve skutečnosti princ Zorn ze Zorny. On sám to sice ještě neví, ale to nevadí. Důležité je, že to ví pohádkový skřítek Golux, který mu určitě pomůže překonat nástrahy strašlivého vévody. Nebo ne? V pohádce 13 hodiny se setkává humor, zvuková groteska a brilantní komediální herectví. Jiří Langmajer je coby princ Zorn ve stálém úžasu. Žlučovitý ledový vévoda v podání Borise Reznera je přímo esencí pohádkového zla. Dobráckého skřítka Goluxe stvárňuje Tomáš Tepfr s milým ironickým odstupem a Simona Stašová v postavě Jagy pobaví kaskádami bublavého smíchu. Dramatizace Jitky Škápíkové a režie Karla Weinlicha přeměnili příběh v nápaditou parodii na pohádková klišé, plnou bizardních příšer a zvukových efektů vytvářených samotnými herci. Inscenace dodnes patří do Zlatého fondu České rozhlasové pohádky a já doufám, že si ji v klidu poslechnete.
14: Třináctery hodiny. Rozhlasovou pohádku na motivy stejnojmenné knihy Jamese Charbra napsala Jitka Škápíková, dramaturg Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel. Osoby a obsazení: Golux Tomáš Tepfr, Zorn ze Zorny Jiří Langmajer, ledový vévoda Boris Rezner, Saralinda Lucie Trmíková, strážce Antonín Hart, pochop Ladislav Brotánek, šmízák Pavel Rimský, vandrák Luděk Nešleha, pocestný Martin Zahálka, Gwayne z Jarova Jiří Klem, Jaga Simona Stašová. Zvuky tvořili Petr Šplíchal a Tomáš Pergl. Asistentka režie Hana Dudová, střih Jiří Suchánek, zvuk inženýr Tomáš Kselhofer. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
15: Jsem Golux. Jediný Golux svého druhu na světě. Někdo by možná řekl malý mužíček. Vypadá jako erbovní symbol nebo znamení. Avšak omyl. Podobám se jen spůli věcem, o kterých říkám, že se jim nepodobám. Ta druhá půlka se naopak podobá mně. V každém případě jsem vždycky připraven k službám lidem, kterým hrozí nějaké nebezpečí. Toto je hostinec u Stříbrné labutě. Putikářští, partikové a poutníci a pijáci a pobudové a počestní podhradní pánové tu pijí, pijejí a povídají.
16: Slyš, všude v kraji psíci lají, však věř, to štěkání je klamné. Psi vrčí na ty v sametu a nikdy neštěkají na mne.
15: Řekl bych, že tenhle potulný pohádkář bude patrně brzy potřebovat mou pomoc.
17: Poslyš, pěvče, nepotkali jsme se už nikdy?
16: My dva? To sotva.
17: Jistě jsem tě někdy viděl vítězit v rytířských turnajích anebo tančit na královských hostinách.
16: Jsem chudý minstrel. Co pak to nevidíš? Věcička z cárů a záplat. Nic víc.
17: Ne, ne. Ty musíš být princ Zorn ze Zorny.
16: Už jsem ti řekl, že jsem potulný zpěvák. Chodím světem, zpívám za pár grošů a jmenuju se Zpěvivoj. Jo, krátce Zpěvoch.
17: To jsi ale vybral jméno. Obě začínají na Z. Stejně jako Zorn. Ale i kdybys přece byl synem panovníka ze Zorny, tomu to vévodství nepomůžeš.
16: Zkus mluvit tak, abych ti rozuměl.
15: Kousek cesty odtud je osamělý vrch a na něm stojí pochmurný hrad. Říká se mu Rakví hrad. Na tom hradě mají 13 hodiny.

0: 13 hodiny, které nejdou. Zamrzly. Naraz. Jisté noci před 7 lety. A od té doby je na Rakvím hradě stále za 10 minut. 5.
1: Uložím jim ty nejnemožnější úkoly. Přikážu jim uříznout skývu z měsíce nebo proměnit oceán ve víno.
0: Na tom hradě žije ledový a spupný vévoda se svou neteřinkou, princeznou Saralindou.
1: Nechám je přeplavat jezera širší než ta, která kdy existovala. A přejít do hory vyšší než hory
2: vůbec můžou být.
0: Vévoda trochu pajdá. Pravá noha mu narostla delší od toho, jak v dětství nakopával psy místo meruny.
1: Jestli někdo dokáže, aby místo deště pršelo stříbro?
2: Dobrá. Bude Saralinda jeho ženou. Zabije-li trnitého kance s trnokančí, budiš. Dostane princezninu ručku.
3: Jenomže on žádný trnitý kanec s trnokančí neexistuje.
2: A v tom je ten vtip.
3: Saralindo!
4: Ano, strýčku?
3: Je mi zima. Zahřej mi ruce.
4: Nosíte přece rukavice.
3: Rukavice nejsou k ničemu, vůbec nehřejou.
5: A navíc se v nich hrozně nešikovně trhají slavíkům křidelka.
3: Tak bude to.
0: Ledový vévoda se v jednom kuse klepe zimou. A jeho ruce jsou ledové skoro tak, jak ledové je jeho srdce. Za to spanilé princezně Saralindě je vždycky teploučko.
4: Už je to lepší, strýčku?
3: Není.
4: Kdybyste dal natáhnout 13 hodiny, kdyby se roztikali a čas malounko popoběhnul vpřed.
3: Budeš mlčet?
4: Bylo by vám hned tepleji.
3: 13 hodiny nikdo nespustí.
4: Kdybych věděla, jak na to, mohla bych to zkusit sama.
3: Opovaž se na ně sáhnout.
2: Všechny 13 hodiny
3: jsou mrtvé.
4: Mrtvé?
3: Ano. Zabil jsem v nich čas. Zavraždil jsem její vlastním mečem. A zakrvácenou čepel jsem otřel umírajícímu času ovou siska. Proto je na Rakvím hradě navždycky kdysi a nikdy nebude teď. He, he,
0: he, he. V teď je život. Teď je plné tepla, a proto se ho ledový vévoda bojí. Takové teď by totiž klidně mohlo přivést rytíře bez bázně a Hany, který by přišel požádat o Saralindinu ručku.
1: Byl bych blázen, kdybych se nechal připravit o jedinou teplou ručičku na celém hradě.
3: To.

0: Tváří větším jasem než duha, milý a potulný Zorne. Její hlas zní jako líbezná hudba a oči žhnou co svíce v bezvětrné noci.
1: V tom případě se o ní budu ucházet.
0: Nepokoušel bych osud být tebou. 11 nápadníků krásné Saralindy dal vévoda popravit jenom proto, že se mu příliš dlouho dívali na rukavice.
1: Dobře, že to vím. Budu se mu koukat jinam. Dál.
0: 7 za to, že při jídle upustili lžíci.
1: Dám si pozor.
0: A 23 jenom proto, že jejich jméno začínalo na Z.
1: Lepší dobrodružství si už ani nemůžu přát.
2: Slyš, všude v kraji psíci lají, že vévoda má kočky rád. Stáhne je a rozkáže falčáky z nich nadělat.
0: Jestli nemáš nic lepšího než ty svoje písničky, pak si o něco míň než moc a o něco víc než nic.
1: Mám jich na rozdávání a přitom jich nikdy nemám dost.
0: Vidíš? Za kesem tu temnou postavu.
3: Kdo je to?
0: Špiťák, vévodův vrchní špehoun. Až o tobě podá hlášení, přijde o hlavu. Bude se totiž muset zmínit o palčácích.
1: Poslyš, Goluxi, když tak všechno víš, nejlepší bude, když půjdeš se mnou a budeš mi ukazovat cestu.
0: Nevím, minstreličku. Půlka těch míst, kde jsem všude byl, vůbec nikdy neexistovala. Já si totiž vymýšlím. Kdysi jsem si vymyslel pověst o zakopaném pokladu a sám jsem se dal do hledání, protože jsem si nebyl jist, jestli to náhodou není pravda. Já totiž taky zapomínám, chlapče.
1: Ale a jak ti potom můžu věřit?
0: To máš tak. Občas možná dělám chyby, ale vždycky jsem na straně dobra.
1: Tak mi aspoň porad, jestli se dá na vévodu nějak vyzrát.
0: No, nejlepší by bylo povědět mu nějakou historku, z které by uvěřil, že když tě zabije, někdo tím okřeje a v srdci se mu rozhoří světýlko. Ledový vévoda přímo nenávidí světýlka v člověčím srdci. Zkus si něco vymyslet. Slyšíš? To byl Špiťák. Vévoda ho nechal nadrobit žrádlu husám. Že z něj ale mají radost.
4: Stát! Tuláku! Dál ani krok. Vévodovi pochopové.
0: Teď ukaž, co umíš, pěvče, já se na chvilku ztratím.
4: Půjdeš s námi na Rakvý hrad. Vévoda se už na tebe těší.

0: přišel jsi z prasmrt. Je ti to jasné?
1: Vznešený a mocný vévodo. Jistě víte onom princi, který miluje krásnou princeznu. A ti dva, jak pravila jedna proklatá čarodějnice, mohou být oddáni teprve z večera poté, co skončí můj bídný život.
2: Co je to za trapnou historku? O jakém princi to meleš?
1: Vy jste o tom neslyšel? O chrabrém princi a křehké mladé dámě? Až se ti dva dostanou, jak se povídá, všem lidem radostné časy nastanou.
2: Co se mi to tu snažíš namluvit? Vsadím se, že nikdo takový neexistuje.
1: Víte to určitě.
2: Meč.

0: Vidíš tu čepel? Zakrátko se ti zanoří do krajiny břichonožní.
1: A teprve pak se v srdcích těch dvou milenců rozhoří světýlko.
2: Ticho! Saralinda.
3: Ano, strýčku?
0: Pojď se podívat, dušinko. Tvůj zbrusunový nápadník.
1: Spanilá Saralinda. Křehká jako obláček. A ladná jako vánek.
4: Tahle ta nicotnost z hadrů a cucků nám předvede, co umí. Však my už si pro něj vymyslíme úkoleček.
3: Přeji mu, aby mu štěstí přálo.
2: Vsaďte tuláka do věže.
5: A už je hošík v hladomorně. To nám to hezky odsejpá. Ale je tady útulno. Jen co je, pravda. Netopej Jiří. Si rejdí od stěny ke stěně.
1: Tady jsou hadi.
5: Jedovatí. A té havěti.
6: Goluxy.
5: Au, nemůžeš dát pozor, kruci. Stojíš mi na noze.
6: Kde ses tu vzal?
5: Zapomněl jsem ti říct něco k tomu úkolu, co máš dostat od ledového vévody.
1: Co myslíš? Dá mi proměnit vodu v kámen? Nebo najít nějakou potvoru bez kostí, která je samá kost?
5: To by nebyl zas takový problém. V tomhle vězení je potvor dost a dost.
1: Uměl bys mi s tím úkolem pomoct?
5: To já nikdy úplně přesně nevím.
6: Co to je? Slyšíš?
5: Říkal jsem ti, že o potvory tady není nouze. Škrtni sirkou, něco jsem chytil.
1: A to? Něco? Nemá hlavu.
5: Jako bych si to nemyslel. Plamlezník bez hlavy.
1: Fuj, dej to pryč.
5: Poslyš, řekni ledovému vévodovi, že klidně třikrát za sebou oběhneš měsíc nebo proměníš listopad v červenec, ale zapřísahej ho jenom, ať tě neposílá najít 1000 drahokamů.
1: A k čemu mi to bude?
5: No, pak tě přece na beton pošle hledat těch 1000 drahokamů.
1: Ale já jsem jen chudý minstrel.
5: No, jen se nedělej. Jsi chrabrý princ Zorn ze Zorny. Přede mnou to tajit nemusíš. A v tatíčkových šperkovnicích se to rubíny a safíry jenom blízká.
1: No jo, je pravda, že tatínek žije v Zorně. Ale na cestu tam a zpátky bych potřeboval nejmíň 99 dní. A tolik času mi vévoda nikdy nedá.
5: S tím si lámej hlavu, až na to přijde řada. Všechno má svůj čas. Vášky i andělé. Vášky žijou moc krátce a andělé moc dlouho.
1: Slyšel jsi? To?
5: Co se lekáš? To je docela obyčejný šakal šedivý. Běžný. Těch je tady plno. Ledový vévoda přece neví, že jsi Zorn ze Zorny. Myslí si, že jsi chudák, co nemá ani groš. A proto tě pošle pro drahokamy. On má drahokamy hrozně rád.
1: To jsem si všiml. Víš, co jich nosí jenom na rukavicích?
5: No. Říkal jsi, že se mu budeš koukat jinam.
1: Co je z tohohle Goluxy?
5: Loptuška skákavá. Z té si nic nedělej. Rostomilá, že?
1: Ale co když vévodovi špehové vědí, kdo jsem?
5: Je to možné, jenže to musíme risknout. Za svůj život jsem už zachránil celý regiment princů. Ale všechny přece zachránit nemůžu. Je. Vévoda pro tebe posílá. S Bohem, Zorne, a hodně štěstí.
6: U Uvidíme se ještě někdy.
7: Vstávej, holoto.
1: Co to bylo?
8: Kropucha. Vypadá jako blabanicovej blebanec. Vydává zvuky, jako když hřeští zajíc. A žve lev a hyení hyena. A smrdí po starobině. Usazení ve starých nevětraných cimrách.
6: Kropucha čeká jenom na to, až se někomu podaří splnit vévodův úkol.
1: A co se s vévodou stane pak?
8: Blebanec ho blabne.
6: Je to ďáblův agent.
7: Ďábel ho vyslal na svět, aby trestal zločinníky za to, že načinili míň zla, než měli. Načinit.
8: Konec řečí. Hejbni sebou, ledový vévoda čeká.
5: A už jsou kostečky vrženy. Už se točí a vrčí kolovrátek. Juj, už se ucho utrhlo.
0: Tak ty bys chtěl jít na kance.
1: To bych, prosím, chtěl. A nebo třikrát obvandrovat měsíc. Nebo co kdybych takhle proměnil listopad v červenec?
0: Tak triviální úkoly by se ti hodily, co? Sara Linda sama dělá z listopadu červenec. Oběhnout třikrát měsíc dokáže i kráva. A kance může chytat kdejaký bytanec.
9: S tebou mám jiný plán.
1: A můžu se zeptat, jaký?
0: Pošlu tě pro tisíc drahých kamenů.
1: Ale já jsem...
0: Zorn ze Zorny. A papínek má truhlice a pokladnice a šperkovnice plné drahého kamení, co by neudělal pro synáčkovo štěstí, kolik času potřebuješ na cestu?
1: Nejmíň 99 dní.
0: 99 dní, říkáš?
10: To jsem právě potřeboval vědět. Ty moje naivko, princovatá.
1: Ale jak víte, že jsem princ?
0: Mám svoje špehy, víš? Třeba tenhle. To je šmízák. Seznamte se.
9: Šmízák? Těší mě.
0: Pracovitý špehoun.
10: A tohle?
0: Je na straž ušák. Taky velmi pilný.
1: Kde je? Nikoho dalšího tady nevidím.
9: No bodeď.
5: Na straž ušák je totiž neviditelný.
9: Ale směje se hezky, že?
0: Můžeš ho slyšet, avšak nikdy ho nemůžeš spatřit.
6: Svatá pravda, vévodo.
0: A teď mě dobře poslouchej. Zorne. Ze Zorny. Dávám ti 99 hodin. Nikoli 99 dní, jak jsi zbláhově myslel. Za tu dobu seženeš 1000 drahých kamenů a přineseš mě sem. Až se vrátíš,
9: musí všechny hodiny
0: být 5.
1: Hodiny. Tady. Na hradě.
0: Ano. 13 hodiny na Rakvím hraně.
1: Ale všechny 13 hodiny ukazují za 10 minut 5 a ručičky mají zmrzlé na rampou.
9: Přesně tak.
5: Jsou totiž mrtvé. A tvůj úkol je o to roztomilejší, že do vzdálenosti 99 hodin odtud nenajdeš nikde ani jediný drahý kamínek. Leda v mých truhlách a na mých rukavicích.
9: Rozkošný úkoleček?
6: Geniální!
11: Já věděl, že se ten nápad bude Šmízákovi a Nastraš Ušákovi líbit. Saralindo.
3: Ano, strýčku?
1: Splní tvůj nový nápadník tenhle úkol, co myslíš, dušinko?
3: Přeji mu, aby mu štěstí přálo.
1: A zdali pak se ti ten potulný skřehotálek a uzel cucku líbí?
3: Přeji mu, aby mu štěstí přálo.
11: Milonka, viď?
1: Najal jsem si čarodějnici a ta začarovala mou malou neteřinku takovým hezonkým kouzličkem. O každém, kdo se uchází o její ruku, říká jen Saralindo.
3: Přeji mu, aby mu štěstí přála.
11: Chytré kouzlo.
12: Strašlivé kouzlo.
1: Aha. A co se stane, když úkol nesplním?
11: Rozpářu tě.
1: Od chřtánu. Po břichonoží. A dám tě sežrat. Kuropuše.
13: Nazdárek, princi. To jsem já. Golux. Jediný Golux svého druhu na světě.
1: Golux, kdyby si jenom věděl, kolik času jsem dostal na svůj úkol.
13: To je zajímavý. Vždycky jsem měl za to, že na čas myslí jen vášky a anděle. No jo. Asi proto, že jsem sám nikdy nebyl ani váškou, ani andělem. Já tvůj úkol přece znám.
1: Jak bys mohl?
13: Snadno. Já jsem totiž Nastraš Ušák.
1: Ty jsi vévodův špech?
13: Ne, ale ledový vévoda si to myslí. Z toho plyne naučení. Nikdy nevěř špehunovi, kterého nemůžeš vidět na vlastní oči. Ne?
1: Myslím, že jsi ten nejpozoruhodnější Golux na světě.
13: To teda jsem. A kdo tomu na momentíček nevěří, ten nerozezná jitrnici od peří. A juchajda a holala.
1: Luxi.
13: A juchajda a holala.
1: Nemáme čas.
13: Ne?
1: Zbývá nám už jenom 98 hodin.
13: Tak sehnat 1000 drahých kamenů, říkáš.
1: Musíme rychle něco vymyslet.
13: Pozor, dostal jsem nápad. Za kopci za doly žije jedna ženská a ta má nejprapodivnější dar na světě. Když brečí, co pak si myslíš, že jí padá z očí?
1: Slzy.
13: Ne. Drahokami. Ta dotyčná se jmenuje Jaga a žije v chatrči na vrchu jménem Jagabrt.
1: Brt?
13: Brt.
1: A jak dlouho se tam jde?
13: Řekl bych tak 90 hodin tam a zpátky.
1: Musíme i hned vyrazit.
13: Cestou ti povím příběh té Jagy. Chceš?
5: Stalo se to tehdy, když bylo Jaze asi tak 16 a trhala v lese třešně.
14: Není vám takhle nepohodlno, pane?
15: Co pak jsi, děvo, lepá, slepá? A nevidíš, že mám nohu chycenu v železech na vlka?
16: Slyšíš, jak se mi ty proklaté šelmy smějou?
14: Jo, a kdo pak vy jako jste, pane?
15: Býval. Jsem dobrý a mocný a všemi milovaný král Gwain z Jarova. Leč s nohou v tenatech jsem ti jen pouhý úbožák, bezmocný.
14: O, vy jste nadělal, pane. Dejte sem tu pastičku.
15: Ty by si s pannou troufla kruté čelisti rozpáčiti a okončetinu mou z jejich sevření vyprostiti.
14: To nic ne... To nic ne... Není.
15: Ajta, medle, panna ta vysvobodila mi nohu.
14: No, vidíte, oni to nebolelo.
15: O, díky, chrabrá zachránkyně života mého. Leď co to, noha má jesti tupá. A mám pocit, jako by to út někoho jiného byl. A nikoli můj.
14: Ha, to nic. To chce pořádně rozmasírovat, pane. Ukažte.
15: Jak jen se ti, děvo, za tvou dobrotu odměním.
14: Ale to nechte bejt, pane.
15: Již vím. S vděčností obdařím tě neobyčejnou mocí. Kdykoliv se napříště rozpláčeš, z očí tvých namísto slzí drahé kameny padati budou. Tak praví dobrý král Gwain z Jarova. Nuže, staníš se.
13: Jaga plakávala ráda. Často. A hodně. Zakrátko prudce stoupla cena obyčejného kamení a nastal pokles v cenách drahokamů. Psi žvíkali opály a každý páv měl v žaludku minimálně 9 briliantů. Jednomu jich tam dokonce našli 38.
1: A co je s Jagou teď?
13: Doufám, že je pořád stejně lítostivá.
17: Pomozte mi, dobří lidé! Uvízl jsem v ostružiní.
13: A hele, Vandrák.
1: Hej, člověče, nevíš, kudy se jde na kopec Jagabrt?
17: Brt?
1: Brt?
17: Jestli jdete za Jagou, vážíte cestu zbytečně. Jaga už totiž nepláče.
1: Nepláče?
17: Ne, ani slzičku neuroní.
15: A otevřel si jí své nešťastné srdce?
17: Vyprávěl jsem jí ty nejsmutnější příběhy a nic. Pány pomordované draky ji nechávali chladnou. Nehnula jí ani zlomená srdce, ani ztracené děti, ani nenaplněná láska.
15: To je neveselé.
1: Zdá se, že to bude ještě neveselější.
17: Cesta je dlouhá a pořád delší a delší. S Bohem odcházím do ostružiní a přeju vám hodně štěstí, budete ho potřebovat.
1: Tak jsi to slyšel, Goluxi. Co teď?
13: Nezbývá nám než zpět, pořád kupředu, a nedbat na bečící ovce líně se vlekoucí ospale plynoucím proudem hlubokou vodou, kde sliznatí slídví hadi a slíni a slížky sledují slizké dno a kde slyšící sluch slyší slabounký šepot o sladkosti tajemných hříchů.
1: Dobrá, jde se na Jagabrd.
13: Jago.
18: Vítám vás, poutníci.
15: Drahá Jako, rozplač se pro nás. Snažně tě prosím, jinak tento princ nedostane svou princeznu.
18: Jo, chlapci, když jsem plakávala, když lodi dlouho nepřijížděli, když přezrály mandarinky, nebo když se ovcím málo kudrnatila vlna. Teď už to nejde.
15: Budu ti vyprávět ty nejsmutnější příběhy. Povím ti o ropuchách v rýži, které zničily celé Třeskopleskoviště a požrali všechnu nadutost z plantáží Silénky naduté.
18: Už nepláču.
15: Znám příběhy, nad kterými by uronila slzu i kropucha.
18: Nemám slzy.
1: Poslyšte, ženská. Nikdy nedostanu ručku spanilé princezny Seralindy, když nepřinesu na Rakvý hrad 1000 drahokamů.
18: To proč jste přišli, nemám. Ale něco vám ukážu. Podívejte se.
1: Truhlice plná diamantů.
18: Jo. Ale bohužel jsou to diamanty smíchu. Jednoho rána jsem je našla v posteli. čemu si jsem se ze spaní tak rozchechtala, až mi tekly slzy.
1: Takže máme vyhráno.
18: Raduješ se zbytečně. Drahokamy smutku přetrvávají na věky. Ale o drahokamech smíchu platí, že se za 14 dní zase promění v slzy. No, teď je tomu právě na minutu 14 dní, co jsem ty nejhezčí strčila tady do truhlice.
1: Jo. Už se rozpouštějí.
18: Tak určil dobrý král Gwyn z Jarova.
13: Jestli něco na světě nenávidím, tak jsou to tyhle dodatky k nařízení.
1: No. A je po diamantech.
13: Čemu ses to tehdy ve spánku tak smála, Jago?
18: Nevím. Už je 14 dní.
13: Musíš přemýšlet.
18: Já se s ní nikdy nepamatuju.
13: Mám nápad. Budu ti vyprávět veselé historky ze života a rozesměju tě.
18: Ne, já se nikdy žádným veselým historkám nesměju.
13: Zkus něco ty zorné, byl jsi přece potulným pěvcem.
1: Dobře, třeba tohle?
19: Byl kluk jak buk a buk jak kluk a v buku hrk, kluk ani mrk a v buku puk, kluk ani muk a v buku prsk, buk krk mus vrsk. Tak strč si buku prst skrz krk, nech si ten bučí frak.
18: Yeah. Hehe.
13: Brečí. Sláva. Jaga brečí. No jo. Ale ona pláče jenom bižuterii. To nemá cenu.
18: A už je pozdě.
9: Půjdu spát. Čemu já jsem se to jenom tehdy tak... Že by to bylo tomu já...
18: Dobře vzpomínám. No jo, to ne. To bylo ne. Já se počul.
13: Rychle. Surné. Tyhle jsou pravé. 995, 6, 7, 8, 999, 1000.
1: A máme to.
13: Jenom lituju, že se nezasmála něčemu, co jsem řekl já.
1: Bohem, Jago, a děkuju na stokrát. Kolik hodin nám ještě zbývá, Goluxi?
13: Řekl bych, že už jenom 40. Ale je to celou cestu z kopce.

0: nám pokračuje noc, šmízáku.
1: Měsíc už zapadá, ledovívé vodu. Ale hodiny jsem neslyšel.
2: A taky nikdy neuslyšíš.
3: Na Rokvým hradě jsem čas zabil. Už před mnoha lety. Vykrvácel v hodinách a minutách přímo tady, na podlaze. Viděl jsem to na vlastní oko.
1: Jestli dobře počítám, řekl bych, že jim zbývá takových 40 minut.
4: Nemůžou to dokázat.
3: Doufám, že se utopili, nebo si aspoň zpřeráželi hnáty, anebo zabloudili.
5: Kamže to šli?
6: Před chvílí jsem mluvil s Vandrákem, který je potkal cestou na Jagabrd.
5: Jaka už nebrečí. Nerozbrečela se, ani když jí vyprávěli o těch harantech, co jsem zavřel do věže.
1: To se mi tehdy strašně nelíbilo.
3: O mně se to zase líbilo. Žádné dítě si nesmí dovolit spát v mých kamelích. Kde pak je na straž ušák?
6: Šel stopovat Golukse s princem.
3: Nevěřím mu ani zbla. Snáším jen ty fízly, co jsou vidět. Na straž ušáku. Na straž ušáku.
1: Nic.
3: Kdyby tady aspoň byl špiťák.
6: Neměl jste ho dávat sežrat housám.
3: Zřejmě jim docela jel.
1: To je vám vždycky.
3: Je mi ještě větší zima, než mi kdy byla. A neopovažuj se mi příště říkat, jak je mi vždycky.
1: Ticho.
3: Co je to za zvuk?
1: Nic. Jsem neslyšel.
2: Šmátrej.
1: Šmátrám.
3: Jaký je? Na omak.
1: Postavy je dost malé. Má vousisko. A na hlavě nosí cosi, co se nedá popsat.
3: Golux. To ošmatáváš Golukse.
4: A já ho najal jako špehouna na straž ušáka.
3: Slyšíš to?
1: Ano. Jakoby cosi, co vypadá jako nic, ťapalo po schodech
6: a přešlo síní.
3: Sakra!
1: A je to jistě to jediné svého druhu na světě.
3: Zavřu to do věže s tou věcí, co nemá hlavu. Dám to sežrat husám.
6: Jakoby to něco zamířilo do komnaty princezny Saralindy.
7: To byl ale úkoleček.
8: Goluxi.
7: Princezna Saralinda. Už jsme málem u cíle, princezničko. A pak prej, že si Golux plete? Kde byl a kam teprve jde?
8: Kde jsi nechal prince?
7: Bude tu každou chvíli. To víte, já se můžu dostat, kam se mi zlíbí, procházet zdí i zavřenými dveřmi. Ale princ si to musí nejprve vyřídit se strážci bran Rakvýho hradu.
8: Přeji mu, aby mu štěstí přálo.
7: No, teď je třeba rychle natáhnout hodiny, než bude pozdě.
8: Ale já nevím, jak se to dělá.
3: Kolik času mu ještě zbývá? Šmízáku.
1: Tak půl hodiny.
3: Nebudu už na nic čekat a zapíchnu.
1: Pardon, to nemůžete. Existují jistá pravidla, která jsou starší než hlahol zvonů a sníh na horách.
4: Co je mi po nich?
1: Podle nich princ musí dostat možnost přinést 1000 drahokamů a spustit hodiny, aby tloukli 5. Ještě to může stihnout.
3: Všechny 13 hodiny jsem povraždil.
1: To už jste říkal.
5: A když princ úkol splní?
1: Pak vyhraje ruku princezny Saralindy.
3: Je jedinou teplou ručku na rakvím hradě. Nikdy.
5: Kdybych ztratil Saralindu, ztratil bych oheň, ztratil bych její
1: zář. Takhle se o vlastní netezi obyčejně nemluví.
3: Do toho ti nic není. Vezmu si ji sám a basta.
1: A proč jste to neudělal už dávno?
3: Protože její chůva čarodějnice mě začarovala. Nemůžu si Saralindu vzít, dokud jí nebude 21. A ten den je zítra. Tak už mi nic nebude stát v cestě.
8: Kde je princ? Proč tu ještě není, Goluxi?
7: To víte, se strážemi ledového vévody je těžká prácička.
8: Půjdu mu na pomoc.
7: Není čas, princezno. Spustíte hodiny.
8: Ale jak?
7: Nosíte teplo ve svých dlaních. Zkuste položit ruce na ciferník.
8: 13 hodiny jsou mrtvé a studené jako led.
7: Musíte to zkusit znovu a probudit je k životu.
8: Nejde mi to.
5: Tak to jsme teda v háji.
1: Jedno mi ale není jasné, vévodo. Jak je to kouzlo stran princezny Saralindy přesně formulírováno?
3: Takhle. Saralindu může zachránit a mě zničit pouze princ, jehož jméno začíná i nezačíná na Z.
4: P. Taková pitomost. Z toho plyne,
3: že jsem neporazitelný, protože žádný takový princ neexistuje.
1: Asi vás zklamu, pane. Princ, kterému jste uložil svůj poslední nesplnitelný úkol, je Zorn ze Zorny. Ovšem, kdysi se vydával za potulného pěvce a říkal si Z Pěvoch. Čili se tak zároveň jmenoval i nejmenoval. A navíc se ve slově Z Pěvoch vyslovuje na začátku S, ale píše se Z, což znamená, že jeho jméno na Z začíná i nezačíná.
4: To je ale nehoráznost.
5: A mně se nikdy nic neřekne.
3: Nebudu už čekat. Jednoduše prince zabiju a se Saralindou se ožením.
8: 13 hodiny jsou samý led a rampouch. Musíš něco vymyslet, Goluxi.
7: Už to mám, Saralindo. Když se můžete dotknout hodin a přitom je nemůžete spustit, tak je můžete klidně spustit, aniž se jich budete dotýkat. Tohle je ta pravá logika. Podržte ruce asi v téhle vzdálenosti. Ne, to moc daleko. Blíž. Myslím, že jste na to kápla. Nehejbejte se. Tak.
8: Podařilo se. Goluxi.
7: Vidíte? Co si jako sup roztáhlo křídla a ulétlo z rakvího hradu. To bylo kdysi.
8: A teď je tu jen teď.
4: Slyším zvuk času. Ale vždyť jsem ho zabil.
1: Žádný smrtelník nemůže zabít čas. A i kdybyste to dovedl, je tu ještě jemňoučké ústrojí v srdci princezny Saralindy, které odbíjí čas mládí a lásky.
4: Mluvíš, jako by solizoval cukrkandl. Kdyby bylo světlo, ukázal bych ti ty krvavé skvrny na podlaze tam, kde vteřiny vykrvácely, když...
1: Nemelte mi to pořád dokola.
6: Jste ten největší a nejsprostší rváč a padouch na světě. Abyste věděl, vždycky jsem vám to chtěl říct. A teď jsem strašně rád, že jsem to řekl.
3: Mlč. Kde je Zorn? Není tady.
2: Tak kdo teda spustil ty hodiny?
9: Jsem tu, ledový vévodo. Úkol je splněn. Poslouchejte.
5: Jedna.
8: Dvě.
9: Tři.
2: Čtyři.
9: Pět. 13 tady hodiny odbyly pět. Podmínky, které jste stanovil, jsem dodržel.
3: Stráže! Kde jsou moje stráže?
9: Zamkl jsem je do věže.
5: A kde pak máš 1000 drahokamů, co?
9: Tady jsou. Můžete je přepočítat.
3: Jistě jsou falešné.
2: I pouhým okem je vidět, že jsou pravé.
3: Počkat. Napřed si je spočítám. A jestli bude chybět jenom jeden jediný drahokamínek, ožením se hned na zítří se Sarlindou sám.
7: Fuj. Je hrůza takhle zacházet s vlastní neteří.
2: No, všichni máme svoje slabostky.
3: A moje slabost je být silný. Jen na 3, 4, 5. Ostatně Sarlinda není moje neteř. 6, 7, 8, 9. Ukradl jsem ji. 11, 12. Z hradu jednoho krále.
8: Ukradl? Komu? Kdo je mým otcem?
3: 229, 230, nevím, ani mě to nezajímá.
2: Myslel jsem, že vám to Golux pověděl, jasná princezno.
9: Když on si nikdy nic nepamatuje.
7: To je pravda. Zvláštné jména králu.
2: Váš otec, Sarlindo, je dobrý král Gwain z Jarova.
7: Jo. Tak to jsem kdysi věděl. Ale zapomněl jsem to. Takže ten dar, co dal váš pan tatíček Jaze, vás nakonec učinil šťastnou.
3: 567, 568, tahle povídačka je na můj vkus moc nažehlená.
2: Ale je to čistá pravda.
3: 744, dokaž to, šmízáku.
2: Dovolte, abych se všem představil. Jsem tajný. Vyslanec ve službách dobrého krále Gwaina z Jarova.
7: Tak tohle jsem teda nevěděl.
9: Ale to jste mohl princeznu vysvobodit sám.
2: To jsem bohužel nemohl. Nejsem princ. A navíc nemám jméno od Z. Víte?
3: 934, to je úroveň. Člověk už nemůže důvěřovat ani těm špehounům, co jsou vidět. 935.
7: Kropucha už se na vás těší, vaše ledové veličenstvo.
3: Budeš sticha, ty nepopsatelný Goluxi. 998. 999. Poslední drahokam chybí. Princezna patří mne.
7: To jsme v pěkné kaši. Já to věděl, že mi cestou, co si vypadl.
9: Žádný nechybí. Tady je poslední.
2: 1000.
7: Ovšem tohle je jiný rubínek, Zorné.
9: Právě vypadl z vévodovy rukavice. Ještě, že si ho nevšiml.
3: Na co ještě čekáte? Už ať jste všichni pryč. A i když zmizíte navždycky, nebude to na dost dlouho.
7: Prohrál jste, vévodu?
5: Tak jsem teda prohrál, no.
3: Ale přišel jsem jenom o Sarlindu. Svoje drahokamínečky naštěstí mám. A ty se mnou zůstanou, protože jedině oni jsou věčné.
6: Buďte s Bohem, spanilá princezno Sarlindo. I ty, princi Zorn.
9: Nejspíš nás čeká strastiplná cesta.
7: Houby, vaše loď kotví v přístavu a za hodinu vyplouvá.
2: Vyplouvá o půlnoci, Goluxi.
7: Dobrá. Všechno si přece pamatovat nemůžu.
2: K Jarovu, vane příznivý vítr.
9: Ty nepojedeš s námi, šmízáku?
2: Kde pak? Já se musím na Rakvím hradě ještě 14 dní zdržet.
8: Ale kam se poděl Golux?
2: Oje,
6: Ten má místeček, kam jít. A kdyby snad o žádných nevěděl, tak si určitě nějaká vymyslí.
4: Tady vás mám, vy moji drahouškové, moje kamínky, moji překrásní a nezničitelní miláčkové. Co to je?
6: Rozpouštěj se, ledový vévodo.
4: Moje diamanty, moje rubíny, moje safíry podvedly mě, špiťáku.
6: Jo. Z drahokamu zbyla jenom břečka. Stejně jste si nic jiného nezasloužil. A já teď konečně můžu odejít. S Bohem.
7: Už se nám to chýlí, už se nám to nachyluje. A teď chybí ke konci jenom ždibínek. Joj, už se v síni cosi hejbá.
4: Pochodně na stěnách hasnou. Je tma.
7: A ta tma je pořád hustší a hustší.
4: Hodiny se zastavily. Je zima.
7: A ta zima je pořád větší a větší. A krpucha je pořád blíž a blíž.
10: Jenom pojď. Ty blabanče blebanicovej. Ty jedno kropucho. Na smrt. Můžeš vyděsit leda chobotnici, ale ne vévodu rakvýho hradu. Braň se, ty chuchvalče hrbatá. Ty.
7: A v tom kropucha skočila a vévodu zblabla. Tak, takhle to přesně bylo. Mně můžete věřit. Já jsem tam byl. Přestože půlka míst, kde jsem všude byl, vůbec nikdy neexistovala.

0: Tak tedy končí příběh 13 hodiny. Rozhlasovou pohádku na motivy stejnojmenné knihy Jamesa Thurbera napsala Jitka Škápíková. Překlad Radoslav Nenadál. Dramaturgie Václava Ledvinková. Účinkovali Tomáš Tepfr, Jiří Langmajer, Boris Rezner, Lucie Trmíková, Antonín Hart, Ladislav Brotánek, Pavel Rýmský, Luděk Nešleha, Martin Zahálka, Jiří Klem, Simona Stašová, Hana Brotánková, Tomáš Pergl a Petr Šplíchal. Technická spolupráce, zvuk Petr Šplíchal, záznam a střih Jiří Suchánek, asistentka režie Hana Dudová. Příběh natočil v roce 1999 režisér Karel Weinlich.
1: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Milí posluchači, opět jsme na konci týdne vybrali nejlepší části rozhovoru, které jsme pro vás ve všední dny připravili. O roli v novém seriálu Inspekce mi vyprávěla v Radiokafe Vinohradská 12 herečka Kristýna Ryška. O klubu Přátel plešounů mluvila se zakladatelkou projektu Plešouni animátorkou Eliškou Sofer Podzimek Marek Němec. Petra Janu vydala nové album a tak ho přišla Markovi představit. Violistka Jitka Hosprová podporuje rekonstrukce kostelů v Sudetech a mě vyprávěla o spojení památek s klasickou hudbou. S business mentorkou Margaretou Křížovou Adélka probrala rady pro ženy, které by chtěly nastartovat novou kariéru po 50. A my vám děkujeme, milí posluchači, že jste stále s námi a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s herečkou Kristýnou Ryškou, no a kudy skočit do té novinky, ze které já viděla díl a půl, je skoro dva, baví mě to, bavíte mě s Vojtou Dykem. Co pro tebe byl největší přínos na tomhle natáčení? Co si třeba odneseš, že bude případně jednou možná i zlomového? Může to být? Může být něco, co jsi tady získala poprvé do své zkušenosti, ať už psychické nebo fyzické?
3: Asi je to ta práce se zbraní, myslím si, že nebo nějakým jako ten pohyb v prostoru s tou zbraní, protože jsme měli docela zajímavé právě takové jako lekce na to.
2: Nebyl to už trošku street dance?
3: No jako ono je, mám pocit, že je to vlastně dost něčím podobný, jo? No přesně, protože musí taky držovat nějaké, jako nějakou tu choreografii a tak a zákonitosti prostě, jak v tom prostoru si pohybovat. Oni i tak nějak zvláštně chodí ti střelci, a když se to tak oni vlastně mají takovou jako přikrčenou chůzi, tak taky je to vlastně, pořád to vychází prostě z toho těla.
2: A to se všechno učila, tohle?
3: No, učila, jako řekli nám, jak by to mělo vypadat. A my jsme se pak snažili s Vojtěchem to nějak samozřejmě jako dodržovat, dbali jsme prostě, dbali jsme na to, aby to tak jako bylo, no. Ale samozřejmě vždycky v té rychlosti toho natáčení a v těch střízích pak to taky je další věc, jako jo. Ale tak to si myslím, že je asi nejzásadnější věc, protože já až tak moc s kriminálkama nemám zkušenosti.
2: Tě asi i bavilo tohle, ne? Že se dostáváš do poměrně zajímavého prostředí, jo, kriminalistiky, kdy tedy policii, jo, kontroluje policie. To jsme, jo, vlastně ještě nikdy na scéně neměli. Mě to teda velmi zaujalo.
3: Jo, mě to bavilo. V tom, že já tak trošku... Já teda všude vždycky říkám, že nemám vysněnou roli, ale já jednu mám vysněnou, ale ona je tak vlastně utopická, že je nemožná, tak jej klidně řeknu. Já bych si strašně ráda chtěla zahrát Jamesa Bonda.
2: Jo, a oni teď hledají prej nějak.
3: Hledají, no, hledají.
2: A mohli by teď v tom genderovém světě konečně najít krásnou babu?
3: Právě, já si myslím, že teď je ta chvíle. Jo.
2: To by byl Absurdistán.
3: Tak tohle je prostě takový, no, ale tak jak říkám. Ale to trošku souvisí i s tím, že já teda nevím, teď na sebe řeknu takovou věc. Ale jo, Terko, tak já ti dám takovou...
2: Pojď.
3: Já nevím, prostě herci si tak jako, myslím, hrajou všeobecně. A já si třeba někdy, když jedu v autě, tak si hraju na to právě, že jsem ten agent, jako. Nebo třeba, že i když jako jdu prostě v Praze, tak jsem ten agent, jako.
2: Někoho sleduješ? Nebo...
3: No třeba i někoho, no ne úplně sleduju to, ale ono to i spočívá v tom, jakože si strašně moc všímáte okolí. Takže vím, která tramvaj teď přejede, vím, které auto teď odbočí, pamatuju si SPZky, nebo třeba se mi fakt se mi stává, že třeba v Praze, to se mi stalo minule, jsem potkala během jednoho dne třikrát jednu ženskou. Jo.
2: Ale pozor, ty jsi na svém místě, to možná už někde i nahlaš.
3: Já už jsem se hlásila do služeb, hele. Ne, tak mě to tak nějak jako baví prostě. Jak někdo si poslouchá hudbu, nebo třeba Vojtěch pořád zpívá, tak já zase pozoruju jako okolí. Takže mě to vlastně tohleto, hrát jako nějakou tuhletu ženskou, která se pohybuje v tom jako prostředí a tak nějak jako dělá, že tam není, ale vlastně tam je, tak mi to bylo jako blízké vlastně nějakým
2: Máš nastudovaný
3: způsobem.
2: Dávno.
3: No. Nějakým způsobem i třeba jako vysněná role.
2: To se mi líbí, to je hezký. Je taková tajnost u nás zatím. Já jsem ty dva díly, Vojtova postava už v prvním díle je exponované, že si nese nějaké tajemství, což je samozřejmě vždycky přitažlivé pro publikum, že jako soukromně, krom toho, co dělají, co vyšetřují, i to je velmi zajímavý. Martin Finger je vlastně ten třetí do trojice, takové jako té vaší trojky. Má i tvoje postava nějaké potom rozuzlení? Nemusíš říct, jaké to, nechcem samozřejmě prozradit, ale nese si taky nějaké tajemství? Nebo...
3: Jo, nese. Mně vlastně ty scénáře byly velmi sympatické v tom, že teda ono to má 8 dílů a každý ten díl zpracovává vždycky nějaký případ. Inspirované, jako jo, těma případama Gibsem. Není to podle skutečné události, není to dokument, prostě je to na téma. Ale zároveň pod tím vším je vlastně osobní linka těch postav, ale není až tak jako vykřičená prostě, nebo tak jako zdůrazněná, ale je to to, co vlastně ty diváky táhne celou tu dobu a moje postava má taky nějaký jako osobní život, který je, myslím, jako taky dramatickým, no.
2: Já nevím, jestli to už není velké prozrazování, tak když tak to prostě nějak hoď do autu, ale tak samozřejmě všichni budeme čekat, jestli ty a Vojta Dyk jako něco bude, že jo, když máme vždycky v hlavních postavách muže a ženu, Dempsey a Meg Peaceová, prostě to tady lítá v naší zemi. Tak máme tam nějakou vazbu čekat, můžeme takhle, anebo vůbec?
3: Tak nabízí se to, že jo, samozřejmě. Já, když jsme to natáčeli, tak jsem říkala režisérovi Davidovi Laňkovi, pojďme tam dát víc těch pohledů, diváky zajímá tohleto. A on, jako co tohleto? No přece ten, jako ten vztah mezi tou prostě holkou a tím klukem. Hele, ale my točíme kriminálku, víš o tom? No ale tak, že jsem jako přesvědčená, že vlastně přeci jenom ty vztahy jako jsou vždycky velmi silným příběhem, že jo? Ale nebudu prozrazovat víc. Myslím si, že teda je to jako překvapivé.
2: Přátelé, to je nejlepší možná tečka a navnazení od našeho dnešního hosta, agentky a skvělé herečky Kristýny Ryšky. Díky moc, Kristýnko, za návštěvu. Krásný den.
3: Moc krát děkuji za pozvání.
2: Krásný den všem.
3: Děkujeme.

0: Projekt Plešouni probíráme s Liškou Sofr Podzimek. Liško, řekněte, co by váš projekt teď potřeboval úplně nejvíc, aby konečně spatřil světlo světa, protože pro mě to je nesmírně hodnotná záležitost. Jak vám můžeme pomoct?
1: To budete strašně hodný, my potřebujeme jakýkoliv zpřízněný duše. Takže, a jak jsem zmínila, třeba bývalí pacienti, kdyby chtěli sdílet s náma svoji zkušenost, dětský ideálně pacienti, tak budeme strašně rádi. Celý rodiny konzultace, kdo by byl ochotný s náma mluvit, tak budem vděční. A pak máme takovou skvělou teďka novinku, máme klub přátel plešounů, tomu říkáme. A tam se dostanete takovou stezkou hravou, kdy vlastně ve chvíli, kdy se stanete naším pravidelným dárcem, tak si můžete přiosvojit vlásek, vymyslet si, jak bude vypadat a jak se bude jmenovat. A
0: takže vlastně, člověk může nakalibrovat vlastně trošičku podle sebe.
1: Jak by jeho vlásek měl vypadat. A pak na našem webu je galerie vlásků, kde kam vlastně přistane ten váš, už tam je třeba vlásek Honzy Ciny nebo Lucie Výborný, Toničky Formanový, takže za každý příspěvky vláskový budeme strašně rádi a náš tým to strašně posune, tak aby jsme mohli vytvořit všechno, co jsem tady vyjmenovala, že máme všechno v plánu.
0: To znamená, že vy potřebujete spoustu vlásků, abyste pokryli vlastně
1: celou hlavu. No jasně.
0: A tím ji ochránili trošičku.
1: Jo.
0: A ta hlava mohla generovat nové a nové příběhy.
1: Je to tak.
0: Tak tohle je výzva i směrem k vám, kdo chcete, pomozte, protože tohle myslím, že je věc, která dává smysl. Eliško, pojďme tady ještě k tvorbě, to mě zajímá. Kde berete inspiraci a co je pro vás úplně tím zásadním, tou studnou, tím zlatým pramenem?
1: Mám pocit, že se to jako proměňuje hodně, ale vždycky to je a bude cestování, protože jako poznávání kultur po celém světě je něco, co mi úplně miluji, že mi to otvírá oči. Já jsem v tom i vyrůstala, naši rodiče nás brali, vždycky jsme jeli dodávkou někam spali v ní ve čtyřech ve Skotsku, na Korzice, vlastně po Evropě, kdekoliv. A je to k nezaplacení, protože se učíte strašně moc věcí, jak fungují lidi po celém světě. Já jsem si v poslední době zamilovala Afriku, v Tanzánii konkrétně, tak tam jezdíme moc rádi. I tam máme už, se dá říct, kamarády mezi třeba Masajema a tak. A teď vlastně
0: mluví anglicky Masajové?
1: Jo, učí se rychle vlastně. Takže a je to jako neuvěřitelné si s nima vykládat věci, jak vnímají svět úplně jinak než my. A učíme se od sebe navzájem a je to jako, to je strašně inspirující.
0: No a taky evidentně s vaší světlou hlavou, myslím, že musíte být trochu Michael Jackson. Michael Jackson v Tanzánii.
1: Jo, ale
0: sahají, chtějí vidět, kde se to ovládá, co to je za...
1: Jo, a děti mi sahají na kérky vždycky a takhle matlej si, jestli to barví, no výborný, výborný. No s kérkama teďka jedeme s plešounama na festival do Tokia, jak názali na to, což se strašně těším, protože zase prostě úplně jiná kultura, jak tu tématiku vnímá, tak to letíme v červnu. Já jsem vlastně v Japonsku nikdy nebyla, takže jsem strašně zvědavá a máme tam i nějaké promítání na naší české ambasádě a budeme zase se tam povídat s nějakýma rodinama místníma, co třeba si prošly léčbou nebo tak. Takže to zase poznávání jiný kultury a to je vždycky studnice nápadů.
0: Teď vás evidentně tady plešovně zaměstnávají 24/7, to je asi tak, to tak bude, ale každopádně jak vypadá váš ideální kreativní den? Takový ten opravdu, kdy si můžete dopsát si poťukat tou tuškou o ten grafický notebook, anebo možná
1: právě
0: o papír?
1: Právě, už občas něco jiného taky dost, ale no ideální, já jsem teďka jsem minulý týden, to bylo dost ideální, to jsem byla dole zalezlá v dílně, kterou si vytvářím.
0: Aha.
1: Měla jsem pilu, brusku a všechno a tvořila jsem minigolfovou jamku na výstavu do Sladovny v Písku, kde vlastně oslovili na každou golfovou jamku nějakého umělce. Teď máme v pátek vernisáž, a takže já jsem brousila, vytvářela jsem prostě takového obrovského ptáka, opeřence, takového šíleného barevného, kterého se musíte trefit tou holí tím míčkem do tlamy, on ho pak vyprdne na druhé straně a to mě strašně bavilo. Bylo zase prostě něco řezat ze dřevem, obecně mě to strašně láká a baví. Moje máma je na to totální expert a master, tak se musím od ní naučit víc věcí.
0: Tak já vám opravdu ze srdce přeju, ať se vám daří, přeju vám samozřejmě, ať úspěch plešounu zaznamená co nejširší spektrum i lidí, kteří s tím nemají co dočinění a ať se vám daří takhle krásně demitizovat ta témata, kterými se zabýváte.
1: Děkuju vám moc krát, díky.
0: Mým dnešním hostem byla ilustratorka a výtvarnice Eliška Sofr-Podzimek.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce. Slovo.

0: Milí posluchači, s Petrou Janů si povídáme o ničem menším než o techné a o tom, jak rockový zpěvák zvládá své tělo vlastně a své hlasivky. Jak to je? Povězte mi, jakým způsobem a kde jste je kultivovala?
1: No, v Semaforu jsem zjistila, že po 4 písničkách jsem urvaná, takže jsem začala chodit k profesorce Bernardovi, abych se naučila dýchat, abych si uvědomila, kde je bránice a tak dále. Tím nebudu posluchače zatěžovat. My to máme stejný, jsme se na tom shodli, že jo, že taky se naučíte pracovat s tím dechem.
0: Ale já myslím, že i pro posluchače je to návodné, že někdy taky se cítí, že mají stažené to hrdlo a nemůžou mluvit. A přece jenom v té energii toho hlasu je i nějaká energie té osobnosti. Takže myslím, že jim můžeme dát trochu návod.
1: No, tak
0: dýchejte.
1: Ano, dýchejte. Dýchejte v klidu hlavně. Nadechnout se, zadržet dech, ať se to odevře a pěkně pustit. A je to.
0: No dobře, a vy to takhle nadechnete, pak to pěkně pustíte, no ale no, zároveň...
1: Jo, a taky nejlepší je na rozhýbání, tak je dělat takovýho toho psíka. Jako... No, jenom abyste věděli.
0: Tak, a někteří jste to právě i viděli. Jo? Tak to byla podsta Maltézáčkovi Bobíkovi, kterého zdravíme teď, ale je to pravda, aktivace té bránice je nesmírně důležitá. No ale potom jezdíte na koncerty, jezdíte s rockovou kapelou, cigarety, alkohol,
1: zapomněla cigarety. Všechno.
0: Zapomněla cigarety.
1: No, ale perfektní. V té rockové době to bylo ze všem všude.
0: To si myslím.
1: No
0: si myslím.
1: A hlavně to se řešily hudební otázky, tak do 6, do 7 do rána šlo se na snídaní, pak se spalo. Mm-hmm. A pak se jelo na koncerty a to se hrály 2 koncerty denně, že jo? To jsme dělali 25-30 koncertů do měsíce.
0: Stalo se někdy, že jste...
1: A dalo se to vydržet,
0: vydrželo to, no. No tak protože auta neměly klimatizaci tenkrát, to se to jezdilo, že? S otevřeným okýnkem. 12-3 nebo čím jste jezdili?
1: Žigulama.
0: Tak.
1: No a měli samozřejmě... jsme pozor, měli jsme Avi. Jsme normálně měli takovou světelnou show.
0: Pojďme teď popovídat o novém albu, protože slyšeli jsme píseň Světla reflektorů s písničkářem Láskou. Jaká byla ta spolupráce na duetu?
1: Tak dneska je to jednoduchý, že jo, protože si vás někdo zavolá, já jsem Láska, já tady jsem složil písničku, kdyby se vám líbila, byl bych rád, kdybyste se mnou zaspívala, no a tak se to ke mně dostalo, to ani ho nemusíte vidět, že jo, to vám pošlou dneska. Vlastně. Ty osobní kontakty, jako no, co.
0: Ale, je pravda,
1: ale
0: že s tím
1: u nahrávání jménem... jsme byli, to jsme to, byli to spolu a bylo to příjemný, no.
0: S tímhle jménem se to špatně odmítá, samozřejmě. Já jsem Láska, chci s vámi zpívat duet, že jo, řekněte ne.
1: Já jsem Láska, no, samozřejmě. Petra Janů s Láskou a s Láskou má svět naději, no.
0: Každopádně těch 5 dalších písní jsou tady nové aranže, na co se můžou posluchači těšit. Jak moc vybřitveno je a kam jste mířili těmi aranžemi?
1: Je to současný zvuk. Roman Štefl a Petr Ariston, ty tomu dali opravdu krásný kabátek, zní to moc hezky, jsou tam nový sbory a tak. A když si vezmete třeba písničku Padal déšť, tak to je tak krásný text. Já když jsem to naspívávala, se mi to líbilo, ale teď, jako když mám odžito kus života a i ty události všechny a tohle, to se ve vás obrazí a prostě zní to úplně jinak a já jsem to pocitovala úplně jinak, ty texty, no. Pak je tam taková srandička, Detektiv, to je zase Smrt talentovaného ševce, že jo, to je ústřední melodie tam. No, Jen stejné jméno, to je prostě, ale opravdu pravověrný Big Beat, strašně pěkný. No, Dej si říct, to je Pavel Kopta, že jo, to je taky krásná nálada, krásná písnička, takže.
0: Je hrozně pěkný a vidíte, ani by mě to nenapadlo, že samozřejmě jak interpret zraje s tou písní, tak objevuje nové a nové diamanty v těch textech.
1: Určitě.
0: Mohla jste si tedy interpretovat ty písně sama? Protože zmínili jsme, že ta Petřina byla opravdu radikální a žádná invence nepřipadala v úvahu, ale ta teda byla spíš intonační a melodická, ale stran teda interpretace toho textu, vždycky to bylo na vás.
1: Určitě, to jsem si hlídala.
0: Textovala jste taky něco si sama?
1: Marku, já jsem velice sebekritický člověk.
0: Takže máte plný šuplík?
1: Ne, zkusila jsem to, musím říct, že jsem to zkusila, ale protože jsem byla právě vyškolená tady těmi velmistry, tak jsem to zase, tak jsem to roztrhala a řekla jsem ševče, drž se svého kopyta, každý umíme něco.

0: Ještě možná dovětek k procházkám umění s violistkou Jitkou Hosprovou, totiž takové to B, nejenom hudba, ale i ta historie. Vy opravujete kostely a různé památky. Jezdíš se třeba na ně dívat? Viděla jsi některou opravenou a třeba na kterou bys pozvala?
1: Je to, Teresko, tak, že vlastně já jsem si tam vybudovala nejenom, jakoby, já jsem si vybudovala koncertní zázemí díky tomu, protože jsme vlastně vstoupili s koncerty do míst, kde opravdu bydleli už jenom pavouci a byl tam studený průvan. Jo. Nebyly v mnohých místech, nebyly okna, prostě, když vzpomenu na Lukovou, kostel svatého Jiří, tak náš festival přispěl 145 tisíci, ale to je, přátelé, festival klasický komorní hudby na venkově, jo. Čili pro nás to byl ohromný výkon a já jsem první koncerty odevzdávala veškerý výtěžek na opravu těch památek. A v nich se vlastně postupem začaly konat ty koncerty. Oni už se opravili, nabílili jsme kostel v Dolní Bělé, v kapli svaté Anny v Nečtinech se udělala elektřina, takže já už vlastně tam mám zázemí a mám skvělou podporu všech starostů a těch místních samospráv a vlastně tam děláme to umění. A já tam vozím ty svoje kolegy slavné, interprety skvělé, kteří teda přináší do míst, kde vlastně to jsou Sudety. Tam už bylo špatně.
0: To je osud. Víme, to je specifická energie těch
1: loňský,
0: krajů.
1: Loňský rok jsme podporovali Skoky, že jo? To je nádherný barokní kostel, který vlastně se říká mu České Lurdy, je prostě uprostřed lesa. Nádherný barokní kostel se skvělou akustikou, ale je ve strašném stavu. Ale ono pak, když tam hraješ ten koncert a ty lidi tam přijdou krásně oblečení, tak ono to má neskutečnou atmosféru. Protože vlastně něco děláš ne v tom naleštěném, ale v takovém tom, s tou patinou, jo, s tím, co tam mluví samo, to mluví samo to místo, tam není potřeba o tom ani moc povídat.
0: Nejeden člověk se shodne na tom, není to úplně od věci, že mluvíme o klasické hudbě, temnému zvuku violy a historických památkách vlastně církevních, opravovaných, vracených k životu. Nejeden člověk se shodne, že hudba je nevysvětlitelný jev až božského druhu, až spojení s Bohem, ať už to teď vidíme jakoli necírkevně, teď myslím jako to vztahování, víš. A dokonce Kristýna Hešlová, paní doktorka Hešlová ve své knize, dokonce mají studie na to, že jeden konkrétní koncert Mozarta, teď nevím, který, jestli ho usloví, nevím, který, co, pro koho, ale že má úplně jako na encefalografu výsledky, které opravdu léčí nervovou soustavu a tedy lidskou duši, chcete-li. Máš nějakou ty takhle svou hudbu nebo něco konkrétního za skladbu, která víš, že tobě se spojuje a léčí?
1: Nemám takhle konkrétní skladbu, ale jsou momenty, kdy víš, že to funguje. Že se děje to léčení.
0: V tom těle vyloženě.
1: Je to kombinace, že ty hraješ, jsi absolutně uvolněná, hraješ cokoliv, co má, prostě většinou si vybíráme věci, které už toho ducha mají. A vlastně najednou cítíš, že s tím publikem to tam jako je, to prostě visí mezi námi v prostoru a je to propojení a víš, že to teď v tu chvíli se léčí. Jo, ale neumím to popsat, kdy to nastane, jsou to okamžiky. Čas od času, anebo poslouchám i ty umělce, které pozvu a já opravdu si vybírám, koho zvu, protože chci, aby tohle uměli. Jo, vím, jak jako fungujou s lidma a je to vždycky velmi krásný zážitek, když tam sedím i vzadu poslouchám a prostě mnohdy mi tečou slzy, protože jsem ráda, že se to děje. A nemusím to být vždycky já, kdo hraje. Ale jsem prostě vděčná za to, že vlastně tou svojí prací jsem dopomohla tomu zážitku, že ty lidi přijdou, koupí si ten lístek a dostanou skutečně krásný zážitek. Pro mě je hudba médium. Ona je jako prostředek pro to a dokonce v posledních ročnících se snažíme i to slovo vlastně zduchovnit více, protože máme pocit, že toho dobra a té lásky potřebujeme slyšet pořád čím dál tím více.
0: Nemohli jsme lepšími slovy skončit něco, co je v hudbě, v historických památkách i v našem blízkém setkání. A to je dialog.
1: Ano.
0: A v něm to všechno je. Tak díky za něj. Jitka Hosprová byla naším hostem.
1: Těšilo mě.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na Dvojce.

0: Business mentorka Margareta Křížová napsala knihu, napsala druhou knihu. Ta druhá se jmenuje Třetí kariéra, jak začít po 50. Ta 50 je pro ženy takový zlom, by se dalo říct krátka, je to přechod.
1: Takový magický číslo.
0: Je to takový magický číslo. Přitom v dnešní době mi padesátnice přijdou vlastně ještě mladé, možná to beru podle sebe, že bych ještě žádný takový strachy neměla, nebo možná to, o čem tam píšete v té knížce. Ale je to taková hranice.
1: Je to určitě braný jako nějaká hranice. No a já v té knížce se snažím říct, že vlastně jsme teprve v polovině, když teda předpokládám, že budeme žít do 100 let a že se s tou druhou polovinou dá jako hezky naložit.
0: Když už jsme zmínili tu umělou inteligenci a povídali jsme si o tom, komu to vezme práci nebo nevezme, vlastně ano, je to tak, musíme se učit dál, ale přece jenom, když do 50 dělám jednu práci, jinou jsem se nenaučila, protože na to nebyl čas, vychovávala jsem děti, teď se starám o rodiče, jak vlastně začít po té 50?
1: Já tomu říkám inventura vlastních schopností. A zase já, ačkoliv miluju umělou inteligenci, tak miluju tušku a papír, protože mozek pracuje jinak, když píšete rukou. Takže si vzít tušku a papír a napsat si poctivě, co umím. A radím taky nepsat tam hezky uklízím, umím hezky žehlit, ale fakt jako co umím. Umím organizovat čas, umím hezky prostřít stůl. Já jsem si to psala pro sebe, umím hezky vyzdobit vánoční stromeček. Jako všechny drobnosti, které vás napadnou a tady platí, klidně se vytahujte. Je to jenom pro vás, pro nikoho jiného. A když si to sepíšete, tak najednou můžete zjistit, že jsou tam věci, které byste třeba mohla dělat, možná jako to malé podnikání, a nebo že třeba můžete být pro nějakou jinou firmu jako užitečná, což zní hrozně, ale jako jít dělat něco jiného. A vlastně obecně platí, že lidi z té změny mají strach. Samozřejmě, že já to chápu, ale děláme to pro sebe a možná, že ta změna, já jsem taky udělala obrovskou změnu, přestože jsem šla dělat velmi podobné věci, které jsem dělala předtím, ale z partnerky firmy se ze mě stala Margareta a měla jsem strach, jestli to lidi budou brát se stejnou vážností, jako když prostě přijdete jako firma. Takže strach jsem měla, ale šla jsem do toho. A to je to riziko, který bychom měli být ochotní podstoupit. Nedělat žádný jako převratný kroky, které můžou ohrozit jako naší rodinu a podobně, ale jako ta změna a možná postupná změna.
0: Postupná změna. Říkám si, že máme možná mezi našimi posluchači právě hodně žen, které třeba nechtějí podnikat, nemají na to sílu, nemají na to ani finance, ani nic, ani ten náboj, ani nápad, ale vlastně ty zaměstnavatelé už právě kvůli tomu věku oni nemají zájem. Tak co s tím?
1: No, ale tady bych řekla demografie. Stárneme a ty firmy budou potřebovat lidi. Budou potřebovat i lidi našeho věku a pokud jsme ochotní se učit a nebudem říkat, tohle už pro mě není, já už to nějak doklepu bez umělé inteligence, bez nějakých technologií a podobně, nebo nových znalostí, tak můžeme být jako velmi dlouho zaměstnatelný a ty firmy nebudou mít jinou možnost, než vlastně počítat i
0: brát
1: s náma.
0: I v těchto vodách.
1: I v těchto vodách, přesně tak.
0: Když jsem nestihla se naučit dobře anglicky, mám vůbec v dnešním světě šanci ještě po té 50.
1: Proč by ne?
0: Myslím, že je všude potřeba už i na recepci v hotelu.
1: No
0: všude.
1: Jasně, ale proč bych neměla šanci? Jo, je to jenom o tom, zase těch možností, jak se dneska učit anglicky, je spousta. Jsou aplikace, jsou kurzy, můžete vyjet někam na měsíc, na dva měsíce, kde prostě se budete intenzivně učit, ale zase je to o tom říct si, já už to nějak doklepu, anebo já to zkusím a půjdu do toho. Bude to nepohodlý, nebude to lehký, ale já to zkusím.
0: Vy jste tu knížku rozdělila do dvou částí, jedna je taková osobní, psychologická, druhá je ta biznisová a kladete tam na začátku takové vlastně jednoduché otázky, na které já jsem vůbec nedokázala odpovědět. A to je, kdo jsem, kam jdu nebo kam chci jít, jak tam dojdu. No tak prosím vás, to nám teda řekněte, jak na tohle máme odpovědět. Kdo jsem, co to je za dotaz?
1: No, já jsem si to, když jsem tu knížku psala, tak jsem si říkala, kdo já vlastně jsem.
0: No právě, jako, proč je to tak důležitý?
1: No jasně, ale jsem chaotik, jsem optimista, jsem někdo, kdo se rád učí, jsem někdo, kdo se bojí dělat jakýkoliv změny. Když něco dělám, tak se vždycky ptám, co tomu řeknou lidi. Jako klidně takovýhle malý věci. Ale ty tři otázky slouží k tomu, abych si řekla, teď jsem tady, chtěla bych být někde jinde a co se musí stát, aby se to stalo, abych se tam dostala. Musím se něco naučit, musím něco změnit, musím se někoho zbavit, musím prostě udělat nějakou změnu. V jednoduchosti je to jednoduchý, zní to jednoduše, není to jednoduchý. Já jsem to sama taky jako si psala dlouho. A zase tuška papír.
0: Zase tuška papír. Vy vlastně neříkáte, že to je úplně příručka, ale v podstatě je to takový jakýsi návod, ta knížka.
1: Takovej průvodce možná.
0: Takovej průvodce. Možná bychom se ještě na závěr našeho povídání měli zabývat taky vaším osobním životem, že bychom tady zmínili právě operního pěvce, pana Kříže, kdy vy jste vlastně spolu už od 16 let, nebo vám bylo 16?
1: Ne, 17. 18.
0: 18, tak to už se píše všude, že jste 16. Dobře, takže vám bylo 18, ale to je mnoho let.
1: 43 let.
0: No, tak to vám samozřejmě gratuluji. Že jste
1: ano,
0: to,
1: další
0: že jste
1: kniha
0: to
1: bude.
0: Další návod potřebujeme, protože všechno, co jsme si dneska říkali, vlastně se vůbec asi netýká lásky, když bych to tak se na vás měla obrátit, i když je mi 50, nemám muže, chtěla bych muže, tak vlastně co můžu udělat?
1: No,
0: funguje to tak.
1: Musím teda říct, že i v té knížce je takovýhle návod, jako co dělat, když si hledám muže, ale spíš s humorem. No, jako tohle je možná jedna věc, v který se necítím úplně ta povolaná, protože zatím teda žádného jiného muže nehledám. Ale pokud chci někoho potkat, tak musím někam chodit mezi lidi a nepředpokládat, že najdu toho muže doma na gauči s jížděním Tindru. Nebo možná jsou i jiný
0: aplikace.
1: Takže jít mezi lidi a nebát se prostě...
0: Zkrátka to nevzdávat.
1: Zkrátka to nevzdávat.
0: Končíme mužem, nicméně dnešní vysílání jsme spíš věnovali ženám a já jsem za to moc ráda. Moc vám děkuji, že jste přišla. Margareta Křížová byla mým hostem.
1: Děkuji za pozvání. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
2: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan. Ukrajinské noční útoky poškodily ropnou rafinerii. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky a teploty do 22 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
2: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
3: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
4: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
3: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních čtyř. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po pěti letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradil ji dosavadní mluvčí strany Romana Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Nový předseda Roun taky dnes po sjezdu oznámil, že strana nebude měnit rétoriku kvůli nedávno zavedené trestnosti propagace komunismu. Ukrajina v noci na dnešek útočila v několika ruských regionech. V Saratovské oblasti na jihozápadě země po vzdušných úderech vypukl požár v ropné rafinerii. Ukrajinské drony zasáhly taky řídící stanici v Kyrovské oblasti. Napojený je na ni i ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. Další ukrajinský útok na Bělgorodskou oblast podle tamních úřadů zranil 3 lidi. Údery hlásí taky Rostovská nebo Voroněžská oblast. Naopak ruský útok hlásí úřady v ukrajinském Dnipru, kde vypukl požár v areálu logistické firmy. Filmaři letos točí na Vysočině víc filmů, zatímco za celý loňský rok se jich v regionu natáčelo 9, letos o spolupráci požádalo už 20 štábů. Pomoc třeba s hledáním vhodné lokality jim nabízí regionální kancelář Vysočina Film Office. V příštích měsících se podle kraje chystá natáčení hrané pohádky, studentských filmů nebo cestopisných sérií. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jaskulíková.
5: Bábovku, upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku, sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude méně. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zpomalte za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru se najíždí do kolony, pokračuje na 13. Tam vyšetřují nehodu osobního auta. D5 ještě jednou, tentokrát směrem do Plzně. Zpomalíte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru se srazila 3 osobní auta. Průjezdný je jen odstavný pruh. Na tahu 9 mezi Mělníkem a Zdiby opatrně zakly. Před mostem přes Slabé je padlý strom na vozovce a musí se tam vybočovat. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už tu je Meteor.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná rozhlasový
8: Meteor. Pořad s tradicí od roku 1963.
7: Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
8: a Kateřina Březinová.
7: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď?
8: Útok na lidské nervy.
7: Co může změnit člověka?
8: Prvním parníkem přes oceán.
7: Můžeme slyšet zvuky hvězd?
8: Vyrobíme chytré myši?

0: Tam! Láme vlny! Zněl pokřik, když se bílá velryba v nezměrné vyzývavosti vrhala jako losos k obloze. A pěna, jež se tak nenadále objevila na modré hladině moře a odrážela se od tmavší ještě modři nebes, svítila a zářila v tu chvíli oslepivě jako ledovec a potom postupně čím dál víc bledla a ztrácela svou původní jiskřivou jasnost, až z ní zbyla jen slabá mlha jako zadešťové přehánky v údolí.
1: Úplně to vidím. V románu se schyluje k velkému dramatu. Posádka se chystá velrybu ulovit a kapitán dokonat svou pomstu.
0: A proč Moby Dick doplul až do meteoru?
1: No, díky nečekanému spojení s drony.
0: Co prosím?
1: Rád nám to vysvětlí biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Když se dneska mluví o dronech, tak je to většinou v souvislosti s nějakým válečným konfliktem. Ale musíme si uvědomit, že drony se využívají i v mírových účelech a nacházejí spoustu zajímavých a praktických využití. Můžete například pátrat po ztracených osobách v nějakém nepřístupném terénu, třeba někde na horách, ve velehorách, tak tam nemusí teda lézt ti záchranáři, ale pustí tam ten dron s kamerou a on jim toho ztraceného turistu nebo horolezce najde. Vědci samozřejmě můžou takhle sledovat spoustu věcí na místech, kam by se těžko dostávali a můžou sledovat i živočichy při životních aktivitách nebo při akcích, ke kterým by se těžko jinak nachomítli. A takovýhle výzkum teďka provedli vědci z několika týmů na vorvaních. Takže ten jeden výzkum i objasnil záhadu spojenou s tím, jak se ti vorvaní chovají. Protože když si řekneme vorvaň, tak se nám většinou vybaví Moby Dick od Hermana Melvilla z Bílé velryby. A to je případ obřího albína vorvaně, který rozezlený na ty velrybáře a nárazem hlavy prorazil lodní trup a tu loď poslal ke dnu.
0: Což je patrně jen románová fantazie, že?
1: Autor knihy ale vycházel ze skutečnosti.
2: Říká se, že se Herman Melville inspiroval skutečnou událostí, kdy velryba, které se přezdívalo Mocha Dick, protože Mocha je ostrov u pobřeží Chile a tam tedy byl poprvé spatřen, tak v roce 1820 potopil velrybářskou loď Essex u Galapášských ostrovů a následně potopil ještě 20 dalších lodí, přičemž unikl 80 velrybářským výpravám, byl zabit až někdy koncem 30. let 19. století.
0: No, nevím, jestli tahle v uvozovkách skutečná románová předloha není ještě fantasknější než román samotný.
1: Jistě, vědci by chtěli důkazy. Například, že šlo o jednoho a téhož vorvaně.
0: Navíc víme, že námořníci si své historky přibarvovali velmi významně. Co by tedy k románu mohla ještě říct běda?
1: Zda vorvaň je nebo není schopen prorazit lodní trup.
2: Někteří zoologové říkali, že ano, že to možné je, že ti vorvaní zřejmě takhle třeba mezi sebou soupeří, když se dva samci při námluvách perou o samici, takže do sebe můžou takhle bouchat hlavami. Jiní vědci říkali, že ne, že to prostě možné není, protože to, že má ten vorvaň tak obrovskou hlavu, ta hlava mimochodem může tvořit 40% z délky jeho těla. Samec toho vorvaně může měřit na délku 18 metrů a vážit 50 tun, ale podstatnou část z té obrovské masy tak může tvořit hlava. Tak ta hlava není velká jen tak pro nic za nic. Tam je spousta tkání, velmi důmyslně uspořádaných a ten vorvaň používá jednak zvuky pro komunikaci a jednak se řídí taky echolokací. On vydává zvuky, které se odrážejí třeba od kořisti nebo od okolí a zase tedy ty zvuky vnímá. Samozřejmě, že velryby nemají ušní boltce, tak jako netopíři, aby tyhle ty odražené zvuky snadno zachytili, ale má právě vorvaň ty struktury v té obří hlavě, v té její přední části a tam vnímá ty vibrace. Takže ti zoologové říkají, tohle to by si poškodil ten vorvaň a on by nemohl komunikovat a on by nemohl echolokovat a bylo by to pro něj velký handicap.
0: Je logické svůj klíčový orgán chránit. Na druhou stranu datlové mlátí hlavou do kmenů stromu o 106 a nic jim není. Třeba i vorvani jsou úderům uspůsobeni.
1: Každopádně komunikace vorvaňů, to je také moc zajímavá záležitost.
2: Vorvani komunikují velmi složitým způsobem. Nahrávky vorvaňů byly nedávno podrobeny analýzám umělou inteligencí a ukázalo se, že jak jsou ty zvuky uspořádané, tak některé rysy toho uspořádání připomínají uspořádání lidské řeči, takže je to velmi složité. Takže ten vorvaň to opravdu potřebuje a tak nebylo jasné, jestli ti vorvaňi do sebe hlavami bouchají nebo nebouchají. A teď jednak u Azorských ostrovů v Atlantiku a u Baleár ve Středozemním moři byli pozorováni vorvaňi, kteří skutečně do sebe bouchali. Ale nebylo to při nějakých zápasech mezi samci, to je zajímavé. Účel těch úderů, vědci nad tím krčí rameny a říkají, že si to neumí vysvětlit, že můžou jenom mít nějaké hypotézy, že můžou spekulovat. Někdo říká, že to jsou takové drsné hry, že si ti vorvaní hrají mezi sebou, protože v některých případech ty údery zasazovali mladí jedinci. Jiní říkají, že to jsou takové excesy mladých samců, kteří žijí v tom stádě, kde se narodili, ale jak vyrůstají, tak musí to stádo opustit, protože tam dominují samice a dospělého samce mezi sebou nesnesou. A právě než ho vyhodí, toho mladého nezvedence, tak on tam dělá tato alotria a bouchá do jiných hlavou. Takže vlastně nevíme.
0: A jaká je odpověď na klíčovou románovou otázku? Mohou si při nárazu hlavou ublížit?
2: To záleží na rychlosti, s jakou narazí do té překážky. Ti vědci zjistili, že v některých případech ten vorvaň narazí rychlostí kolem 3 km v hodině a to vyhodnotili, jako že mu to ublížit nemůže. Ale v některých případech ten vorvaň se pohyboval těsně před nárazem rychlostí 16 km a to už je rána do hlavy opravdu pořádná. Takže tam snad by k nějakému poškození dojít mohlo. Zajímavé je svědectví prvního důstojníka z té lodi Essex, kterou potopil ten Močadik, protože ten odhadoval rychlost Močadika před nárazem do lodi na 45 km v hodině. Tak nevíme, jestli tedy měl strach velké oči, ale jestli ten vorvaň se pohyboval 45, tak to musela být opravdu rána a pak se nemůžeme divit, že trup té lodi to nevydržel.
0: Tahle rychlost se ve světle dnešní vědy jeví spíš jako nereálná.
1: Možná by jednou narazil a v důsledku uhynul, těžko říct.
0: Každopádně, vorvaňi do sebe skutečně hlavami, i když pomaleji, vrážejí.
1: Prokázalo to nejnovější sledování pomocí dronů. A drony odhalily ještě jeden objev.
2: Ten druhý se odehrál v Karibiku a tam vědci pomocí dvou dronů pozorovali porod malého vorvaně a byli překvapeni tím, že kolem té samice se sdružily nejen její družky z toho jejího stáda, ale připlavaly tam samice ještě z jiného stáda. Tihleti vorvaní se drželi prakticky pořád odděleně. Ani když hledali potravu, tak se nedávali dohromady. Ale při téhleté příležitosti ty samice se tam zhlukly. Zhluklo se tam 11 vorvaních samic. Pobyly tam 3 hodiny a nebyly to tedy ty porodní báby, které by pomáhaly při porodu, ale starali se o to novorozeně, protože ten malý vorvání, když se narodí, tak musí samozřejmě dýchat. A není jistota, že toto mládě zvládne vždycky na hladinu, když se potřebuje nadýchnout. Takže tyhle ty samice se 3 hodiny střídaly v tom, že ho vynášely na hladinu, aby se to mládě mohlo nadechnout. A teprve po 3 hodinách, když už ta matka se z toho porodu zpamatovala a byla schopná se o to mládě postarat, tak se ta stáda zase oddělila. Ty samice z toho druhého stáda si šly po svých. A o to mládě už se starala jenom jeho matka. Ale tohleto, pomoc při porodu, pomoc novorozeněti, tak si řekněme, že tohleto známe samozřejmě u lidí a pak to známe u primátů, tedy u opic a lidoopů. Ale u jiných živočichů jsme to neznali, takže vorvaní jsou vlastně první živočichové mimo primáty, kteří pomáhají při porodu, starají se o toho novorozeného jedince.
0: Vorvaňi nejsou jen dávnou legendou o potápění lodí.
1: Ale především fascinující živočichové s největším mozkem na Zemi. Jejich velká hlava navíc obsahuje voskovitou látku, jejíž význam není jasný. Pomáhá při echolokaci nebo snad potápění?
0: A právě to umí. Do hloubky až 2 kilometrů a vydrží pod vodou i 1,5 hodiny.
1: Také vydávají nejsilnější zvuk v živočišné říši. Až kolem 230 decibelů.
0: A spí nastojato, jako plovoucí sloupy.

0: Nemocí je obrovské množství. Některé jsou přenášené z člověka na člověka, jiné můžeme chytit od zvířat a další odkudkoliv z okolního prostředí.
1: Schválně. Do jaké kategorie asi patří dnešní tajemný host Meteoru? Uhodnete, o koho jde?
0: Dnešní host má pověst jedné z nejděsivějších nemocí v dějinách lidstva.
1: A také jedné z nejstarších.

0: Jim. Když nakažené zvíře poraní kůži jiného savce, dostanu se do rány spolu se slinami. Proto jsou pro mě ideálními hostiteli zvířata, která se mohou snadno dostat do konfliktu s jinými. Psi, lišky nebo netopíři.
1: Když se dostanete do rány, zamíříte hned do krve?
0: Ne. Já mám jinou strategii. Krev pro mě není hlavní dopravní cesta.
2: Tak kudy cestujete?
0: Po nervech. Napadnu nervové buňky v místě poranění a postupně se posouvám po nervových vláknech směrem k mozku.
2: Jak rychle?
0: Poměrně pomalu. Asi několik milimetrů za hodinu.
1: Takže cesta může trvat docela dlouho.
0: Ano. Inkubační doba může být několik týdnů, někdy i měsíců.
2: A když dorazíte do mozku?
0: Teprve tam se začnu opravdu množit.
1: A právě tehdy se objevují příznaky?
0: Ano. Napadám části mozku, které řídí chování, polikání nebo dýchání.
2: Proto se nemoc projevuje tak zvláštně.
0: Například silným neklidem, agresivitou nebo křečemi.
1: Nemoc má ještě jeden podivný příznak.
2: Strach z vody.
0: Odborně se tomu říká hydrofobie. Pokus opolknutí tekutiny vyvolává bolestivé křeče svalů.
1: No a co z toho máte?
0: Pomáhá to mému šíření.
2: Jak to souvisí s pitím?
0: Každý živočich potřebuje pít. Dobře víte, že člověk bez vody vydrží maximálně 3 dny. A když pít nemůže, protože mu je z toho špatně, je agresivní. A agresivní zvířata koušou. No a já se dostanu ve slinách snadno do dalšího těla.
1: Drsná metoda. Takže změny chování jsou součástí vaší strategie.
0: Evoluce je velmi vynalézavá.
2: Kolik lidí ročně na světě zemře na tuto nemoc?
0: Odhaduje se asi 50 až 60 tisíc. Nejčastěji v oblastech, kde nejsou zvířata očkovaná.
1: Existuje proti vám obrana?
0: Ano, a docela účinná. Pokud se očkování podá včas po pokousání, může nemoc úplně zastavit.
1: To je zajímavé, většina nemocí se očkuje předem.
0: Na mě to funguje i po kontaktu, protože cesta do mozku mi trvá poměrně dlouho.
2: Takže když člověk jedná rychle, může vás zastavit.
0: Ano, ale jakmile se příznaky plně rozvinou,
1: je už pozdě.
2: Jak jste jistě poznali, dnešním hostem byl virus vstekliny.
1: Patogen, který dokáže putovat lidským tělem po nervech až do mozku a který po tisíciletí patří mezi nejděsivější infekce světa.
2: Stvárnil ho Jan Batěk.

0: Kdo něco velkého vymyslel, vyřešil nebo odhalil, nikdy na ten okamžik nezapomene.
1: Myslíte jistě onen okamžik prozření, osvícení nebo jak to nazvat, kdy do sebe všechno zapadne a vy najednou víte?
0: Jistě ho zažívají vědci, třeba takový Henri Poincaré.
1: Nepochybně ho zažil mockrát. Vždyť tento francouzský matematik, fyzik, astronom a filozof vědy patří k nejvlivnějším vědcům přelomu 19. a 20. století a je považován za posledního univerzálního učence, který významně přispěl k řadě oblastí od topologie po relativitu.
0: A je autorem následujícího citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Myšlenka je pouhý záblesk světla. Jenže v tom záblesku je všechno.
1: Okamžik pochopení je opravdu zalitý světlem radosti.
0: V případě vědeckého objevu ano, ale přeci jen někdy člověka pohltí myšlenka natolik, že ho změní.
1: Jak to myslíte?
0: Může se stát, že se dospělému zdravému člověku z různých příčin najednou změní představy o světě, hodnoty a identita, takže se změní i on sám, jeho osobnost.
1: Myslíte radikální přeměnu osobnosti dlouhodobou, někdy i nezvratnou?
0: Jde o jev velmi starý. Setkáme se s ním v mytologii, popsali ho už antičtí autoři. Doktor František Koukolík nám přišel říct, co tomu říká dnešní poznání.
3: Dalo tomu jméno.
1: Jaké?
3: Transformativní zkušenost. Zkoumají řada oborů. Antropologové popisují pasážové rituály, v našich očích někdy zatěžující, nepříjemné, podivné a riskantní ceremonie spjaté s přechodem jedné fáze života do fáze další, například z dospívání do dospělosti. Filozofové mluví o poznávací rovině. Transformativní zkušenost vede k pochopení toho, co před ní bylo neuchopitelné. Hluboce mění to, čemu lidé dávali přednost, hodnoty i sebepojetí. Lidé mají pocit, že se stali někým jiným. A rozlišují stav před zkušeností a po ní, zejména když zkušenost proběhla rychle. Psychologové někdy pro náhlou transformativní zkušenost užívají pojem vypůjčený z fyziky – kvantový skok. Jde o krátké, nečekané prožitky s dlouhodobými důsledky.
0: Tedy něco krátkého se stane, ale s následky na celý život. A člověk má pocit, že se opravdu změnil jako osobnost.
1: Četla jsem ale, že to nemusí být vždycky něco dobrého. Někdy jde naopak o následek těžkého zážitku.
3: V opačném směru se popisuje posttraumatický růst. Hlubší pochopení a prožívání, tedy něco kladného. Něco, čemu by se dalo říct vyhraná bitva s traumatem. Ale neděje se tak zdaleka u všech lidí po traumatech všech typů.
1: Čili i po špatné zkušenosti může přijít něco dobrého, ale rozhodně to není pravidlo.
0: Co se při takové zkušenosti děje v mozku? Co na to říká moderní neurobiologie?
3: Mluví o ovlivnění serotoninového systému mozku. Řeknu pár vět úvodem. Nervové přenašeče, jichž je velký počet a serotonin je jedním z nich, se uvolňují ze zakončení jedné nervové buňky. Projdou spojem mezi neurony, ten se jmenuje synapse, a naváží se na receptory, které jsou v obalu nervových buněk na druhé straně synapse. Receptory lze chápat jako chemické antény. Jeden přenašeč může mít značný počet receptorů. Vazby téhož přenašeče na různé typy jeho receptorů ovlivňuje nervové buňky odlišným způsobem. V souvislosti s transformativními zkušenostmi se uvádí zejména serotoninový receptor 2A v neuronech mozkové kůry. Různé stresory a některá psychedelická farmaka, například LSD, vedou k zvýšení jeho počtu. vazba serotoninu na velký počet receptorů ovlivňuje činnost nervové buňky odlišně než vazba na malý počet receptorů.
0: V mozku tedy máme chemické posly, kteří si předávají signály mezi buňkami. A právě způsob, jakým se tyto signály vážou na své přijímače, může změnit fungování celých mozkových sítí a tím i naše prožívání reality.
1: Pojďme si to ukázat na konkrétních příkladech. Jak taková proměna může vypadat?
3: Jedním příkladem je náboženská konverze. To je pocit osvícení a splynutí s novým náboženským vědomím. V jehož průběhu, který může jít krok za krokem, případně být náhlý, dospívají lidé při přechodu z opouštěného náboženského vědomí nebo z ateismu k víře v nové náboženství. Konvertité mají pocit, že vnímají nové, dříve nepřístupné pravdy. Čas se jim zpomaluje, zastavuje nebo prodlužuje. Náhle ztrácejí starosti. Mají pocit úlevy, klidu, harmonie a hlubokého štěstí, protože tak je vysoce emotivní. Mění se osobnost, prohlubuje se poctivost, pokora a svědomitost. Jiným příkladem je takzvaná vrcholná zkušenost, což je pojem užitý v 60. letech minulého století americkým psychologem Abrahamem Maslowem. V průběhu této zkušenosti se projevuje nečekané zrychlení osobního vývoje. Svět je najednou něco dobrého, krásného a žádoucího. Objevuje se pocit jednoty, rozpory v sobě a rozpory mezi sebou a světem byly vyřešeny. Vrcholnou zkušenost doprovází pocit změněného toku času, obvykle protažení, radost až extáze, pocit štěstí, pocit velké inspirace, úžasu, obdivu a vděčnosti. Záleží na kontextu, v němž zkušenost probíhá. Může to být jak v přírodě, tak při namáhavém sportování. Ale pozor, vrcholná zkušenost je vzácný, normální jev. Obvykle mu předchází značná námaha, velká práce na sobě a není zadarmo. Podobné prožitky například po LSD jsou projevy intoxikace.
1: Patří do téhle skupiny jevů i mystický prožitek?
3: Patří. Mystický zážitek popisují životopisy svědců snad všech druhů víry. Strhujícím způsobem ho popsal Dostojevský slovy románové postavy Kyrila v knize Běsy. Kyril říká, mívám chvíle, trvají všeho všudy 5 nebo 6 vteřin, kdy náhle cítí vám přítomnost úplně dosažené absolutní harmonie. Není to nic pozemského. Nechci říct, že je to něco nebeského. Řekl jsem to jen proto, že člověk ve své tělesné podobě to nemůže snést. Je třeba přeměnit se fyzicky či umřít. Je to pocit jasný a nesporný. Je to, jako bys náhle vnímal celou přírodu a náhle říkáš, ano, to je pravda. Bůh, když tvořil svět, říkal na konci každého dne tvoření, ano, v tom je pravda a je to dobré. Není to rozcitlivění, ale jednoduše radost. Neodpouštíš nic, protože už nemáš co odpouštět. Ne, že bys miloval, o, to je víc než láska. Nejstrašnější je, že je tak jasno a tak radostno. Kdyby to trvalo déle než 5 vteřin, duše by to nevydržela a zmizela by. Za těch 5 vteřin prožívám celý život a dám za ně celý svůj život, poněvadž za to stojí. To, co popisuje Dostojevský Kirilovými ústy, je projev epilepsie. Dostojevský skoro jistě píše o vlastní zkušenosti. Epilepsii trpěl. Mystické prožitky svědců být podobné projevem epilepsie nebyly. Byly výsledkem velmi hluboké víry a tvrdé práce na sobě, například drastických půstů, dlouhých meditací a co největšího odloučení od rozptylujících podnětů zevního světa.
1: Zajímavé. Podobný prožitek může vzniknout z úplně jiných příčin. Jednou je to nemoc, jindy výsledek dlouhé duchovní práce.
0: Dnes se hodně mluví o tom, že podobné stavy mohou navodit i psychedelické látky.
1: Můžou mít skutečně léčebný význam?
3: Mohou. A v rukou zkušeného a specializovaného odborníka pomáhají. Například lidem s depresí nebo lidem chemicky závislým.
0: Na druhou stranu, tohle nejsou nevinné látky.
1: Co je jejich zneužívání?
3: Má rizika. Před lety mi vyprávěl můj přítel psychiatr, že pod dozorem kolegů vyzkoušel LSD. LSD může kromě jiného navodit pocit, že dokážeme létat jako ptáci. Kolegové ho však hlídali, takže ho z okna stáhli. Když intoxikace odezněla, vrátil se domů, jenže se mu halucinace vrátily, musel zpátky na kliniku, kde mu kolegové nasadili antipsychotické léky. Už nikdy to neskusím, řekl. Bylo to strašný.
1: Takže transformativní zkušenost může člověka posunout dál, ale taky ho může ohrozit.
0: Může přijít po letech práce nebo nečekaně během pár vteřin. A jak jsme slyšeli, někdy stačí opravdu málo, aby se změnilo hodně.
1: Třeba po silném zážitku nebo zásahu do chemie mozku.
0: A právě v tom je její síla i nebezpečí.

0: Plachty byly skvělý vynález. Už nebylo potřeba namáhavě veslovat.
1: Sílu větru dokázali lidé využít už 3 až 3,5 tisíce let před naším letopočtem.
0: První čtvercové plachty v Egyptě či Mezopotámii ale fungovaly jen po větru a lodě se ploužily rychlostí chůze.
1: Tedy asi 6 km v hodině. Oproti tomu špičkové plachetnice v polovině 19. století svištěly 20 a při plavbě v ideálním větru i 30.
0: Jenže vše bylo závislé na počasí. Loď byla rukojmím přírody.
1: Chtělo by to stroj. Silný, výkonný, spolehlivý.
2: Stalo se tento den. 30. května. Ohledně lodního šroubu v našich končinách nejčastěji zaznívá jméno českého rodáka Josefa Resla. Na prosazení tohoto převratného vodního pohonu se však podílelo více lidí. Z nich asi nejvýznamnější byl švédský inženýr Johan Eriksson. Od mládí výjimečný. Základní technické vzdělání získal v armádě, ale už ve 23 přesídlil do Anglie, kde postupně uplatnil několik vynálezů. Potom, popuzen neohrabaností koles, se pustil do vývoje lodního šroubu. Bylo mu 33, když po zkouškách na modelech postavil roku 1836 14-metrový šroubový parníček Francis B. Ogden, pojmenovaný po americkém konzulovi v Liverpoolu. Marně se s ním ale producíroval potemži. Páni z admirality ohrnuli nos. Ve stejnou dobu se tímtež problémem zabýval i anglický farmář Francis Pettit Smith. Patent dostal 6 týdnů před Eriksonem, ale ani on konzervativní krajany nepřesvědčil. Náš Švéd měl větší štěstí. Zkouškami Ogdenu byl nadšen pokrokový americký námořní kapitán Robert Stockton a pozval Eriksona do Ameriky. Ten tady postavil 19-metrový parníček o výtlaku 33 tun se 2 převratnými novinkami. Trup měl celý ze železa a poháněli ho 2 šrouby, otáčející se v opačných směrech na soustředných hřídelích. S tím pak někdy v půli dubna 1839 vyrazil na západ. Kdy dosáhl cíle, se na den přesně neví, ale dne 30. května 1839 oznamovali americké noviny jeho příjezd jako senzaci prvního řádu. Parník nazvaný Robert F. Stockton tak jako první šroubové plavidlo s železným trupem překonal Atlantik. Pravda, převážně pod plachtami, do tak malé lodi se nevešlo dost uhlí. Plavba z Londýna do New Yorku, tedy nejméně 5600 kilometrů, mu zabrala 46 dní. Parníček potom léta sloužil jako remorkér na řece Delaware. Na podzim 1839 se Eriksson do New Yorku přestěhoval. Založil si tam firmu, ale po nezaviněném výbuchu kanónu na první z jeho velkých lodí se od něj armáda odvrátila. Vzpomněla si až po vypuknutí občanské války. Výsledkem byla roku 1862 obrněná válečná loď USS Monitor, která díky pohyblivosti a otočné dělostřelecké věži rozhodla námořní část války ve prospěch severu. Armáda ihned objednala další. Celkem John Eriksson opatřil lodní vrtulí na 25 lodí, čímž se zasloužil o její prosazení v Novém světě. Zemřel roku 1889 v nedožitých 86 letech. Jeho šroubová loď vzbudila senzaci na den přesně před 187 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Parníky zažívaly svůj vrchol slávy před první světovou válkou, ale pak je postupně začaly nahrazovat spalovací dýzlové motory.
0: Lomos parního stroje, chuchvalce hustého dýmu, tuny uhlí, nostalgie, která mi upřímně nechybí.
1: A co tento zvuk?
0: Jojo, houkání parníku. Bez něho se lodní doprava neobešla. Plavba v mlze nebo špatné viditelnosti, bylo v jejich zájmu dát o sobě vědět a předejít na moři srážce.
1: Zvuky parníků sloužily také ke komunikaci. Zatáčím vpravo, zatáčím vlevo, couvám.
0: Něco jako blinkry a klaxon na vodě.
1: A samozřejmě při příjezdu či odjezdu z přístavu. Varování pro menší lodě a komunikace s pobřežím. I dnes to má svůj smysl, i když mají plavidla, čidla a senzory všeho druhu.
0: Radar, GPS a navíc se vidí navzájem i na obrazovce. Přesto úplně táhlý hluboký tón parníku nezmizel.
1: Všechno, co jsme si teď řekli, platí, až na jeden detail.
0: Něco jsme popletli?
1: Ne, jenom ten zvuk, který jsem pustil, ve skutečnosti vůbec není zvukem parníku.
0: Jak to? A co se ho tady snažilo napodobit?
1: Nejde o nápodobu. Původ se zvuku ostatně žádnou inteligenci nemá.
0: Už mě nenapínejte.
1: Ještě chvíli budu. Pustím další tři zvuky z podobného zdroje.

0: Nemám nejmenší ponětí, o co jde. Navíc každý zvuk zněl úplně jinak.
1: S vysvětlením přichází doktor Marek Skarka.
2: Možná vás to překvapí, ale slyšeli jsme zvuk z vesmíru, zvuk skutečné hvězdy. Jedná se o hvězdu proměnou, to znamená hvězdu, která mění svoji jasnost, a v tomhletom konkrétním případě se jedná o pulzující hvězdu. Očima bychom její změny ale nepostřehli, potřebujeme k tomu mnohem přesnější data, ideálně nějaká data, která byla naměřená z vesmíru, třeba z družice TESS. Takže já jsem vzal data z téhleté družice a převedl jsem je na zvuk třemi různými způsoby.
0: Takže všechny ty tři zvuky vydala jedna hvězda? Ne, počkat, ona je nevydala. Jen slyšíme změny její jasnosti převedené na zvuk. Ale jak?
2: Za prvé jsem změny jasnosti převedl na změny intenzity zvuku. To znamená, že nízká jasnost odpovídá nízké intenzitě, maximum jasnosti potom odpovídá vysoké intenzitě zvuku.
1: To byla ta první ukázka a zní takhle.
0: Hlasitější tón, hvězda svítila víc. Tiší svítila méně.
1: Způsobu, jak to uslyšet, je ale víc.
2: Další možností je převod změny jasnosti na změnu frekvence zvuku. Minimum jasnosti potom odpovídá nízkým tónům, kdežto maximum těm nejvyšším.
0: Takže tady nejsou tóny hlasitější nebo tiší, ale mají vyšší nebo nižší frekvenci.
1: Přesně tak.
2: No a třetí ukázka, ta potom nejlépe reflektuje skutečný zvuk hvězdy. S pomocí metod takzvané Fourierovy analýzy se totiž dá zjistit, na jakých frekvencích ta hvězda skutečně pulzuje. A tyto frekvence jsou sice pro lidské ucho neslyšitelné, ale když je hodně naškálujeme, můžeme zvuk hvězd skutečně slyšet.
1: Tedy už ne jednotlivé kolísání jasnosti převedené na zvuk, ale přímo výpočtem zjištěná frekvence, s jakou se hvězda mění, převedená na zvuk slyšitelný lidským uchem.
0: Mně to připadá nějaké zvukově složitější a hvězda jakoby vrčela.
2: To jakoby vrčení a změny intenzity zvuku, v češtině proto máme krásný název zázněje, jsou u této i mnoha dalších hvězd dány tím, že se skládá vlnění mnoha módů s různými frekvencemi.
0: Módů?
1: Hned se k tomu dostaneme. Marek Skarka, který působí v Astronomickém ústavu Akademie věd, takto převedl už desítky hvězd. Teď si pustíme pět ukázek za sebou, které mají něco společného. Vydává je stejný typ hvězd.

0: Tohle to byly hvězdy typu Gamma Doradus, což jsou teda hvězdy, které jsou jen o něco málo hmotnější než je naše sluníčko, v průměru tak 1,3 až 1,5 hmotností slunce a jsou i o něco teplejší, okolo 6700 kelvinů. V nitrech těchto hvězd dochází k periodickému blokování toku energie na spodní straně konvektivní vrstvy, která se nachází pod jejím povrchem. Konvekci si můžeme představit, jako když vaříte vodu na těstoviny a nejteplejší voda vám ode dna hrnce vstoupá vzhůru, chladná klesá dolů. Blokace toku energie se pak navenek projeví změnou tvaru hvězdy, čemuž odborně říkáme neradiální pulzace. Ty způsobují u těchto hvězd pozorovatelné změny jasnosti s periodami několika hodin až dní.
1: Hvězda se jakoby nafukuje a smršťuje, různě šišatí, protože z nitra k povrchu se to ohromné teplo nedostává tak, jak by potřebovalo.
2: Jako bubliny horké vody v hrnci. Také v danou chvíli jen někde, když vystoupají k povrchu, zmizí a stoupají jiné někde jinde.
1: A kdybychom měli vodu ve tvaru koule a kolem ní žádný hrnec nebyl, máme s trochou fantazie hvězdu, tedy ještě bychom museli nahradit vodu plynem.
2: Přirovnání už nám pokulhává, ale názorné to je.
1: Každopádně takhle můžeme po zvuku pěkně porovnávat různé druhy pulzujících hvězd. Třeba tyhle tři následující reprezentují úplně jinou skupinu.

0: Tohle byly hvězdy typu Delta Scuti. To jsou hvězdy, které jsou obvykle ještě o trošku hmotnější a teplejší než předešlé hvězdy typu Gamma Doradus. Slyšitelný rozdíl je způsoben tím, že hvězdy typu Delta Scuti pulzují na vyšších frekvencích, tedy s kratšími periodami. Ty jsou typicky v řádu desítek minut až několika hodin. Mechanismus pulzací hvězd typu Delta Scuti je ale trošku jiný. Jedná se zde zejména o radiální, tedy sféricky symetrické pulzace, které jsou generované proměnou průhledností vrstev částečně ionizovaného hélia. Ta nutí hvězdu cyklicky zvětšovat a zmenšovat svoji velikost. Částečně se pak může jednat i o klasické zvukové vlny, které se šíří tělesem hvězdy a způsobují změny podobné těm typu Gamma Doradus, ovšem na vyšších frekvencích. I naše Slunce osciluje díky zvukovým vlnám. Hvězdy si tak můžeme přibližně představit jako obrovské rezonátory, takové obrovské nebeské zvony.
1: Zvuky jsou to všechno zajímavé, ale co na to říká věda? Mají pulzující hvězdy pro astronomii nějaký význam?
0: Určitě. Dá se říct, že hvězdné pulzace mají vědecký význam přímo zásadní. Umožňují nám totiž podívat se pod povrch hvězdy, zjistit jejich stavbu a fyzikální parametry. Je to něco jako vyšetření ultrazvukem u lékaře. Můžeme tak zjistit, jak je hvězda hmotná, jaký je průběh její teploty, hustoty a chemického složení, jak rychle rotují, jak na povrchu, tak i její vnitřní části. Takže je toho skutečně hodně. Pulzující hvězdy se navíc používají jako takzvané standardní svíčky, které jsou klíčové pro určování vzdáleností ve vesmíru.
2: Pojďme si ještě na závěr pustit pár ukázek.

0: Ten poslední zvuk, to byl onen falešný parník ze začátku našeho povídání.
1: Ano, ve skutečnosti jde o hvězdu T.U. Uma ze souhvězdí Velké medvědice. Hvězdu velmi exotickou a vzácnou. Tam je totiž pulzující hvězda součástí dvojhvězdy.
0: Měla bych ještě malou prosbu. Bylo zmíněno, že i naše slunce pulzuje, i když ne tak výrazně jako jiné hvězdy. Takže kdyby se i sluneční pulzace převedly...
2: I oscilace slunce jsem převedl na zvuk, ale pozor, v tomto případě nebylo potřeba škálovat, protože slunce pulzuje na frekvencích, které jsou pro nás pohodlně slyšitelné. Takže nebýt vákua vesmírného prostoru, znělo by slunce asi nějak takto.
0: Skoro jako by volalo, že už se těší na léto.
1: Však se brzy dočká.
0: A v přírodě uslyšíme zaručeně jiné zvuky než hlasy hvězd.

0: Kolikrát už jsme v Meteoru porovnávali inteligenci různých zvířat?
1: Mnohokrát. Lidoopy, chobotnice, delfíni, novokaledonské vrány. Příkladů velmi chytrých, učenlivých a vynalézavých zvířat je řada.
0: Co třeba myši?
1: To není zrovna nejlepší příklad.
0: A co kdybychom jim inteligenci zvýšili?
1: Nedají se ani pořádně vycvičit, jak byste z nich chtěl udělat zvířecí Einsteiny.
0: Představte si, že alespoň částečně už jejich inteligenci zvýšit umíme. Píše o tom ve své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmr.
2: Chytré myši. V roce 1959 vyšla sci-fi novela Růže pro Algernon, v níž lékaři zvýšili inteligenci nejprve laboratorní myšce Algernon a následně také mentálně postiženému Charliemu Gordonovi. První úspěšné experimenty v oboru genového inženýrství proběhly až v 70. letech a tak americký spisovatel Daniel Keyes nechal profesora Nemura posílit intelekt Algernon i Charlieho komplikovaným neurochirurgickým zákrokem. To, co bylo v roce 1959 námětem pro sci-fi, se podařilo genovým inženýrům realizovat o půl století později. Vyšli z faktu, že mozek mladých myšek má zvýšenou produkci bílkoviny NR2B. Jak zvířata stárnou, bílkoviny ubývá a je nahrazována bílkovinou NR2A. Zatímco mladé myšky mají velmi dobrou paměť a snadno se učí novým dovednostem, u starších myšek tyto schopnosti slábnou. Může za to úbytek bílkoviny NR2B? Americký genetik Joe Shien se to rozhodl ověřit zajímavým experimentem. Zásahem do dědičné informace zvýšil myším v mozku produkci bílkoviny NR2B. Měl jí i v dospělosti mnohem více než myší novorozeňata a na výkonnosti jejich mozku se to jasně ukázalo. Zatímco myšce Algernon z Keyesovy novely zvedl profesor Nemur psychické schopnosti 3,5krát, Shienovy myši dosahovaly 5krát lepších výkonů. Realita předčila sci-fi. Vedli si například velmi dobře v testu, při kterém jsou vypuštěny do kruhového bazénu s vodou a pokud si chtějí odpočinout, musí vyhledat plošinu ukrytou těsně pod hladinou. Orientovat se mohou podle značek na stěnách bazénu. Zatímco myšky s pozměněnou dědičnou informací potřebují k zapamatování pozice skryté plošiny nejvýše 3 pokusy, myšky, jež se zásahu genových inženýrů nepodrobily, potřebují minimálně 6 pokusů. Literární hrdina Charlie Gordon získal neurochirurgickým zákrokem geniální mozek. Začal se sám zabývat výzkumem posilování intelektu a přitom odhalil, že efekt je jen dočasný. Z výšin geniality se propadl zpět do propasti demence. S inteligenčním kvocientem 68 se vrátil ke svému původnímu povolání uklízeče pekárně. Shienovy myši ale takový propad schopností nečekal. Bylo by tedy možné zvýšit lidem razantně intelekt poměrně jednoduchým zásahem do dědičné informace? Stačilo by k tomu posílení funkce jednoho genu a zvýšení produkce jediné bílkoviny? Lidský mozek je mnohem větší než mozek laboratorní myši. Zatímco myš domácí má v mozku o objemu kolem 400 mm krychlových asi 70 milionů neuronů, lidé nosí v mozku o objemu kolem 1300 cm krychlových zhruba 86 miliard neuronů. Mozek člověka je 3200krát objemnější a obsahuje 1200krát více neuronů. Je tedy neskonale složitější. V celém známém vesmíru jsme zatím nenarazili na komplikovaněji organizovanou hmotu. Každý neuron je propojen v průměru se 7000 jinými neurony, čímž vzniká síť o 100 bilionech spojů, takzvaných synapsí. Vědci se proto obávají, že to, co pomohlo laboratorním myším zvýšit výkonnost mozku, by funkce lidského mozku těžce poškodilo. Představa zdokonalené paměti je možná lákavá. Studium laboratorních potkanů, kterým Joe Shine rovněž posílil mozky nabuzením produkce bílkoviny NR2B, ale dává zapravdu staré lidové moudrosti, že za všechno se něčím platí. Potkani s posílenou pamětí vykazují neklamné známky úzkosti. Vědci to vysvětlují tím, že si zvířata pamatují všechny nepříjemné zážitky a obávají se, kdy je zase potká něco podobného. Vynikající paměť nám může být v mnoha situacích ku prospěchu. Stejně užitečné je ale zapomínání. Kolik chyb jsme nadělali, kolik trapasů jsme zažili, kolikrát jsme se zachovali tak, že se za to stydíme. Když nám ostré kontury vzpomínek na tyto zážitky aspoň trochu zastře závoj zapomnění, žije se nám s nimi o něco snáze. Na druhou stranu, chytřejší zvířata by mohla mnohým lidem usnadnit život. Představme si třeba asistenční psy, kteří pomáhají postiženým lidem. Pokud by vládli zdokonaleným mozkem, zastali by možná mnohem náročnější úkoly a byli by svým pánům lepšími pomocníky.
1: Páni, zvyšování inteligence zvířat. Kam se to jenom dostáváme?
0: Do budoucnosti. Nebo ne? Půjde jenom o pokusy? Nebo o praxi?
1: Samé otázky. Na odpovědi si budeme muset počkat.
0: A také na to, jak dopadne meteor v letošním ročníku ankety Podcast roku.
1: To nezáleží na nás, ale výhradně na našich posluchačích. Budeme moc rádi, pokud nás podpoříte na www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast.
0: Děkujeme za vaše hlasy.
1: I za vytrvalou přízeň a za týden se opět těšíme.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: U jihočeského Boršova nad Vltavou se srazil autobus s osobním autem. Na místě je přes 10 zraněných. Francie kvůli izraelské okupaci jihu Libanonu požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Počasí zítra bude zataženo až oblačno. Na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky a teploty do 22 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Nejméně 10 lidí utrpělo zranění. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. Nehoda se stala na silnici druhé třídy číslo 143. Zavřená bude ještě několik hodin. Další podrobnosti zjišťujeme. Českem procházejí silné bouřky. Varuje před nimi výstraha meteorologů. Platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel také přívalový déšť. Nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina během jedné hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel silný vítr. Pokračuje meteoroložka Maria Odstrčilová.
5: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 kilometrů za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 kilometrů za hodinu.
4: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. Televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
6: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
4: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Izrael v rámci toho dnes dobil křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Z Olomouce do Prahy vyrazil ráno protestní pochod na podporu kultury. Pořádají ho vysokoškoláci. Nespokojení jsou se současným směřováním kulturní politiky. Během 15 dnů plánují pěšky ujít přes 330 kilometrů. Při cestě navštíví skoro 20 měst. V jejich kulturních centrech uspořádají třeba debaty nebo koncerty. Ministerstvo kultury kritiku odmítá. Studentský protest je ale podle něj legitimní projev zájmu o českou kulturu.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť, ojediněle bouřky, teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
3: Doprava.
4: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 24. kilometru je hlášený požár vozidla, tvoří se tam fronta. Na D5 z Plzně směrem do Prahy za sjezdem na Beroun centrum na 15. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje na 13. kilometr, tam odklízejí následky nehody osobního auta v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
8: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová, Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
7: Host České dvanáctky.
8: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj Honzo.
9: Ahoj.
8: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě. Neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
9: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
8: Jak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
9: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
8: stole. Jsou tam QR kódy?
9: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě nadovolný se vám, a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách, by se vám výborně zpívali. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
8: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
9: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
8: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
9: Ano.
8: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
9: Ano, Hastrmany Tatrmany. Se Zdeníkem Mertu.
8: No a to možná slýcháš do dneška, že jo?
9: No,
8: jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
9: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
10: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
9: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
10: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách. Víš to?
9: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pánbu dodnes a ještě se nám neohrály.
10: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
9: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, Toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminule novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

Předminulá novinka a dnes místo osmé Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk.

Autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

Páté místo, Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x2. místo a 2x3. A to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka, Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo, Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo, Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudím.

0: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Kvůli dopravní nehodě u Boršova na Českobudějovicku se zranilo víc než 10 lidí. Z nového druhu eboli se podle WHO zotavilo 5 pacientů. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť, ojedinělé bouřky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Silnice 143 bude kvůli nehodě zavřená minimálně několik hodin. V autobusu cestovali cizinci. Na místě jsou zranění, potvrzuje mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
3: Aktuálně na místě pracují všechny složky integrovaného záchranného systému a prvotní informace hovoří o zhruba 11 zraněných.
1: A podle před chvílí zpřesněných informací je na místě 13 zraněných. Kvůli dopravní nehodě záchranáři vyhlásili mimořádnou událost. Do Česka dorazily silné bouřky. Například v Žinkovech na jižním Plzeňsku spadl strom na stan. Jeden člověk utrpěl zranění, pošetřili ho záchranáři. Na Domažlicku hasiči odklízeli stromy na silnicích, říká velící důstojník Jaroslav Hrdlička.
4: Strumů padalo dost, někdy to bylo i v sériích, že na silnici se odklízeli několik strumů najednou, ale víceméně už se asi situace uklidnila. Takže bychom měli mít postupně uvolněné komunikace, které byly díky stromům neprůjezdné. A poslední událost je nějaký strom hrozící pádem na chlopu poblíž Horšovského Týna.
1: Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj byl z léčení už pátek propuštěný jeden pacient, další 4 budou během dneška. Proti nové variantě eboli nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a víc než 220 podezřelých úmrtí. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Bel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
5: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
6: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altindala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
5: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
6: Po transportu zůstanou koni v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Senzační tažení plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka v Ostravě zastavili až Švédové Ahman a Helvik. Naši dvojici porazili 2-0.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra čekejme zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháníky, ojedinělé bouřky postupně ustanou. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 209. kilometru se dojíždí do kolony. Pokračuje až na 210. Tam vyšetřují nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. D1 ještě jednou tentokrát z Brna do Prahy zpomaluje se za sjezdem na Sázavu na 31. kilometru. Fronta se tahne až na 14. a je nesouvislá. Zdrží vás asi 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už tu jsou příběhy z kalendáře.
8: V úvodu každých příběhů z kalendáře zazní nějaká jména, výjimkou nebude ani dnešek, nejprve tedy ta naše, jména vašich průvodců. Já se jmenuji Jan Kovařík.
9: A mě říkají Jitka Novotná. Dobrý den.
8: A teď k těm povědomým jménům. Každé takové, které nám něco nebo někoho připomíná, má schopnost ovlivnit naše podvědomé vnímání. Nenadarmo existuje latinské úsloví nomen omen, neboli jméno je znamení.
9: Velmi umně s tímto principem zacházel spisovatel Alexandr Dima. Jeho postavy mají nezřídka reálný předobraz a jejich jména prozrazují důležité informace o jejich charakteru, osudu anebo funkci, kterou v příběhu sehrají.
8: Právě jednu takovou osobnost si dnes představíme, ale pozor, nebude to mušketýr, ani kardinál, dokonce ani královo dvojče.
9: Nýbrž učenec. A tak ho i Alexandr Dima vykreslil v historicko-dobrodružném románu Hrabě Monte Cristo, což je zároveň naše první indicie.
8: Já rovnou napovím podruhé, že ten vzdělaný a moudrý muž byl katolickým knězem.
9: V tom se literární fikce shoduje s realitou. Rozdíl je v tom, že skutečný kněz, předobraz literární postavy, nezemřel ve vězení ani nepocházel z Itálie.
8: Narodil se 31. května roku 1756 v portugalské Indii. A i když po světě chodil v taláru, měl pověst šarlatána.
9: Prosazoval totiž inovativní způsob léčby, který se později uplatnil v psychoterapii. Je to hypnóza. A hypnóza je i naší třetí indicií.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Oddělit fikci od skutečnosti nebude během našeho dnešního vyprávění úplně jednoduché. Životopis protagonisty příběhu z kalendáře je totiž protkaný legendami. Některé mají tuhý kořínek a pro nedostatek důkazů se nedají zcela vyvrátit.
1: Jiné přímo zavinila popularita románu Hrabě Monte Cristo. Mnozí čtenáři věřili, že se jedná o reálný příběh.
0: Jen pro osvěžení paměti si toto dílo Alexandra Dumase bleskově zrekapitulujeme. Děj se odehrává ve Francii na pozadí dramatických změn.
1: Císař Napoleon padl a na trůn se vrátila dynastie Bourbonů. Situace spěla k další revoluci a v takových dobách si nikdo nemůže být jistý ničím.
0: Večer usínáte na vavřínech a ráno jste nepřítelem státu. Něco podobného potkalo námořního důstojníka Edmonda Dantese. Stal se obětí intrik.
1: Namísto povýšení a svatby ho čekal žalář. Skončil v obávané vězeňské pevnosti If, kde měl v zapomenutí zemřít.
0: Nezemřel a ve chvíli krajního zoufalství objevil důvod žít. Ten důvod mu poskytl vězeň z vedlejší kopky, katolický kněz, který si říkal Abbé Faria.
1: Tento fascinující podivín byl víc kacířem než duchovním. Spoléhal na vlastní rozum a přírodní zákony.
0: Dantesovi poskytl pomoc, dnes bychom řekli pomoc psychologickou. K tomu ho ve vězení vzdělával a pomohl mu pochopit politické pozadí intrik, kvůli kterým byl uvězněn.
1: Také mu prozradil, kde se nachází poklad na ostrově Monte Cristo. Z prostého námořníka, tak řekněme, udělal vzdělaného a bohatého aristokrata.
0: Tolik ke shrnutí románu Hrabě Monte Cristo. Skutečný Abbé Faria, o kterém vám dnes chceme vyprávět, se jmenoval José Custódio de Faria.
1: V pevnosti If vězněn nebyl, ale podobně jako románový Abbé, i on byl vzdělancem a rozuměl tajemství lidské duše.
0: Zatímco románový hrdina formuje Dantesův charakter a pomáhá mu rozkrýt psychologické motivace mužů, kteří námořního důstojníka zradili, pro skutečného Abbého Fáriu byla psychologie polem bádání.
1: Patřil totiž k průkopníkům hypnózy. Tu tehdejší katolická církev stále považovala za okultní vědu a nic na tom nezměnil ani takzvaný věk rozumu či osvícenství, jak je někdy označováno 18. století.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Dnešní příběhy z kalendáře věnujeme portugalskému knězi a průkopníkovi hypnózy Abbé Fáriovi, který se narodil 31. května 1756.
1: Neexistují důkazy, že by velebný pán José Custódio de Faria, na rozdíl od Dimasova románového kněze, byl vězněn v pevnosti If. Nicméně na jihu Francie, kde se pevnost nachází, skutečně působil. Přednášel zde filozofii na univerzitě v Nîmes.
0: A byl členem lékařské společnosti v Marseille. Na vizitkách se prezentoval jako bráhman z Indie, což bylo působivé.
1: No aby ne, bráhmani byli učenou a kultivovanou kastou, která měla významné postavení v rámci tradiční hinduistické společnosti. Právě oni prováděli rituály a udržovali védskou tradici.
0: Abbé Fária tohle všechno znal a ovládal. Narodil se v obci Kandolim, nedaleko metropole indického státu Goa.
1: Celou tuto oblast tehdy ovládali Portugalci, a to již od roku 1510, tedy 200 let předtím, než se Fária narodil. Goanská společnost byla zvláštní směsicí různých náboženství a kulturních vlivů, což vycházelo právě z letité portugalské koloniální nadvlády a indických tradic.
0: Náš hrdina pocházel z rodiny takzvaných gohanských katolíků. Jeho předci konvertovali ke katolicismu, ale jejich víra si i nadále uchovávala prvky indické kultury. A sám Abbé, ač katolík, kladl důraz na své brahmanské kořeny.
1: Jeho otec Caetano se výhodně oženil s okouzlující Rozou Marií de Souza. Bohužel manželství nenaplnilo jeho představy a zřejmě ani představy Rozy Marie.
0: Jak se říkávalo, muž má postavit dům, zasadit

0: pozici matky představené.
1: Zatímco její dítě zůstalo bez matky. Malého Žuzého Kuštódia ale nezasáhl rozchod rodičů jen citově.
0: Pochopte, nyní byl synem kněze a jeptišky. S takovým stigmatem neměl v guanské společnosti valné vyhlídky.
1: Naštěstí jeho tatínek byl ambiciózní. Caetano ho sebral a rozjeli se do Lisabonu přesvědčit portugalského krále, aby je poslal do Říma, města umění, vzdělanců a obchodu. To se nakonec podařilo a ti dva zde mohli začít nový život.

0: příběhy z kalendáře a osudy Abbého Fárii jsme doputovali do věčného města. V Římě vystudoval José Custódio de Faria na kněze. Doktorát z teologie obdržel v roce 1780. A to všechno díky schovývavosti portugalské koruny. Jak prokázal svou vděčnost?
1: Z dnešního pohledu tak trochu kuriozním gestem, které ovšem tehdy bylo obvyklé. Svoji disertační práci věnoval královně Marii I. portugalské. Dnes by ji nejspíš věnoval ministrini nebo ministrovi školství.
0: Papeži pak

0: věnoval svou studii o Duchu svatém. Pia VI. Příjemně překvapila. Pochopil, že z toho mladíka něco bude.
1: A pozval jej, aby kázal v Sixtinské kapli, což byla obrovská pocta. Ohromila i pobožnou královnu Marii I. Uvědomila si, že má na dvoře nadějného myslitele a svěřila mu kázání v královské kapli.
0: U tohoto kázání se zastavíme. Váže se k němu historka o tom, jak se z duchovního stal hypnotizér. Předesílám, že neověřená historka.
1: Neověřená, ale půvabná. Já s dovolením začnu. Představte si palácovou kapli. V lavicích sedí královská rodina, ministři, politici, zkrátka nejvyšší elity celého království.
0: Všechny oči se upírají na vás, protože vy reprezentujete slovo Boží. A uznejte, kdo by se v takovou chvíli netřásl trémou.
1: Juseho Custodiu de Fariu tréma v tu chvíli úplně paralyzovala. Nedokázal prý vyjít na kazatelnu a právě v ten moment zasáhl jeho otec. Zašeptal mu památný příkaz.
0: Trochu zvláštního charakteru, ale zněl prý takto. Synu, je to jen zelenina, prostě ji nakrájej.
1: A aby mu nikdo jiný nerozuměl, pronesl tatínek Caetano ta slova v konkánštině, tedy v jazyce, kterým mluvívali doma v Indii.
0: Banalizace celé té situace zabrala. Hlavně ale zabrala síla otcovské autority. Až se José Custodia začne zajímat o hypnózu, bude se k tomuto momentu vracet.
1: A bude přemítat nad tím, co jednoduchý povel od nějaké uznávané autority dokáže s lidskou myslí. A jak takový povel vyslovit s patřičným důrazem. Konec konců, slovo může zabíjet i léčit.

0: Nejdůležitější zjištění vyplývající z první poloviny dnešních příběhů z kalendáře zní: není AB jako AB, byť by měli i stejné příjmení, tedy Fária. Na rozdíl od Dimasova literárního hrdiny byl ten náš rozhlasový člověkem z masa a kostí. Původem Int, vyznáním katolík, ale patřičně hrdý na své brahmánské kořeny. Právě takový mladík díky přímluvě portugalského krále nakonec vystudoval teologii v Římě, kázal v Sixtinské kapli a čím dál tím víc byl fascinován silou slova.
1: Vzpomenout si na něj můžete i tehdy, až zase jednou zasednete ke stolní hře, jejíž náplní je strategický pohyb kamenů po diagonálách za účelem vyřazení kamenů protivníka. Jen vám přejeme, abyste se této činnosti mohli věnovat ve svobodných poměrech, nikoli za mřížemi jako náš hrdina. Hlavně ale vykreslíme, jak to vypadalo, když AB Fária uplatnil své nevšední nadání uvádět pacienty do hypnotického spánku. A protože to bude působit zdánlivě snadno, a protože známe lecjaká pokušení, ať už ze zvědavosti nebo třeba pro snadnou možnost výdělku, rovnou vás snažně prosíme, sami se do toho nepouštějte. Možná byste v sobě objevili netušenou schopnost a mohli tak nechtěně ublížit objektům svých experimentů. Jejich případná psychická nestabilita by vás jistě trápila. Konec konců Abému Fáriovi tento dar také nepřinesl mnoho dobrého. Naopak, místo prospěchu ho čekaly značné nesnáze.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Už jsme dnes v příbězích z kalendáře řekli, že náš hrdina Abbé Fária prosazoval způsob léčby, který se používal v psychoterapii, a sice hypnózu. I když byl tento pojem zaveden až po jeho smrti, na jeho zásluhách to nic nemění. Ostatně hypnotické techniky znali už některé starověké civilizace.
1: První záznamy o nich pocházejí z doby asi 4000 let před naším letopočtem. Autogenní trénink nebo sugestce ve spánku nejsou nic nového pod sluncem.
0: A pod tím indickým sluncem už vůbec ne. Stačí si projít Manův zákoník, prastarý souhrn pravidel, rad a brahmánské moudrosti. Nebo návody na meditační cvičení.
1: Nahlédnout do tohoto zákoníku by pro nás minimálně teoreticky problém nebyl. Ovšem ve starých civilizacích to díky vzdělání dokázali jen privilegovaní učenci. I proto zastávali úlohu dnešních psychoterapeutů převážně kněží.
0: Ti v Egyptě znali ještě i další techniku, která funguje dodnes. Pacient musel očima sledovat drobný předmět, dokud neupadl do hypnotického spánku.
1: Zajímavou metodu používali pravoslavní mniši z klášterů na hoře Athos v Řecku. K navození stavu hluboké meditace a autohypnózy používali upřený pohled na vlastní pupek. Proto se jim říkalo pupkohledci.
0: Neděláme si z vás legraci, tohle se opravdu dělo. A poslední příklad? V antickém Řecku se léčilo chrámovým spánkem. Během této procedury se spícím našeptávali ozdravné sugestce. Všechny zmíněné techniky zastavila až středověká inkvizice.
1: Těžko říci, co o nich věděl Abbé Fária. Podle dostupných zpráv měl jiné starosti. V jeho rodném kraji se schylovalo k převratu.
0: Cílem goanských spiklenců bylo svrhnout portugalskou nadvládu. Ptáte se, jakou úlohu v tom sehrál Abbé Fária?
1: O jeho podílu na převratu se hodně spekulovalo. Důkazy ale chybí. Popravdě by byl blázen, kdyby se obrátil proti lisabonským chlebodárcům.
0: Ať to bylo tak či onak, odnesl to stejně. Do takzvaného spiknutí Pintosů se totiž zapletl jeho otec.
1: A oba, otec i syn, tak přišli o přízeň u dvora i rozjetou kariéru.
0: Fária starší strávil zbytek života v klášterní izolaci a Fária mladší zmizel do Paříže. Traduje se, že si odseděl pár měsíců v Bastile.
1: Hrál tam prý se strážným dámu. A aby to bylo zajímavější, rozšířil údajně hrací plochu na 100 políček. To ale berte jako další nepodloženou historku z jeho života.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: V Paříži se portugalský kněz a průkopník hypnózy Abbé Faria, osobnost v hlavní roli dnešních příběhů z kalendáře, zapojil do velké francouzské revoluce. Postavil se na stranu royalistů a v říjnu roku 1795 s nimi zaútočil na Národní konvent.
1: Nevybral si ale správnou stranu. Akce proti republice skončila fiaskem, pokus o převrat zastavilo vojsko pod velením Napoleona Bonaparta.
0: Ovšem, jak se říká, všechno zlé bylo k něčemu dobré. Abbé Faria se, co by přívrženec monarchie, ocitl v zajímavé společnosti. Potkal v ní i jistého markíze de Puiseguir.
1: Tento aristokrat měl v skutku vzrušující zálibu. Byl úspěšným léčitelem magnetistou, propagátorem metody, která reálně neměla s magnety nic společného.
0: Atraktivní způsob léčby vynalezl německý lékař a šarlatán Franz Mesmer. Po něm dostal i svůj název.
1: Mesmerismus vycházel z fantaskního předpokladu, že celým vesmírem i lidským tělem proudí magnetické fluidum a že právě poruchy této energie vyvolávají v těle onemocnění.
0: Mesmerovci věřili, že mohou fluidum ovládat, vylaďovat a přenášet tuto energii na pacienta, aby v těle obnovili rovnováhu. K práci s fluidem používali ruce.
1: Procedury mívaly často dramatický průběh. Citlivější jedinci dostávali křeče nebo upadali do tranzu. Setkal se s tím i markýz de Puiseguir.
0: Jednou vyladil nebo naladil pacienta tak, že s ním dotyčný v hlubokém spánku vedl rozhovor, aniž se probudil. V bdělém stavu si ovšem nic nepamatoval. To byla nečekaná situace.
1: Na její objasnění byla tehdejší seriózní věda krátká. Spadalo to spíše do oblasti čarodějnictví a okultismu. Pan markýz ovšem usiloval o vědecké uznání mesmerismu.
0: Jak jsme si řekli, pojem hypnóza byl zaveden až později. Markýz tedy přirovnal pacientův stav k náměsíčnosti a začalo se mluvit o somnambulním spánku.
1: Podle markýze stačilo k navození tohoto zvláštního stavu jen věřit a chtít. Pak mohl léčitel fungovat jako vysílač a pacient jako přijímač.
0: Abbého Fáriu to zaujalo a rozpomněl se na své kázání v královské kapli, kde zdřevěněl trémou.
1: Jako impuls do vědomí tehdy zafungoval příkaz od otcovské autority. A právě na tomto osobním prožitku založí Abbé Faria svou vlastní teorii.

0: V jedné věci měl spisovatel Alexandr Dima pravdu. Abbé Fária byl společenský vyděděnec, muž, který předběhl svou dobu. Dodejme, že jak ten literární Dimasův, tak ten skutečný, tedy náš.
1: Pojďme toho skutečného sledovat v Paříži v roce 1813. Co se tam tehdy dělo? Vláda císaře Napoleona se chýlila ke konci a hvězda abého Fárii mohla stoupat.
0: Alespoň tedy mezi příznivci alternativní léčby. Pro většinu z nich reprezentoval abé skryté léčivé síly tajemné Indie, země fakírů a zaříkávačů hadů.
1: Jeho úspěšnost v hypnotizaci pacientů přičítali právě brahmanskému původu. Proces působil téměř nadpřirozeně. Abé prostě přistoupil těsně k nemocnému, zadíval se mu do očí a náhle vydal povel: spěte.
0: Naštěstí to nefunguje a tak mohu mluvit dál. Abbé Fária správně pochopil, že nejde o stav způsobený vlivem nějakého magnetického fluida, ale o vnitřní psychologický proces autosugestce, který se odehrává v mysli pacienta.
1: Se sugestcí slavil úspěchy. V Rue de Clichy pořádal úspěšné seance za vstupné 5 franků. To nezní špatně.
0: Špatně to ovšem nesla katolická církev. Podle ní přešel někdejší favorit Vatikánu na temnou stranu.
1: A to se neodpouští. Postavit abého Fáriu na hranici jako kacíře ale tehdy už nešlo. Na řadu tedy přišly pomluvy a výsměch.
0: A to jak ze strany církve, tak ze strany žárlivých mesmeristů. Kolovala například historka o tom, jak Franz Mesmer a abbé Fária konfrontovali své metody.
1: Prý to vypadalo jako souboj dvou čarodějů, kteří mezi sebou soutěží, kdo zhypnotizuje pacienta nejrychleji. A napadá mě ještě jedna posměšná historka, pochází z paměti jistého katolíka.
0: Ano, podle ní se abbé Fária na večeři u jedné dámy holedbal, že dokáže svou tajemnou mocí zmagnetizovat kanárka.
1: A to tak, že už se opeřenec neprobudí, tedy zhypnotizovat k smrti. Jenže to se nepovedlo a zahanbený abbé pak prý rychle opustil dům.
0: Údajně ze strachu, že nepřemožitelný kanárek zabije nebo zhypnotizuje jeho. Tolik dobová historka. Ve skutečnosti ale dokázal abbé Fária neuvěřitelné věci, a to pouhou silou sugestce.
1: Například sugeroval pacientovi, že pije víno, i když mu nalil jen čistou vodu. Nebo že namísto bylinek šňupe tabák. A tak mě napadá, že mi teď, Honzo, prosím, zkus vsugerovat, že tento můj pytlíkový čaj je vytříbený produkt z ručně sbíraných kvalitních lístků s bohatým chuťovým profilem.
0: Raději řeknu to jiné slovo. Spi.

0: Populárnímu průkopníkovi jedné z metod moderní psychoterapie Abému Fáriovi, o kterém jsme vám vyprávěli na základě scénáře Veroniky Boušové, zlomili vas pomluvy. Katolická církev mu hrozila exkomunikací.
1: A úplně poslední kapkou prý byla divadelní hra o Fáriovi a posedlosti magnetismem. Abého totiž dokonale zesměšnila. Náš hrdina zemřel v chudobě 20. září roku 1819.
0: Uprostřed obhajoby své vědecké teorie, když sepisoval práci o lucidním spánku.
1: O spánku, který je podle něj způsobený vhodně aplikovanou sugestcí. Na toto jeho nedokončené dílo ale navázali jiní.
0: V Anglii přišel lékař James Braid s pojmem hypnóza. A v Paříži se záhy proslavil propagátor hypnotizace úlekem Jean-Martin Charcot, jeden z učitelů otce psychoanalýzy Sigmunda Freuda.
1: Inu psychologie a terapeutické metody se rozvíjely rychle. Francouzský neurolog Hippolyte Bernheim k tomu poznamenal, že objev hypnózy nepatří Jamesi Braidovi. Angličan prý objevil pouze slovo.
0: Skutečným objevitelem hypnotických jevů byl podle něj José Custódio de Faria, muž, který skončil v neznámém hrobě kdesi na Montmartru.
1: Ponecháme-li stranou literární památník, který mu zbudoval Dima, pak k oživení jeho památky došlo až ve 20. století. V Panáží, hlavním městě státu Goa, mu totiž postavili pomník a socha je to, jak se patří, působivá. Vztyčený Fária drží ruku nad ženou, zkouším si to tady ve studiu, která se u jeho nohou propadá do hypnotického spánku.
2: Počkej, ještě tu ruku nezvedej, ještě nekoň.
1: Spi a vy dál poslouchejte dvojku. Na další setkání s vámi se těší Jitka Novotná, spící, a Jan Kovařík, který ji uspal.
3: Jitka Novotná
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na dvojce.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát u mikrofonu zasedne oblíbený český mim, herec, autor a dlouholetý průvodce dětským světem fantazie Michal Nesvadba. Co je podle něj klíčem k tomu, aby si dospělý uchoval schopnost dívat se na svět dětskýma očima? Kdo je Mr. Tape Man a jak Michala Nesvadbu napadlo pracovat zrovna s lepící páskou? A myslí si, že v dnešní době plné obrazovek a rychlé komunikace má ještě větší sílu umění beze slov než dřív? Nejen o tom s Michalem Nesvadbou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: U Boršova nad Vltavou se srazil autobus s autem. Záchranáři ošetřili 13 lidí. Českem se odpoledne prohnaly silné bouřky. Počasí zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, bouřky ojediněle a teploty do 22 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Při silné bouřce se dnes odpoledne srazil autobus a osobní auto u Boršova nad Vltavou u Českých Budějovic. Zranění utrpělo 13 lidí a přímo u nehody je Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Na silnici jsou stále hasiči a policisti, za chvilku už budou odtahovat havarovaný autobus a auto. Od vyšetřovatelů jsem zjistila, že nehodu s největší pravděpodobností způsobil řidič osobního auta, který nepřizpůsobil rychlost vozidla počasí. Po 15. hodině tady silně pršelo, přes silnici se valily proudy vody. Testy prokázaly, že ani jeden z řidičů neměl v krvi alkohol. Co se týče cestujících, jedna z žen utrpěla těžká mnohočetná poranění a jeden muž pak středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Oba jsou v traumacentru Českobudějovické nemocnice. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Jednalo se převážně o pohmožděniny, odřeniny nebo povrchová poranění hlavy. Z Boršova Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Silné bouřky, které se prohnaly Českem, postupně slábnou. Výstraha ale platí až do půlnoci. Nejhorší situace byla na jihu Čech, kde hasiči měli přes 100 výjezdů. Stále odklízejí spadané větve a čerpají vodu ze zatopených sklepů. Do dnešní půlnoci platí na většině území, vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje výstraha. Platí taky pro jihozápadní části Jihomoravského kraje a skoro celou Vysočinu. Dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Petra Maďara. Ten po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. Tomáše Šujoka označuje premiér za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
3: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Policisté vyšetřují odpolední havárii letadla v Havlíčkově Brodě. Pilot bez motorového větroně nezvládl řízení a nouzově přistál na silnici na kraji města. Během nouzového přistání zavadil ocenový ukazatel čerpací stanice, který začal hořet. Pilot letadla utrpěl zranění.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude méně. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na D1 Zvyšková ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 210. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu. Plná je taky objízdná trasa po souběžné silnici. Na D1 z Brna do Prahy je zdržení za sjezdem na Choceradi. Zastavuje se na 26. kilometru, fronta se nesouvisle táhne na 14. a zdrží vás asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme další vydání, premiérové vydání seriálu Historie českého zločinu. Po vítězném únoru se z policie stává Sbor národní bezpečnosti, ale případ bytového zloděje, který dostali praští kriminalisté na stůl, jako by patřil ještě do starých dobrých časů. A pachatelem opulentních bytových loupeží byl jakýsi lupič gentleman. Paralelně s ním v novém dílu seriálu Historie českého zločinu vyřeší esenbáci ještě vraždu, a to velmi překvapivým způsobem. Epizodu s pořadovým číslem 199 napsala Bronislava Janečková za odborné spolupráce Miloše Vaněčka. Hudbu složil Krištof Marek, zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj. Režisér Dimitrij Dudík obsadil Aleše Procházku, Michala Zelenku, Matyáše Cibulku a Richarda Fialu.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 199. Kufr.
0: Je září 1949 a Československo se mění podle vzoru Sovětského svazu. Je zvláštní, jak se během posledních dvou let proměňuje slovník a vnímání zla. V tisku a v rozhlase se množí pojmy jako zrádci, rozvratníci a nepřátelé národa. Mezi takzvanými zrádci je právě zatčená politička Milada Horáková. Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše. Země směřující ke komunismu se jimi chlubit nechce. Komunisté ovládli i Sbor národní bezpečnosti. Většina bývalých policistů a kriminalistů byla nahrazena novou krví, jak se tehdy říkalo. V Praze na bezpečnostním oddělení zůstala hrstka poctivých policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy. Mezi nimi je i vrchní strážmistr Alois Končický.
2: Máme další vykradený byty na Vinohradech.
3: Tenhle měsíc jich je už 8. Minulý měsíc 6. A zase žádná stopa?
2: Nic pořádného. Ani nevíme, jestli jde o skupinu, nebo je to solista. Ale všechny ty byty mají dvoukřídlé dveře. A jakoby ten lump věděl, co za nimi je. Okradení jsou majetní, vždycky zmizí dost cenných věcí a větší částky peněz. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
3: Myslíš, že je to někdo novej?
2: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl. Zámek netknutej. Pracuje asi v rukavičkách, takže žádný otisky. A taky umí v těch bytech hledat úkryty, kde mají lidi schovaný nejcennější věci.
3: To na nováčka fakt nevypadá.
0: Jan Koudelka přišel ke kriminálce před 2 lety. Také jako nováček. Neuměl nic, ale měl snahu umět. A hlavně měl štěstí, že potkal teď už parťáka Aloise Končického. Ten ze začátku pochyboval, že z kluka něco bude, ale brzy uznal, že se z něj klube docela slušný policajt.
3: Takže za poslední 2 měsíce 14 vykradených bytů v centru Prahy, stylem jako přes kopírák. Podle seznamu uloupených věcí toho už musí být pořádná hromada. Vždyť ten člověk to musí někde skladovat.
2: To určitě. A je jen otázkou času, kdy se někde něco z toho objeví. Časem to ten lupič určitě zkusí prodat.
3: Zatím je opatrný.
2: Přesně tak. A pěkně přidrzlej. U posledních 5 krádeží si dokonce vyžádal pomoc domovníka nebo sousedů. Prej přijel na návštěvu, ale známí nejsou doma. Tak jestli by mu s těma těžkýma kuframa nepomohli do taxíku. Jo, a toho taxíka si volal telefonem přímo z těch vykradených bytů.
3: To ale znamená, že ho ty lidi viděli. Domovník, sousedi, taxikáři. A pak bychom měli znát jeho popis.
2: To je právě to. Velmi hrubý popis se shoduje. Chlápek mezi 30 a 40, střední postava. Ale dál ho každý viděl jinak. Jednou zrzavej, jindy černovlasej, s fousama nebo bez.
3: Takže se maskuje, paruky, falešný fouse a tak. Co dát ten popis do novin? Ať mají lidi oči otevřený a hlásí nám, když někdo cizí lifruje kufry z domu.
2: Jo, dřív bychom to udělali. Ale dneska jsou noviny plný kolektivizace a znárodnění a tohle nám nikde neuveřejní.
0: Taxikáři, kteří vezli zloděje z kufry, vypověděli, že se lupič vždy nechával zavést k nějakému nádraží, buď k hlavnímu, na Smíchov nebo na nádraží Střed. To by znamenalo, že pak pokračoval vlakem někam mimo Prahu a nebo nechával kufry v nádražních úschovnách. Kriminalisté mají zkušenost, že zloději si často svůj lup schovávají právě na nádražích. A tak detektivové začali v úschovnách kontrolovat obsah zavazadel.
3: Tohle už je dneska 26. kufr, šéfe. Nejhorší jsou špinavý fusekle. Dobrý byl ten červený kufr s 12 podprsenkama. Ale to pořád nevypadá na to, že je to kradený.
2: Jendo, pojď se na něco podívat. Koukej.
3: No, tohle není normálně zabalený zavazadlo. Ložní prádlo ještě svázaný s tuškou, takže úplně nový. Zánovní ručníky a mezi nimi naházený šperky.
2: Stříbrný příbory a foťák. A pěkně drahej.
0: Žena pracující v úschovně zavazadel na nádraží Střed detektivům sdělila, že kufr s podezřelým obsahem si v 14:30 ráno uložil rozjařený mladší pár. Ona a on. V té době na nádraží žádný vlak nepřijel a žádný ani neodjížděl. S kufrem tedy museli přijít z města a pak zase do města odejít. Vrchní strážmistr Končický nechal v úschovně svého mladšího kolegu, kdyby náhodou někdo pro kufr přišel a vydal se pro posily. Když se vrátil, byl strážmistr Koudelka pryč. Žena z úschovny sdělila, že ti dva, kteří kufr uložili, si pro něj zase přišli a že ten mladý policajt je pak sledoval.
2: Bezpečnostní, Končický u telefonu.
4: Tady Honza Koudelka. Volám z budky, jsem na Štrosmajeráku. Sledoval jsem ty dva s kufrem a vešli do domu číslo 11. Jsou tam pořád a já hlídkuju venku. Nevšiml si, že je sleduju. Ono to nebylo zas tak těžký. Měli dostoupit to. Vešli do bytu v druhém patře. Na dveřích je vizitka František Tručka.
2: Skvěle, Jendo. Beru posily a jedeme. Vydrž a hlídej.
0: Vrchní strážmistr Končický přijel se dvěma ozbrojenými kolegy během čtvrt hodiny.
5: Co jako? Co je?
2: Kriminálka, bezpečnostní oddělení Končický. Můžeme dál?
5: No já... Jako proč? Je to nutný?
2: Dnes odpoledne jste si na nádraží Praha Střed vyzvedli jisté zavazadlo. Je to tak?
5: A do háje. No jo, tak pojďte dál.
2: Je ještě někdo v bytě?
5: Helča, moje přítelkyně. Ale ona spí. Kapánek to přehnala s vodkou. Savěcka jasta líčna je vodka. A jestli chcete něco vědět, to je teď jedna z mála dobrých věcí od těch rusáků.
2: Dejte ruce nahoru, musíme prohlédnout, co máte v kapsách.
0: Ozbrojená stráž prošacovala Františka Tručku a kromě cigaret vylovili z jeho kapsy revolver. K překvapení policistů byl nabitý. Na dotaz, k čemu zbraň má, muž odpověděl:
5: Na vás ne, jeden mrtvej mi stačí. No, ty věci v kufru, ty byly jeho. Čepický se jmenoval. Karel Čepický. Takovej trouba to byl.
0: V tu chvíli kriminalisté pochopili, že před sebou nemají bytového lupiče, kterého hledají, ale že zcela náhodou chytili člověka, který loupil a také patrně zabíjel. Tručka byl od začátku přesvědčený, že ho přišli zatknout za vraždu, a tak ušetřil detektivům práci a přiznal se k něčemu, o čem sami ještě neměli ani tušení. Tručka byl eskortován do cely předběžného zadržení, aby tam dospal do druhého dne.
3: To je neuvěřitelný, co mi ten chlap navykládal, když jsem ho ráno vzbudil. Prej už se dlouho tak dobře nevyspal. Chápeš to? Normální by bylo, že když člověk někoho zabije, že ho to pronásleduje. Ale ono ne. Tručka se večer přizná k vraždě, my ho šoupneme do cely a on si tam spokojně spinká jako miminko.
2: Výčitky mají slušní lidi. Grázlové se s nima nezdržujou. Svoje asi udělala i ta staličná. No, tak jdeme na to. Rád bych, Jendo, aby ses tentokrát do výslechu aktivně zapojil. Když budeš mít otázky, ptej se.
0: Zatímco detektivové vyslýchali 27-letého Františka Tručku, v druhé cele čekala jeho přítelkyně Helena Kloubová, půvabná 18-letá blondýnka. Ani ona nejevila známky strachu nebo stresu. Měla trvalé bydliště v Plzni, stejně jako její přítel. Na plzeňském oddělení Sboru národní bezpečnosti ji znali dobře, jako zlodějku a prostitutku. S Františkem Tručkou, který měl v policejní databázi také několik záznamů za krádeže a ravačky, se poznali před půl rokem. Fandovi se nelíbilo, že by si jeho Helenka měla vydělávat jako prostitutka, ale peníze potřebovali. A tak si sladká blondýnka vzpomněla, že má v Praze bývalého milence, vdovce Karla Čepického.
5: Helča říkala, že je sice dost starý, kolem padesátky, ale pěkně prachatej a že jí zobe z ruky. Bydlel v Horních Měcholupech.
3: To znamená, že s nápadem oloupit ho přišla slečna Kloubová?
5: Jo. Jeli jsme do Prahy a ona šla za ním. Že se jí jako po něm stejskalo a že na něj nemůže zapomenout. To Helenka umí. Vlísat se chlapům do náruče. No a ten chlápek, ten Čepický, on byl brašnář a měl v Měcholupech dílnu. Byl rád, že se mu jeho láska vrátila.
2: Měli jste plány, jak to udělat?
5: Nejdřív jsme si řekli, že ho musíme vylákat ven. A já, že bych mezi tím ten jeho barák vybral. Jenže to nešlo.
3: Proč to nešlo?
5: Helča ho vytáhla na procházku. Jenže on všechno pozamykal a na oknech i dveřích byly mříže. Vercajk jsem sebou neměl, abych je zmáknul. A stejně, trvalo by to dlouho a někdo by mě mohl vidět.
2: Tak jste se rozhodli ho zabít.
5: Nakonec jo? Helena mu nakecala, že s ním chce žít a slíbila splnit každý přání. No je jasný, co chtěl. Dostat ji co nejdřív do postele. A tak jsme se domluvili, že ho zase vytáhne ven na procházku a našli jsme místo, kde to uděláme.
2: Jak uděláte?
5: Z Měcholup k hostivaři vede cesta lesíkem a hned na kraji je křoví. Tam jsem se schoval s pistolí. A byli jsme domluvení, že tam tudy půjdou. A já...
3: Co vy?
5: Já teda nevím, proč vám to všecko říkám. Je přece na vás, abyste si to zjistili, ne?
3: Ale vy určitě víte, že přiznání je polehčující okolnost. To podstatné už stejně víme. Takže nejlepší pro vás bude, když řeknete pravdu.
0: Chladnokrevnost, s jakou vypovídali Helena Kloubová a František Tručka, byla až děsivá. S ledovým klidem popisovali, jak plánovali vraždu.
5: Vzal jsem revolver a šel na kraj lesa.
0: Vdovec Karel Čepický byl šťastný, že se mu vrátil jeho plzeňský zajíček Helenka. Nechtěl jít ven, ale ona ho přesvědčila, že když půjdou na čerstvý vzduch, o to víc se jim pak bude líbit těsné obětí. Bylo chladno, foukal vítr a Tručka se klepal zimou na smluveném místě v lískových keřích.
5: Pak jsem je uviděl, jak jdou. Vylezl jsem ze křoví, hlavu sklopenou, jako když hledám houby. Když byli tak 5 metrů ode mě, vytáhl jsem pistoli a...
0: Čepický padl k zemi

0: lesem k hromadě kompostu. Z kapsy mrtvému vytáhli klíče od domu a pak tělo společnými silami zahrabali do kompostu. Měli štěstí, že nikdo nešel kolem. Jen za domem štěkal pes.
1: No a to už byla skoro tma, tak jsme šli k tomu jeho baráku. Já hlídal, jestli někdo nejde, Helča odemkla a vlezli jsme dovnitř. Brali jsme jen ty nejcennější věci. Šperky po jeho ženě, foťák, stříbro. A pak Helena našla obálku a v ní bylo 50 000. Byli jsme v tu chvíli boháči.
0: Pak všechno v domě utřeli a uklidili tak, aby se nedalo poznat, že tam byl někdo cizí. Dům zamkli. Chtěli, aby to vypadalo, že vdovec Čepický sebral všechny své cenné věci a utekl za hranice. Nebylo by to nic divného. Tak to v posledních měsících dělali tisíce lidí.
2: Mrzí vás něco z toho, co se stalo? Je vám něčeho líto?
1: Jo. Že jsme si ty prachy vůbec nestihli užít.

0: A teď poslední dům pod lesem, zadní trakt. Hromada kompostu je za stodolou. Asto, hledej. A vypadá to, že něco našla. Asto, dost, Knoze. Odhrňte tu vrchní vrstvu, opatrně. Tak. No. Místo v posteli s blondýnkou skončil vdovec Čepický tady, v kompostu. My chlapi jsme někdy neskutečně blbí.
1: Konečně měli detektivové všechno, co je třeba k obžalobě. Přiznání dvou pachatelů, tělo oběti, kufr ukradených věcí a celých 50 tisíc korun. Jen to tenkrát získali ve zcela opačném pořadí, než u kriminálních činů bývá obvyklé. A také si kladli otázku, zda by se podařilo vrahy dopadnout, kdyby nebylo náhody s kufrem.
0: Měli jsme štěstí, Jendo.
2: Ale štěstíčku se musí jít trochu naproti. A to my dva umíme.

0: Ale pořád nebyl vyřešen případ specialisty na dvoukřídlé dveře. Krádeže v bytech zámožných lidí pokračovaly a stále žádné stopy. Detektivové Končický a Koudelka dál procházeli úschovny zavazadel, ale bez úspěchu. Seznam zmizelých věcí s jejich popisy a fotografiemi se stále plnil. Největší ránu, jak detektivové říkají, zaznamenali v Praze 6 na Hanspaulce, kde si lupič z vily Klenotníka odnesl šperky za 150 tisíc korun. Byl pilný, obden jeden vykradený byt a všechny své návštěvy dělal v době, kdy byl byt opuštěný. Celková škoda ukradených věcí už se vyšplhala přes milion.
1: Ten člověk je fachman na otevírání dveří. Hele, tady. Zase jen docela malý škrábance na dveřích. Zámek neporušenej. Ten chlap s přehledem zvládá i dozický zámek. Tohle je skutečný profík.
2: A taky dobře ví, kdy a který byt vybrat. Tady sebral numizmatickou sbírku a 80 tisíc na hotovosti. Když vykrádá jeden byt za dva dny, musí si umět rychle vytipovat další kousek. Ten chlápek se ani na chvilku nezastaví.
1: Jenomže tenhle styl se v Praze objevil teprve před dvěma měsíci. Všechno jako přes kopírák. Dvoukřídlí vstupní dveře, neinvazivní otevření, místo činu beze stop. Asi ho ještě nemáme v záznamech.
2: A taky je drzej jak opice. S nakradenýma věcma jezdí taxíkem. Přátelsky se zdraví s lidma v domech. Na Vinohradech pomáhal matce vyníst do prvního patra kočárek s dítětem.
1: No a ta jeho slušnost maže u lidí podezření. Byl to slušný a milej pán. V tom se svědci shodujou. A odtud se Staškou a Mincemi nechal odvíst na nový autobusový nádraží na Florence.
2: Když zatím nikde nevyplavalo nic z toho, co z bytu sebral a nedává to do nádražních úschoven zavazadel, nejspíš to ten chlápek vozí někam mimo Prahu. A nebude to moc daleko.
0: Po čtvrt roce marného pátrání konečně první stopa.

0: Ve starožitnictví ve Zlatnické ulici se objevilo perleťové divadelní kukátko. Původní majitelka ho bezpečně poznala. Vetešnictví a starožitnictví byly po válce plné smutných věcí po židovských rodinách, které se nevrátily z koncentračních táborů. Přicházeli s nimi sousedé a známí, u nichž je židé před transportem do koncentráku nechali. Další vlnu výkupů zaznamenali antikváři po roce 1948 od lidí, kteří se chystali utéct do zahraničí. Potřebovali hotovost a sebou si mohli vzít jen minimum věcí. Bylo obtížné v tom množství vykoupeného zboží vyhledávat kradené věci. Starožitníci tehdy neměli povinnost zapisovat si adresy a údaje lidí, kteří přišli něco prodat, ale ve Zlatnické ulici si poznamenali jméno člověka, který s kukátkem přišel, nějaký Antonín Štulc.
1: Tak, šéfe, Antonín Štulc je v Praze jedinej a je to lékárník. V čase krádeží byl prokazatelně ve své smíchovské lékárně. Navíc je to prcek a trochu přitěle, takže našemu lumpovi se nepodobá ani náhodou. A nedaleko Prahy je ještě jeden Štulc Antonín. Bydlí v Kladně, je mu 82 let a chodí o berlích. Ten děda si těžko dojde i na pivo.
2: Jindo, představ si, že jsi zloděj a jdeš prodat něco z toho, co si někde ukrad. Řekneš svý pravý jméno, když se tě někdo zeptá?
1: Těžko. Takže jsme tam, kde jsme byli. Žádná stopa.
2: Ale napadlo mě ještě něco. Pachatel, který používá falešní jméno, si často nechává svoje křestní jméno a použije příjmení hodně podobný pravýmu. A protože jsem v noci nemohl spát, prostudoval jsem si seznam výtečníků propuštěných z výkonu trestu nedlouho předtím, než začaly ty šňůry krádeží. Přibližně 14 dní předtím, v červnu, byl z věznice na Borech propuštěn jistý, a teď se podrž, Antonín Štrůlc. 35 let. Seděl opakovaně za kapesní krádeže. Jak víme, vězení je kromě místa odpykávání trestu taky školou zločinu.
1: Jakože tam s ním seděl nějaký bytař, který Tondu zaučil?
2: Jo, a tohle je fotka Tondy Štrůlce.
1: Do háje, šéfe, vy jste koumák.
0: Jako prvnímu ukázali detektivové Štrůlcovu fotografii starožitníkovi ze Zlatnické ulice. Ten potvrdil, že je to muž, který přišel s perleťovým kukátkem. V Praze nebyl Antonín Štrůlc hlášen, ale další stopu strážmistr Končický získal v pražské galerce. Jeho zdroj na fotografii poznal chlápka, který chodí za Monikou, tanečnicí v Kaskádebaru. Kriminalisté začali Moniku sledovat, ale s nikým se nesetkala. Jen každý večer ji volali k telefonu z Boleslavy. Nedalo velkou práci zjistit, že jí pravidelně telefonuje někdo z hotelu Houšťka. Vrchní detektiv Končický se tedy vypravil do Boleslavy a před hotelem zatelefonoval do recepce.
2: Dobrý den, to je recepce? Ano, tady taxislužba Praha. Prosím o informaci, zda je u vás v hotelu ubytován pan Antonín Štulc, nebo Štrulc. Objednal si taxi, jen jsme si asi špatně zapsali jméno. Jo, děkuju. Tak Štulc, ano, ano. Filmový režisér, říkáte? Ne, nic mu neříkejte. Jsem tam za pár minut. Aha, je právě na snídani, dobře. Ano, byli jsme domluveni, že ho vyzvednu v restauraci hotelu. Děkuji, jste velmi laskavá.

0: Ale to jste, šéfe, riskoval. Vždyť ta recepční mu mohla dát echo.
1: V momentě, kdy jsem telefonoval, dva naši lidé už byli v hotelu. Jeden v recepci, odkud je vidět do restaurace, a druhý u zadního vchodu.
0: A já u toho nebyl.
1: Hele, angína není legrace. Ta se musí vyležet.
0: Ale takováhle akce?
1: Ještě si přijdeš na svý, uvidíš. Takže, když jsem tam přišel, seděl Štrulc u snídaně. Přisedl jsem si k jeho stolu, ještě jsem počkal, až si zapálí cigaretu a povídám: pane Štrulc, jsem z kriminálky. Tak půjdeme, ne? Teď pomalu vstaneme a půjdeme do vašeho pokoje. Žádný hlouposti. Mám v hotelu ještě kolegy.
0: Takže on vstal a šel poslušně do pokoje?
1: Jo, jako beránek. Ještě s úsměvem, teda trochu smutným, pozdravil recepční, která mu říká: pane režisére, volal vám taxikář, čeká asi před hotelem.
0: Režisér? Na co si to ten Štrulc hrál?
1: Všem i té své Monice s chutí vyprávěl, že je filmový režisér a že obden jezdí natáčet na Barrandov nějaké veledílo. Místo toho v Praze vykrádal byty. V hotelovém pokoji měl pořádný skladiště nakradených věcí a bezmála 500 000 korun.
2: Antonín Štrulc všem v hotelu namluvil, že všechno, co má v pokoji, jsou atrapy, které slouží jako rekvizity pro film. Při výslechu vypověděl, že ho ve věznici na Borech zaučoval vykrádat byty Ruda Tománek. Bytař, známá firma z Olomouce. A je třeba přiznat, že ho to naučil dobře. Ostatně měli na to několik let. Ale nakonec měl Tonda Štrulc alias filmový režisér Štulc smůlu. Na většinu kradených věcí už si domluvil kupce a během týdne plánoval utéct za kopečky, jak se tehdy říkalo. Místo toho se vrátil zpátky do věznice na Borech. Tam se při společných procházkách na dvoře pravidelně potkával s vrahem Františkem Tručkou. Helena Kloubová byla odsouzena za spolupodílnictví na vraždě a převezena do věznice v Pardubicích.

0: Do roku 1949 nás zavedla premiéra další z té 99. části série Historie českého zločinu. Napsala Bronislava Janečková, odborný poradce Miloš Vaniček. Hudbu složil Krištof Marek, zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj. Slyšeli jste Aleše Procházku, Michala Zelenku, Matyáše Cibulku a Richarda Fialu. Režii měl Dimitrij Dudík. No a další premiérové vydání pořadu Historie českého zločinu pro vás budeme mít příští neděli v podvečer tady na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
7: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Tereza Stýblová.

0: Marie Rígrová Palacká se narodila v Praze 18. dubna 1833. Jemná, půvabná žena z významné obrozenecké rodiny rozvinula po boku svého muže, politika Františka Ladislava Rígra, své hluboké sociální cítění. S velkým nasazením se věnovala vzdělávání dívek a podpoře chudých rodin. Položila základy organizované charitativní činnosti. Umírá v Římě 29. března 1891 v nedožitých 58 letech.
1: Kdo znal matku mou jen ze společenského života, kde často bývala netečnou a lhostejnou, neznal její oživenou tvář, její zářící oči, její láskyplný úsměv. A ten znali dobře chudé ženy a jejich děti. Dvě věci byly nejnápadnějšími v jejím jednání. Její velká úcta k chudobě a její neohroženost. Ona se ničeho nebála, ničeho se nehrozila.
0: Tak na svou maminku vzpomínala Marie Červinková Rígrová v knize Její život a skutky. Vystihla ji přesně, měla Marie Rígrová Palacká, řekněme, dvě tváře. Ptám se hosta pořadu, historičky Marie Bahenské.
2: Marie Rígrová Palacká nebyla salonní dámou, nebyla tím, mu se říkalo, můza salonů, nemilovala společenský ruch, o to víc si ale zakládala na svých povinnostech, nepsaných povinnostech v oblasti dobročinné péče. A tuhle práci milovala. Milovala chudé děti, rodiny, které navštěvovala, chodila do zakládaných mateřských škol a všechny vzpomínky na ní, zejména po její smrti, jsou vzpomínkami na nesmírně laskavou, milou, přátelskou ženu, které nikdy nebylo zatěžko jednat s chudými lidmi a zejména s jejich dětmi.
0: Příjmení dnešní osudové ženy lecos naznačuje. Přesto otázka, do jaké rodiny se Marie Rígrová Palacká narodila?
2: Přesně jak říkáte, příjmení lecos naznačuje. V jejím příjmení se kloubí příjmení dvou významných, možná nejvýznamnějších českých politiků druhé poloviny 19. století. Jejím otcem byl František Palacký, významný historik, vlastenec, ale i politik. Jeho hvězdná politická kariéra je zahájena právě v roce 1848, kdy se zároveň u Palackých formuje také český vlastenecký salon. Salon Palackých byl místem setkávání představitelů české politiky, vědy, kultury a umění. Oba rodiče, Márinky, jak ji říkali, byli lidmi velmi společenskými. Otec samozřejmě člověkem nesmírně vzdělaným. Ona tedy od dětství nasávala tuhle atmosféru, měla příležitost vzdělávat se i tímto neformálním způsobem. A díky své matce a zaměstnání a cestám svého otce měla také příležitost od mládí poznávat cizí země, cizí prostředí. To ji určitě taky velmi formovalo.
0: Marie často doprovázela svou maminku i na ozdravné pobyty, například na francouzskou riviéru, odkud si s otcem, který kvůli svým povinnostem zůstával v Praze, dopisovala. V červnu 1848 mu Marie píše.
3: Nemohu vám popsat smutek a hrůzu v duši mé. Mám tolik strachu o vás, drahý otče, a zdraví matky své. A pak o naši Prahu. Bojím. Ano, třesu se, by naše národnost mnoho nestratila, kdyby vojsko docela zvítězilo. Bojím se, že se svobody pro nás Čechy zmenší a že nás pak vídeňské ministerstvo připojí mocí k Německu a že starý stav potlačování naší národnosti opět začne.
2: Je zvláštní, že se 15-letá dívka natolik zajímala o politiku. To běžné nebývalo. Na druhou stranu v rodině, ve které vyrůstala, se tomu zájmu vyhnout úplně nemohla. Události, o kterých se zmiňuje, souvisejí právě s rokem 1848, s obdobím označovaným jako jaro národů. V českém prostředí to znamenalo, že v jarních měsících se začaly probouzet k obrovské aktivitě nejrůznější spolky, začaly vycházet noviny a časopisy. Byla to doba, kdy v monarchii Habsburků vůbec poprvé byla vydána ústava a svolaný sněm. Všechny naděje na změny skončily po rozehnání slovanského sjezdu, o kterém se v dopise mluví. Znamenalo to zároveň i konec politické aktivity Františka Palackého. Rodina se stáhla do soukromí a pro 15-letou Marii to znamenalo úplně jiný způsob života, spojený ale s těmi zahraničními pobyty, o kterých jsem už mluvila, takže taková ztráta to pro ní zase nebyla.
4: Sama jste naznačila, že bylo s podivem, že 15-leté děvče mělo tak vážné starosti a obavy. Nenaznačuje to něco o její povaze? Jaká vlastně byla mladá Marie Palacká?
2: Její povaha se s věkem příliš neměnila. Ona byla od dětství až do dospělosti ženou spíše přemýšlivou, mlčenlivou, velmi hloubavou, nelibovala si v nějakých společenských zábavách v prostředí, kde by se vyžadovala její role jako organizátorky a někoho, kdo rozproudí zábavu společenskou. A František Ladislav Rieger určitě hledal partnerku, která by nebyla jenom tou reprezentantkou a okrasou jeho domácnosti, ale i ženu, která by se orientovala v tehdejším dění. A svou roli tady samozřejmě hrála i ta rodinná vazba. Rieger a Palacký byli dlouholetými spolupracovníky a to, že se do rodiny teď přižení, ještě tu jejich spolupráci dál prohlubovalo.
4: Nicméně věkový rozdíl mezi nimi byl 15 let. Začal se František Ladislav Rieger dvořit mladičké Marii přímo, anebo to zkusil trochu jinak?
2: Zkoušel to přímo, ale moc neuspěl, protože proti němu samozřejmě byla, jak jste říkala, výrazně mladší. Využíval jako prostředníka její matky, které píše následující dopis.
5: 27. ledna 1853. Moje náklonnost k Marii není nikterak tak výlučná a sobecká, jak si ji zdá se představujete. Já bych si přál své štěstí pouze s vámi děliti. Nebo lépe, přál bych si ho nerozdělitelně i s vámi užívati. Slunce hřeje dva lidi neméně než jednoho a Marie by vás mohla milovati stejně jako dříve, kdyby mi chtěla věnovati svou náklonnost. Je přeci její srdce tak bohaté, že může nás všechny bohatě obmýšleti svou láskou, aniž by tím schudla. A dary jejího srdce a mysli, jež může rozdávati, jsou tak mnohonásobné a rozličné, že bychom se nemuseli dostat i do hádky kvůli spravedlivému dělení. Tím méně pak navzájem žárliti.
4: A Mariina maminka Terezie Palacká odpovídá takto.
6: 8. února 1853. Váš list mi udělal dobře. Uklidňuje mne, že poznáváte vždy víc a více Mariinu povahu, ale někdy snad ji příliš rozbíráte. Myslíte-li si, že se příliš snaží Marii vzdalovat od všeho světského? Mýlíte se. Já mám mnohem lehčí mysl a vybírám si ze všeho spíše květy. Kdybyste mohl založit i Mariino štěstí, musel byste se mi stát tak drahý, že se toho až bojím. Vaše upřímná přítelkyně Terezie Palacká.
4: Jak to dopadlo?
2: Ukázalo se, že paní Terezie byla velmi schopným prostředníkem nebo dohazovačem. Marie a František uzavřeli sňatek 15. srpna v roce 1853.
4: Jaké dvě osobnosti spojily své životy a jaké bylo jejich manželství?
2: Bylo to manželství nesmírně šťastné a harmonické, ačkoliv by se mohlo zdát, že se povahově manželé velmi lišili, navzájem si nesmírně rozuměli a vyhovovali. Rieger byl politik, člověk racionální, věcný, praktický, zároveň ale svou ženu nesmírně miloval, podporoval její aktivity a velmi oceňoval to, jak navenek dokresluje obraz rodiny. Právě svojí dobročinnou prací. Říká se, že jediné okamžiky, kdy na ní někdy trošku láteřil, byly při jejich společných procházkách na statku v Malči, kdy velmi pilná a pracovitá paní Marie nikdy nevycházela bez pletacích jehlic nebo šití a i při společných procházkách se stále zaobírala nějakou ruční prací.
4: V Praze existoval od roku 1851 jediný ženský spolek svaté Ludmily. Rígrová k němu přistoupila v roce 1864. A tady je krátká ukázka z jejího projevu na valné hromadě tohoto spolku.
3: Spolek svaté Ludmily nelíbil se nám jen jménem vlasteneckým, ale spatřovali jsme v něm základy k blahodárné činnosti. Každá z nás zajisté zná smutný stav ženy a děvčete nevynikajícího zvláštními schopnostmi, spočívá-li výživa jich pouze v jehle. Soudíme, že ve chvíli této nejlepším skutkem lásky bude škola dívčí, která by od poměrů těchto osvobodila část pohlaví našeho. Nám nejde o boření, nám jde o stavbu novou.
7: Maria Rígrová Palacká spolek od základu zreformovala. A nejenom, že zreformovala spolek, zároveň položila základy moderní sociální práce. Tehdy se říkalo lidumilství nebo dobročinnosti. Byla zásadním odpůrcem rozdávání darů bez hlubšího důvodu. Neuznávala takovou dobročinnost, kdy jednou do roka přišel dámský spolek chudé rodiny nebo do sirotčince a poskytl jednorázový dar. Ona zavedla do dobročinné práce systém, řád, určitou strukturu, zavedla termín prevence před chudobou. To znamená, že chtěla dělat všechno proto, aby se ti lidé nedostali do situace, v níž potřebovali almužnu. Její systém práce spočíval v pravidelných návštěvách chudých rodin, v kontrolních návštěvách, kdy se posuzovalo, jestli má smysl rodině pomáhat dál, nebo jestli ta prvotní pomoc rodinu vedla ke změně života, k nalezení práce.
4: A mohlo to vypadat třeba takto.
8: Je to tenhle dům. Pojď, Marie.
9: Maminko, tady něco hrozně páchne.
8: Bída nikdy nevoní, děvenko.
9: Ale proč v tom ti lidé žijí?
8: Však by nežili, kdyby nebyli chudí.
9: Proč jsou chudí?
8: To je moc složité na vysvětlování. My dvě to nevyřešíme. Ale můžeme jim alespoň pomáhat.
10: Přejete si?
8: Jsem Rígrová ze spolku svaté Ludmily.
10: No, s paní Rígrová. Pozvala bych vás dál, ale u nás to není moc nobl.
8: Vaše dcera Marie chodí na naši školu. Proto bych ráda viděla, v jakých podmínkách rodina žije.
10: No. Tak teda pojďte.
8: Kolik žije v tomhle domě partají?
10: 4. Posaďte se. Je taky, slečinko.
9: Děkuji, já postojím.
8: Vidím tu jenom jednu postel.
10: No, máme jen jednu.
8: Máte ještě jednu dceru? To všichni spíte tady?
10: A kde jako myslíte?
9: Takhle bych se asi nevyspala.
10: Slečinka je zvyklá na lepší, že jo?
8: Mařenko, piš. Marie Nindlová, matka, dvě dcery, žijí v jedné místnosti. Jedna postel pro všechny.
9: Aha. Mám to, maminko.
8: Paní Nindlová, pokusíme se vám sehnat nějaké starší postele.
10: Je to tu malý.
8: Nějak je sem určitě směstnáte. Vaše dcery se musí vyspat. Když budou dobře prospívat, seženeme jim i dobré zaměstnání.
4: O jaké škole teď byla řeč?
7: Tu školu provozoval právě spolek svaté Ludmily, založena byla díky Marie Rígrové Palacké a cílem školy bylo připravit chudé dívky pro samostatné zaměstnání. Většinou manuální, vyučili se tam nějakému řemeslu a cílem mělo být najít dívkám práci, umístit je v nějaké živnostenské dílně, malém podniku nebo větší továrně.
4: Proč Marie Rígrová Palacká brala na takové obchůzky svou dceru?
7: Těžko říct, jednou z pohnutek mohlo být to, aby dceři ukázala život i z té stinné stránky. Možná ji chtěla i vychovat jako svoji pokračovatelku, což se jí podařilo. A nutno říct, že tyhle návštěvy v Malé Márince zanechaly hluboký dojem. Zmiňuje se o nich ve svých denících a dopisech ještě v dospělosti.
4: Z každé takové návštěvy vznikl zápis a ten mohl vypadat například takto.
3: Co do zdraví všech členů rodiny? Všichni leží. Čím se zaměstnávají? Zahálejí. Kterak v mravnosti postupují? Jako raci. Potřebuje-li a zasluhuje-li rodina další podpory? Nikoli.

0: Dobročinnost v užším kruhu měla by hlavně paním náležeti. Mužové, ať se starají o taková politická, průmyslová, národohospodářská zařízení, aby bylo práce a výdělku a aby chudých bylo co možná nejméně. Co však mužové rozumem nevyvedou, to ať žena srdcem doplní.
1: I to jsou slova Marie Rígrové Palacké. Byl to, řekněme, novátorský postoj v té době.
2: Byl a přesně vystihoval názor Marie Rígrové Palacké na povinnosti žen mimo rodinu. Ona byla přesvědčena o tom, že ženina práce má doplňovat to, čemu se říkalo velká politika mužů. To znamená, že ženy i muži měli pracovat ve prospěch národa, muži v křeslech poslaneckých, ve Vídni nebo v Praze, a žena měla doplňovat tuhle jejich práci právě péči o potřebné, o nemocné, staré nebo opuštěné lidi. A podle Rígrové Palacké právě žena měla k tomuhle typu činnosti ty nejlepší předpoklady a vytvářela tím tu druhou polovinu národní politiky, můžeme-li to tak říci.
1: Jak moc bylo důležité její příjmení, když třeba chtěla získat podporu lidí pro chudé rodiny, třeba v době, kdy už utlumila svou činnost ve spolku svaté Ludmily?
2: Nutno říci, že jméno Rígrová Palacká fungovalo vždycky i při jednání s úřady velmi dobře a sám František Ladislav Rígr svoji ženu v téhle práci podporoval. Pomáhal jí jednat s úřady, radil jí při vyřizování takových záležitostí, jako byly žádosti o dotace nebo úřední korespondence, to všechno je patrné z její pozůstalosti.
1: Je pravdou, že Marie Rígrová Palacká stojí také za dnešními mateřskými školkami?
2: Přesně tak, je jejich zakladatelkou. V Praze existovaly německé školky pod názvem Kindergarten a Rígrová Palacká se rozhodla tyhle instituce zakládat i pro české děti. Tenkrát se jim říkalo opatrovny a byly určené dětem z chudých rodin. Dětem jejich matky pracovaly v továrnách a nemohly si jim věnovat. Nebyly to jenom opatrovny ve smyslu útulku, kam by to dítě bylo odloženo na pracovní dobu, ale přicházel tam dvakrát v týdnu lékař, děti tam dostávali přiměřené jídlo, dohlíželi na ně školené vychovatelky a Rígrová Palacká zastávala spoustu moderních názorů. Kladla důraz na pohyb na čerstvém vzduchu, nepřijímala ten den ráno do školky dítě, které bylo nachlazené s ohledem na ostatní, podporovala očkování, snažila se ty matky zároveň instruovat, učit o tom, jak mají o děti pečovat. I v tomhle směru je ta její role opravdu zakladatelská. Dokonce vymohla i stipendium pro první dvě učitelky mateřských škol v Praze. Vystudovali v Paříži na náklady města Prahy. I v tomhle je patrný vliv jejího jména a doba, kdy Rígr byl významným pražským radním.
1: Jak její činnost vnímala společnost v druhé polovině 19. století? Nebyla v ní Marie Rígrová osamocena, protože byla třeba příliš pokroková?
2: Do jisté míry osamocenost mohla pociťovat a byl to také důvod, proč ze spolku svaté Ludmily odešla. Neshodla se na tom, co je prioritou. Pro ní to bylo financování školy. Co se týká opatroven, tak to samozřejmě přijímali velmi nadšeně ženy z chudého prostředí. Ale ve svých kruzích v tom měšťanstvu nenašla příliš mnoho spolupracovnic, ale Rígrová Palacká měla ráda, když byl respektován její názor, pokud byla přesvědčena o oprávněnosti toho, co dělá. Zažívala se svým mužem začátek 70. let, kdy byl oslavován jako téměř spasitel a zachránce národa při pokusech o česko-rakouské vyrovnání. O 20 let později zažívala velmi krušné chvíle, kdy se jim pod okny bouřili studenti a Rígra naopak zatracovali jako zrádce za to, že chtěl přistoupit na česko-německé vyrovnání známém jako punktace. Tyhle vzestupy a pády a rozporuplný názor jí samozřejmě zdravotně omezoval, navíc zdědila i po své matce zdravotní problémy. To všechno se podepsalo na posledních letech nebo možná měsících jejího života.
1: Aby předešli dalším nepokojům u jejich domu, rozhodli se manželé Riegerovi odcestovat v březnu 1891 do Říma. Tam zastihne Riegera telegram o zdrcující porážce staročechů ve volbách. A Marie Riegerová o tom své dceři do Prahy píše.
0: Ten tvůj tatíček, to je člověk. Nic ho nesklátí, pořád je pružný tělem i duchem. Všecko snáší trpělivě a vždy má něco, co ho povznáší a těší na mysli, byť i někdo jiný neviděl k tomu podklady. Já dnes zase málo spala. A špatně. Rozčílili mne zprávy z Čech. Otec spal klidně jako vždy a píše teď své rezignace.
2: Marie Riegerové Palacké se před cestou do Říma přitížilo, přesto tu cestu zvládla i návštěvu Vatikánu, osobně audienci u papeže, toho si nesmírně vážila, údajně jí měla dodat energii do dalších dnů, ale nepovedlo se to tak, jak očekávala.
1: Je 29. března 1891 a my se ocitáme v Římě v rezidenci, kterou si Riegerovi pronajali.
3: Spala jsem dlouho.
4: Jen krátce. Usnula si, jak sestra odešla.
3: Sestra, o to jsem tě chtěla požádat.
4: Ano, drahá.
3: Postarej se, aby ji vystřídali.
4: Proč? Byla jsi s ní tak spokojená?
3: Právě proto. Nechci, aby se se mnou tak namáhala.
4: Dělá to ráda.
3: Prosím.
4: Udělám to.
3: Měl by sis někam vyjít.
4: Přece tě tu nenechám samotnou.
3: Jen ti na čerstvý vzduch. Mám strach, že se tady uvnitř taky roztonáš.
4: Neboj, já mám tuhý kořínek. Chceš, abych ti přečetl noviny? Přišly nové z domova.
3: Než jsme odjeli, nemohla jsem lidi v Praze ani vidět. A tady je nechci poslouchat.
4: Než se vrátíme, situace se uklidní.
3: Vrátíme.
4: Víš, co říkal neboštík Schneider? Že člověk nezemře, když nechce.
3: Už to nejde. Zavolej kněze.
1: Marie Riegerová Palacká umírá v Římě na Božíhod velikonoční 29. března 1891 v nedožitých 58 letech. Na její počest byl po její smrti založen fond Marie Riegerové Palacké, který podporoval zejména chudé matky a jejich děti. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, historičky Marie Bahenské.
2: Marie Riegerová Palacká položila základy moderní dobročinné práce, sociální péče a možná ani ona sama nepředpokládala, že tenhle její obrovský vklad a novátorství ocení až lidé o víc než 2-3 generace mladší, než byla ona sama. V tom může být do dneška vzorem.

0: Tím se u nás na dvojce uzavírá další část cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét mecenášky chudých rodin a podporovatelky vzdělávání žen a dívek Marie Rígrové Palacké. Připravila a slovem provázela Tereza Stýblová, hovořila historička Marie Bahenská. Autorem dokudramat byl Hynek Pekárek. Účinkovali Helena Dvořáková, Viktor Dvořák, Ružena Merunková, Lucie Marešová, Bohdana Pavlíková a Dalimil Klapka. Mistrem zvuku byl Ondřej Novák, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. No a ještě, přátelé, připomínám, že další z osudových žen přiblížíme na dvojce příští neděli v 18 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. Náš přehled současného dění i zajímavých výročí dnes zahájíme na domácí scéně.
1: Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nedávno oznámilo, že získalo licenční práva na světový muzikálový hit Billy Elliot, který chystá na sezónu 2027-28. V české premiéře u nás tento titul, inspirovaný stejnojmenným filmem z roku 2000, poprvé uvedlo plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla v roce 2019, a to v režii Lumíra Ošovského.
0: Příběh se odehrává v 80. letech minulého století během hornické stávky v britském městečku, kde se 11-letý chlapec Billy náhodou dostane místo boxu na lekci baletu. Přes počáteční odpor rodiny i celého okolí se rozhodne jít za svým snem a zkusí se přihlásit na prestižní královskou baletní školu. Hudbu k tomuto oceňovanému dílu složil Elton John a libretto napsal Lee Hall. Muzikál měl světovou premiéru v Londýně v roce 2005, kde se stal okamžitě fenoménem. Načež dobil i New Yorkskou Broadway, pozbíral 10 cen Tony a viděli ho miliony diváků po celém světě.
1: Vzhledem k extrémní náročnosti dětských rolí, které vyžadují špičkovou kombinaci tance, zpěvu a herectví, začalo ostravské divadlo s přípravami už nyní. Pro vybrané talenty od 6 do 11 let založilo ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a muzickou školou Ostrava speciální operní a muzikálové studio NDM, kde intenzivní výuka odstartuje ještě před letošními prázdninami. Samotný muzikál Billy Elliot je pak v premiéře plánován na podzim roku 2027.
2: Já nevím, jak to mám říct, a jestli dost slov znám, tenhle pocit popsat vám neumím. Jako zapomenout na svět

0: 26. května oslavila 60. narozeniny britská herečka Helena Bonham Carter. Do její filmografie se řadí široké spektrum rolí, ve kterých předvádí ohromnou škálu nejrůznějších hereckých poloh, od naivních dívenek přes ctnostné matky od rodin až po lehce excentrické ženštiny s pochybnou pověstí. Diváci si určitě vybaví její Bellatrix Lestrangeovou ze slavné ságy o Harrym Potterovi či paní Lavitovou ze Svínyho Toda.
1: Helena se narodila jako nejmladší ze tří dětí do prominentní britské rodiny. Její otec byl bankéř, matka psychoterapeutka a rodinné kořeny sahají mnohem hlouběji do historie a zahrnují řadu významných šlechtických či politických osobností britských dějin. První umělecké zkušenosti Helena získala hraním v reklamách. Průlomem pro ní však byla hlavní role ve snímku Pokoj s vyhlídkou a titulní role ve filmu Lady Jane.
0: V pozdějších letech hrála postavy výrazně rozmanitější, byť v její tvorbě nalezneme řadu historických či fantasy snímků. Několikrát spolupracovala se svým někdejším manželem Timem Burtonem, například na filmech Karlík a továrna na čokoládu nebo Alenka v říši divů. Úspěšně stvárnila také několik rolí ve filmových verzích slavných muzikálů. Po boku Johnnyho Deppa zazářila ve snímku Sweeney Todd jako paní Lavitová, v Bídnících pak velmi osobitě hrála Madame Thénardierovou. K jejím rolím patří i princezna Margaret, sestra královny Alžběty II. V seriálu Koruna.
1: Helena Bonham Carter za své role získala 2 nominace na Oscara a 9 nominací na Zlatý globus. Od královny Alžběty II. Získala řád britského impéria a deníkem The Times byla dokonce zařazena mezi 10 nejlepších britských hereček všech dob a postavila se tak po bok Judy Denchové či Julie Andrewsové. What I dream, if the business says it's good, where I'd really like to go, in a year or so, don't you wanna know?
2: Of course.
1: Do you really wanna know?
2: Yes, I do.

0: Dalším květnovým oslavencem je muzikál Chess neboli šach. 14. května uplynulo 40 let od londýnské světové premiéry v divadle Prince Edwarda. Při tvorbě muzikálu se tehdy sešli Björn Ulvaeus a Benny Andersson, tedy mužská část skupiny ABBA a libretista Tim Rice.
1: A právě on při jedné z pražských návštěv Muzikál Expressu řekl: vždycky jsem chtěl napsat příběh o studené válce. Kdo v té době sledoval vypjaté šachové zápasy mezi východem a západem, musel být fascinován. To drama, které bylo tak nepatrné při velikosti bitevního pole a tak trhující ve svých důsledcích, a metafora šachové hry vůbec. Přišlo mi to jako ideální základ.
0: Pravdou je, že muzikál Šach má jeden z nejzajímavějších, ale také nejkomplikovanějších příběhů muzikálového divadla. Sovětský šachový šampion Anatolij je vyzván k souboji se svým americkým protějškem Frederikem. Jde však o mnohem víc než jen o šachovou bitvu. Ve hře je i láska k půvabné Florence, politika i tajné služby.

0: Samotný muzikál Chess se dočkal úspěchu i naprostého fiaska. V londýnském provedení byl uváděn po 4 sezóny. Americká premiéra byla naopak velkým propadákem. Doboví kritici neuměli strávit příliš složitý a chaotický děj. Režisér Trevor Nunn, který režíroval Chess na obou stranách Atlantiku, přitom na Broadway uvedl zcela jinou podobu příběhu, ve které měly převahu mluvené dialogy.
1: Kritikům vadila i hudební stránka muzikálu. Slavná skupina ABBA sklízela úspěch v hitparádách, ale recenzentům divadelní inscenace tento údajně ozvučený hluk vadil. Některým divákům však ne. Řada koncertních a zájezdových inscenací proto od té doby projela celé Spojené státy a muzikál má dodnes velký okruh fanoušků po celém světě.
0: K jeho obsahové i inscenační aktualizaci došlo na Broadway na podzim loňského roku. V hlavních rolích se objevili slavní muzikáloví herci jako Aaron Tveit nebo Lea Michele.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Den před premiérou tohoto vydání, tedy v sobotu 30. května, oslavila 55. narozeniny americká muzikálová herečka a zpěvačka Idina Menzel. Další minuty našeho pořadu proto věnujeme jí a jejím nejvýznamnějším rolím a uměleckým úspěchům. Chybět samozřejmě nebudou ani hudební ukázky.
0: Idina Kim Menzel se narodila 30. května 1971 do židovské rodiny terapeutky Helen a prodavače pyžam Stuarta. Veřejně vystupovat začala už v 15 letech. Přivydělávala si tehdy jako zpěvačka na svatbách a v nočních podnicích. Zpívání se věnovala i po celou dobu studia na New Yorkské herecké škole, kde později také získala bakalářský titul.
1: Prvního velkého úspěchu se Idina Menzel dočkala už v roce 1996, kdy byla obsazena do jedné z hlavních postav v kultovním rockovém muzikálu Rent. Autor muzikálu Jonathan Larson se nechal při jeho psaní inspirovat slavnou Pucciniho operou La Bohème. Děj opery ale aktualizoval a převedl do podoby rockové opery. Do popředí postavil nemoc AIDS a bohemský život v newyorské čtvrti Alphabet City na počátku 90. let minulého století.
0: Idina Menzel si v tomto muzikálu zahrála bisexuální performerku Maureen a za tento výkon byla nominována na cenu Tony v kategorii nejlepší muzikálová herečka roku. Stejnou roli si zopakovala ještě o několik let později ve filmové verzi muzikálu Rent, z níž pochází také následující ukázka.

0: Na počátku nového tisíciletí se Idina Menzel objevila v off-broadwayském muzikálu Andrewa Lippy The Wild Party. Muzikál dějově vychází ze stejnojmenné americké básně z roku 1928 a Menzel si v něm zahrála temperamentní dívku Kate.
1: V dalších letech se objevila také například jako Sheila v muzikálu Hair, tedy vlasy, co by královna Amneris v Aidě Eltona Johna a Tima Rice, nebo jako Fanny Briceová v koncertním provedení slavného muzikálu Funny Girl. Dalším významným mezníkem v její kariéře byl rok 2003 a účinkování v úspěšném americkém muzikálu Stevena Schwartze Wicked, tedy Čarodějka. Dílo, inspirované příběhem čaroděje ze země Oz, vypráví o nevěřčených osudech Glindy, hodné čarodějky z jihu, a Elfaby, zlé čarodějky ze západu.
2: I hope you're happy.

to me. Just say you're sorry.

Broadwayská premiéra muzikálu Wicked se konala v roce 2003 a v hlavních rolích se divákům představila Kristýn Chenoweth a právě Idina Menzel, která také za svůj výkon v roli Elfaby obdržela prestižní divadelní cenu Tony. Také při uvedení Čarodějky na londýnském West Endu si Idina Menzel zopakovala svůj broadwayský výkon a stala se tak nejznámější představitelkou Elfaby na světě.

0: What is it?
1: It's just, for the first time, I feel wicked.
2: Dnes už zmiňované autorské duo skupiny ABBA Benny Andersson a Björn Ulvaeus stojí nejen za hudbou k hudebnímu dramatu Šach z roku 1986, ale i k populárnímu komediálnímu jukebox muzikálu Mamma Mia.
3: Když se ale muzikál Šach v roce 2008 vrátil na dva večery opět do Londýna, a to v podobě koncertního poloinscenovaného uvedení ve slavné koncertní síni Royal Albert Hall, objevili se mezi účinkujícími například Josh Groban, Adam Pascal nebo samozřejmě právě i zmiňovaná Idina Menzel, a to v hlavní ženské úloze Florence Vasiové. Takže muzikál Šach dnes ještě jednou do třetice.

0: Kromě účinkování na jevišti se Aidina Menzel pravidelně věnuje také filmové a televizní tvorbě. Kromě zmíněného filmového zpracování muzikálu Rent roku 2005 hrála také ve snímcích Líbat Jessica Steinovou, Zdeptej se prachu a nebo Kouzelná romance. Později se objevila i v populárním muzikálovém seriálu Glee, kde stvárnila jednu z epizodních postav, šéfku konkurenčního sboru Vokál Adrenalin.
1: Na podzim roku 2012 byl do kin uveden rodinný animovaný film Walta Disneyho Frozen, u nás známý pod názvem Ledové království. Oscarový snímek, inspirovaný pohádkou Hanse Christiana Andersena Sněhová královna, si ihned získal srdce diváků a přinesl novou vlnu popularity i pro Aidinu Menzel. Pro první i druhý díl tohoto filmu totiž namluvila a naspívala hlavní postavu, královnu Elzu. V jejím podání také v této hudební pohádce zazněla jedna z nejkultovnějších písní posledních let s názvem Let It Go.

0: V roce 2014 Idina Menzel účinkovala v původním muzikálu If Then. Vypráví příběh rozvedené Elizabeth, která přijede do New Yorku, aby tam začala žít nový život. V místním parku Madison Square se potkává s lesbickou přítelkyní Kate a bisexuálem Lukasem. Diváci pak ve zbytku představení sledují dvě možné životní cesty, kterými by se Elizabetin život mohl dále ubírat.
1: Vedle divadla se ale Idina Menzel věnuje i sólové hudební kariéře. Vydala 7 vlastních alb, koncertuje a zpívá při nejrůznějších příležitostech. Naše dnešní poslední hudební ukázka však bude ze zmíněného muzikálu If Then.
0: Muzikál Express končí. Připravili ho a uváděli Pavel Bar a Michal Prostějovský. Loučíme se s vámi slovy naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. část pohádkového seriálu Jak se bude jmenovat. No a první část dvoudílné rozhlasové hry Cyrano z Bergeracu uvedeme ve 20 hodin. Máte se opravdu na co těšit.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Poslechněte si další příběh ze seriálu Jak se bude jmenovat. Tentokrát o české světici svaté Ludmile. Julinka toho o ní moc neví. Snad jen to, že byla babičkou svatého Václava, kterého prý naučila spoustu zajímavých věcí. Nevěříte? Tak si poslechněte dnešní pohádku na dobrou noc, nazvanou Ludmila. A dozvíte se, jaké jméno Julinčina sestřička nakonec dostala.

0: Dobrý večer, děti. Byla noc, byla tma. Maminka celý večer přerovnávala věci v tašce do porodnice a občas si u toho tak zvláštně povzdechla. Už to vypadalo, že se snad ani nepůjde spát. Ale konečně všichni ulehli. Julinka rozsvítila baterku a začala horečně listovat knihou. Bylo to jasné, sestřička tu bude co nevidět. Dneska už prostě musí objevit to správné jméno, nebo ho nestihne mamince říct. Ale kde začít? Nakonec strčila prst mezi stránky a tam knížku otevřela. La. Snažila se přečíst jméno. Na obrázku byla starší paní v dlouhém rouchu s plachetkou přes hlavu a šátkem kolem krku. Všechno kolem ní bylo kamenné a... Tady je ale zima. Zatřásla se Julinka. A to přikládáme do krbu, co se do něj vejde, řekla laskavě paní z obrázku. Bez kožichu se ve středověku zkrátka neobejdeš, dodala a hned Julinku zabalila do chlupaté teplé kožešiny. Děkuju, drkotala zuby Julinka. Rádo se stalo. Já jsem Ludmila. Co tě k nám přivádí? Usmála se. Potřebuju vymyslet to nejlepší jméno pro svoji sestřičku. Chtěla bych, aby se jmenovala po někom děsně zajímavém a výjimečném. Mám tady knížku o slavných lidech. Už jsem četla o Elišce, o Haně, o Věře, Magdaléně, Boženě a Vítězslavě, ale pořád se nemůžu rozhodnout. Potřebovala bych přečíst další příběhy, vychrlila ze sebe Julinka. Aha, pokyvovala hlavou Ludmila a v tu chvíli je přerušil jiný hlas. Patřil malému klukovi, co seděl opodál s knihou na klíně. Babičko, babičko, už to mám, volal ten kluk. De profundis clamavi ad te. Je to tak? Že je to tak? Výborně, Václave, pochválila ho Ludmila a otočila se k Julince. To je můj vnouček. Učím ho číst. Až vyroste, bude z něj kníže. A bude to první český kníže, který umí číst a psát latinsky. Cože? Vykulila oči Julinka. Tohle je kníže Václav? Svatý Václav? No, chytrý a učenlivý je, ale svatý, to nevím, zasmála se Ludmila. Ale jo, učili jsme se o něm už ve školce, přesvědčovala ji Julinka. Stane se patronem české země a bude mít obrovskou sochu v Praze na Václavském náměstí. Ale to znamená, že vy jste svatá Ludmila.
1: Taky svatá, no nepovídej, řekla pobaveně Ludmila.
0: Jo, ano, taky svatá. Jste jeho babička a vychovala jste ho, ale víc o vás nevím, omlouvala se Julinka.
1: Nevadí, řekla Ludmila a s láskyplným pohledem upřeným na Václava dodala, cože bys to potřebovala? Ráda ti pomůžu.
0: Naučte mě taky číst, prosím. Ale ještě dneska musím dočíst svoji knížku, naléhala Julinka.
1: Mám tě naučit číst? Divila se Ludmila. Za jedinou noc?
0: Dokážete to? Ptala se úpěnlivě Julinka.
1: Jestli to dokážeš ty,
0: pokrčila rameny Ludmila a dali se do toho. A, B, C, D. Učili se písmenko po písmenku a hodina ubíhala za hodinou. Vysoké svíce jen matně prosvětlovaly tmu, chlad zalézal i pod huňatou kožešinu a Julince se chtělo spát. Teprve teď jí začalo docházet, co si umanula. Chodila už přece nějaký čas do školy a uměla zatím jen pár písmenek. Co jí to napadlo, že by se za jedinou noc naučila všechna ostatní? Oči se jí zavíraly a hlava těžkla. Ale vzpomněla si na sestřičku. Musí to vydržet. Odhodlaně pokračovala dál a najednou konečně uměla všechna písmenka. Začaly slabikovat. Ale od slabikování ke čtení byla ještě dlouhá cesta. Zase ubíhaly hodiny. Kolik jen jich tahle noc měla? Malý Václav dávno spal schoulený v kožešinách a Julinka začala upadat do beznaděje.
1: Tohle asi nedokáže. Ach jo. Jen zkusmo otevřela svou knihu, nalistovala první příběh a zjistila, že čte. Opravdu. Četla větu za větou, stránku za stránkou, příběh za příběhem. Milena, Alena, Johana, Milada, Eva, Olga, Barbora. Obzor začal zlátnout, Julinka dolistovala na poslední stranu a jména jí vířila hlavou v divoké změti. Tak co, dočteno? Vybrala si? Vyptávala se Ludmila. Dočteno, ale nevybrala, povzdechla si Julinka. Těch jmen je tolik a každé je jinak zajímavé. Nedokážu vybrat jedno. Bylo to všecko úplně zbytečné, uzavřela sklesle.
0: Zbytečné? Opravdu? Všechny ty věci, co si zažila za poslední týden, nestály za nic, namítla Ludmila.
1: To ne, to všechno bylo bezva, ale bylo to k ničemu, zlobila se Julinka.
0: Vážně, to ses nic nenaučila, nedala pokoj Ludmila.
1: Jenomže já se přece neměla nic naučit, já měla vybrat jméno. A možná právě naopak.
0: Někdy sice nedosáhneme svého cíle, ale dostaneme mnohem víc.
1: Jméno zvládnou vybrat rodiče, Julinko, mávla rukou Ludmila.
0: Ale kdo by sestřičce všechny ty výjimečné příběhy vyprávěl, kdyby si je ty nepoznala?
1: Julinka přemýšlela. Že by to bylo tak?
2: No jo, ale myslíte, že to stačí, aby nebyla obyčejná?
0: Ujišťovala se. Ne, ale tvoje sestřička má velké štěstí. Má totiž sestru, se kterou se rozhodně nebude nudit. Možná ji kromě těch příběhů naučí taky snít a vrhat se střemhlav do všemožných dobrodružství. A teď už utíkej za ní. Zakončila řeč Ludmila.
1: Cože? Už je na světě? Ale já... Ještě četla jsem o vás. Taky jste toho hodně dokázala. To vás neštve, že si o vás pamatuju jen to, že jste něčí babička?
0: Vůbec ne. Být babičkou je totiž také hodně výjimečné, řekl hlas vedle Julinky. Zima polevila. Někdo ji hladil po vlasech a držel za ruku. Otevřela oči. Na posteli vedle ní seděla její babička.
1: Babi, ty jsi tady?
0: Už nějakou chvíli u tebe sedím. Měla jsi asi zlý sen.
1: Zlý? Ani ne. Ale kde je maminka?
0: Jeli s tatínkem do porodnice. Tak jsem vás přijela pohlídat. Odpověděla babička.
1: Už se narodila, viď? Zeptala se Julinka nedočkavě.
0: Ano. Usmála se babička a ukázala Julince na telefonu zprávu s fotografií.
1: Otýlie, podivila se Julinka.
0: Jak to víš, podivila se babička.
1: Přečetla jsem si to. Já totiž umím číst,
0: vykřikla radostí Julinka.
1: To budou ve škole koukat.
0: A hned se zase podívala na obrázek své malé sestřičky.
1: Otylka. Pane jo, žádnou Otylku neznám, ani jsem o ní nečetla. Jaká asi jenom bude?
0: A že bylo ještě hodně brzy, zavřela oči a po týdnu konečně spala klidným spánkem, skoro beze snů. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví. Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky. Už za hodinu, přátelé, budeme vzpomínat na pořad Mám rád, kterým vás pravidelně provázel Miroš Birka. Ovšem teď tu pro vás máme první část dvoudílné adaptace divadelní hry. Jedná se o inscenaci jedné z nejslavnějších her všech dob, Cyrana z Bergeracu. V nestárnoucím příběhu o vtipu, hrdosti, statečnosti a lásce si titulní roli gaskoňského bouřliváka, který svůj širák v souboji odhazuje vdál, ale před ženami se skrývá pod balkónem, zahrál vynikající Jiří Langmajer. Tak se hezky bavte.

0: stolíku s Clarissa. Dnes večer premiéra Hotel Bourbonské.
1: Hej, prosím, 15?
2: Neplatím.
1: Proč pak ale?
2: Nepoznáte snad, že patřím k dvoru krále?
1: Vy, vstupné.
3: Nesmysl.
1: Co?
3: Mušketýr já jsem. Až ve dvě začínají. Pohleď parterem, dekyži.
2: Dbrisaj.
3: Rád s tebou čas si zkrátím. Sál zeje prázdnotou. Zašermujem si zatím.
2: To je zábavné. Svým hrám jsme věrni stále.
3: A vždycky přijdem dřív, než rozsvítí se v sále.
2: Linier!
3: Střízlivý?
4: Chtěl seznámit bych vás, pan baron z Nevěd.
2: Hlava ta má ráz.
3: Celkem ušel by, jen není oblečen dle módy poslední.
5: Já z Turén přijel jsem a zítra ke kadetům vstoupím.
3: Tam, vys, pan Aubry, prezident.
2: Už preciesky jdou a naplňují řady. Partnuáda je tamta, Kassandas je tady a Felixery též.
5: Těch rob, těch jmen, no ne. A všecky znáte je?
2: Znám všecky, barone.
4: Můj milý Kristiáne, drahý čas tu tratím a vaše kráska nikde. K číši se raději vrátím.
5: Tam bývá, vpravo v loži. Ona je můj osud. Jenže jsem voják jen, společnost neznám dosud. Jak s ní jen mluvit mám? Má duchaplnost mizí. Řeč, již se zde hovoří a píše, je mi cizí.
4: Jdu.
5: Prosím, zůstaňte.
4: Zač mě to pán Bůh trýzní. Já v krčmě slovo dal a tady umřu žízní. Rageno. Hej, Rageno, pojďte k nám. Rageno, paštičkář.
6: Pánové, je tu pan Cyrano?
4: Známá tvář, cukrář všech básníků, bohémy slavné naší.
6: To příliš mnoho cti.
4: Mlčte vy, mecenáši.
6: No, navštěvuji mne.
4: A na dluh jen neskromně. On sám je básníkem.
6: No, říkají to o mně.
4: Do veršů blázen je.
6: Za malou písničku?
4: Dost dáte básníku.
6: Ne, pouze paštičku.
4: Divadlo. Máte rád?
6: Ze všeho nejradši.
4: A svoje místo v něm platíte koláči. Co stálo vás to dnes, kam jste si, pane Set? Jen mezi námi, co?
6: Drékoblich, paštik 5. Tak si rano tu není? Tím líp, ten hned by vsteky zrůd.
4: Proč?
6: Hraje Montfleury.
4: No dobrá, tenhle sud má v roli Fédona dnes večer vystoupit. Však co s tím si rano?
6: No mohl by ho zbít. Vždyť Montfleury ho přece na mušku si vzal a zakázal mu, aby celý měsíc hrál.
3: A?
6: Hraje Montfleury.
2: On mu to nepřekazí.
6: Já bych se nevsázel.
5: Kdo je ten Cyrano, mý draze?
2: Ten, který pro všechny má pádnou odvetu.
5: Je šlechtic.
2: Věru je.
3: A z gardy kadetů.
4: Tamhle jde pan Lebre. Hej, brete, pojďte sem. Hledáte Cyrana?
7: A celý nesvůj jsem.
4: Tak nemám pravdu, co? Ten člověk všední není.
7: Má věru nejlepší z lidského pokolení.
6: Je básník.
3: Učenec.
2: Hrváč.
7: A i v hudbě zná se.
4: A jeho vzezření. A k čemu podobá se?
6: A skoro, pánové, bych o tom pochyboval pan Philippe de Champagne, že by ho portrétoval. Jak divoch neskrotný, jen bizarně se motá. Je výstřednosti pln. Ten spíš je prokalota. Do jeho masek. Hrváč. Tam výborně se hodí. Vždy s trojím chocholem a šesti šosy chodí. Pyšně a slavně kort plášť ze zadu mu zvedá, jak drzí kohout s chvostem kráčí. A ten frňák, běda, z dálky ho spatříte při prvním setkání a vzkřiknout musíte, pach, tento přehání. Pak usmějete se, on sundá si jej. Ale Cyrano nesundá jej, klidně s tím jde dále.
5: Tamhle je.
4: On?
5: Ne. Ona. Mám z ní strach.
4: Z té krasavice v loži? To je ona?
5: Právě, ach.
4: Tak to je Roxana, Madléna Robénová a precieska je.
5: Ach.
4: Neteř Cyranova, svobodná siroté.
5: A vedle ní ten muž.
4: Hrabě de Guiche, ten chce ji. Jenže už má neteř kardinála, takže Roxanu chce vdát za pana de Valver. Ten mu má pomáhat. Náš pyšný hrabě de Guiche. Ten má v kalhotech myš, Já to všechno vrazil do písně. Ať pukne, vstekem vzplane. Konec je jízlivý. Poslyšte.
5: Zbohem, pane.
4: Kam ten zpět?
5: Hrabě ti devolver.
4: O, pozor tam. Mohl by... Okamžik. Ona se dívá k vám.

0: vyzvu ho na souboj a potom Bůh ho chraň, jen rukavici.
1: Au, v kapse máte mou dlaň. To bolí, pustte mne. Něco vám řeknu. Ten pán, s nímž mluvil jste...
0: No?
1: Má být zavražděn. Jednoho hlavou naurazil písní svojí a mužů sto, jsem jeden z nich, už stojí...
0: A na čí rozkaz?
1: To říct nesmím, bohužel.
0: A kde ho přepadnou?
1: Kde? U brány Dnel. Tak za ním varovat.
0: A kde ho mám teď najít?
1: Co, pane, musíte si do všech krčem zajít. K lisu a do šišky, k pochodním hleďte spěchat. Nebo k třem nálevkám a všude hleďte nechat. Jen malý stručný vzkaz, ne zbytečně slov mnoho.
0: Už běžím, lotrové. 100 mužů na jednoho.
2: Co znamená to ticho? Proč tak najednou? Dnes asi oponu trochu dřív pozvednou. Ne, že by sám.
3: On sám? No to je věc.
2: On je tu? Nebo ne? Tak je to pravda přec. V té loži s mříčkami.
3: Tak proto stichl sál.
2: Je to on. Vidím tvář.
3: Kardinál? Kardinál.
2: U čerta. Blázen jen teď by tu žertoval.
4: Clarissa!
2: Hleďme. Monfleury. Přes zákaz hraje dál.
4: Blah do od dvorů, kdes v lesích, mezi poli, sám sladké vyhnanství si dobrovolně zvolí, co zéfír dýchaje na lesy plné vna.
5: Zapomněl jsi ničemu, že nesmíš měsíc hrát?
2: Syrano!
5: Mázej věš, ty králi kejklířů.
4: Však!
5: Tak poslechneš?
4: Jen hrajte, Monfleury!
5: Jsme s vámi!
4: Parter!
5: Bože!
4: Blach, kdo dál od dvorů, kde v lesích, mezi...
5: Cože? Ty králi taškářů, ty opravdu chceš hrát. To ti vám holí na hřbe pořádných ran pár dát. Tak táhni už.
4: Kde v lesích, nebo plán.
5: A teď toho mám.
4: Na pomoc mě, pane.
5: Tak hrajte.
2: Lusťoku.
5: Dál, jestli budu hrát. Já budu přinucen tě vážně spackovat.
4: No tohle, Monfleury!
5: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
0: Snad přece.
5: Dost?
3: No, já.
5: Tak vetu za vetu. Scénu vám proměním v nový druh bifetu. Na padrť rozsekám vám vlašskou mortadelu.
4: Ta slina na mou tvář? Thálie patří čelu.
5: Ta můza, pane Muli, ta kdyby znala vás. Jste v tváři její nic, ta neslyší váš hlas. V tom tuku tupče, kdyby zahlédla vás tady, svůj koturn s vašimi by seznámila zády. Já třikrát zatleskám, vy plná luno bědná, po třetí zmizíte.
4: Ach.
5: Neslyšel jste? Jedna.
4: Já...
0: Zůstat.
2: Zůstane?
3: Ne, raději ať letí.
4: Já myslím, pánové...
5: Dvě.
4: Lépe snad.
5: A třetí.
4: A je pryč.
5: Konečně nabral ten správný směr.
4: Koukněte, Belros.
6: Bravo, pan režisér.
7: Ten vraděl, jehož břich ráčíte uctívati, se cítí...
6: Zbobile.
7: Je nesvůj.
6: Ať se vrátí.
7: A vstupné vrátí kdo?
5: To slovo na mou duši je první rozumné a slyšet ho se sluší. Do pláště Tespiry já nechci dělat díru. Téměše schytněte a mlčte. Jděte v míru.
7: Za cenu tu chci dovolit vám rád, Clarissu, každý den nám, pane, zakázat.
3: Jsi šílenec.
0: A chudák Monfleury? No skandál. Vždyť jeho ochráncem je vévoda de Candale. Má tedy ochránce?
5: Ne.
0: Prosím?
5: Jak jsem řekl?
0: Velkého šlechtice, s nímž byste jaksi pek?
5: Ne, pane, dvakrát ne a dosti na tom nyní. Já nemám ochránce.
0: Tady
5: mám ochránkyni.
0: Však...
5: Jděte.
0: Však...
5: Dřív řekněte mi ale, proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
0: Vůbec ne.
5: A nebo cloní mé rty a visí jak mohutný chobot sloní?
0: Kde pak?
5: Křivý je snad, jak zobák sovy?
0: Já...
5: Vidíte na špici patrně hrbol nový?
0: Ne.
5: Moucha nějaká tam nejspíš prochází se... Co na něm zvláštního? Že jak vysnadrdí se?
0: Já na něj pohlédnout opravdu bych se bál.
5: A proč? ptát, smím-li se, byste se nedíval?
8: Já...
5: Hnusí se vám snad.
8: O, pane.
5: Málo zdravá je barva jeho snad.
8: Oh.
5: Forma není pravá.
8: To ne vůbec.
5: Tak proč váš zrak tam pozvedá se? Nejspíš, že pane můj vám příliš velký, zdá se.
0: Ne, vždyť je maličký, docela nepatrný.
5: Co? Mám snad směšný být. O, nesnesu té skvrny. Já, malý, že mám nos?
8: O, ne.
5: Hrozný mám. Ty plosko-nosý blb, slyš, co ti povídám. Na tenhle přívěsek, který mě z doby tráčí, jsem hrdý. Velký nos velkého ducha značí. A srdce dobrotu a zdvořilost a cit. A ráznou odvahu, čím jsem, čím nesmíš být, ni domýšli ti se, že budeš. Tvář tvá podlá, kterou má pravice teď spolíčkovat hodlá, je totiž zbavena hrdosti a síly a vzletu. Lirismu z nějž jiskry by se lily veškeré nádhery. A nosu konečně, jak zadní tvoje tvář, do které bezděčně má bota bezcitně pukne své povržení.
0: Au, pomoc, stráži se!
5: Všem tupcům na čení.
9: Balver, nudí nás.
5: Fanfaron je to řádný.
9: Spražit jej nesvede z vás, páni, vážně žádný.
5: Já lehce. Už to mám. Šíp vlastní téhle šelmy. Vy, pane, máte nos. Nos velký.
10: Ano.
11: Velmi.
5: A to je vše?
8: No.
5: Málo. Muži mladí. Vy byste říci mohl tu vtipů nahromady a přitom měnit tón. Já vám hned příklad dám. Výbojně. Pane můj, tak velký nos, když mám, na místě nechám si ho prostě amputovat. Přátelsky. Ve sklence vína musí plovat. Pijte spíš z korbele, ze džberu nebo díže. Popisně. Útes, mis. Horský štít, k nebi blíže. Co říkám, útes, mis, to poloostrov jest. Zvědavě. Futrál ten musíte pořád nést. Propsací náčiní, na nůžky pouzdro snad. Zvrací. Pane můj, ptáčátka máte rád a staráte se o ně otcovsky tak stále, že bydlo nosíte pro jejich drápky malé. Sem fazí. Obrovský ti nose vítr žádný, na studitém úště severák výma chladný. Venkovsky. To ano? V záhonu divná věc. Obrovská řetkvička či melon prťavec? To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl. A vzdělanosti trochu. Však ducha nejchudší vy ze všech bytostí jste neměl atomu. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svým. Kdybyste byl měl jen onu fantazii, že byste mohl zde před tímto slavným sborem mě vším tím posloužit, jak já vám. Věřte skorem, ni čtvrtku z šprýmů těch neudal byste tady, ani pík začátku. Pochopte, pane mladý, těch sám jen užívám, dle chuti si je volím a obsloužit se jim jiným nedovolím.
9: Nechte ho, vykonte.
5: Jak arrogantní tón, ten sprostý kobylkář, rukavic nemá on. Chodí si bez mašlí, bez ozdob, bez manžet. Já nosím vnitru svém své elegance květ. Jak švihák moderní se ovšem neparádím, ač míň jsem koketní, svůj úbor v souzu kladím. Já neměl smělost bych výjít ven mezi lidi, urážku nesmitou, když na čele mi vidí, s ospalým svědomím, jež mrká v koutku oka, jak ohadřená čest, která se bojí soka. Já kráčím bez cetek, zářím svou volností, můj chochol! Pícha je z života radostí a hruď si nespínám, jak jiní v údi v světu, jen pyšnou duši svou. Tu spínám do korzetu, kryt svými výboji a to jsou mašle moje. Ducha si kroutím výš, tak jako kníry svoje. Tak davem procházím hlupáky, kteří hlučí a jako ostruhy, tak moje pravdy zvučí.
9: To
5: nemám rukavice, ty jsou pro maškaru, však jednu přece mám. Je ze starého páru, ta druhá nevím kde mi dávno překážela, tož vmetl jsem jí kdys střed nestoudného čela.
0: Taškař a ničema a bláto šlap a pes.
5: A já jsem Cyrano, Savinien, Hercules de Bergerac.
0: Ty Sašku, co ještě?
5: Měl bych svým mečem, ano, rdousího pochvy kleště. To z toho člověk má, když nevede ho v seč.
8: Co? Co jste povídal?
5: Máš jim ráni, můj meč.
8: Tak buď si.
5: Malou vám však pěknou ránu dám.
8: Básníku?
5: Básník jsem. A než vás pocuchám, do rytmu souboje a s rýmy v souladu vám složím baladu.
8: Jak, pane, baladu?
5: Co je to? Myslel jsem, že tuší to můj son.
8: Co?
5: Ano, balada se skládá ze tří slok po osmi verších.
8: Oh.
5: A poslání má čtyři.
8: Vy.
5: Jednu složím vám. Zatímco kort můj míří, při verši posledním vás bodnu.
8: Ne.
5: Blíž sem. Balada souboje v hotelu Burgundském, jenž měl pan Bržerak s lumpem, jenž neměl čest.
8: Co má za stole být?
5: To, pane, titul jest.
10: Tak to je zábavné.
11: Sedněte.
10: Tiše jen.
5: Tak. Rýmy své už mám. Jsem, pane, připraven. Svůj širák odhazuji v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí a tasí. Luzn těla sklon, elegantně jak Celadon. A hbitě jako skaramuš. Dej pozor, ty jsi mi Myrmidon. Při poslání tě bodnu už. Tak klidný si a kráně stálí. Tě prošpikovat zlímám schon, do boku jater v srdce zdali, a ne tvůj modrý podkordon. Jak po chvi cinkají den don, hrot kordu mého, jen se tuš, jak muška lítá, rým jak zvon, při poslání tě bodnu už. Mně chybí rým a to mne pálí. Ty couváš, sníš jak v zimi skon, sám dáš mi rým, zrak se ti kalí, já odrazím kord v dobrý tón, chtěl sranit mne, jen žádný ston, teď výpad, ukaž sily muž, toč rožeň svůj, ty Laridon, při poslání tě bodnu už. Poslání, poslání.

0: jak říct to slovy. Jsem krátce bez vindry.
1: A co ten váček tam?
0: Můj důchod od otce. Nemám nic, viděl jsi sám.
1: A celý měsíc teď?
0: Jdu oškubaný domů.
1: To byla pitomost.
0: Však jaké gesto k tomu.
1: A kam tě zavede ten život, uvážíš? Jaký je systém v tom? A nebo pícha spíš?
0: Můj drahý příteli, já těkal sem a tam. Měl mnoho závazků, teď jeden princip mám.
1: A jaký?
0: Nejprostší. A ten mne hájit nech. Já úžas budit chci ve všem a respekt všech.
1: No dobře. A co Monfleury a ty? Co na něm vadí ti?
0: Ten silen pupkatý, který se nedosáhne ani na kraj břicha, má zálusk na ženy, když hraje. Heká, vzdychá, myslí, že svůdník je a žabí svoje oči, jak kapr přihlouplý, doloží, jak řve, točí. Já ho tak nesnáším. Od toho dne, kdy na ní nechutně díval se. O, já měl tehdy zdání, že tučný slimák květ pokrad mu poslintal.
1: Cože? Ty příteli?
0: Já, že bych miloval? Ba pravda. Miluju.
1: Nic neřeks. Koho jen?
0: Svou moudrou rozvahu. Mně zakázán je sen být někdy milován. I od ošklivé ženy s tím nosem na loket, jejíž nosím vystrčený. A přece miluji. Vyrovnat se s tím musím. Tu nejhezčí mám rád. A nepřiznat to zkusím.
1: Řekl jsi tu nejhezčí?
0: Je stělesněná krása, má ducha, grácii. Navíc je zlatovlasá.
1: A kdo je pro boha ta žena?
0: Nebezpečí chtít ji je smrtelné a nechtít ještě větší. To přírody je past a muškátová růže, útulek srdce, do nějž láska skrýt se může. V pohybu jediném má celé božství snad. Venuše nesvede tak na lastuře stát, do stínu Diana se nikdy nepohříží, jak ona do vozu, či když jde po Paříži.
1: Sapristy, chápu už.
0: Venuše, Diana.
1: Sestřenka Madléna.
0: Máš pravdu, Roxana.
1: Tím líp, že máš ji rád? Tak teď máš chvíli pravou, lásku jí vyznat běž, teď zahrnut si slávou.
0: Jen pohleď, příteli, a řekni sám. Co zmohu s tím nosem šredným, jenž protiví se Bohu? Já nemám iluze. U ďábla. Častokrát v zasněném večeru i srdce mé chce plát. Tak zajdu do sadu, kde akát vůní dýše tím nosem potvorným, má i taky vdechnu tiše, a vidím milence. Vedou se při měsíci. Oba tak šťastní jsou. On krásný, ona snící. A šílím. Mizí vše. Na zdi se šklevý stín. Stín mého profilu. S tím nosem nestvůrným.
1: Můj drahý.
0: Chvíle mám, kdy slova sotva stačí. Ach, být tak ošklivý, tak sám. Ach, to je...
1: Pláči?
0: Ne. K pláči? Nikdy ne. Věc ohyzná by byla, kdyby kol stvůry té se slza zaperlila.
1: Ale teď slavný jsi. Co víc bys mohl chtít? Máš jiskru, odvahu a ducha, vroucí cit?
0: Já vím, však...
1: Tak co chceš? Vždyť ta tvá Diana zbledla, když byl jsi se.
0: Opravdu? Roxana?
1: Už srdce její máš. A potíž pramalá je ten nos. Promluv s ní.
0: Aby se vysmála. Ne, to je jediné, před čím se ještě chvějí.
2: Ta dáma hledá vás.
0: To Duhňa je její.
3: A paní posílá s tou otázkou mne k vám, kde strýčka vidět lze.
0: Mně?
3: Vás, jak povídám, něco vám říci chce.
0: Mně?
3: Ano, moje paní.
0: Ach, bože.
3: Půjdeme hned ráno za svítání k svatému rochu na mši.
0: Ach, můj bože milý.
3: Tak můžem potkat se a mluvit aspoň chvíli?
0: Kde? Bože, jenom kde?
3: No tak kde?
0: Kam jen kam?
3: Kam?
0: Cukrář, Ragino.
3: Kde bydlí?
0: Má svůj krám u Saint-Honoré. Ach, bože.
3: Na tom místě se sejdem o 7. Tak budete tam?
0: Jistě.
4: Pojď, půjdem.
1: Cyrano, co? Dost zděšeného ti.
0: Linie, mluv,

0: Co se stalo zlého?
1: Hledá tě. Nesmí domů.
0: Co tě leká?
2: Ten lístek. Výstraha. 100 chlapů na mě čeká. Ta moje píseň. Teď je noc. Mám strach. U brány dnel prý. Tam tudy chodím. Ach, nemohl bych přespat tu. Nesvedu ani stát.
0: Jenom 100 povídáš. Ty budeš doma spát.
2: Já?
0: Světlovem a jde se přísahám, že dneska v noci stráž. Rád obstarám ti sám. Vy račte za námi, abyste svědky byli.
1: 100 chlapů, uvažen.
0: Dnes na 200 mám síly.
3: Plášť, rychle, kapuci.
1: Půjdem s ním, zajisté.
0: Na pochod zahrají nám páni houslisté. Mě nikdo na pomoc, ať v boji nepřichvátá. Je všecko jasné? Jdem. Otevři vrátný vrata. Tu Paříž míhá se a na všem mlhy dech. Svit luny chvěje se po štítech modrých střech. To zvláštní rámec je pro tuhle noční scénu. Pod mlhy závojem je vidět v dálce scénu, zrcadlo mystické v mlčícím stínu skryté. Tak pojďte pohledět na to, co uvidíte.

0: Kolik je hodin?
1: 6.
0: Až za hodinu. Tak.
1: Já viděl úžasné.
0: Co?
1: Váš souboj.
0: Který pak?
1: V hotelu Burgundském.
0: V hotelu? Ten?
1: No však, váš souboj Beverší.
2: Je blázen ten můj muž. Pořád jen dokola.
1: Tě bodnu, bodnu už. Při poslání tě bodnu už. Pěš, pěst, při poslání tě.
0: Kolik je hodin?
1: 6:05. Balada jako fík, jak víno, řeknu vám.
2: Co máte na ruce?
0: Nic, nepatrný šrám.
1: Asi šlo do tuha.
0: No to bych sotva řekl.
2: Vy lžete.
0: Zkuste jen. Možná, že nos mi změk. Prý při veliké lži nosmívá tenhle zvyk. Někoho čekám teď, však jsou tu lidé, křik, chcem o samotě být.
1: Tak to v mé moci není. Přijdou mý básníci.
2: Vždy první nakrmení.
0: A ty je uklidíš, viď? Já včas řeknu ti. Chci brk, chci psát.
1: Brk, prosím, labutí.
3: Zdravím.
0: Kdo je to?
1: Ráč, kamarád paní mojí.
0: Pst, dobrá. Tak jen dál, ať napsáno to stojí. Dám jí list a pak pryč, dřív než se naděje. Nemůžu mluvit s ní, já... Kolik, že teď je?
1: 7:15.
0: Jak říct, co léta v srdci dusím? Jak naraz vypsat vše? Dokážu to, chci, musím. Vyznání napíšu, 1000krát bylo psáno, 1000krát předěláno a teď ji ho dám. Ano, je dávno hotové, jen na papír má duše. Postačí na papír to obsat jednoduše.
2: Zde vaši smolaři.
4: O, bratře, milý druhu.
5: Ty orle cukráři, ta vůně mi jde k duhu.
4: O, fojbe kuchař.
5: A pole paštikáři.
1: Jak doma cítím se vždy s nimi, duch můj září.
4: Nás množství srocené dál pustit nechtělo u Nelské brány. Tam jich 8 leželo na dlažbě krvavé a všichni mečem skláně.
0: Ne, myslím 7 jen.
1: A máte prosím zdání, kdo takhle byl se tam?
0: Já? Ne.
2: A vy?
4: Já? Snad.
0: O, lásko.
4: Jak jediný moh jich tolik hnát. Celý dav ničem. A kam jen zrak se stočí? Na zemi hole, krev a píky.
0: Vaše oči.
5: Zedrané klobouky našli až na nábřeží.
4: Sapristy, tento znal.
0: A ty vaše rty svěží.
4: Jen obr tohleto snad svedby na mou duši.
0: Mám strach, až omdlévám a vám váš půvab sluší.
1: Já recept zveršoval.
5: Báseň? Jsem s ní, je jistě cena.
4: Tahle paštička není moc propečená.
6: Čti, posloucháme
5: tě. Ten krém má okraj křivý.
6: Básníka poprvé, mandlová lyra živý.
1: Recept je ve verší.
5: Ty snídáš, obědváš.
1: Recept, jak mandlové paštičky dělat má. Utluč, pěny bílý var, vajec pár. Do té pěny šumné čile citronovou šťávu dej, pak tam vlej sladkých mandlí mléko bílé. Koblihové těsto vem, vraž ho sem na paštičky do formičky, prstem ucpi těsta bok, sladký mok, pak tam vkapej do kapičky. V těchto rourkách bílý sníh, jak se mych, do pece s tím. Brzy plavé šišky jich se vyhrnou a to jsou mandlové paštičky pravdě.
0: Ne, zrovna hlasem tvým se cpou, to nevidíš.
1: Ach, ovšem, že to zřím, však nechci rušit je, dělám, že nevidím. Své verše přečtu jim, přitom jsem z duše rád, že nechám najíst se ty, kteří mají hlad.
0: Ty se mi líbí. Lizo, hej, ten pan kapitán vás obléhá.
2: No dovolte, vždyť šlechtic je ten pán.
0: Rageno chlapík je a paní Lizověs. Nestrpím, aby mu dozeli někdo les.
2: Já...
0: Rozumíme si.
2: Tak... Řekněte mu, co jsem o jeho nose už.
7: Ten jeho nos. Nos.
2: Už.
1: Přátelé, tam vám bude líp, jsem si jist. Vzadu je větší klid, tam můžem číst.
2: Jíj.
7: moje koláče.
8: Ty vezmem sebou.
0: O, budiš požehnán ten šťastný okamžik. Já myslela docela, že jste už zapomněla. A zatím přišla jste. Co jste mi říci chtěla?
9: Přicházím především vám vřelé díky vzdát. Ten švihák, kterému váš kord dal včera mat, ten jehož velký pán, který sám chce mě mít, mi nutí za chotě...
0: Či za vývěsní štít? A já se tedy byl lépe, paní, tak. Ne pro svůj hnusný nos, leč pro váš krásný zrak.
9: Pak chtěla jsem, však dřív, než ozve se můj hlas. Já chtěla vidět bych vás jako bratra zas, s kterým jsem hrávala si v parku léta celá.
0: Ach ano, každý rok k nám ven jste přijížděla.
9: Z třtin meče dělal jste.
0: Vy zase z kukuřice? Pro svoje panenky jste pletla plavé kštice.
9: To byla doba her.
0: A malin nezralých.
9: A dělal jste vždy to, co čet jste v očích mých.
0: Byla jste Madlenkou i v krátkých šatečkách.
9: A hezká byla jsem.
0: Ach, o to nebyl strach.
9: Vy z dlaní krvavou jste často přiběh ke mně, jak pozdí chlezl jste. Já, matku hrající jemně, pak hlasem výčitky jsem říkávala k vám. Co tohle mělo být? Odkud máš tenhle šrám? Ne, to je trochu moc. Kde jste to zase vzal? Tak starý již, příteli. Co jsi to udělal?
0: No, na bránu dnel jsem včera trochu les.
9: Sem ruku.
0: Maminka... Včera tak, jako dnes.
9: Abych tak jako dřív tu krev vám utřela. Kolikže bylo jich?
0: No, 100. Ne, docela.
9: Tak vypravujte.
0: Ne. Před krátkou chtěla chvílí jste sama povídat.
9: Ach, teď mám k tomu síly. Dík téhle vzpomínce na krásná léta mladá. Teď mohu. Poslyšte, já někoho mám ráda.
0: Ach.
9: Neví o tom sám.
0: Ach.
9: Neví, ale... Kdo ví?
0: Ach.
9: Neví-li to teď, tak se to brzy doví.
0: Ach.
9: Ubohý je hoch. Má srdce samý strach. Dívá se z dálky jen a neřekne nic.
0: Ach.
9: Jen prosím ruku svou mi nechte ve dlaní. Já viděla mu na rtech celé vyznání.
0: Ach.
9: Pomyslete si, on, po němž srdce touží, můj drahý bratránku, ve vašem pluku slouží.
0: Ach.
9: Navíc kadet je, vážně, v setnině vaší.
0: Ach.
9: Jemu nad čelem se ducha plnost vznáší. Je hrdý, bez bázně a krásný je a mladý.
0: Je krásný.
9: Co je vám?
0: Mně nic. To bolí. Tady.
9: Milovat na dálku to nestačí mé touze. Vždyť zatím viděla jsem v divadle ho pouze.
0: A mluvili jste spolu?
9: Jenom očima. Ty sami.
0: Jak tedy víte vše?
9: Tak z řečí pod lipami. Tam na Place Royale, z ženského štěbetu to vím.
0: Že kadet je?
9: A z gardy kadetu.
0: A jméno?
9: Baron je. Christian z Nevěd.
0: Ten u nás neslouží.
9: To pochopíte hned. Dnes teprv nastoupí. A jeho setník jest Carbon Castel Jalou.
0: To pro mě nová zvěst. Jak mohl jsem doufat jen. Všechno je prohráno. O, s jakou rychlostí je srdce zadáno.
9: Jak rytíř Irfeův má skadeřené vlasy.
0: Překrásně skadeřen a duchem matný asi.
9: O, duchaplný je, v to chovám pevnou víru.
0: Řeč často vtipná je měřena podle kníru. A je-li hlupák přec?
9: To raději umřu, slíš.
0: To jste mi přišla říct. O, srdce, jen se stiž. Já způsob nevidím a ani prostředek.
9: Málem mě zabilo, když včera někdo řekl, že všichni gaskonci jste v téhle setníně.
0: A vyzvem na souboj v jediné vteřině šviháka, který chce se vetřít mezi nás a není z Gaskoně.
9: Tak pochopíte s nás, že strach mne zachvátil.
0: A právem docela.
9: Když šermíř jako vy, to jsem si myslela, jenž včera potrestal a jak, bídáka toho, se ujme barona, u přátel zmůže mnoho. A kdybyste jen chtěl... Vždyť všichni se vás bojí.
0: Dobrá, váš baronek je pod ochranou mojí.
9: Já vás tak ráda mám, ale teď musím jít. Však neřekste mi nic, jak umíte se být. 100 mužů. Musel to být zázrak nad zázrak. Hlavně ať píše mi. Vás ráda mám.
0: Tak. Tak.
9: Celé 100 proti vám. Teď s Bohem. Přátelé jsme ode dneška?
0: Tak.
9: To bylo veselé. 100 chlapů proti vám. Ať píše. A teď s Bohem. To byla odvaha.
0: Teď Vím o větším mnohem.

0: Mohu dál?
1: Dál.
2: Letu!
1: Můj drahý kapitáne!
2: Náš rek! Už víme vše! Kadetů 30 pane jde blahopřát.
1: Však...
2: Jen vás chtějí pozdravit.
1: Dík.
2: Byli u kříže na vaše zdraví pít.
1: Já...
2: On nás odmítá. Je v špatné náladě.
3: Učerta!
2: Táhnou sem a v celé hromadě.
4: To hrubou! Já vůsta!
5: Mordě, už jsme tady.
0: A všichni Gaskonci?
5: Máme všichni hromady!
4: Jsme tu a hledáme tě, všichni šílí. V čele se hrnou ti, kdo s tebou v noci byli.
1: A ty jsi jim řekl, kde jsem?
4: To tedy řekl jsem.
6: Ach, pane, celá čtvrť se valí s křikem sem.
1: A Roxana, teď mlč.
7: Cyrano, sláva vám!
0: Jsou tu, šepot lučou a rozbíjí mi krám.
6: Pane.
1: Prosím, ne. Tohle je přes příliš.
7: Chci opěvat vás.
2: I já.
8: Hrabě Tlgiš. Pan maršál Gassion ho poslal bez prodlení.
9: A vyřídit vám mám sám jeho pozdravení. Váš kousek statečný, kterým se Paříž baví.
6: Cyrano!
1: Maršál má opravdu čerstvé zprávy. A nechtěl uvěřit. Však páni přísahali, že sami viděli.
8: Vždyť jsme hned vedle stáli.
1: Ty, prosím, mlč.
10: Ty trpíš.
1: Před tím davem já trpět. Vidíš.
9: Dík vašim kouskům právem jste teď už prosluví a po Paříži známí. Sloužíte z blázny Gaskonci? Jste v pluku?
6: Ano,
11: známi!
9: A ti to pánové, jim špícha z tváří plane. To jsou ti pověstní.
2: Cyrano.
6: Kapitáne.
2: Celý můj pluk je tu. Ty panu hrabě tím místom nepředstav je. To svede z paměti.
1: To gaskonští kadeti jsou. Kastel žalů jich kapitán. Bez stydu hrají, rvou se lžou. To gaskonští kadeti jsou. Z nich každý svého erbu pán. Však nemůže být šelma zván. To gaskonští kadeti jsou. Kastel žalů jich kapitán. Čápy s orlým zrakem jdou, jsou vlčí jak nirnače chrám. Jim lůzu rozprášit hrou. Jak čápy s orlým zrakem jdou. Třeba je baret rozedrán, jej chochol kryje nad ní tkán. Jak čápy s orlým zrakem jdou, jsou vlčí jak nirnače chrám.
9: Dnes básník luxus je a patří do domu. Vy chcete sloužit mně?
7: Ne, pane, nikomu.
9: Včera povalil jste kardinála, strýce. Chci vás mu představit.
12: Můj bože, co chceš více?
9: Napsal jste tragédii v Rýmech, či ne snad?
12: A Agrippina teď se jistě bude hrát.
9: Ten kus mu přineste.
12: Smík?
9: V tom se vyzná, vím. Jsem tam to opravý verš, nebo třeba Rým.
7: To, pane, nepůjde. Krev by mi stydla v ráz, kdybych chtěl opravit jen čárku. Natož hlas.
9: Když se mu líbí verš, ve zlatě vám ho vrátí.
7: O, pane, věřte mi, tak mi ho nezaplatí, jak sobě já, když dobré verše mám, které sám pro sebe si s chutí zaspívám.
9: Jste hrdý.
7: Teprv teď to vidíte. Tož ano.
13: Ty klobouky jsme našli na nábřeží ráno. Zvěřina pernatá.
2: Mluvíš, je bohatá!
8: Ten asi žuří dnes, kdo včera postavil tam tyhle holonky!
9: Já to byl! Já jim to uložil. A podle práva všeho, sem hrabě netrestám škrabáka opilého.
7: Co s tím teď dělat mám? Těch skvrn, fuj! Salám snad?
14: Snad byste přátelům svým navrátili rád.
9: Nosítka moje se mě nebaví to již. Vy, pane.
2: Nosítka pro hrabě Tadegiš.
9: Snad Dona Kichota jste, milý pane, čet.
14: Čet. Před tím bláznem rád. Obnažím hlavu hned.
9: Tak přemýšlejte jen.
2: Zde jsme jak milost volá.
9: O mlýnech odstavec.
14: 13. kapitola.
9: Na mlýny útočit se vždycky nevyplácí.
14: Snad ten s ním žovořím se světrem neobrací.
9: Mlýn svými rameny a to se stane vám. Vás vrhne do bláta.
14: A nebo ke hvězdám.

0: jen trochu umlčet svou mušketýrskou duši, mohl s čest i slávu mít.
1: A co se myslíš, sluši? Hledat si patrona? To otázka je jiná. Mám nízký břečťan být, který kmen obepíná a příznivce, když má, tak líže jeho kůru. Ne vlastní silou svou, jen lstí se drápat vzhůru. Dík. Finančníkům snad mám verše dedikovat, z šašky se převlékat a ve všech vodách plovat. Žít v póze nechutné zklamání, naděje, že sám pan ministr se na mě usměje. Dík. Mám jít k Sersimu, aby mi verše vydal, na jejich vydání, že rád bych něco přidal. Dík. Talent objevit v mělčinách příštipkářů a terorizován být od novin a lhářů. Psát listy prosebné, představovat se, kývat. O, díky, díky, dík. Ne, tisíckrát. Chci zpívat a chci se smát. Chci snít, být volný v každý čas a bystrý míti zrak a pružný míti hlas. A jak se zachce mi na stranu širák dát, pro anoné se být a dobré verše psát. Ba, k sobě úctu mít, vědět sám, že jsem básník, pohrdat břečťanem, vždyť je to cizopasník. A třeba ne jak dub, či lípak výšinám se vzpínat, ale být vždy svůj. A vždycky sám.
0: Buď pýchou zahořklý, red křiv si ústa nemá. Jen prostě přiznej se, ona tě ráda nemá.
1: Dost!
2: Cyrano, povídej!
3: A číše sem a do dna!
2: To bude lekce pro mamánka vhodná. Učeň se, učit má!
4: Kdo? Učeň! Od severu mladíček dotaz má.
2: A za slovo vás beru.
4: Já vám to vysvětlím a prosím, bez příkoří. Máme tu maličkost, o niž se nehovoří. Znáte to, pro vás ten v oběšence domu.
2: Prosím.
3: Tam vidíte ten frňák ústa hromu.
2: Ach tak.
5: Pst, slovo nos se tady nesmí říkat, jinak zle mohl byste za prostořekost pikat.
4: Zabil dva huhňaly a chlapy plné síly. Nesnesl nosový akcent, jímž hovořili.
5: Kdo nechce předčasně se s žitím rozloučit, nejmenší narážku si nesmí dovolit.
4: Narážku? Slovo? Co? Nic! Ani gesto! Váháš? Vytáhneš kapesník? Svůj vlastní rubáš taháš?
2: Můj kapitáne, no, co všechno se tu smí, když Francouz od jihu se trapně předvádí?
6: No, pane, dokázat, že Severance nedá.
2: Dík.
4: Cyrano, usmluv!
3: Tak mi pravo!
2: No, teda! Tak, v noci sám a sám jsem šel proti té chase. Jak velké hodinky plál plný měsíc v jase. Vyznat se v té tmě moh jedině virtuos. Před sebou neviděl si nic
4: než vlastní nos.
2: Kdo pak je tento pán?
4: Teprv dnes přišel. Ráno.
2: Dnes, ráno.
6: Jméno má Denevý.
2: Už vím, ano. Tak to mi postačí. Nechtěl jsem vědět víc. Jak řekl jsem, morje! Nebylo vidět nic. Šel jsem dál. Přemítám, co mne to vlastně láká, pokoušet hlavou na prozájmu božáka, že nejspíš dostanu
4: do nosu dardu.
2: Mílka se dopotíží. Vím, byla to slabá chvilka. Proč strkat do toho
4: nos,
2: prsty, pane milý? Když jistý velmož má dost prostředků i síly, mě jednu...
4: Přes nos dá!
2: Ne, přes prsty, můj pane. Řekl jsem si Gaskonče, co se má stát, se stane. Cyrano kupředu, jen rozvahou měj chladnou. Ve stínu dostanu vám náhle...
4: Facku řádu!
2: Ji vrátím náhle v tom...
4: Nos proti nosu stojí!
2: Tos! Hrobe! Cyrano! Všichni ven!
4: Tykně vzhůru! Kýk!
2: Chci sám být s pánem tím.
3: Za malý okamžik z něj bude paštika.
4: Vlastně už není teď.
1: Příteli.
7: Co?
1: Prosím.
7: Sem.
1: Na mé srdce leď.
7: Pane, vy...
1: Kuráž máš?
7: Já nevím.
1: K čemu hněv?
7: Nechápu.
1: Polib mne sem. Její vlastní krev.
7: Čí?
1: Její. Roxany.
7: Zázrak. No... To je věc. Jste její bratr snad.
1: Skoro. Jsem bratranec.
7: A ona?
1: Všecko vím.
7: Bude mě milovat. Že směl jsem poznat vás, jsem z celé duše rád. Ach, věřte mi, že rád mám vážně vás.
2: Až na ty nosy, co?
7: Ty beru zpátky zas.
2: Chce, abys psal.
7: Ach, ne.
2: Co znamená ten vzdech?
7: To je mé neštěstí a poslední můj dech.
2: Proč?
7: Víš, já hloupý jsem, až propadám se studem.
2: Když o tom víme už, tak stěží hloupý budem. Když na mě dorážel, nebyl si hloupý muž.
7: V souboji útoku se slova najdou už. Duch lehký vojenský, ten na cizí jde účet. Však když jsem se ženou, dokážu jenom mlčet. Já to vím, nejsem ten, kdo porozumí kráse. A mluvit o lásce nesvedu.
2: Mlč, jak zdá se. O lásce mluvit já zas docela bych doved. Jen kdybych přírodě se trochu lépe poved.
7: Povědět s grácií, co hlavou letí vírem.
2: Na to ti postačí být malým mušketýrem.
7: Je precieska chytrá, zklame se ve mně záhy.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
7: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to je-li zle, té brachu věř mám dosti. Rád ti zapůjčím, dej tělo. Já dám rady. Rytíře z románu snad dáme dohromady.
7: Nechápu.
2: Dokážeš snad zopakovat věci, které tě naučil.
7: Nemůžeš myslet přeci.
2: Roxanu zklamat chceš? Ne, to se nesmí stát. Budeme společně ji oba dobývat. Jestli chceš, smícháme a bude tvoje snáze. Tvé prokreslené rty a moje lehké fráze.
7: Svítí ti oči.
2: Chceš?
7: No, jestli tě to baví.
2: Bavěru, bude to citový turnaj pravý. Za pokus básníků to stojí dobré nebe. Chceš ty mě doplnit, když doplním já tebe? Půjdeš a ve stínu můj verš za tebou stojí. Já budu duchem tvým, ty budeš krásou mojí.
7: A psaní, které mám jí brzy odevzdat, to nikdy nesvedu.
2: Zde. Netřeba je psát.
7: Co?
2: Chybí adresa. Vše ostatní je v něm.
7: Co?
2: Odešli, ten list je dobře psán. Ber, vem.
7: A hodí Roxaně se tvoje frází hříčka psána, tak nazdař Bůh.
2: Ba. Jako rukavička.
7: Můj drahý příteli.
8: Nic. Ticho smrti tam.
9: Mám strach se podívat.
8: Aj.
9: Vlčí mlhu mám.
8: Yeah.
10: Skoro to démon náš, když dostal ránu tuhou do jedné nozdry své, že nastavuje druhou.
11: O jeho nosu řeč už nebezpečná není. Pojď, Lizo, sem. Mám malé překvapení. Pán voněl ku květu? Ach, jaký to jen byl, že tolik vůně tu.
2: Prosím, jen rozrazil.
12: A s mušketýrem tím utekla naposled. Já pak se oběsil, zprotivil se mi svět. Ale pan Cyrano ten sesko by mě sňal a u své sestřenky mě správcem udělal.
13: Ale jak přišel ten váš bankrot veliký?
12: Držela svojáky. Já měl rád básníky. Mars dojet koláče, když Apollon byl syt. A že to z kopce šlo, to lze se dovtípit.
13: Dnes hudby bude trochu.
2: Ty s křížkem jsou, už řekl jsem ti to, hochu.
9: No tohle, pane můj, i notám, rozumíte?
2: Jsem Gassandyho žák a všichni ti, jak víte, se v hudbě vyznají. Sám budu hrát. Já vašim lilím i růžím hold jdu vzdát.
14: Hned se jdu.
13: A co tu dělá tenhle? Smím se ptát?
2: Ten musí dnešní noc mou moudrost opěvat. Já v sázce vyhrál ho. O gramatice směle spor tvrdý vedl jsem nedávno u přítele, on prohrál. Pokud Foibos lunu nezadusí, tenhle ten muzikus mi v patách chodit musí, chválit mé znalosti, skutky, co úžas budí. Nu, bavilo mě to, ale už mě to nudí. Pospěj za Monflerim, vrzej mu pavany, řvi z plných plic. Chci jen zeptat se Roxany, tak jako každou noc. A břinkej, skuč a kvič. Zda stále miluje, či láska už je pryč.
14: Je krásný, důvtipný. O, jak jej ráda mám.
2: Kristián ducha má.
14: A více než vy sám.
2: O lásce promluvit dokáže zkušeně?
14: Promluvit? Kde pak on? On káže nadšeně.
2: A píše?
14: Ještě líp. Chcete to poslouchat? Čím srdce bereš víc, tím víc jej mám. Skvost.
1: Snad.
14: A nebo trpět mám? Proč? Prosím, poslouchejte. Když máte srdce mé, své vlastní zas mi dejte.
1: Hned srdce příliš má, hned ho nemá dost, co jen s tím srdcem chce.
14: Z vás mluví žárlivost, škádlíte mě.
1: Já? Vás?
14: Autorská nejspíš zášť. A tyhle verše, ty jsou vážně krásné zvlášť. Jen výkřik sdělí vám, čím srdce mé k vám plane. A kdyby polibky se posílaly psané, vy, madam, psaní mé, četla byste jen rety.
1: No, řekl bych, to jsou dost všední, fádní věty.
14: Je mistr.
1: O.
14: A je.
1: Já přeju mu to rád.
15: Dokyš, sem do domu, to lepší bude snad.
1: Jdu.
14: Právě šla jsem ven.
16: Chtěl jsem vám s Bohem dát.
14: Jdete pryč?
16: Do války.
14: Ach.
16: Dnes.
14: Ach.
16: Obléhat jdu Arras. Rozkaz mám a třeba táhnouti.
14: Do války.
16: Odchod můj vás příliš nermoutí.
14: Ach.
16: Kdy vás uvidím? Jsem smutný. Víte-li, že jsem teď maršálem?
14: Výborně, příteli.
16: U pluku gardistů.
14: U gardy?
16: Tam, kde slouží ten mluvka Cyrano. Má pěst už dávno touží pěkně naň udeřit.
14: A v nebezpečí boje jsou tedy gardisté?
16: Vždyť je to četa moje.
14: Kristián, bože.
16: Prosím?
14: Odjezd nenadálí. Ten, koho milujem, to nebezpečí v dáli.
16: V den mého odjezdu z vás takhle mluví cit? To od vás slyšet, ne.
14: Tak vy se chcete mstít bratránku mému?
16: Jste snad při něm?
14: Naopak.
16: Často ho vídáte?
14: Jen zřídka.
16: Jak se kadete jmenuje, jenž chodí pořád s ním? Ten ne, jak jen, ach, ten nevěd, už vím.
14: Ten dlouhý?
16: Blondýnek.
14: Ne, spíš je rudovlasý.
16: Je hezký.
14: Ujde to?
16: Však hloupý.
14: Nejspíš, asi. A propos Cyrano, to msta má být a trest do boje hnát ho? Boj to jeho živel jest. O lepší pomstě vím, postihla by ho těžce.
16: Vy?
14: Když vojsko teď do pole půjde lehce, ať on i z kadety, po celou dobu války v Paříži hněje si a na boj hledí z dálky.
16: To může vymyslit jen žena. Žena pouze.
14: Ten se tu unudí a jeho druzy v touze po slávě zšediví.
16: Jste přece trochu mojí.
14: To bude veselé být tady místo v boji.
16: Mám svoje rozkazy, mají být odevzdány dnes každé setnině a i hned vykonány. Kadetům nedám jej. Pozornost pro Cyrana, chudáček nosatec, to pro něj bude rána. Vy občas ráda tak někoho poškádlíte?
14: Tak někdy.
16: Úžasné. Dnes večer, jak už víte, mám odjet. Mohu však, když poprvé dnes osud mi přeje? Poslyšte. Několik ulic odsud, v ulici Dorleán, je klášter kapucínů. Laik nesmí vstoupit tam, však zbožní otci v stínu svých kuten skryjí mne. Ho, v jejich rukávu je pro mne místa dost, to nemám obavu. Navenek odjedu. V masce se vrátím zpátky, den strávím s vámi pak. A ten den bude sladký.
14: A vaše povinnost? Tak choulostivé věci?
16: Řekněte ano.
14: Ne.
16: O, prosím, svolte přeci.
14: Mám vám to zakázat.
16: Ach.
14: On však zůstane. Chci hrdinu z vás mít.
16: Vám nelze říci ne. Máte přec ráda snad?
14: O koho jsem se chvěla?
16: Tak tedy odjedu. Jste spokojena?
14: Zcela. Přijde Kristián, ať počká, jenom mžik.
1: A o čem prosím vás? Já dobře znám váš zvyk, s ním chcete mluvit dnes.
14: To kdybych věděla. Snad mlčet budete.
1: Jako hrob docela.
14: Já řekla bych mu, dnes povolte úzdu slov. O lásce zpívejte, ať zvoní to jak kov.
1: Tak?
14: Tiše.
1: Ani muk.
14: Tak platí. S Bohem, pane, on by se připravil.
1: On? Ne.
14: Jdu.
17: Kristiane, hej,
1: Musíš zobák mít dnes ostrý jako nůž.
7: Už nechci učit se, povídám, nechci už. Jen papouškovat mám tvé fráze, slovosled a pořád předstírat a pořád si jen chvět. To bylo dobré dřív, teď milujem, nevím. Dík, nemám strach a sám s ním promluvím.
1: Oh.
7: Kdo ti vlastně řekl, že bych to nesved též? Tak hloupý nejsem zas, sám uvidíš, co chceš.
1: Je tady Cyrano.
7: Ne, prosím, počkej ještě.
1: Teď, pane, hovořte.
7: Ne, v žaludku mám kleště.
14: Jste tu? Hele, večer splývá a všichni odešli. Jsme sami, vzduch se stmívá. Sednem si, začněte.
7: O, oh, jak miluju vás.
14: Tak dobrá.
7: Mám vás rád.
14: To bude téma as. Tak dál.
7: Rád vás.
14: No, dále.
7: Mám vás rád.
14: To věřím, ale dál.
7: Já jedno je nechci znát. Milujete vy mě? Řekni to touhou planu.
14: To bylo podmáslí. Já čekám na smetanu. A jak mne máte rád?
7: No, velmi.
14: Ten svůj cit přec trochu rozviňte.
7: Toužím vás políbit naší.
14: Opravdu?
7: Mám Roxanu tě rád.
14: Zas? Dokola?
7: Zas?
14: A?
7: Umím jen milovat.
14: Ach.
7: Vážně, zblázním se.
14: To se mi protiví. Jak byste najednou byl zrovna ošklivý.
7: Já...
14: Seberte svůj vtip. Jste básník, učenec.
7: Já...
14: Ano, mám vás rád. Tak s Bohem.
7: Počkej přec. Já chci vám povědět...
14: Že rád nemáte, vím. Ne, ne. Jen jděte pryč.
1: Jsi hotov s vtipem svým. Sem. Rychle k balkonu. Já pod ním najdu skrýš a napovím ti.
7: Však
1: mlč, prosím tě. Mlč, víš. Hej, tiše.
17: Bonfleri už nesnes serenádu.
1: Tam, na roh uličky se postav, zůstaň vzadu. A půjde-li sem někdo, začni hrát.
17: Však, co si drahý Gasandis to račte přát?
1: Pro ženu hrajem mol, dur zase pro muže. Zavolej.
7: Roxano!
1: Vem štěrk, ten pomůže.
14: Kdo volá?
7: Já.
14: Kdo já?
7: Kristian.
14: Ach, vy zas.
7: Chci s vámi mluvit, smím.
1: Tak dobře, stlum jen hlas.
14: Ne, špatně mluvíte, jen jděte.
7: Smilování.
14: Vy nemáte mne rád.
1: Když planu o něm, paní.
7: Když planu o něm,
1: paní. Ledem mě bodáte.
7: Ledem mě bodáte.
1: A na to není lék.
7: A na to není lék.
14: No, líto je mi ho. A tohle líp už řek.
1: Má láska.
7: Má láska duši mou. Za kolébku si vzala.
1: Ta pohoupána.
7: Ta pohoupána však se z děcka mužem stala.
14: Když tedy zlobí jen, neměl jste hloupý být. A měl jste v kolébce mu lebku roztříštit.
1: Já zkoušel to.
7: Já zkoušel to. A nic, jen vysílen jsem kles.
1: Vždyť tohle nemluvně.
7: Vždyť tohle nemluvně je madame Herakles.
14: No, pěkné.
1: Jako nic dva hady.
7: Jako nic dva hady s hrdou silou. Píchu a pochybnost.
14: To výborné už bylo, však...
1: Jde to pomalu, mlč. Mluvit budu já.
7: Však...
1: Zales pod balkón. Ona nic nepozná.

0: Edmond Rostán, Cyrano z Bergeracu. Končí první část adaptace divadelní hry. O rozhlasovou úpravu se postaral Tomáš Vondrovic, přeložil Jaroslav Vrchlický, dramaturgem byl Hynek Pekárek. Účinkovali Jiří Langmajer, Daniel Bambas, Otakar Brousek mladší, Milan Stehlík, Jaromír Meduna, Jan Novotný, Hanuš Bor, Martin Písařík, Jiří Žák, Zdeněk Hes, Martin Zahálka, Marek Holý, Václav Knop, Filip Kaňkovský, Kateřina Lojdová, Vilém Udatný, Svatopluk Šuler, Viktor Dvořák, Jaroslav Šmíd, Dana Syslová, Lucie Juřičková, Jan Šimik, Jiří Racek, Tomáš Karger, Tomáš Kobr, Tomáš Havlínek, Jiří Knot, Marek Mikulášek, Lukáš Křišťan a další. Technická spolupráce, zvuk Ladislav Rajch, zvukové efekty Tomáš Pergl, asistentky režie Dana Rajchová a Eva Vovesná. Příběh natočil v roce 2015 režisér Tomáš Vondrovic. A já připomínám, že druhou část adaptace divadelní hry Cyrano z Bergeracu na Dvojce uvedeme příští neděli ve 20 hodin.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Čas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Mám rád.
5: Miroš Birka
1: na Dvojce.
6: Mám rád je tu opäť. Já už ani nevím, kolikrát jsem takto vysielal. Už jsem si dost zvykol prísť a ponúknuť pesničky, které mám rád z různých dekád. Niekedy sú to 60. roky, niekedy 80., nezabúdame na 70., 90., ale aj toto storočie má čo povedať. Áno, Say Something napríklad. Hneď na úvod si dáme pesničku od speváka menom Justin Timberlake.

i slova tuž moje. Všetko je tu cudzie.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
2: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
1: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
2: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
1: Pastvina zmizelých.
0: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce. Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
3: Tentokrát u mikrofonu zasedne oblíbený český mim, herec, autor a dlouholetý průvodce dětským světem fantazie Michal Nesvadba. Co je podle něj klíčem k tomu, aby si dospělý uchoval schopnost dívat se na svět dětskýma očima? Kdo je Mr. Tape Man a jak Michala Nesvadbu napadlo pracovat zrovna s lepící páskou? A myslí si, že v dnešní době plné obrazovek a rychlé komunikace má ještě větší sílu umění beze slov než dřív? Nejen o tom s Michalem Nesvadbou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
4: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný jarní večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu Četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a 1 vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé. Nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.
7: Noc, když městem kráčí,

0: Zdeněk Ticháček a jeho okolí žili v posledních dnech v trapném stavu. Nebylo možné vyslovit soustrast. Nebylo možné nosit smutek nebo dokonce uspořádat formální uzavření života pohřeb. Věc byla tím trapnější, že ani květiny k řece nebylo možné položit, protože bylo téměř jisto, že nedošlo k utopení. Mně se to nezdá, řekl nadporučík Nýdr podporučíkovi Havelkovi. Chápete? Druhý případ. Pokud jde o Klance, není jistý, že se utopil. Ale v tomhle případě bych na beton řekl, že tomu tak je, pokrčil rameny Havelka, ale Nýdr nesouhlasil. Potápěči nic nenašli. Kdo tady ví, jak proudí voda v řece, než se vleje do přehrady? Nikdo. Museli by prohledat celou přehradu, měl jasno Havelka. Nýdr mávl rukou. Jeden rok a 7 měsíců před příjezdem kapitána Exnera byl nad zasněženým hrádkem a krajinou bílý mír jako v Alšových jesličkách. Bylo krátce popoledni, cestář Nožíř nakládal pod zatáčkou škváru na malý vlek. Odpoledne měl s traktoristou Žáčkem projet svůj úsek. Chatové osady Mítinky, Haberna i Jílovec se podobaly městečkům z království Šípkové růženky. Mítinky byly nejstarší. Byla to bizarní směs zálesáckých srubů, na něž další generace nalepila přístavky z dostupného levného materiálu, prkených chajc bedínek od různého zboží a napodobenin koloniálních haciend. Osada Jílovec stála na nejlepší půdě a bohatost země se odrážela i ve výstavbě. Několik letních sídel zřejmě navrhl architekt. Haberna byla nejnovější, největší a nejhroznější. V řadách tu stály salaše a finské domy, pozemečky tvrdě dělené nízkým drátěným plotem, komerční stavby vylepšené lidovou tvořivostí. Celek působil dojmem katastrofy civilizace. I v těch mrtvých osadách zůstávali lidé přes zimu. Sem tam stoupal k nebi kouř. Cestář rozvážně plnil valník škvárou a traktor unuděně dusal na prázdno. Mezi domy se vynořil traktorista Žáček. Mlčky vzal druhou lopatu a ačkoliv to nebyla jeho povinnost, připojil se k Nožířovi. Ten na chvíli přestal v práci, aby si zapálil fajfku. Přes smradlavý dým jízlivě Žáčka pozoroval. On tě načapal, řekl. Nekecej, že tě nenačapal, když děláš jak divej. Dyť ty se lopaty štítíš. Já ho viděl, jak jde z hospody. On ani nešel, on zrovna plul. On by měl být kosmonaut, má na to talent. Měli by ho vystřelit na měsíc, prohlásil urputně Karel Žáček. Nožíř se zachechtal. Aby ti to usnadnili, neblbni, to nemá perspektivy. Má se s ním dát rozvíst. Přistěhovala se do baráku. Má 2 děti. To je má vzít a utíct k tobě? On je notorik, ale má snahu. Vždyť se byl 2x léčit. A až na ten chlast je hodnej. Hele, jedem a vezmem to zhora. Projeli vesnicí daleko do lesa za Jílovec. Na křižovatce obrátili a vzali to pomalu zpátky. Nožíř vlezl na valník a sypal. Na konci lesa velel zastavit. Co je? Vyhasla mi fajfka. Traktorista složil ruce do klína a koukal po kraji. Viděl dlouhou štreku až ke střeše restaurace na stavidle. Vpravo kousek pod nimi začínal březový háj, nahoře za ním bylo vidět kouř z truhlaříkovy vily. Nad holými keři a stromy pastviny stála Haberna. Traktorista se zasmál. Houšek jde k mamince. Heleď, ukázal na pastvinu. Nožíř přimhouřil oči. Mohl by to být on. Není ti ho líto? Není. Chlap musí mít nějakou vůli, ne? Je průser, rozbrečí se a utíká k mamince. Tam dostane placatou flašku do postele, vyspí se a pak ho zase maminka pošle na krk manželce. Jasně, že je to on. Můžu jet?
1: Jo.
0: Počkej. Počkej. On upad. Není vidět. Zapad do lesa a uklous a jel po držce až k řece, řekl traktorista a zařadil rychlost. Vbatolili se do vsi a zastavili před stavidlem, protože to nožířovi akorát k té hospodě vyšlo. Dej si pivo, řekl. Za Houškovou neles. Stejně tě nechce. Chtěla by, vzdychl Žáček. Jenomže je holt staromódní.

0: Zastavila se ve škole a poprosila řídícího, aby nechal děti u sebe, kdyby se vrátila pozdě. Na nic se neptal. Hubená, na hlavě šátek, vypadala velmi staře. Zuby měla krásné a bílé. Jediný znak mládí. A snad oči. Bylo 25 pod nulou, teploměr klesal dál, v modravém podvečeru vycházel měsíc. Spěchala po silnici k Jílovci, ale za březovým hájem zabočila doleva na pastvinu a potom dolů k řece. Zaslechla za sebou další kroky. Květo! Zastavila se, počkala, až přijde k ní, a aniž zvedla hlavu, řekla: běž domů. Vím, že šel do Okrouhlice kvůli mně a že ty teď jdeš jako obyčejně pro něj a že ti zase budou vyčítat, že začal pít kvůli tobě. Rozveď se s ním. Je hodný. Nikdy mi neublížil. Nikdy tě nemlátil. To je všechno. Proč nejedeš autobusem? Protože na něj nemáš, protože těch pár kaček, co vyděláš ty, nemůže uživit tři lidi. Doktor říkal, to jsem už slyšel tisíckrát, že je nemocný člověk. Houbeles, slaboch, Květo, sakra. Karel Žáček jí položil ruku na rameno a rozhořčeně stiskl. Konečně se k němu obrátila. Nečekal na nic a obejmul ji. Nebránila se. Jen jí z ničeho nic začaly téci slzy. Pojď se vrátit, zaprosil mírně. Nakopnu traktor a odvezu tě tam. Je tma a bude 30 pod nulou. 5 kilometrů nemůžeš šlapat pěšky. Počkej na silnici pod hájem. Před Okrouhlicí tě vysadím. V 10 jede zpátky autobus. Rozběhl se pro traktor a utíkal, až mu podklouzávaly nohy. Byl ještě teplý, chytil na první škrtnutí. Stála na stejném místě, kde ji nechal. Pomohl jí do budky. Je tady taky zima, řekl, ale přece je to lepší než venku. Hele, že jsi nevečeřela? Sáhl do kapsy. Zapomněl jsem sníst cváču. Byl jsem s nožířem v hospodě na buřtech s cibulí. Ale papej, papej, řekl něžně, hrnajs, papej. Usmála se a poslechla ho. Přidrž se mě, ať nespadneš. Položila mu ruku na rameno. Kriste, pane, zařval Karel Žáček, tohle je fajn. Lekla se, až se zakuckala. Stála před Okrouhlicí, v kapse měla zmuchlanou 25 korunu, kterou jí tam strčil a ujel. Ve tmě mezi poli poskakovala 2 červená světla. Vykročila pod blikavé lucerny. Vesnice byla chudší než Hrádek a nemohla si dovolit osvětlení zářivkami. Přišla jí otevřít sestra jejího muže, o 10 let mladší než Václav Houšek. Není tady, řekla. Možná ještě dorazí. Dostala strach. Věděla, že Vašek nemá peníze a nemohl se nikde zastavit. Snažila se zamluvit vlastní obavy a prohlásila, že šel asi do Štěpkovic. Vedly se studené řeči. Dívala se na televizi, ale byla unavená. Před 10 se zvedla a tchán ji šel vyprovodit k brance. Slyšel jsem, zahučel, že tě otravuje nějaký traktorista.
1: Už ne.
0: To je dobře. Vaškovi by to bylo líto.
1: Měl by se léčit.
0: O to se musíš postarat. Dobrá žena udrží muže doma. Měj na paměti, že je nemocnej.
1: Zaklapl dvířka a šoural se zpátky. Kráčela na náves ke stanici autobusu. A najednou z ničeho nic jí bylo lehko a dobře se jí dýchalo. V tom mraze to byl docela zvláštní a jarý pocit. Nevysvětlitelný, a trval jen několik okamžiků.

0: Alexandr nechal čuchání a napřímil se v celé kráse. Zvedl svůj 25-kilový krk a hlavu a vytáhl 10-centimetrové slechy. Radost mu bohužel zkazil jeho pán, spisovatel Vojtěch Pátek, neboť už i on zaslechl štěkot a zavelel k noze. Alexandr měl ještě mnoho práce. Ještě dvakrát se musel vyčůrat a pak teprve nerad se k té noze přišoural. Štěkotu bylo víc a blížil se. Na cestě před nimi se mihnul pes. Osamělý černý vlčák, tvářící se dychtivě. Pátkovi zatlouklo srdce rychleji a honem sejmul Alexandrovi košík. K boji ale nedošlo. Někde vlevo zafuněl další pes a na cestu vběhli muži v uniformách. Nadporučíka Nýdra Pátek znal, druhý byl patrně psovod. Na procházce? Zeptal se Pátek Nýdra. Grebák, odpověděl mrzutě nadporučík. Ztratil se Houšek, ten tichej notorik. V tomhle mraze? Zavrtěl Pátek hlavou. Bude zmrzlej, přikývl Nýdr a spěchal dál. Vojtěch Pátek si nacpal tabák do zahnuté dýmky, zapálil jej, zabafal a zamyšleně pokračoval v cestě. Místnost byla v šeru, protože na úředně strohém psacím stole svítila pouze bakelitová stolní lampa. Nýdr zavelel Havelkovi uvařit kafe. Obrátil židli opěradlem ke stolu, rozkrčmo na ní usedl a hrabal se ve výpovědích. Určitě začnou ty případy spojovat, pravil Havelka nad vařičem. Že jo? Nýdr mávl rukou. Nic nám nemůžou vytknout. Výpověď tý Houškový je jasná. Prosím, zastavil mě před mým domem číslo popisné 5, Karel Žáček, traktorista JZD, který se mnou chtěl hovořit. Utekla jsem do domu, on mě však následoval a v předcíni se mě pokoušel políbit. Podotýkám, že jmenovaný mi již mnohokrát činil různé návrhy milostného směru a sliboval mi sňatek s tím, že se i postará o moje děti, což můj manžel činí nedostatečně, jak je všeobecně známo. Tak, řekl nadporučík. Pak přišel neočekávaně ten její, ona utekla do světnice a oknem viděla, jak její muž odchází směrem na Habernu. Za chvíli vyběhl Žáček a šel dolů do vsi. A dále, tady, podotýkám, že muž, když se cítil ublížen a byl pod vlivem alkoholu, odcházel ke svým rodičům do Okrouhlice. No. A pak se rozhodla, že pro něho po zaměstnání dojde. A Žáček byl pořád s někým. Dokud ho nenajdeme, do řeky, pravil Havelka, spadnout nemoh.
1: No jo, nemoh, je zamrzlá.
0: Havelka naservíroval kafe do skleniček od hořčice. Lidi to začínají spojovat. Zatím, pravil Nýdr rázně, jsou to pořád nešťastné náhody. Dvakrát řeka a po třetí usnul opilec na mrazu.
2: Zacvakl zámek domovních dveří, skloulil ses do pláště, studil tě sníh, vyšel si do ticha studi-

Druhý den ráno kráčeli po bílé cestě od Mítinek k hrádku tři černé ženské postavy. Prostřední a nejvyšší z nich se opírala o hůl. Páni, řekl restauratér Frýba, který měl přes nálevní pult dobrý výhled oknem, to jsou věci. Pánové byli u stolu tři. Inženýr Dušek, penzista, který zřídil v obci autodílnu, druhý penzista, bývalý železničář, teď topič v hotelu Vojtěch Labík, a elektrikář z oblastní rozvodny Otta Andršt. Zvedli se a šli se juknout přes záclonku. Sudičky vyrazili, pravil Andršt. Jsou pod komandem tý zholí, to je jedu, baba mládenci. Kam se nesou? Jdi se jich zeptat, poštíval Frýba. Zeptám, řekl Labík. Hodil na hlavu klobouk, natáhl se pro kabát, přešitý z eisenbonácké uniformy, vyběhl z výčepu a jakoby náhodou šel proti těm třem černým stínům. Mezitím zastavilo před restaurací červené auto, ze kterého vyklouzl mladý muž s aktovkou. Žena, která s ním přijela, zůstala sedět uvnitř. Bořek Homolka byl referentem vlivné administrativní instituce. Výhodou jeho zaměstnání byl přiměřeně slušný plat a hlavně možnost volného pohybu, neboť býval často na cestách. Dobrý den, pozdravil hlasitě. Prosil bych lahvinku červeného. Bikavér? Stačí frankovka. Nebo kabernet? Dvě. Pan Labík tady dnes není? Za chvíli přijde, řekl Frýba. Odskočil si. Ať u vás nechá klíče. Až se budu vracet, tak se pro ně stavím. Nechám pro něj dvě pětky. Frýba přikývl a strčil peníze do kapsy. Bořek Homolka vyběhl z restaurace a vklouzl do vozu. Nevím, řekla mu mladá žena, jestli je chytré takhle se ukazovat. Komu? Podivil se a rozjel auták nahoru po silnici a pak doleva k truhlaříkovi na Habernu. Tady si tě nikdo nevšimne, zvlášť teď v zimě ne, pravil vesele. Zastavil před bránou, otevřel ji a kousek níž po svahu taky dveře garáže a vjel přímo dovnitř. Po strmých schodech ji odvedl do velkého pokoje v přízemí. Nafťáky vedle krbu hučely a Homolka zapálil kostku suchého lihu pod poleny složenými v krbu. Nádherné, řekla a myslela to vážně. Schodila zimník, stáhla z nohou kozačky. Bořek Homolka zkontroloval stav nafty v nádržce a byl spokojen. Na Vojtěcha Labík

zvyšoval atmosféru napětí, ovšem zároveň dodával pocitu bezpečí.

0: Vojtěch Labík jakousi odpověď dostal. Pokračoval v cestě jakoby nic a za chvíli se opatrně zadem vrátil na stavidlo. Jdou se modlit, řekl stručně, a hádejte za koho. Za duši Václava Houška.
1: Ježíš Maria, vydechl elektrikář, co pak on je mrtvej?
0: Mrtvej úředně není, řekl Frýba, ale ztratil se. Co by se s ním mohlo stát, než že někde ožralej zmrznul? Inženýr Dušek si poručil druhou starorežnou. Je to nesmysl. Posílat na léčení člověka, když se stejně ví, že ho kde kdo zláká znovu k novému chlastu.
1: Toho nemusel nikdo lákat, řekl Labík. Byl jak žhavej.
0: Včera ten chytrák podporučík, oznámil Frýba, ved při pivu řeč, že je to moje vina, že jsem mu neměl poskytovat alkohol, jenže pánové, jsem už chodíval nalitej. A když někdo už přijde pod párou, tak proč mu nedat?
1: Já jsem neznal, řekl Frýba skoro zasněně, hodnějšího opilce. Tichej a smutnej.
2: Kriste, pane, co takovej věčně ožralej chlap může dělat? Zajímal se elektrikář.
0: Byl po tátovi tesař, poučil ho Vojtěch Labík. K mašině ho nepustěj, ale podává a rovná dřevo. V nastalém tichu každý přemýšlel o osudu Václava Houška. Až inženýr Dušek řekl, tak ten Homolka si zase veze na chatu nějakou děvku.
3: Jo, pravil Frýba Labíkovi, nechal tady pro vás 20 korun.
1: Byl jsem mu tam zatopit, vysvětlil Labík.
2: Já bych se bál, že za mnou přijede manželka a ten kravál, hoši.
0: Ženská stojí vždycky prachy, mínil Dušek.
3: To, co koupil dnes, koupí vždycky. Levné víno, prohlásil Evžen Frýba. Teď benzín, nafta do kamen, nějaké to kafe, no, večeře z pytlíku. Tohle je levný, pánové.
0: Nastala opět chvíle tichého upíjení. Najednou se Vojtěch Labík tiše zachechtal. Nabídnul jsem se babám, že jim prořežu ovocný stromy. Prej jim to už udělal, strouhal. Ale představte si, že ten blázen neskončil u nich, ale probral celou tu mizernou švestkovou alej až k vesnici.
1: Strouhal, řekl elektrikář Andršt.
0: Nemá on chajdu na Haberně? Byl jsem u něj asi před rokem zapojovat třetí fázi.
3: Mluví jak svatej.
0: Snad je svatej, řekl Frýba. Abstinent.
1: Šikovnej člověk, poznamenal inženýr Dušek.
0: Čím je vlastně vyučený? Zámečníkem, řekl Frýba. Strouhal bydlel se ženou tamhle dole ve vile.
3: On byl ženatej, podivil se Dušek.
0: Jo, ale utekla mu. Po válce koupil na Haberně chajdu. Vždycky byl takovej tichej blbec. Při jeho pracovitosti mohl mít prachu. Zakecali jsme se. Pivo, pánové? Jednu rundu na památku Václava Houška, řekl Vojtěch Labík.
1: Leden a únor byly nejopuštěnější měsíce Hrádku. Po Vánocích a Silvestru se zdálo místo příliš tiché a smutné i pro spisovatele Vojtěcha Pátka a jeho dogu Alexandra. Kromě toho v kůlně docházelo uhlí.

pátek se procházel po zasněžené zahradě, pod švestkou stál Karel Strouhal a s pilkou na dlouhé tyči prořezával větve. Když byl hotov, usedli v hale do křesel. Při čaji a chlebíčkách domlouvali se o praktických věcech. Strouhal totiž za mírný poplatek vykonával na pátkově zahradě různé práce. Během hovoru plynul příjemně čas, který pes Alexandr trávil rozumně spánkem. Najednou nastražil uši a prudce zvedl hlavu. V zápětí i oba muži zaslechli motor vozu. Pátek vyskočil. Moje žena, honem, nebo jí budeme prohazovat cestu. Inka Pátková vystoupila z vozu, štíhlá a černovlasá, fyzicky neobyčejně odlišná od svého muže. Její přivítání s Alexandrem bylo divoké a mohutné. Ježíš, pravil Pátek, to jsem zvědav, jak vycouváš. Nějak jsem se zamyslela, řekla, hledíc na 15-centimetrovou vrstvu sněhu. Nedá se nic dělat, pánové, budete muset tlačit. Po půlhodince zábavy v kyprém sněhu nebyla na Strouhalovi nit suchá a Vojtěch Pátek byl nepatrně vzdálen naprostému zhroucení. Paní Pátková stáhla okénko a pravila, jdeme pro kufry, ne? Hodíme je na střechu a dozadu naložíme polena, aby jsme měli čím topit v krbu. Když bude rodina pohromadě, musí taky hořet její krb. Tak do toho, pánové.

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých. Končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Toulky první republikou na dvojce.
2: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
3: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
4: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
2: To všechno je první republika.
3: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
4: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
2: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
4: K poslechu vás zvou
3: Jaroslav Plesl,
2: Jana Striková
4: a Jiří Vyora.
1: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Radioservis představuje
7: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Známá znělka ohlašuje váš oblíbený pořad, začíná noční mikroforum a ze studia Dvojky vám dobrý poslech přeje Jana Richterová. Dneska si budeme povídat o hudbě, o výchově a podpoře nových talentů, o festivalu ZUŠ Open, o koncertech, o zpěvu. Mým hostem je dneska ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, umělecká vedoucí a dramaturgyně festivalu ZUŠ Open, pedagožka, pěvkyně Irena Pol Houkalová. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Ireno, vy jste dneska měla na pilno, jedete sem rovnou z koncertu, jestli se nemýlím.
1: Tak úplně rovnou ne, ještě jsem se zastavila doma, ale jedu sem k vám, respektive k nám do Prahy z nádherného víkendu, který jsem společně se svojí dcerkou strávila se ZUŠ Open, ku podivu. Nejprve v sobotu v Nových Hradech a dneska v našem milovaném, můžu to tak říci, poutním místě Neratov, kde dopoledne jsme hudebně doprovodili s řadou skvělých dětí, mladých lidí a kolegů ze základních uměleckých škol poutní mši svatou. A pak jsme se ještě trošičku užili chvíli s představeními a koncerty a pak jsme jeli domů.
0: No a já jsem tady vyjmenovala všechny ty funkce a všechno, co děláte, ale právě, že to zabírá docela dost času, ale jak vidět, tak vy si najdete i čas na to, aby vy sama jste zpívala. Je to tak?
1: Ano, já vlastně jsem původně vystudovaný zpěvák, já jsem studovala Akademii muzických umění a studovala jsem ještě v Německu a pak jsem několik let vůbec nespívala a potom jsem se znova vrátila ke zpěvu a nesmírně mě to těší a i velice ráda vlastně učím. Nechala jsem si částečný úvazek na základní umělecké škole v Štrosově ulici a nedovedu si ten život vlastně bez toho aktivního hudebního života moc představit. To mi dává sílu.
0: Takže pravidelně koncertujete?
1: Tak pravidelně, ale dá se říci ano. Pravidelně spolupracuji s několika kolegy, samozřejmě hodně se snažím zpívat i se svými žáky, protože si myslím, že to je potřeba, podporuji nebo snažím se inspirovat k tomu i mé milé kolegy v základních uměleckých školách. Instrumentalisté to dělají běžně, my zpěváci k tomu někdy potřebujeme maličko do pomoci. A vždycky je to otázka, teď na ZUŠ Open vlastně i řada kolegů mě zve, abych s nimi zpívala na těch akcích, s jejich žáky, se svými žáky, nebo i s kolegy, takže teď je taková žeň, ale dá se říci, že ano.
0: To zní moc krásně, všechno to rozebereme, půjdeme do hloubky. Hostem nočního mikrofora je Irena Pol Houkalová, ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a dramaturgyně festivalu ZUŠ Open.

0: Posloucháte Noční mikroforum. Ve studiu je se mnou pedagožka, pěvkyně, ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a taky dramaturgyně festivalu ZUŠ Open. To je teďka velmi aktuální, ZUŠ Open v těchto dnech vrcholí, ale na počátku všeho je nadační fond Magdaleny Kožené. Můžeme ho trošičku představit?
1: Určitě ano, já si dovolím ani vás maličko poopravit. Já jsem dramaturgem jenom několika velkých projektů v rámci ZUŠ Open, protože ten celostátní festival je především dílem 480 základních uměleckých škol, respektive jejich vedení.
0: To je dobré dodat, ano.
1: Na počátku vlastně před 10 lety, kdy Magdalena nadační fond založila, tak vznikl s takovou jednoduchou jasnou vizí podporovat unikátní systém základních uměleckých škol v České republice. A Magdalena tím, že žije velkou část svého života v zahraničí, tak si je vědoma toho, že dostupné umělecké vzdělávání, navíc v našem případě v České republice napříč všemi uměleckými obory, nejen v tom hudebním oboru, je nejen takovým tím, jak se říká, rodinným stříbrem, ale je skutečně zlatem, které je potřeba rozmnožovat.
0: A je to, pardon, že vás přerušu, je to opravdu takový unikát třeba i v Evropě?
1: Tak severské státy si myslím, že se tímto naším způsobem inspirovaly, akorát, že jak oni vlastně mají takový ten trošičku jakoby socialistický přístup, že každé dítě musí mít vlastně nárok na to samé, tak tam odpadá to, co máme my, že děti na základní umělecké škole přeci jenom musí splnit určité umělecké předpoklady, že to není kroužek, je to fakt škola. A také nejsem si jistá, zda severské státy nabízí výuku ve všech uměleckých oborech v tom smyslu jako my, že opravdu v základních uměleckých školách učí nebo by měli učit plně aprobovaní uměleckých pedagogové, aktivní umělci, profesionálové. Ale abych se teda vrátila k nadačnímu fondu, tak s tou myšlenkou vlastně fond vznikl a ta myšlenka se protavila před 10 lety v původní happening ZUŠ Open, který byl velmi živelný a po vzoru asi takových nocí kostelů, ale v tom veřejném prostoru. Ale velmi záhy se začal tento happening postupně rozvíjet a dnes opravdu mluvíme o respektované kulturní události 14-denní a o spoustě projektů základních uměleckých škol, ale o spoustě projektů, které vznikly a rozvíjejí se ve spolupráci s předními kulturními institucemi, s kolegy, vlastně napříč všemi obory. No a nadační fond se postupně rozvíjel i v dalších oblastech a dnes vlastně vytváříme projekty v koncepci asi takových 7 programových řad.
0: A když si tedy vezmu ten název ZUŠ Open, znamená to, že se v tu chvilku ZUŠky opravdu otevírají veřejnosti?
1: Tak to určitě vzniklo. S touto myšlenkou ano, určitě ano. Tím jsem si asi jistá. Nicméně ten název už dneska se tak jako ustálil, ale v rámci festivalu opravdu vznikly a letos máme za sebou, zítra končíme vlastně hlavní program festivalu, 20 velikých krajských projektů a dnes představujeme v rámci festivalu nejen to nejlepší ze základních uměleckých škol, ale právě výsledky jejich spolupráce mezi sebou, spolupráce s nadačním fondem během celého kalendářního roku, slavnostní výstupy stipendijních programů a dalších projektů fondu.
0: Takže jedna velká hudební radost.
1: Nejen hudební, protože ano. Celostátní festival ZUŠ Open stejně tak jako základní umělecké školy představuje všechny umělecké obory, takže
0: tanec,
1: výtvarno, my jsme letos i loni zinscenovali operu Dido a Enea s nadanými žáky. A premiérovali jsme melodrama, všechno možné. To se ještě k tomu dostaneme.
0: Určitě. Když půjdeme zase na ten začátek, jak vy jste se seznámila s Magdalenou Koženou?
1: Tak já jsem Magdalenu Koženou znala už předtím. Musím se přiznat, já jsem ji poprvé potkala, kdy úplně mladá, nebo respektive já jsem byla taková holčička, ještě myslím, že na gymnáziu, ale Magdalena natáčela s Robertem Hugem první rybovou mši. Já jsem potom u Roberta Huga léta zpívala v jeho kapele Regie. A já jsem ji opravdu zažila jako holčička, prostě na nějakém, nebo dívka, řekněme, dospívající na koncertě. No, obdivovala jsem ji jako zpěvačku a myslím si, že jako úplně osobně, že bychom se jako dobrý den, nebo ahoj, ahoj potkali, tak to opravdu bylo před těmi 10 lety, kdy vlastně jsme se seznámili. A dnes mám radost, že si troufám říci, že ta naše komunikace je blízká a že to není jenom pro mě ta světová hvězda, ale to je blízký člověk, který se zajímá o svůj fond.
0: A kde vy jste se musela šmrncnout, abyste se dostala právě na tuhletu pozici? Byla to náhoda nebo
1: no,
0: doporučení?
1: No, tak to taková cesta. Já jsem vlastně léta pracovala právě v době, kdy jsem nespívala, tak jsem pracovala v managementu Strun Podzimu, také Dvořákovy Prahy. Léta jsem spolupracovala s mojí bývalou kolegyní Danou Syrovou a před těmi 10 lety vlastně Dana dostala nabídku řídit fond a já jsem byla jmenována, nebo prostě já jsem pozici koordinátorky ZUŠ Open a vlastně z toho všeho postupně se ty věci vyvíjely. A co se týče ředitelky fondu, tak takový asi velký zlom nastal právě před 3 lety, kdy já jsem dostala nápad, takovou vizi, že po letech spolupráce s Českou televizí a s Českým rozhlasem bych si moc přála udělat benefiční koncert nadačního fondu v přímém přenosu v České televizi a to se skutečně podařilo. Já jsem tehdy hodně řešila, jestli tam moje další cesta bude třeba ředitelka základní umělecké školy nebo potřeba jsem něco v tom životě změnit. A přišla nabídka stát se vlastně ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené, které mi výrazně pomohl generální ředitel České filharmonie David Mareček, u kterého já jsem byla tehdy po druhé na kurzech v Kroměříži, to také moji přátelé Tomáš Netopil, Jana Kubáčová, tuto akademii dělají. A ten asi ve mně vlastně tu schopnost objevil a rozhodně mu vděčím za to, že já jsem se jako nějakým způsobem, já jsem nikdy neměla sen být nějakou ředitelkou, ale že jsem si tu odpovědnost tedy vzala za své a ty věci se pak jako děly, našli jsme silného mecenáše, díky kterému se mohl ten fond profesionalizovat a vlastně začal dostávat nějaké peníze do svého provozu. Takže tak se ty věci tak nějak staly. Je to výsledek jako dlouhé cesty.
0: Když se děje takováhle událost, nebo vlastně sled událostí, ten projekt, musíte být spíš kreativní nebo spíš účetní mozek?
1: No tak já
0: nebo organizátor.
1: To bych úplně skolabovala jako účetní mozek. Ne, já asi všichni, kdo mě zná, já absolutně nemohu popřít svoji kreativitu a určitou živelnost, která je známa. A myslím si, že jsem jako organizačně zdatná, nicméně mám skvělý tým. A máme na ty otázky účetnictví a daní máme vlastně externí účetní skvělou,
0: vždycky někoho.
1: Která, no jednu úžasnou dámu, Marcelku Hroncovou, která je takový anděl. A vlastně společně se mnou v tom nejbližším týmu je moje dlouholetá kolegyně Zuzka Minaříková, která je snad nejlepší produkční na světě, nebo jedna z nich. A vlastně kolegyně, se kterou už spolupracujeme více než 15 let. A pak ještě máme vlastně v týmu Martinu Svobodovou, která se stará o granty. Máme dvě kolegyně na PR a marketing a jednu kolegyni, která vede kancelář, ale jedna jsme maličký tým, vlastně pětičlenný, který vytváří všechny ty projekty.
0: Vy nadšeně mluvíte o každém tom jednotlivém člověku, bez kterého by to nefungovalo. To je ale taky talent najít si lidi, kteří vám sednou, vy sednete jim.
1: Tak doufám, že aspoň, že to se mnou ještě vydrží. Ne, já si myslím, že je to práce s lidmi je za mne jako to nejvíc, co mne baví, co mě nejvíc těší. Já mám lidi ráda. A samozřejmě jako v tak malém týmu být nebo vést neziskový projekt nebo nadační fond, který se na sebe musí sehnat finance, musí spoustu financí generovat, spoustu práce v malém týmu udělat, protože mají v čele ředitelku hyperaktivní, tak určitě je pro děvčata určitá výzva a za mne asi to, že je mám ráda, že jim věřím a že prostě se snažím ve svých limitech vytvářet a oni se snaží vytvářet to prostředí, ve kterém nám je dobře, si myslím, že to je asi to nejpodstatnější a tak jsou založené, snad by měly být všechny funkční vztahy, ať jsme kdekoliv.
0: Určitě. Fungujete jako rodina? Téměř.
1: No.
0: Voláte jim v noci.
1: Ježkovi zraky. Tak oni by vám asi, děvčata, teď řekla, kolegyně, že když... Já mám takovou krásnou historku, kdy mi moje kolegyně Zuzka jednou řekla, Irenko, prosím tě, nejseš nemocná? Já jsem říkala, ne. No takže jsme ani jednou o víkendu nezavolala.
0: Aha.
1: Můj manžel by řekl něco o našem šíleném týmu. Ano, voláme se často, snažím se, abych je úplně nezahltila.
0: Mhm. Proto se na to ptám, jo? Protože když člověka přepadne nápad a potřebuje to okamžitě někomu sdělit a manžel není na blízku a nebo dělá něco jiného, si dovolí.
1: Ne, tak já těch nápadů mám opravdu hodně a musím trošičku s nimi šetřit, aby ten tým mi ještě vydržel, protože kdyby měli zpracovávat všechny mé nápady a měli bychom zpracovat všechny naše společné nápady, tak si myslím, že asi by byl krásný a ideální. Žili bychom v krásném a ideálním světě, plném krásného umění a šťastných dětí a mladých lidí, ale je to bohužel zatím nerealizovatelné.
0: No ale alespoň něco z toho už světlo světa spatřilo, je to spousta hudby, spousta umění, tance, výtvarna a právě i díky nadačnímu fondu Magdaleny Kožené a dalším projektům, kterým velí pedagožka, pěvkyně, ředitelka nadačního fondu Irena Pol-Houkalová.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je pěvkyně, pedagožka a taky ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irena Pol-Houkalová. Pojďme se, Ireno, podívat na ZUŠ Open. My už jsme tady tak naznačili, že je to naprosto unikátní záležitost vůbec mít takovouhle síť základních uměleckých škol. Prostě Liduška, to je československý unikát. Je to tak?
3: Je to tak. Je to vlastně, ten systém je úžasný v tom, že je dostupný a doufejme, že stále dostupný zůstane, že se nepromění ve skupinu vlastně nebo v sítě malé elitářské záležitosti v tom smyslu, že si každý bude muset tu školu hodně platit. A festival ZUŠ Open vlastně stejně jako celá činnost nadačního fondu Magdaleny Kožené začíná tam, kde možnosti těch jednotlivých škol končí a chce vlastně podporovat a podporuje, vytváří projekty, které mají přímý dopad i v široké komunity. Nejen pro 250 tisíc dětí, které se vzdělává v základních uměleckých školách, ale pro široké komunity. Právě to, že uspořádáte festival, na který vlastně přijde, na kterém vystoupí 150 tisíc účinkujících, a na jeden projekt třeba přijde až 3000, 40 tisíc lidí se protočí například na krajské akci nebo zítra ve Valštinské zahradě, tak tím pádem vlastně dostáváte to umění mladých lidí a jako vzor pro další mladé lidi a přinášíte na radost, naději i do míst, kde se jich třeba nedostává, a spoluprácí dětí ze základních uměleckých škol s dětmi zase z jiných komunit, z toho hlavního vzdělávacího proudu, či se speciálním školstvím, nebo děti se dětmi se zdravotním handicapem, či sociálním vyloučením, a můžeme vytvářet projekty, které mají hluboký smysl vlastně pro společnost jako takovou.
2: Jaký je vlastně smysl toho uměleckého vzdělávání? Protože někdy se objeví hlas, že je to vlastně zbytečná věc, k čemu je nám umění. My objevíme, že to tak není, ale jsou třeba nějaké jasně dané důvody, proč to prospívá třeba i dětskému vývoji.
3: Tak já myslím, že úplně všichni se můžeme shodnout na tom, že prostě každý člověk potřebuje k životu krásu, radost, prostě práci a péči se svojí duší. Takže když odmyslím to, že z absolventů základních uměleckých škol a Lidušek je celá řada jinak, že neznám skoro žádného hudebního profesionála nebo kolegu v kultuře, který by si neprošel základní uměleckou školou, tak to je jedna výseč. Druhá je ta celé publikum, mecenáši kultury, poučené publikum, aktéři spolkové činnosti, vlastně nositelé regionální kultury, amatérské tvorby, tak to všechno vlastně ZUŠky generují. A k čemu je umělecké vzdělávání, tak já myslím, že naštěstí už bohu díky víme, a jsou to i otázky výzkumu a i vlastně deklarace OECD, že umělecké vzdělávání formuje vlastně mozek dětský a zásadním způsobem přispívá k duševní pohodě dítěte, k vlastní kreativitě, nejen když se naučím hrát na ten jeden nástroj nebo zpívat, nebo v daném uměleckém oboru se rozvíjím, tak ty dopady mají prostě, má to umělecké vzdělávání do všech ostatních oblastí mého života. A myslím si, že jako o to více dnes, kdy mluvíme o 67 tisících dětech a mladých lidech s psychickými problémy, tak si nedovedu představit, nebo nechci si představovat, co by se stalo, kdyby se škrtlo třeba v individuálním uměleckém vzdělávání v rámci základních uměleckých škol.
2: Uhum. Platí pořád, co Čech, to muzikant?
3: Tak já si myslím, že to není jenom co Čech, to muzikant, protože já sama jsem teda zpěvačka, ale fascinuje mě a čím déle vlastně se i setkávám s nejen na té profesionální úrovni, ale právě na té úrovni zuškové či amatérské nebo prostě mladistvé tvorby s jinými uměleckými obory, tak já bych řekla, že co Čech, tak to kreativní člověk. Já myslím, že ta kreativita je nám stoprocentně vlastní, ale sama zažívám, že na koncertech s mladými lidmi se publikum třeba přidá a zpívá, tak myslím si, že ano.
2: To pohladí po duši určitě, ale teď mi pojďte říct, co třeba v letošním roce ZUŠ Open nebo v rámci tohohle dlouhodobého projektu vzniklo?
3: Tak Tak my letos slavíme 10. ročník, my jsme ho zahájili velkolepě na Pražském hradě ve Španělském sále právě v rámci benefičního koncertu nadačního fondu Rytíři talentu v přímém přenosu v České televizi. Doteď vlastně v nás ten večer rezonuje už jenom to, že jsme si ten projekt společně s týmem tak jako opravdu vykopali ze země, protože finanční náročnost Španělského sálu je prostě obrovská. Celá ta organizace je extrémně náročná a v tom malém týmu to byl až nadlidský výkon a já jsem děvčatům strašně vděčná za to, že do toho se mnou šli. A ten večer představil několikaměsíční vlastně stipendijní program orchestru, představil projekty, které právě podporují umělecké setkávání dětí se zdravotním handicapem. V tom koncertu vystoupily nevidomé děti, které podporujeme ze školy Jaroslava Ježka, zazněly tam premiéra melodramu, vystoupili mimořádně nadaní žáci v rolech solistů. Tak ten večer si myslím, že kdo ho ještě neviděl, tak si ho určitě nechce opustit v e-vysílání České televize, ale tím jsme nezačali, teda začali a neskončili. My jsme v rámci festivalu Zuž Open představili takový projekt, se kterým jsme ukončili loňský kalendářní rok v Římě. Byl to nádherný česko-italský program, který jsme studovali společně s mladými lidmi nadanými z celé země pod vedením Marka Štrincla, našeho drahého kolegy. Barokáře. Představili jsme také dvě reprízy opery Dido a Eneas, kterou nastudovával kolega Martin Hroch, brněnský, a v režii s Jankou Janky Tajovské s dětmi vlastně, a provedli jsme tyto opery v barokní divadle ve Valticích. Zorganizovali jsme společně se základními uměleckými školami 20 velkých krajských akcí přehlídek, nebo jsme je podpořili právě, jak jsem se hovořila, jsem se vrátila z Neratova, tak týden předtím jsme provedli vlastně mši od zesnulého skladatele Staňka na hoře Matce Boží v Hedeči, dnes tedy v Neratově. Celá řada premiér vznikla pro festival Zuž Open. Já se strašně těším, že zítra v Senátu budu zpívat společně s orchestrem pardubických základních uměleckých škol pod vedením mého kamaráda, skladatele, ředitele Zušky, dirigenta, violisty Jirky Kabáta. Takže spousta takových věcí se událo. Byly několik masterclassů, představil vlastně festival masterclass Clarinet Factory, to ještě vlastně bylo před tím koncertem Rytíři talentu. Masterclass s Hankou Švajdovou, což je naše úžasná kolegyně, která se zabývá improvizací.
2: Mně se líbí, jak toho máte plnou hlavu a jenom to takhle sypete.
3: No tak já bych tady byla ještě asi do rána, kdybych to měla všechno říci. A to zítra vlastně, to si nemohu dovolit, protože zítra již 8:30 musí být ve Valčtenské zahradě, kde nás čeká od 13 hodin velké finále.
2: Jak bude početný ten orchestr, který přijede z Pardubic?
3: Jejda, no z Pardubic, tak onech tam bude víc zítra, zítra tam bude tolik, nebude nejpočetnější. V rámci večerního koncertu se představí nejprve orchestr Pardubic, já jsem, že to je takový malý symfoniák, ale 40 lidí, nebo původní smícový orchestr prostě s dechama. Ale tam budou větší big bandy, tam bude 50členný dechový orchestr spojený s Přelouče a s Jihlavou.
2: A to jsou všechno ty Zušky?
3: No to jsou Zušky, ale vlastně ty orchestry vedou většinou ředitelé nebo kolegové, kteří sami mají svoji vlastně uměleckou kariéru. Ano. Například nadační fond celně spolupracuje s Národním dechovým orchestrem, který vede Michal Chmelář, skvělý trumpetista, ale také ředitel Zušky Přelouč. V rámci zítřka, když se ptáte, tak tam se představí během odpoledne 800 mladých interpretů, bude se střídat hudba, tanec. A ve Valšenské zahradě budou probíhat také výtvarné dílny. Celým program budou provázet dramaťáci, mladí lidé. A večer, takže ptáte se na tento orchestr, ten nebude největší, ale večer představí největší těleso 350 dětských zpěváků pod vedením legendárního sbormistra a mého nejdražšího učitele, pana profesora Jiřího Chvály, uměleckého ředitele Kynova dětského sboru, za účasti právě dětí z Kynova dětského sboru, a provedeme, nebo respektive to těleso provede slavnost Jara Otmara Máchy v choreografii Živany Vajsarové s tancem. Takže to bude to největší těleso, jestli míří vaše otázka tímto směrem.
2: To bylo spíš tak, abychom vykopli, kolik tam toho uvidíme a kolik jich tam uvidíme. No, tam bude to velkolepé.
3: Bude to velkolepé. Celkově se prostřídá během toho celého dne asi 1100 interpretů. A mezi nimi také budou skvělí kolegové, drazí, kteří tento den podporují. Je to pianista Karel Košárek, úžasný klavirista, báječný člověk, který doprovodí jednak také držitele ceny naší a laureáta Concertina Praga, Viktora Stokra, který se představí v roli solisty, doprovodí dvě úžasné dívky z Moravskoslezského kraje, sestry Juraščákovi, a doprovodí ty slavnosti Jara.
2: Mým hostem v nočním mikroforu je ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irena Pol Houkalová.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na Dvojce.
2: A tím milým hostem je dneska Irena Polhoukalová, ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, taky pedagožka, sama pěvkyně. Ale pojďme se teďka podívat na to, jak se zapojují třeba i děti, které jsou výjimečně talentované, anebo třeba které jsou nějak znevýhodněné. I to umíte s nadačním fondem?
3: Ano, obě tyto oblasti se snažíme rozvíjet a nadační fond pořádá a otevírá stipendijní programy. My trošku nabízíme jinou cestu, nežli primárně naši kolegové. Vedle běžných klasických masterclass, které také pořádáme, tak ty naše stipendijní programy vždycky směřují k jasnému dramaturgickému cíli. To znamená, že nabízí například celý koncert, samozřejmě v přímém přenosu, tak soustředění umělecká práce s orchestrem, tak tam jsou vlastně dělené zkoušky a mladí lidé pracují s lektory, pedagogové se zapojují. Ale letos jsme také otevřeli poprvé výtvarný stipendijní program Barevné horizonty, který iniciovala mecenáška dlouholetá fondu a také moje přítelkyně, báječná žena, paní Helenka Čacká. A David Hanwald, malíř, vedl v několik měsíců děti, nebyly to děti jenom takzvaně mimořádně nadané, byly to prostě děti houževnaté. A smyslem těch našich stipendijních programů je, aby vlastně otevírali tu příležitost těm houževnatým dětem. Takže vystavovali pak ve Špitalském sále, nebo respektive v Klínové chodbě a na Novoměstské radnici. A říkám, nebyly to jenom ty nejnadanější. Uhum. A tak to jsme vlastně nastudovali operu Dido a Eneas. Odvezli jsme děti do Říma s Markem Štrinclem. Představili jsme premiéru melodramu mimořádně nadaného žáka, ale důležitý aspekt je ten, který jste zmínila. Podpora a dětí, které jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněné. A projekty, programy, které umožňují uměleckou práci právě s dětmi z vyloučených lokalit, s dětmi i třeba z náhradní rodinné péče, nebo děti se zdravotním handicapem, s těmi našimi většinovými dětmi ze základních uměleckých škol. Ta podpora totiž se potom nedotýká jenom vlastně té menšiny, ale významným způsobem především obohacuje nás, většinu. Já sama mám tu obrovskou zkušenost, že když moje žákyně vidí, co musí na své cestě překonat vlastně nevidomá, třeba flétnistka, dívenka, žákyně s ní zpívá, nebo když děláme projekty ve prospěch, nějaký charitativní záměr, tak ty mladí lidé vědí, že někomu mohou pomoct. Identifikují se vlastně s příběhy bližních, které jsou náročné. A to všechno vlastně akcentuje i smysl umění. A to je tu otázku, jste mi dala, k čemu je umělecké vzdělávání, k čemu je umění. Umění prostě má přinášet naději, radost, povznášet duši a i v tehdy, kdy nám třeba není dobře, nebo přinášet naději a radost tam, kde se jí zkrátka nedostává. Takže mě právě nejvíc tyto projekty baví. Já mám teď čerstvou zkušenost, já jsem vám tady všechno nevyjmenovala, ale tohle ještě stihnu. V rámci spolupráce se Senátem parlamentu České republiky jsem dostala nabídku připravit nebo vybrat soubor, který vystoupí k oslavám 30 let v Senátu. A já jsem to trošku pojala jinak, že jsme vlastně s kolegou Jardou Šlajsem, což je báječný kolega z Přelouče, v sborumistr sestavili sbor z několika dětí z různých sušek. A solistka byla vlastně dívka, která vyrůstá v dětském domově v Tise. Byla úplně úžasná, zpívala prostě před emeritními současnými senátory, vzácnými hosty, generálním ředitelem Českého rozhlasu a panem prezidentem. A prostě mě tyto příběhy vlastně fascinují. A stejně tak zítra vystoupí romský sbor ze základní školy v Trmicích ve Valčtinské zahradě. A myslím si, že tohle naše společnost prostě potřebuje. A uzdravuje tu naši společnost, když se skrze umění může setkat v bezpečném prostoru s lidmi, kteří tvoří vlastně tu zranitelnější část naší společnosti.
2: A mě teďka ještě napadá, že občas si někdo kolem mě povzdechne, že svět se mění, tak vždycky, když vidím nějaký takovýhle počin, mám pocit, že svět je v pořádku.
3: Já si myslím, že svět se samozřejmě mění a v pořádku můžeme být jenom, nepořádku můžeme být jenom my. Mm-hmm. Ale já trošičku nerada slyším, že dneska už děti jsou jiné. Já si myslím, že děti a mladí lidé jsou přesně takový, jací jsou, a my často zapomínáme na to, že v současnosti my připravujeme jejich budoucnost. Takže pokud tady mluvíme o tom, že rostou do šílené budoucnosti mladí lidé, což je klidně možné, tak je to naše odpovědnost teď v přítomnosti. A tu se snažíme dělat pro ně i pro nás, pro všechny krásnější a přívětivější.
2: Když mluvíte o tom, že někdy společnost diskutuje o tom, jací jsou mladí lidé, konec konců už ve starém Římě byli ti mladí zlí a nevychovaní, že? Ale jaké jsou teďka děti? Mají zájem o hudbu, o to, aby chodili do hudebky nebo do lidušky, aby kreslili? Chtějí tak to oni sami?
3: Tak asi je to různé. Tak je to také kolikrát ambice, anebo i potřeba rodičů, kteří si uvědomují, že vlastně základní umělecké školy jsou skoro posledním místem, kde prostě odkládáte ten mobil a prostě jste s tím uměním a sami se sebou.
2: A tvoříte.
3: A tvoříte, přesně tak, přesně tak. A pracujete se svojí duší a s živým člověkem. Nicméně já nevím, jestli jsem úplně ta pravá, protože všechny, protože to je určitá komunita, ty děti v Zuškách nebo ty projekty s nimi vám představují vlastně takovou pozitivní socioskupinu. Já jako pedagog vnímám, že mladí lidé jsou samozřejmě jiní, nežli jsem byla já v jejich věku. A přes všechny potíže, se kterými se vyrovnávají, a jsou to potíže, opět, které jsme jim především způsobili my, jako rodiče, jako společnost, tak já v nich nesmírně vnímám vlastně obrovskou sílu v těch dětech, se kterými spolupracujeme, vnímám obrovskou odpovědnost, vnímám v nich nesmírnou kreativitu, ale také zároveň vlastně organizovanost a takovou vlastně disciplínu. To zažívám ve všech projektech nadačního fondu a ZUŠ Open. A jinak asi nemá smysl vlastně se točit v tom, že děti jsou, no, mladí lidé jsou takový makový.
2: Nemá smysl, že hrát.
3: Že hrát, tak. A vlastně já jsem vděčná za to, že mohu být součástí projektu, které jim rozhodně přináší do života to pozitivní.
2: A ještě mě zaujala od vás jedna věc. Říkala jste, že některých projektů se třeba nezúčastňovaly ty úplně extrémně nadané děti, ale třeba ty houževnaté. A to je taky vlastnost, houževnatost, která je důležitá pro to, aby člověk uspěl. Jaký podíl, to asi nejde říct procentuálně, ale když je někdo třeba houževnatější než ten nadanější, může být úspěšnější.
3: A tak to víte, že jo, tak samozřejmě spousta mimořádně nadaných lidí jsou také zároveň líní. Ale také řada dětí nebo mladých lidí, kteří se vzdělávají v různých regionech, nemají třeba takové podmínky ani někdy na té své vlastní základní umělecké škole, nemají třeba úplně vždycky si to nesedne s pedagogem. A proto mít možnost se účastnit něčeho nad rámec té školy, nad rámec té ZUŠky, poznat další jiné mladé lidi, navázat přátelství s jinými lidmi, tak to jsou prostě hodnoty, které jsou pro život důležité. A já si myslím, já moc ráda sleduji potom to, co se třeba děje mezi mladými lidmi, stipendisty nebo prostě lidmi, kteří se účastní našich projektů, kdy se pak třeba po roce, teď jsme prostě reprízovali právě opery Dido Aeneas nebo ten česko-italský projekt. Já vidím ty přátelství mezi těmi děvčaty, vidím, jak ty lidé jsou na sebe napojení, jak vlastně vytváří ty komunity, sledují se dál. Moje žákyně mi říkají, co dělá tamhleta a tamhleta, protože oni se samozřejmě sledují na Instagramu a na všech těchto sociálních sítích, ale jsou spolu v kontaktu a vytváří se prostě krásné zážitky a já sama vlastně takhle jsem vyrostla třeba v kinově dětském sboru, objezdila jsem svět, měla jsem tu možnost se podílet na nesmírně krásných a inspirativních projektech a já věřím, že vlastně to, že dnes dostávají tyto mladí lidé příležitost projevit svůj talent, tu houževnatost, posunout se a zažít úspěch také. Tak je nesmírně důležité.
2: Takže to není ale jenom zaměřeno na to, aby se docílilo úspěchu, ale vlastně je to vylepšení života jako takového.
3: Tak nevím, jestli takhle jako je to směřováno prostě v zásadě.
2: No, dělat radost i.
3: Ano, a když formulujete nějaký projekt, který má jasný dramaturgický záměr, tak tím samozřejmě předáváte jasnou zkušenost a nad rámec té zušky ty děti posouváte dál.
2: Kdo předával zkušenost třeba vám, když jste byla žákyně? Máte nějaké?
3: Mám, já zrovna dneska jsem našla takový poklad. Já jsem přijela domů z Neratova a čekal mě tam notový sešit, který jsem se nosila do zpěvu. Já jsem a který jsem měla od své paní učitelky. Ona se jmenovala Věra Kotočová a pak Jaklová, pak zas Kotočová a myslím si, že někde určitě působí, ale v 90. letech vykročila nějakým směrem, o kterém jsme se nedokázali ani s dnešními kolegy základní umělecké školy Jana Hanuše, to byla dřív právě Liduška Majakovského ulici, dopátrat. Tak tahle paní učitelka mě určitě naučila dobře zpívat a předala mi spoustu vlastně takových zásad pedagogických, které i já vlastně se přistihuji, že používám ve své pedagogické praxi. Významně mě určitě formoval pan profesor Chvála a Živana Vajserová Kinův dětský sbor jako instituce a spousta lidí potom během studií a spousta mých dnešních kolegů a přátel, je spousta lidí, od kterých se neustále mám co učit.
2: Mm. Vy jste vystudovala zpěv na HAMU a pak na Hochschule für Musik v Karlsruhe.
3: Já jsem byla na stáži, ano.
2: Na stáži. Mm-hmm. Co vás zaválalo právě tam?
3: Tak já jsem asi jako skoro každý mladý člověk chtěla v nějaké fázi se podívat někam jinam, nežli na jinou univerzitu. Já jsem k té němčině měla vždycky blízko, my jsme s bratrem, náš dědeček nás učil od malinka německy a já jsem vždycky měla ráda němčinu. Jezdili jsme i jako děti do Německa ke vzdáleným příbuzným. Sama mám doteďka, mám nesmírně ráda německý písňový repertoár, takže to byla taková jako volba, to Německo.
2: To mě zaujalo, protože já znám spoustu lidí, kteří tvrdí, že němčina je nelibozvučná pro zpívání.
3: Ne, to nesmysl.
2: A já s nima taky nesouhlasím.
3: Naopak vlastně má zcela jasně posazené konzonanty a němčina je za mne krásný jazyk, akorát se musí krásně vyslovovat.
2: To je taky pravda, záleží z jakých úst ta němčina zní.
3: Uh-huh. A také v jakém jste regionu samozřejmě.
2: Uh-huh. A dalo vám něco, co byste nezažila, dalo vám to studium v zahraničí něco, co byste nezažila, kdybyste zůstala doma?
3: No určitě, tak už jenom to, že tam je daleko větší konkurence, ti lidé, to už samozřejmě teď přichází k nám, ale mladí umělečtí profesionálové a studenti uměleckých oborů, opravdu jejich tam přehlšel strašně moc dobrých a daleko více vlastně klade důraz na takovou tu celkovou práci s tím člověkem, že to není jenom jako ten vlastní zpěv nebo ten jeden nástroj, ale že to je vlastně taková celá práce s tou osobností a myslím si, že tento trend si uvědomujeme samozřejmě i současně v České republice.
2: Hostem nočního mikrofóra je Irena Pol Houkalová.

0: svoji zkušenost. Určitě se posluchači, pokud poslouchají, mohou inspirovat na našich stránkách www.nfkozena.cz, kde se všechno o možnosti podpory a důvodech dozví dopodrobna. Takže tak.
1: Mm-hmm. Když jsme si tady povídali o tom dětském talentu, o houževnatosti, dneska je trend nechat děti, aby si vybrali, aby měli svoji vlastní vůli. Je to skvělé, ale funguje to taky třeba v úspěšném uměleckém vzdělávání. Já znám spoustu umělců, kteří říkají, kdyby mě u toho maminka nepřidržela a nedonutila mě cvičit, tak dneska nejsem tam, kde jsem. Jak se tohleto dá vyvážit?
0: Tak já nevím, jestli jsem zrovna zastáncem toho, že dneska jako, že se všechno nechá dětem vybrat, je skvělé. Já si to úplně nemyslím, ale zastávám spíš asi tento konzervativnější názor. Je samozřejmě důležité dávat dětem prostor a i z pozice dospělého vlastně být tak jako spíše jeho průvodcem. Nicméně já si trošku myslím, že stejně tak jako když se vám jako dospělému člověku něco nechce, tak potřebujete vědět, že musíte, nebo se vám třeba nechce do práce, tak víte, že prostě jdete, protože budete vydělávat ty peníze, máte nějaké povinnosti. A to dítě na to ještě třeba mentálně někdy jako nemá si vlastně skutečně říct, proč něco nechce, respektive ono to něco nechce, ale ještě nevidí to B, že když teď třeba přestanu cvičit na klavír, teď mě to nebaví, skončím s tím, tak už jako, a my ho v tom necháme, protože si to malé dítě řeklo, tak za mě prostě předáváme tu naši odpovědnost na něj. A to je za mě jako chyba. Já si myslím, že všechno potřebuje svůj čas, nejen umělecké vzdělávání. A samozřejmě dobrý učitel se snaží to dítě motivovat a potřebuje k tomu často, někdy více, někdy méně, někdy třeba vůbec, tu součinnost toho rodiče. Ale ono vždycky to tak přeci v životě je, že takové ty rychlé věci nebývají moc trvalé. A my žijeme vlastně v době těch rychlých videí, těch rychlých dopaminů, těch rychlých zážitků a ty děti v tom žijí společně s námi. Tudíž, aby si měli vlastně v tom složitém světě hned teď vybírat s odpovědností, jestli to skutečně chtějí, nechtějí a my jim v tom nebudeme umět pomoct, když třeba prostě víme, že máme nadané dítě na muziku, je to úplně jasné a to dítě si postaví hlavu, tak je vždycky asi hledat ten důvod, proč si tu hlavu postaví a nějak s tím jako se snažit pracovat. Ale moje zkušenost je taková, že u svých žáků jsem si nikdy vlastně nezažila, že by se mi nějaký žák postavil a když jsem vnímala, že to nebude úplně třeba k tomu solovému zpívání, tak se to třeba posunulo do sboru, nebo prostě našla se nějaká cesta, ale já opravdu si myslím, že je potřeba vždy nezapomínat zejména na to, že do určitého věku máme skutečně velkou odpovědnost za ty děti, my dospělí. A oni ještě musí dozrát do té vlastní odpovědnosti.
1: Když si třeba nesedne dítě s učitelem, stojí za to hledat dál?
0: Určitě ano, tak to se někdy stane. Já si myslím, že především potřeba hledat ty důvody a zjišťovat, jestli třeba ty důvody se nedají odstranit nebo nějakým způsobem a ten vztah navázat, protože i ten samotný vztah mezi pedagogem a žákem se vyvíjí. A někdy třeba trošičku trvá, než ta dětská duše vlastně se otevře tomu pedagogovi a naopak. Někdy to skutečně třeba nefunguje. Ale rozhodně bych třeba rodičům, kteří vnímají, že si dítě nesedne s tím pedagogem, radila, aby s tím pedagogem o tom mluvili. To je jako první věc, protože spousta zbytečných konfliktů vzniká, že se o těch věcech jako nemluví. A když to jako nepomůže, tak bych šla za paní ředitelkou nebo panem ředitelem té školy a hledala bych tu cestu. Rozhodně bych nezavírala hned ty dveře, pokud se nebavím o nějakých extrémních případech nebo nějakých excesech, ale prostě každý vztah je potřeba objevovat. Tak.
1: Děkuju. A když si, jenom velmi krátce, když si nesednou třeba housličky se žákem.
0: Jako ten nástroj.
1: Třeba i nástroj.
0: Tak já si myslím, že tohle bychom my jako pedagogové opravdu měli zase objevit. A pokud to jako ten pedagog neobjeví, tak prostě erudovaný pedagog, zkušený pedagog nebo prostě kolega dokáže odhadnout, k čemu to dítě vlastně bude nebo je disponované, k konec konců máme v rámci ZUŠek přípravný stupeň studia. A měli bychom umět to nadání odhadnout. To se samozřejmě vyvíjí, ale dá se, že jo, přestoupit na jiný nástroj, ale rozhodně bychom neměli vnímat ZUŠky jako koláč, ze kterého si tu uzobnu jahodu, tu borůvku, nebo plést si je s DDMkama. Jako střediska volného času mají úžasnou důležitost, význam. Tam právě se nabízí, že si děti zkusí to. Ale v těch ZUŠkách přece jenom bychom měli rozeznat a tu dispozici a soustavně ji rozvíjet.
1: A jít za svým cílem.
0: Za tím cílem vlastně i toho dítěte především.
1: Tak, já vám moc krát děkuji, že jste přišla takhle v noci do Českého rozhlasu.
0: Já také moc krát děkuji za
1: všechno daří.
0: A zítra se těším na posluchače v Senátu ve Valčtinské zahradě. Nenechte si to ujít. Konec konců praští posluchači rozhodně.
1: Dámy a pánové, hostem byla ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, dramaturgyně, vedoucí festivalu ZUŠ Open, pedagožka a hlavně ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené. Teď už pěkný poslech, čeká vás noční proud a tedy přeju, ať se vám líbí a pak i klidnou noc. To vám přeje Jana Richterová.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminálkaspeciál.cz.
0: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.

Dobrý večer, milé dámy. Dobrý večer, vážení pánové. Zdravím i ponocující děti, které už zřejmě vyhlížejí svůj zítřejší svátek. Právě ten ovlivní tento nedělně pondělní noční proud, abychom si mezi půlnocí a druhou zahráli řadu písniček o dětech a s dětmi. A vězte, že to je spousta písniček zajímavých i hitových. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka a z neděle na pondělí takřka pokaždé vysílá pro vás Zdeněk Vrba. Prožíváme poslední desítky minut měsíce máje, ale stále ještě můžeme říci, máme máj.

Je to pravda, Věra Špinarová zpívala Máme máj a my stále ten máj ještě máme, ale už jenom necelou půl hodinku. A před námi je naopak kouzelná noc, kdy se máj neboli květen v červen promění. A to znamená, že po půlnoci bude 1. června, bude Mezinárodní den dětí a to, co vás čeká mezi půlnocí a druhou, to už jsem před chvílí předeslal. Teď se pojďme dvakrát juknout do kalendáře, dvakrát se podívat, kdo má svátek a potom ještě vzpomenout na jednu úžasnou ženu. Tak pojďme nejprve do kalendária za skupinou Kraftwerk. Skupina Kraftwerk měla svého času bubeníka, kterým byl muž českého původu Karl Bartoš. Ten má dneska 74. narozeniny. A další dřívější člen skupiny Kraftwerk, kde byl členem v letech 1987 až 2022, byl Fritz Hilpert a ten má dneska 70. kulaté narozeniny. A proto hraju elektronickou hudbu k tanci, kterou produkuje skupina Kraftwerk a hraju písničku Computer Love.

Computer Love, tak takhle hraje skupina Kraftwerk a mimochodem zrovna v tuto chvíli je na turné v Anglii a ve Skotsku. V něm pokračuje už zítra, 1. června v Bristolu, potom má 4., 5. a 6. června 3 koncerty v Londýně, následuje Liverpool, Nottingham, Edinburgh, ale pozor, 15. července německá skupina Kraftwerk vystupuje v Karlínském fóru v Praze. Tak to byla připomínka dvou členů, bývalých členů Kraftwerku, ať už to byl Karl Bartoš a nebo Fritz Hilpert. Dvakrát jsme byli v kalendáři, jednou díky 70. a jednou díky 74. narozeninám. Ještě jeden pohled do kalendáře, vzpomeneme na bývalého bubeníka legendární skupiny Led Zeppelin. John Bonham odešel předčasně po jednom mejdanu se skupinou Led Zeppelin, ale jako bubeník téhleté kapely se proslavil, byl to jeden z nejlepších bubeníků své doby. Dneska by měl 78. narozeniny, tak na něj vzpomeňme třeba v písni Good Times, Bad Times.

Good Times, Bad Times a legendární kapela Led Zeppelin, která měla vynikajícího bubeníka, tím byl John Bonham. Dneska by měl 78. narozeniny a měl by určitě radost, že jeho kapela nechybí v rozhlasovém éteru. Konec konců je to kapela, která patří skutečně k tomu nejvýstavnějšímu roku světa a podle toho také vypadají ohlasy na tu kapelu, recenze a samozřejmě i počiny zbývajících členů. Tak to bylo druhé zastavení v kalendáriu a teď už se dostáváme k tomu, kdo má dnes svátek a ještě těch pár minut mít bude. Jsou to všechny paní a dívky, které se jmenují Kamila. Kamil u nás bylo v roce 1999 16 905, v roce 2016, kdy to naposledy bylo zveřejněno, 18 941, takže je to jméno, které jde směrem vzhůru. A my si teď poslechneme jednu Kamilu, je to česká zpěvačka, která se proslavila účastí v soutěži X Factor, účinkuje také v muzikálech, narodila se v Trutnově, její pouhých 630 let a já jí přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jmenuje se Kamila Nývltová a písnička, kterou vloží do nočního proudu, je písnička Krajinou tou

Krajinou tou bájnou nás vedla Kamila Nývltová, která má dnes svátek a jak jsem říkal, je to zpěvačka, která se etabluje v muzikálech Kleopatra, Drákula, Angelika, Kat Midlář, Aida, Sněhurka a Sedm trpaslíků, Tři oříšky pro Popelku a čerstvě také Monte Cristo. Tak to byla první Kamila, naše domácí. Teď si dáme ještě jednu Kamilu. Ta pochází z Kuby, je ve Spojených státech a s Kanaďanem, který se jmenuje Shawn Mendes, natočili velehit, který stále proudí světem, jmenuje se Señorita. A o Señoritě bude zpívat nejenom zmíněný kanadský zpěvák, ale také kubánská zpěvačka Camila Cabello.

Señorita, Shawn Mendes a Camila Cabello. Mimochodem pochází z Kuby, ale jinak je registrovaná a vedená jako anglická zpěvačka, je jí 29 a vystupuje od roku 2012. To byla předposlední písnička dnešního dne 31. května, to znamená, že logicky ta další bude poslední a před ní bych rád se zmínil o tom, že tento týden odešla do hudebního nebe paní Věra Nerušilová v 91 letech, rodačka ze Zlína, která dětství i maturitu prožila v Třebíči a která byla známá také pod přezdívkou díky jedné písni Kočka ze Záběhlic, kterou známe jednak ze seriálu Hříšní lidé města pražského. Ten spatřil světlo světa v roce 1969 a o dva roky později také nechyběla tahle písnička ve filmu Smrt černého krále. Věra Nerušilová měla velmi zajímavý nejnižší, nebo chcete-li hluboký ženský hlas, také to někdo nazýval co by kontraalt, patřila také do skupiny Incognito Quartet, ale spolupracovala i s dalšími a je to dobře, že tady zůstala ta písnička, kterou tak úžasně stvárnila Kočka ze Záběhlic a to bude právě ta poslední písnička dnešního dne. Po ní česká státní hymna, půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajská relace 8-9 minut a potom můžete spolu se mnou se znovu ponořit do pořadu zvaného Noční proud. A jak jsem slíbil, protože po půlnoci už bude 1. červen a bude Mezinárodní den dětí, tak si budeme hrát 2 hodiny jenom písničky o dětech a s dětmi a nečekejte, že to budou nějaké vyloženě dětské písničky, ani náhodou budou to všechny písničky dospělácké, včetně třeba Child in Time a některých dalších a myslím, že i ty některé písničky vás překvapí, tak se na to moc těším. Za malou chvíli, tedy poslední písnička dnešního dne, Kočka ze Záběhlic, Věra Nerušilová a Zdeněk Vrba, který se těší, že se opět uslyšíme po půlnočních zprávách po hlavní zpravodajské relaci.

Jehlic. On porád doufal, že přijdu k rozumu. On porád doufal a já nic. On porád doufal, že přijdu k rozumu. On porád doufal a já nic. Jsem kočka zaběhlá, jsem kočka zaběhlic, jsem kočka zaběhlá, ric, pic.

0: I na dvojce v nočním proudu za pár vteřin se květen v červen promění.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Českem prošly silné bouřky, na jihu Čech měli hasiči stovky výjezdů a vláda by se dnes měla vrátit k přesunu některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je pondělí 1. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
3: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
4: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobodějovicka a Trhosvinanska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
5: Jasně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
4: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
2: U Netolice na jihu Čech se při bouřkách taky nejspíš objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a taky zjišťují informace o škodách. Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Třeba v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk taky zapálil krytinu věže na zámku v Dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem. Rakouští vodní záchranáři pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat ke břehu. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude systém efektivnější a jeho nadrezortnostní charakter zůstane zachovaný. Některé služby poskytující pomoc v oblasti závislostí v souvislosti se záměrem vlády na dnešek vyhlásily výstražnou stávku. Zapojí se do ní třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje jí ředitel Matěj Holan.
6: Pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
2: Například pražské Sanim a Drop dnes zůstanou otevřené, ale chtějí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Symbolickou stávku ohlásili na dnešek taky odbory Agentury pro sociální začleňování. S úderem půlnoci začal v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí.
7: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
8: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
7: Říká Lukáš Tchuřevský, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Vystrčil do Tchaj-peje odcestoval včera spolu se zástupci českého biznesu i univerzit. Svou cestu označil za hodnotovou a pragmatickou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO Vystrčilovi odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku.
9: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
10: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
11: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
10: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie o Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmů za vyřešený nad rámec český i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
12: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun, říká ředitelka festivalu Kateřina Martikánová.
13: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
2: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun. Letošní 66. ročník festivalu začal ve Zlíně ve čtvrtek a potrvá do středy.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími 8 hráči Roland Garros. Do čtvrtfinále postoupil po 5setové výhře nad Rusem Rubliovem. Český reprezentant získal úvodní 2 sady, následné 2 prohrál, klíčové 5. dějství pak ovládl 6-3. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojce hráčů Pavel Bucha, Christofa Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil teprve 17-letého středopolaře Huga Sochůrka nebo útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat, pokračuje Koubek.
14: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3 do 4 dnů v pořádku. Tak jsem zaslyšel od 2 lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozlišili jsou mě lékaři a ty se potom podepsali.
2: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji. A hokejisté Švýcarska dál čekají na svůj první titul z mistrovství světa. Ve finále doma v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a po třetí za sebou získali stříbro. A bronz patří Norům po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Přerovem a nehoda v Praze na Žižkově. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Po dálnici D35 od Svitav k Hradci Králové vezou vojenskou techniku a kvůli nadměrnému nákladu vojenská policie na chvíli zastaví provoz na mostě u Uherska na kilometru 156 a kvůli velké hmotnosti. Půjde o krátkou uzavírku, teď jsou ale z U Vysokého Mýta. S omezením počítají Dejte na východní části Pražského okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi. Silničáři strojově čistí vozovku v jízdních pruzích, musí se vybočovat. A v Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského mezi Olšanskými hřbitovy a nákladovým nádražím. U čerpací stanice OMV havarovala dvě osobní auta a průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
16: Rádio, které vás baví.
17: Paranoid.

Milí posluchači, dobrý den vám přeje Zdeněk Vrba. To znamená, že posloucháte Dvojku a posloucháte Noční proud. Před chvílí se narodil nový den. Ten den má krásné datum 1. června. Abych byl ještě přesnější, tak 1. června léta páně 2026. A Noční proud můžete v tuto chvíli poslouchat až do 2. hodiny raní non-stop, anebo klidně i s přestávkami. A úvodem té pondělní části nedělně pondělního Nočního proudu už snad jenom přání, aby se vám příjemně naslouchalo.

Jo, jo. Jak jsem před půlnocí slíbil, tak se po půlnoci stalo. Máme pondělí 1. června 2026. 1. červen znamená Mezinárodní den dětí. Po celém světě uznávaný svátek. O jeho historii si povíme později. Teď bych jenom ten další program nazval Písničky o dětech a s dětmi. V té první Bonnie M plus děti, to byla písnička o šťastných dětech a přitom i s dětmi, které tam báječně nejenom zpívaly, ale i se smály. A smějící se děti, to je samozřejmě to nejkrásnější, co můžete zažít. Jejich bezelstná radost očích, tak to je něco úžasného. My se budeme dětem věnovat a to nejrůznějším způsobem zazní písničky očekávané a nebo třeba i nečekané. Skupina Lucie, Skamenělý dítě.

black metal is dead. Nedávno oceněná skupina Lucie v rámci akce Legenda nočního proudu Českého rozhlasu a její dávno známá písnička Skamenělý dítě. Ta se nám do toho festivalu písní o dětech a s dětmi krásně hodí a za další už cestujeme do oblasti Italo Disco, kam patří ten, který používá umělecké jméno a umělecký pseudonym, tedy P. Lion. A samozřejmě, že v hlavní roli jsou šťastné děti.

Happy Children a P. Lion, třetí písnička tohoto nočního proudu na téma jediné Mezinárodní den dětí. Mimochodem, první podnět ke vzniku Mezinárodního dne dětí padl v Turecku, když tam bylo založeno Národní shromáždění a stalo se už v roce 1920. Představte si, náš další oslavující den dětí je Petr Spálený. Nebude to dítě Štěstěny ani Josefína, ale píseň Plakalo baby.

Kdyby vám někde plakalo baby, tak mu puste tuhle písničku a uvidíte, že hned plakat přestane. To je vyzkoušené a zavedené. Tak některé, jinak to řeknu, dětský fenomén se dostává nejenom do písniček, ale v některých případech i do názvu kapel. A to dokonce v tomto případě do tak slavné kapely, jakou byla v letech 1967 až 1972 skupina Aphrodite's Child. Děti Aphrodity byla řecká rocková skupina, ve které se sešly tak úžasné osobnosti jako klávesista Vangelis a nebo zpěvák a svého času i baskytarista Demis Roussos. No a právě skupina Aphrodite's Child z písní It's 5 o'clock se bude ucházet o vaši přízeň.

Jako vždy originální Aphrodite's Child, včetně Vangelise a včetně Demise Roussose, který v té době hrál ještě i na basovou kytaru. Kromě toho samozřejmě používal svůj nejlepší nástroj, a to je hlas. Říkal jsem, že první podnět k Mezinárodnímu dní dětí se píše rokem 1920. O 5 let později se sešla, takové dvě události se sešly, světová konference pro blaho dětí a kromě toho také festival dračích lodí v San Francisku, kam čínský konzul přivedl řadu dětí, které potřebovaly pomoc. A díky této charitativní akci se zase mluvilo o tom, že by bylo dobré, aby takový celosvětový mezinárodní den vznikl. Nicméně ještě to chvíli trvalo a co to bylo za průběh, si řekneme za chvíli. Teď už se o slovo hlásí Katapult se svou tradiční otázkou. A co děti? Mají si kde hrát?

Ale jo, já myslím, že děti si mají kde hrát, že je spousta všelijakých hřišť a všelijakých dětských hřišť a že si určitě, kdo si chce hrát, tak si něco najde. Tak to byl Katapult samozřejmě i s Oldou Říhou, který momentálně odpočívá a zase se určitě ještě vydá na nějakou tour. A mimochodem může se klidně stát to, co už se kdysi stalo, že se na jedné z těch tour potkají s souputníky se skupinou Deep Purple.

Kultovní píseň Child in Time a skupina Deep Purple v nočním proudu na dvojce, kterým vás provází a bude provázet až do druhé hodiny ranní Zdeněk Vrba. Prožíváme první desítky minut pondělí 1. června a slavíme Mezinárodní den dětí v nočním proudu patřičnými písničkami a také se trochu zajímáme o historii, jak vlastně ten Mezinárodní den dětí začal. Válka samozřejmě, teď myslím druhou světovou válku, všechno přerušila, ale už třeba v červnu roku 1946 a potom o rok později, také v červnu roku 1947, byl u nás týden dětské radosti v Československu. Tak to už se začalo přibližovat roku 1954, kdy Organizace spojených národů vyhlásila právě Světový den dětí. Ať už je používáno právě tohle označení nebo Mezinárodní den dětí, obojí je správně a platí to i pro děti v písničce, kterou napsal Petr Hejduk.

Petr Hejduk hrál ve skupině Golden Kids, potom ve skupině Olympic, v tom čase také napsal písničku Jdou děti, jdou. Potom odešel z Olympiku a založil si úspěšnou skupinu Balet s Jindrou Malíkem a Ivetou Bartošovou, později Blankou Šrůmovou, ale odešel příliš brzo, ale tahle ta písnička Jdou děti, jdou, ta se bude hrát pořád. A k dětem patří škola, a ke škole patří samozřejmě prázdniny.

A už jsme za školou díky písni Schools Out a zavinil to v tom nejlepším slova smyslu Alice Cooper. Také další píseň bude školní.

0: Písně, kterou zpívala Helena Vondráčková, sice odbyla pátá a škola končila, ale teprve za chvíli, za pár vteřin, bude 52 minut po půlnoci. Už tolik jsme ukrojili z pondělí 1. června, kdy svátek mají všechny dámy, všechny paní i dívky, které se jmenují Laura. Jelikož vysílám i ten následující noční proud z pondělí do úterý za kolegu Martina Hrdinku, který moderuje na festivalu ve Zlíně, tak se budu hned na počátku dneska večer mezi 11:30 a 12:30 laurám věnovat. Teď dostávají přednost děti, protože mají svůj mezinárodní den a to prosím pěkně není žádná legrace.
1: Noční proud. Dnes se Zdeňkem Vrbou.

Mama, mama, please, it's a holiday. To byla další a možná už poslední písnička s prázdninovou tematikou, ale přece jenom ještě jednu určitě uneseme, zvlášť když ji zaspívají Marta Athena Eleftheriadu, a díky tomu se můžeme ve svých představách na chvíli přesunout do Řecka. I když zrovna Pireus vedle Athén bych vám nedoporučoval, tam je hodně průmyslu a někdy i leží smog nad Pireem, takže Pireus zní tak jako, dá se říct, dovolenkově, ale raději někam dál na ostrovy. Teď děti z Pirea, Marta Athena.

Děti z Pirea i v řeckém originále Marta a Tena Eleftheriadu obohatili naší velkou dětskou sérii k Mezinárodnímu dni dětí. Už skoro hodinu si tady hrajeme písničky o dětech a písničky také, ve kterých děti účinkují. Jedna písnička, která nás teď čeká, je písnička, která dala název celému muzikálu sestavenému z hitů Michala Davida.

Tak ať vám to vyjde, zpíval Michal David píseň Děti ráje, která nám krásně zapadla do toho Mezinárodního dne dětí, který slavíme možná jako první úplně v republice. Noční proud, Český rozhlas Dvojka, pondělí 1. června, 3 minuty a 20 vteřin po jedné hodině. A dostáváme se k té fázi, kdy v písních budou účinkovat děti. Tím prvním dítětem bude Vanessa Paradis. Dneska už je jí 53, ale když natočila svoji bezkonkurenčně nejlepší píseň Jole Taxi, tak jich bylo pouhých 14 let.

Zpěvačka, herečka, modelka, fotomodelka Vanessa Paradis, která tuhletu píseň, která má neuvěřitelnou atmosféru, naspívala už ve 14 letech. Poté si ji určitě s ní zaspívali třeba i Jean-Paul Belmondo a Alain Delon, se kterými hrála ve filmu Poloviční šance. A mezi seznamem jejich přátel, se kterými si tu písničku zpívala doma, tak určitě byl třeba Lenny Kravitz anebo Johnny Depp. A teď musím dát pozor, abych se nesplet a neřekl Dara Rollins a Pavel Nedvěd, to by bylo špatně. Správně je to Karel Gott a Darinka Rollinsová.

Zvonky štěstí, velký hit pana Jiřího Zmoška a Karel Gott s Darinkou Rollinsovou. Karla Gotta teď vystřídá další stejně skvěle zpívající Karel, a to Karel Černoch. Ten také je z našeho pohledu už zpěvákem, o němž mluvíme v minulém čase, ale třeba se tam někde setkali s Karlem Gottem a třeba si vypráví o tom, že dneska jejich písně znějí v nočním proudu. Ta, kterou teď zaspívá Karel Černoch, opět s účinkujícím dítětem, kterým byl Filip Brabec, tak to je píseň, která měla premiéru ve velkokapacitní zábavné show 80. a začátku 90. let Dva z jednoho města. Tam zazněla poprvé a jmenuje se Víc než přítel.

Víc než přítel Karel Černoch a Filip Brabec. V další písni si můžeme vychutnat, jak s Pink Floydovskou zdí si poradil Václav Neckář se skupinou Bacily a s početným skvostným pěveckým souborem Bambini di Praga.

Další písnička, kterou teď uslyšíte v Nočním proudu, je oficiální píseň ankety Zlatý Amos o nejoblíbenějšího učitele, respektive učitelku České republiky. Tahle ta anketa má za sebou už 33 ročníků a chystá se ten 34. Oficiální píseň napsala i zpívá Iva Hajnová a účinkují tam, byť ne nějak dominantně, její dvojčata Adam a Eva. A co je na té anketě zajímavé, že do té soutěže pedagoga nemůžou přihlásit kolegové nebo dospělí, ale právě děti.

Legenda Petr Novák nenápadně upozorňoval, že některá děvčata, některé dívky vypadají mnohem starší, než jsou. Mimochodem, Petr Novák je vzpomínán na šňůře koncertů, které právě putují republikou. Nechybí tam jeho souputníci Karel Kahovec, Viktor Sodoma, nechybí tam Michal Pavlík z Čechomoru, nechybí tam Slávek Janoušek, nechybí tam Petr Bende, který jeho hity znovu natočil a dokonce i s Filharmonií Zlínskou. Takže je to událost a 6. září, to je den rodný Petra Nováka, budeme vzpomínat jeho nedožité, tuším, že 81. narozeniny už. A sice v amfiteátru Radim u Kolína, přímo na zastávce Českých drah, takže doprava je jasná. Tak to byl Petr Novák a teď už spěcháme za králem vyprávěnek a toho, který radil třeba Rangers, jak se pustit do té muziky, o které on už tehdy v 60. letech věděl na rozdíl od nás ostatních mnohé. Mirek Černý a jeho vyprávěnka jeho malé dcery. Zatímco ty spíš.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: budoucí otec mladé ženy a král vyprávěnek Mirek Černý, který občas se objeví na některém výročním koncertu skupiny Rangers, aby si s nimi dal jinou vyprávěnku, balíček karet. Ale ta se nám do dnešního nočního proudu na počest Mezinárodního dne dětí tolik nehodí. Od toho tady máme i písničky jako třeba Holky z naší školky.

Od Petra Kotvalda a Standy Hloška jsme se přesunuli k Iloně Čákové a také od holek ze školky už mezi starší děti, které mají úplně jiné myšlenky než ty holky ve školce. A nebude tomu jinak ani v příští písni, kterou přináší do nočního proudu na dvojku Petr Čejka v čele skupiny Karamel. Jejich nejslavnější píseň, která bodovala v hitšarádě pánů Šípa a Uhlíře, Přízrak 7B.

0: Petr Čejka se skupinou Karamel a Přízrak 7B. Nesmíme zapomenout na květinové děti, tedy na hnutí Hippies. Myslím, že o něm to bude i v písni Pavla Bobka Dítě květin.
1: Vím, je to pryč.

Noční proud občas objevuje i písně zapomenuté nebo třeba nefrekventované. Mezi ně zcela určitě patřila i ta předešlá píseň Dítě květin, kterou naspíval Pavel Bobek. Petra Černocká má také písničku, kde děti hrají důležitou roli, takže ta se nám krásně šikne ve chvíli, kdy už máme 1 hodinu 47 minut a 40 vteřin k tomu. Kam jdou děti? Ptá se Petra Černocká.

Petra Černocká, maminka jiné zpěvačky, která používá umělecké jméno Divá Bára, babička Malé Koko a její písnička Kam jdou děti se nám krásně hodila do tohoto nočního proudu věnovaného Mezinárodnímu dní dětí. Už pomalu budem přibržďovat, ale ještě vám stačím říct rekordní teploty v pražském Klementinu pro 1. června. Nejchladněji 4,2 stupně Celsia v roce 1977 a nejtepleji 31,9 stupně Celsia v roce 1927. My očekáváme dnes odpolední teploty 17 až 22, takže to se bude na některé ty dětské akce k Mezinárodnímu dní dětí hodit. A hodit se nám do nočního proudu v jeho záběru bude i poučná píseň Pan Jiří Suchý a Dítě školou povinné.

Dítě školou povinné a jako vždy nejenom originální, ale výstižný Jiří Suchý, který stále hraje v divadle Semafor po boku s Jitkou Molavcovou a zcela určitě se některé představení bude líbit i vám, kteří už se tam dlouho nebyli. Divadlo Semafor je momentálně v Praze 6 Dejvicích. Poslední písnička není písnička, ale je to instrumentální skladba, nicméně jmenuje se Children, takže děti nebudou chybět, napsal a hraje Robert Miles a já jenom připomínám, že už dnes večer začíná další noční proud. Nebude ho uvádět Martin Hrdinka, který moderuje na Zlínském festivalu, ale moje maličkost, tedy Zdeněk Vrba, zaskočí. Takže vlastně už za pár hodin se těším a vězte, že můžete Český rozhlas dvojku poslouchat non-stop 24 hodiny denně. Teď po nočním proudu vás třeba čeká repríza pořadu Kdo umí, ten umí. Zdeněk Vrba vám přeje krásný zbytek této noci a dětem krásný svátek.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Dnes bude mým hostem Eva Zoubková. Letos si totiž připomínáme 100 let od narození jejího otce, sochaře Olbrama Zoubka. A právě k tomuto výročí Eva Zoubková připravila v Litomyšli výstavu nazvanou Můj tati O. Najdeme ji v bytě, kde jako rodina bydleli a který dnes nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Zamíříme tam už po písničce. Příjemný poslech přeje Milena Potučková.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd.